0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
1: Život je šatna v kabaretu,

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
1: Jarmila vždycky mi radila, abych pracovní dobu dodržel. Dneska mě, ale náramně, táhlo domů a tak jsem prostě šel. Jarmila má totiž dneska narozeniny, proto jsem dnes přišel dříve o 2 hodiny. Na stole sklenice, smích slyšet z ložnice, v předsíni stojí pánské střevíce. Vytahuji saktovky květiny, uvažuji, kdo asi přijel z rodiny. Typuji nejspíše na strýce, kdo jiný měl by přístup až do ložnice. Kdo jiný než strejda z dědiny, vzpomenu si na Jarmilu, nejsem jediný. V ruce mám kytici, už stojím v ložnici, vidím, že nevymřem po přeslici. Kde pak jejda, není to strejda, Františku, ty máš boty úplně jak on. Přičemž nechávám prostor úvahám, vyhledávám optimální tón, kterým bych oba dva jednak pohanil, přitom abych nikoho slovem nezranil. Takže jsem chvíli stál, pak říkám krucinál, tebe bych soudruhu tady nehledal. Dodnes mě mrzí, že jsem byl drzý a že jsem pracovní kázeň porušil. Dřív než o hodinu vypnul jsem mašinu, čímž jsem rozdělanou práci přerušil. Oba si mě postavili na kobereček, to jak zle mi vyčinili, nedal jsem si za rámeček. Z nevěry nedělám závěry, mrzí mě, že jsem u nich pozbyl důvěry.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
1: Posloucháte reprízu vyprávění Václava Hybše.
2: Dnes naposledy vás ze studia Českého rozhlasu zdraví Tomáš Kačner a můj zvláštní host
3: Václav Hybš.
1: Desky, pásky, vzpomínky Václava Hybše.

0: Václave, my jsme se tady před půl rokem poprvé potkali a tenkrát jsme si pouštěli hned na úvod píseň Florentinský pochod. To si pamatuju, to mám poznamenáno. Dnes je to tady naposledy, protože vše má svůj začátek a konec. Já bych byl moc rád, kdybychom si tuhle píseň pustili znova a tím si trošku otevřeli znova vzpomínky na tu dobu, kdy jsi vlastně začínal s hudbou, kdy jsi dostal k trubce, kdy jsi vzpomínal na svého tátu a možná kdyby jsi to ještě jednou trošičku oživil.
1: No, tenkrát já si tak dobře pamatuju, že po mně chtěl, abych trošičku mluvil o sobě. No a já o sobě nerad hovořím. Dneska přiznám některé věci, že já pocházím z Police nad Metují, z rodiny muzikantský a můj děda hrál s Juliem Fučíkem, což byl úžasný kapelník vojenský a skladatel. Jeho z nejznámější skladby je Vjezd gladiátorů, Florentinský pochod. Proto bychom si ho mohli zahrát, abych vzpomněl na svého dědu. A on na tu trumpetu asi musel umět hrát sakramentsky dobře, když hrál s tím Fučíkem. No a doma byli tenkrát mezi námi, já byl malej kluk, hádky. Děda mě říkal Julius Fučík, když jsem u něj hrál, já pam, ale dědo, jak jsi mohl hrát u Fučíka, když ho popravili Němci? Děda říkal Julius Fučík a já pam, ano, Julius Fučík, ten přeci, no a tak dále, no tak pak jsme si to vysvětlili, ale dneska už na to jenom můžu vzpomínat, protože můj dědeček už dávno nežije. On tu trumpetu musel hrát dobře, protože on mě říkal, já to vždycky hrál z mokrejch not a víš, čemu se to říká, to bys ty, Tomáši, měl vědět, když muzikanti říkají, že to hrajou z mokrejch not. Víš, co tím je myšleno?
0: Okamžitě napsané noty.
1: No ne, že to byla novinka nějaká. Takže když to pan dirigent Fučík přines, no tak ty muzikanti řekli, no tak to mám hrát ještě z mokrejch not, protože se psali tuší, prostě ingoustem. Nebo...
0: Rozdal na stojany a rovnou se hrálo.
1: Tak Florentinský pochod, jak jsem to nahrál já, což by možná můj děda měl radost, ale já jsem to trošku zeswingoval, tak by se na mě děda asi zlobil trošku, ale nedá se nic dělat, takový je život.

0: teď bych možná měl vzpomenout na svého tátu. Tak taky dáme jednu skladbu. To je skladba, která měla název, aspoň tak jsem to viděl v tisku, Melodie. To je skladba Antona Rubinštejna, ale nemělo to nikdy text, to bylo takový na piano hraný. Takhle existovaly ty notičky a já jsem to dal otextovat. Ivo Fischer nazval Bůh ví, odkud já tuhle písničku znám. Což nám potom moci páni zakázali, tam jim vadil zase ten Bůh. No tak, takhle to bylo. Ale tak mě to snad táta promine, že jsem to dal otextovat a krásně nám tu píseň zaspívá Valdemar Matuška. Bůh ví, odkud já tuhle písničku znám.
1: A orchestr Václava Hybše.

0: To byl Valdemar Matuška. Pane kapelníku, co si poslechneme teď?
1: Teď přeskočím spoustu doby, kdy jsem ještě existoval. To, co mě naučil můj táta na tu trumpetu, neboli děda, můj táta to nesnášel, děda

0: mě učil po tajmu hrát na trumpetu, aby to táta nevěděl.
1: Táta tě chtěl mít jako klavíristu.
0: Táta mě chtěl mít jako houslistu.
1: Houslistu.
0: No a tak a housle mě nešly, žádný strunový nástroj mě nešel. Táta to pak zkoušel na čelo, na kontrabas, na violu, já nevím co všecko. Ale děda mě učil po tajmu, až jsem se dostal na konzervatoř. Když už jsem dokončil konzervatoř, tak jsem prošel mnoha orchestry. Jeden z posledních byl Točer, to byl orchestr, který založil Karel Krautgartner. Já jsem byl spoluzakladatelem. No a tak z té době bych rád tady zahrál La Palomu, slavnou La Palomu. A bylo to vlastně první aranžma moje pro Točer. Já jsem aranžoval už od 14 let pro kapelu mýho táty a tak dále. A tohleto se mě dostalo. A jenom zajímavost, šel jsem pěšky ze Žižkova do Karlína do rozhlasu a po cestě jsem to zaranžoval. Jenom v palici, jenom takhle, víš, v hlavě, na dvě trumpety. Nahrál jsem to před 60 lety s Richardem Kubernátem, dvě trumpety. No, poslechni si to.

0: To byla La Paloma faranžie Václava Hybše, která vznikla při krátké cestě ze Žižkova do Karlína, což jsou čtvrti, které spolu souvisí.
1: No tak to jsem šel pěšky, v té době jsem ještě neměl auto, šel jsem pěšky ze Žižkova, ano, do Karlína. Měl jsem to v hlavě, jak to provedu. No a taky jsem si to zahrál s Richardem Kubernátem v roce 60, kdy byl teda založený ten točer. A tuto skladbu dirigoval Karel Krautgartner, proto po jeho emigraci všechny snímky, kde bylo jméno Karel Krautgartner, se muselo smazat, takže mě to dalo strašný práce, než jsem sehnal tento snímek. Ani už dneska nevím, jak jsem ho sehnal. Ale máme ho, takže jsme ho slyšeli teď.
0: A další píseň, kterou si poslechneme, to je také rarita, byť už v dnešní době ne, ale je to píseň, která také to neměla zrovna jednoduché.
1: No a já jsem s touto písní měl taky problémy. Byl jsem volaný na ústřední výbor KSČ. Jedná se o modlitbu pro Martu, kterou jsem nahrával pro československou televizi. No a teď, když na mě soudruh Miller řval, co jsi to tam, já mu na to povídám, a co tam je špatný, byly tam falešný trombóny nebo co? Nedělej blba ze mě, a to on byl takovýhle člověk. Ta modlitba pro Martu měla úžasný úspěch.
0: A měl jsi radost z toho, že i když se oficiálně nesměla vysílat, nesměla vlastně být mezi lidmi, tak ona vlastně stále žila. Stále se nahrávala z kotouče na kotouč, později z kazety na kazetu. Ta píseň stále žila. A po roce 89 vstoupila opět znovu na scénu.
1: No já jsem se s Martou vydával i v době jejího zákazu. Bohužel nemohl se mi nijak pomoct.
0: Ono se říká, že i Karel Gott se za ní přimlouval u těch nejvlivnějších, ale...
1: Ne. Tak já jsem to skutečně, už to vypadalo nadějně. A potom vím, že soudruh Bilak řekl, tato dáma si už nezaspívá, protože Marta byla na nějaký premiéře Havlovy hry někde v Horních Počernicích v divadle. Byla premiéra a samozřejmě ta Marta tam byla. Soudruh Bilak jako odvětil, protože já jsem zkoušel všecko možný, abych jí pomohl. Nešlo.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
1: Pojďme se podívat zase na další část tvého života a tvé profese, protože ty jsi jednak hudebník, jsi aranžér, ale jsi také skladatel. Jsi autor?
2: No jo, já už vím, co myslíš, skladbu pro Jirku Korna. Můj dědeček mě učíval jodlovat. No tak to tenkrát vlastně vzniklo pro 74 Silvestr. Televize po mně chtěla nějakou zajímavou, legrační, veselou píseň pro Jirku Korna. No tak já jsem to tomu Jirkovi napsal a ta píseň vznikla úplně zajímavě, protože jsem věděl, že ten Jirka je čaroděj, úžasný, na co šáhnul vždycky dokonale. Tancoval skvěle, dokonce i se naučil dělat kouzla různý s kartama a tak dále. To byl genius Jirka. A teď já jsem se ho ptal, umíš jodlovat? On říkal, co to je? Tak přijel ke mně domů, já jsem mu dal desku s nějakým švýcarským jodlerem, no a on si to vzal, za pár dnů nebo možná druhý den mě hned volal, člověče, mně to jde, ten hlas skáče do fistule. Jirka mě říkal, mně to jde, tak jsme šli k pianu a já jsem si změřil, kudy mu to skáče, no a napsal jsem na to písničku, můj dědeček mě učívával jodlovat. A taky jsem volal Zdenka Borovce, že potřebuju text, kratoučkej text a že to celý odjodluje Korn. A ptal jsem se Borovce, ty Zdenku, je to správně? Můj dědeček mě učívával, šlo by to? Ano, šlo by to, Zdenek byl prostě machr na tyhle věci. No tak ten to napsal a byla písnička na světě.
1: Píseň napsaná přímo na tělo pro Jirku Korna, můj dědeček mě učívával jodlovat.

Můj dědeček byl Forst a tvrdil jedno. Kdo neumí jodlovat, není chlap. A taky se nikdy neožení. A když se ožení, tak špatně, když neumí jodlovat.

0: teď se dostáváme zase k úplně jiné oblasti. Čeká nás píseň Pije Jezu. Co by si k ní dodal?
1: No tak dodal bych jenom to, že tuhle tu píseň už jsme tady měli. My jsme spoustu věcí tady už měli. Mm-hmm. Ale proč ne, když je to dneska naposled, tak mě to posluchači snad prominou. Pije Jezu, když jsme nasadili tenkrát, tak jsme volali Miloše Skalku. Vzpomínáš
0: ano,
1: si?
0: Ano.
1: No a ten nám o tom řekl, jak to je, že Andrew Lloyd Webber napsal tuto skladbu, když mu zemřel tatínek. Je to do Requiem.
0: Pije Jezu, Lucie Bílá.

0: Hradci Králové se narodil Karel Hála. Je to jeho rodné město, ačkoliv potom s Hradcem už takové souvislosti neměl. Jak ty na Karla Hálu vzpomínáš?
1: No, jak bych mohl na něj vzpomínat, než v dobrým. Karel byl úžasný zpěvák. No a tato píseň už tady taky asi jednou zazněla, ale pojďme dneska prominout všecko, protože...
0: Ty myslíš slavnou Na sedm strun?
1: Ano.
0: Dobře, pojďme si ji poslechnout ještě jednou, protože opakování matka moudrosti a je to dnes naposledy, takže proč ne?
1: No a je to šlágr a jak vznikne šlágr, když se hraje dost často? No tak pojďme, že spoustu věcí tady dneska bude už reprizovaných. Nedá se nic dělat, ale proto chci, aby tady zazněly šlágry.
0: A písně, které ty máš rád. Na sedm strun Karel Hála a orchestr Václava Hybše.

0: Desky, pásky, vzpomínky Václava Hybše. My jsme se teďka tady spolu bavili o šlágrech, hitech, o písních, které zůstávají posluchačům v paměti. Samozřejmě nejvíc posluchači chtějí slyšet zpívané písně, protože tam je text, je to takové bližší, ale občas se stane, že i nějaká instrumentálka zabere. Na co bys tak zazpomínal ze svého muzikantského života?
1: No tak například Opus One. Mm-hmm. A na to mě přived vlastně Milan Chladil. Ten říká, proč nehraješ Opus One, to je úžasný rejžák. No tak dobře, tak si to poslechnem. My ten Opus One hrajeme i na plesích. Je to swingovka ohromná.

0: Desky Pásky vzpomínky Václava Hybše. My jsme si tě tady představovali jako aranžéra, skladatele, ale také jako trumpetista. Máš řadu nahrávek. Ty jsi vyprávěl tady, že Karel Svoboda, když jste nahrávali, že vždy chtěl, aby ten hlavní hlas trubky si hrál ty, že měl tě rád.
1: No jo, no tak ten Karel to samozřejmě. Vlastně já bych doporučil teď, že bychom si pustili Trumpet Blues, to je skladba, kterou hrával Harry James, úžasný trumpetista. No tak já si tam jako taky trošku fouknu. Mimo to i tu znělku, kterou pokaždý tady hrajeme, tu jsem taky nahrával já. No tak pojďme Trumpet Blues, což je teda známá trumpetová věc.
2: Posloucháte reprízu vyprávění Václava Hybše.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
1: Václave, ty jsi to tady říkal, ty jsi tady už jednou o tom vyprávěl, která je tvoje nejoblíbenější píseň. Ono to je vždycky těžké říct, tohle mám úplně nejraději, ale opravdu to tak platí, je to...
2: No, ty myslíš Měsíční řeku, ano. Viď? Ano, je to moje nejoblíbenější píseň, kterou mě vždycky na mých narozeninách zpíval Karel Gott.
1: My si ji dnes ale poslechneme v podání Ivety Bartošové.
2: Ano, trošičku malinko jsem musel pozměnit text, jenom asi dvě slovíčka, protože původní text byl jiný trošičku a Éda Krečmar to upravil, aby to mohla zpívat žena.
1: Iveta Bartošová, Měsíční řeka.

0: To byla nejoblíbenější píseň Václava Hybše, Měsíční řeka. A co orchestrálky? Máš tam něco, co třeba opravdu vždy preferuješ, když hrajete píseň nespívanou, že třeba vybereš tuhle, protože ji máš nejraději?
1: Na plesích to je filmová muzika, Raindrops.
0: Keep falling on my head.
1: Ano, já neumím anglicky, já ti děkuju, že jsi mi pomohl. To je nádherná skladba a tu hrajeme většinou s velkým úspěchem na plesích.
0: Co vůbec plesová hra? Rozlišoval jsi někdy to, že máš koncert, že je to ples, že je to nějaká jiná společenská událost, nebo vždy k tomu přistupuješ, jsou tam posluchači, musí to být vždy to nejlepší?
1: No, tak ono se to nedá takhle říct. Ples je ples a koncert je koncert. Na koncert bych asi tuto skladbu nezařazoval i podle publika. To je tak... Není to šablona, že by to měl. Je to tak, ale uslyšíš, že to je krásná skladba.

0: To byla orchestrálka Raindrops Keep Falling on My Head a my se pomalinko přiblížíme k závěru. Jsme tady v Hradci Králové, kde všechno natáčíme. Jaký ty máš vůbec vztah k Hradci?
1: No to už jsem tady mnohokrát říkal. Pojďme se vrátit a já vyhovím tvým požadavkům, že jsi chtěl, abych mluvil trošku o sobě. No tak když mě bylo těch 15 let, tak jsem jezdil do Prahy na konzervatoř a vždycky v pátek jsem jel domů, každý týden jsem jezdil. A těšil jsem se na Hradec, na to nádraží, kde chodil člověk horké párky. No a teď měl ještě takovou, já bych řekl, ne básničku, ale takový slogan. Cesta daleká, lépe utíká, máš-li co překusovati. A ten člověk už asi nežije, protože by mu musel být asi 140 nebo 150 let. Ale já jsem se těšil a vždycky jsem si ten párek, když jsem na to měl ovšem, tak jsem si ten páreček v Hradci dal, protože už jsem byl za poloviční cestou domů. Takže to byla moje vzpomínka na Hradec Králové. No a teď když už jsem se dostal k tomu, tak bych rád poděkoval rozhlasu Rádiu Hradec Králové i s panem ředitelem, vyřiď můj pozdrav a děkuju tobě Tomáši a děkuju taky Pepovi.
0: To je náš kolega Josef Zikmund.
1: Ano, Pepovi Zikmundovi sedí za sklem a sleduje nás. Takže všem a děkuju i posluchačům, kteří mě úplně nenadávají za to, že tady už půl roku mám tuhletu hodinku a děkuju i tobě Tomáši, že jsi mě dal tuto možnost a rád jsem přijížděl, dá se říct, každý týden.
0: Pro nás to byla vždy velmi milá práce, velmi milé setkání.
1: Ano, ale krásný bylo, že jsme vždycky dostali kávu tady z ředitelského fondu. Děkuji. Bylo to skvělý. A pojďme si poslechnout nakonec to, o co si lidi nejčastěji píšou.
0: A to je?
1: To je takzvaná silvestrovská opera, kterou tady už jsme slyšeli možná celou, ale zaspívají nám ji Karel Gott a Valdemar Matuška. A bylo to z roku 74 pro Silvestra dělaný pro televizi.
0: A s touto písní se s vámi tedy dnes již opravdu loučíme. Ze studia Českého rozhlasu vás naposledy takto zdraví Tomáš Kačner a
1: Václav Hybš.
2: Slyšeli jste vyprávění Václava Hybše.
3: Tě ožením. Ahoj, to bude švanda. Ahoj, to bude švanda. Ahoj, ty hloupé čáry. Aj to jsou samé, samé, samé, samé.

S Bohem, lásko, nech jí jít. Nech jí jít, ať si jde, bude klid. Žádnej pláč.

0: kde si včera byl, se ptám.
1: To se nikdo nedoví, vy můj kvítku medový.
0: Kde si včera spal?

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Humoriáda.
2: Čím tak začíte nový týden Humoriády a další díl, říká si Patrik Rozehnal a možná poradí Petr Jančařík, čím by začal takový další díl pořadu.
3: Dobrý den, Patriku, srdečně zdravím a zdravím naše posluchačky a posluchače. No, já samozřejmě

0: bohužel tak jako my, jako do školy příliš jako nehrnou, netěší, že se dokonce někdy bojí, ne někdy, v mnoha případech bojí školy. A to je, když si představíš, jak dlouho my chodíme do školy, musíš chodit na tu základku, na střední školu, na vejšku, nemusíš, ne, nikdo tě nenutí, ano. Můžeš skončit v páté třídě.
1: Když se chceš bát, můžeš skončit na vejšku.
0: ale bylo by krásné, když už toho tolik času věnujeme škole, aby ta škola byla něčím, co nás přitahuje, co máme rádi, co milujeme, ale to se asi nikdy nestane,
1: třeba
0: já vím.
1: Jo. Třeba letos v tomto školním roce, jo.
0: Tak se budu
1: těšit. A třeba nám zavolá někdo z učitelů, kdo se taky těší. Humoriáda.

0: Začínáme, vážení, s Humoriádou. Tak Patrik Rozehnal, Petr Jenčařík ve studiu. Vytáhneme další jméno, ovšem to jenom uslyšíte v ukázce a budete se rozhodovat, jestli vás se zaujme. Co?
1: No, já bych nabídnul trošku trošky.
0: Dobře. A trochu doktora Káji taky a policisty a pana faráře.
1: Ano.
0: Ve vzpomínkách.
1: Ale jo? To není špatný nápad. Jdem do toho.
2: Byl mě takový malý autíčko a vždycky jezdil na ten místa, kde jsme třeba dělali ty premiéry. A nevím už, v jakém městě to bylo. Jenom si pamatuju, že tam měli takový veliký náměstí, obdélníkový, a to se nechalo objíždět kolem dokola. A doktor Kája ve svém Fiatku, nebo co to měl, vyjel na to náměstí a nějaký, jak jel nahoru a hledal to kino, nebo kde to tohle, tak tam stál mladý, čerstvě vylíhnutý SMBák v zeleným. Kájovi zablízko ve očích a už k němu zamířil. Jel a jel. Koukal na něj takhle. Usmíval se. Otočil, pobyl náměstí a zase proti němu. A zase to objel. A když už jel po čtvrtý, ten SMBák říkal, co tady vyvádí tenhle ten chlap? Tak ho zastavil. Kája jdu na brzdu, SMBáček přistoupil k oknu, tak jenom dobrý den, pane řidiči, dál se nedostal. Kája vytratil hlavu z okna a říká, no konečně.

0: Jsi se mě všimla, ty zelenoučká žabičko. Farář Otík Luděk Kopřiva byl bezvadný člověk, obrovská legrace s ním, svojí roli faráře si vyloženě hýčkal. Teď jsem si vzpomněl takovou historku. Natáčeli jsme na faře a on měl chvilinku pauzu a šel si pro něco do auta, které měl zaparkované na návsi pod Lipami, před kostelem. A šel v tom kostýmu, to je sutaně, to tím kolárkem, a najednou vám přijíždějí na náves 4-5 aut, z toho vystupují svátečně oblečení lidé, starší dámy takový a mladá maminka s dítětem v povijánu. Jede ke křtu. A tady na babička se také otočila a viděla pana faráře, jak se blíží, říká, velebný pane, už jsme tady, pokřtíte nám našeho Vojtíška, víte? A Kopřiva říká, a což o to, já vám ho velice rád pokřtím, ale bude vám to hovno platný. A jako vám ty lidi stuhli, protože vůbec jako nevěřili svýmu sluchu, jestli toto slovo vyšlo z úst svatého to muže. A on se začal smát, říká, ne, já se moc omlouvám, nezlobte se, já jsem sice farář, ale filmový, my tady na faře natáčíme Slunce seno, pan farář Martin už na vás čeká za Kristii. No tak se tomu všichni smáli, no vidíte, a dneska má Vojtíšek, kterému je asi 22 let, fotografii, na kterého drží farář Otík v náručí a okolo jsou jeho příbuzní.
1: Petře, ty jsi měl Zdeňka trošku jako hosta.
2: No samozřejmě, že ano.
1: To se nabízí přímo, no.
2: To je dobře, že jsem to několikrát udělal a že jsem s ním strávil několik večerů, protože to je enormně nadaný člověk. Nemusí všichni mít rádi jeho dílo, což to se nikdy nestává, že by všichni milovali tvoje dílo, jako buďme rádi za pár lidí, kteří nás mají rádi, ale jako Zdeňka trošku jako osobnost, jako člověka, já neznám nikoho, kdo by ho neměl rád. Neznám nikoho, prostě to je opravdu člověk, teď řeknu větu na pubřelo, milovaný Bohem, jo, prostě on je upřímný, milý, veselý. A potkávat se s lidmi, kteří pořád na něco nehudrají, pořád na něco nenadávají, pořád si nestěžují prostě, ale jsou jako nabití tím, že ti dávají dar toho úsměvu, té dobré nálady, toho pozitivismu, to je prostě Zdeněk Troška. A já mu lehce závidím, protože to je úžasná vlastnost.
1: Ne, třeba i ten odpočinek, který si teď dopřává a užívá si, čte si.
2: No, víš, že mě to trochu vadí.
1: Co, to, že už nedělá?
2: Ano, mě to trochu vadí,
1: chybí
2: protože...
1: Chybí jeho tvorba.
2: Teď jako samozřejmě někteří řeknou, no, to jako to ti vadí. No, vadí, protože... Zdeněk, jemu nikdy moc nezáleželo na tom, jestli se to bude líbit filmovým kritikům nebo divadelním. Prostě chtěl, aby se diváci 2 hodiny nebo hodinu a půl dobře bavili, smáli. Možná ne úplně jako zcela intelektuálnímu humoru, ale prostě byl to upřímný, krásný lidový humor a mně to trochu chybí. Když se o tohle někdo pokusí, tak to vždycky nedopadne ani ne tak dobře, jak to dělal Zdeněk. A Zdeněk to pořád umí. Mě mrzí, že zlenivěl.
1: Víš, co by mohl aspoň, nebo ne aspoň, ale myslím si, že by to za to stálo, učit ty mladé. On by tohle, ten svůj ten talent, který má, mohl zkusit předat ty zásady, na které si v životě přišel a to, jak se staví humor, jak se staví filmová komedie a pořady, že by to někoho zkusil učit, protože těchto lidí je taky málo.
2: Ale na to se ho musíme zeptat, až
1: určitě.
2: Ho potkáme.
1: Vás se teď ptáme na jinou věc. Ještě jednou Zdeňka Trošku, anebo dnes poprvé Josefa Náhlovského, Karla Šípa a Josefa Dvořáka. V závěrečné zkoušce z pořadu Za oponou vybíráte si buď anekdoty od Zdeňka Trošky, anebo scénku. Tak co z toho? 731 800 900, číslo sem do studia, už je v provozu a volejte, nebo pište SMSky a odesílejte na číslo 90 01 04 s heslem Humor mezera A nebo B.
3: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Kohoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz. Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Ve hře Zdeněk Troška, ukázka s písmenem A, pod Bčkem se skrývá trojice interpretů. Josef Náhlovský, Karel Šípa, Josef Dvořák. Vybíráte si na telefonu 731 800 900. Naslouchá dnes se mnou ve studiu i Petr Jančařík. A komu teď po telefonu kdo rozhoduje? Dobrý den.
2: Dobrý den, tady je Miroslav Kalaš, Uhlířských Janovic.
3: Dobrý den. Co pro nás máte?
2: Tak já skládám básničky a mám tady básničku o Zdeňku Troškovi.
3: A tu jste složil teď právě?
2: Já ji mám už složenou dávno.
3: Aha, a řeknete nám jí?
2: Tak jdeme na ní, ano?
1: Ano.
2: Slunce, seno, jahody, ta nám vždy dodá pohody. Oči se nám rozáří, Troška všechny naladí. Tyhle skvělé nápady natáčel i úvody. Aby lidi spolu sladil, svou vesnici tak proslavil. To děje se i sám vložil. Vždyť to taky mládí prožil. Jen svě známy přesvědčil, proslavu je vyškolil. Slepičin z Kopičiny naučil. Zdeněk vždycky skvělý byl, pro srandu se narodil. A ty lidi, co s ním hráli, nakonec pak vězdy byli. Slávu štěstí rozdávali, s úsměvem nešetřili. Pro mě je ten skvělý pán Zdeněk Troška elegán. Všechno, co pro lidi dělal, navěky nám tu uchoval. On je člověk lidový, každým se rád pobaví. Nenajde se druhý Troška, jeho záře všechny přečká. Děkuji.
1: Super.
3: My děkujeme.
1: Takže je to hlas pro Zdeňka Trošku, nebo pro Josefa Náhlovského, Karla Šíba.
3: Teď by bylo hezký, kdybyste řekl a dáme
2: to
3: si...
2: pro Trošku.
1: Pro Trošku. Jasně, zapisujem. Děkujem za básničku a jdeme za dalším, kdo volá. Dobrý den po telefonu.
4: Miroslav Karvine, dobrý den, pane Jančaříku.
3: Dobrý den.
4: Dobrý den i vám, Patriku.
1: Díky.
4: A zase taková těžká volba, pánové.
1: Ano, nebudu vám to dělat lehký.
4: Ale přesto dávám hlas Pepovi Náhlovskému.
1: Děkuju za to. Mějte se pěkně, ať se vám daří. A ještě jeden hlas přidáme. Dobrý den.
5: Dobré odpoledne.
3: Dobrý den.
5: Samozřejmě Standa Zemník vás oba zdraví. Pana Jančaříka...
3: Díky.
5: Pochválím za výběr a Trošky není nikdy trošku víc, musí bejt.
1: Dobře, tak dáváme mu hlas i díky vašemu vyhrává na plné čáře, musím říct, na plné čáře. Jsou tu anekdoty v jeho podání.
6: Čtyřletá holčička se dívá na paní, která je ve vysokém stupni těhotenství. Kouká na to břicho, na ní takhle a říká, paní, ty máš v tom bříšku miminko? A paní říká, ano holčičko, mám tady miminko. A máš ho láda? To víš, že ho mám ráda, moc ho mám ráda, tak proč si ho sežrala? A na to musím říct jiný vtip, který jsem dostal od jiný paní. Přijde Janička ze školky a říká, mami, já už vím, jak se narodí dítátko. Ano? No, paní učitelka nám to dneska ve školce říkala. Ale prosím tě, tak co vám říkala paní učitelka? To dá tatínek mamince semínko a narodí se miminko. No tak vidíš, Janičko, paní učitelka má pravdu, ano, takhle to je. A mami, tatínek ti dal taky semínko? A mami říká, ano, Janičko, taky mi dal semínko, to víš, že ano. A mami, to semínko musíš spolknout? Maminka se zamyslí, říká, no, když chci nový botičky, tak musím, no.
3: Jo.
6: No a abych dopověděl, že ten druhý vtip, ty holčičky, který je taky půvabný, tak ten je opravdu krásný. U Nováku někdo zazvoní, pan Novák otevře, dveře nikoho nevidí a nejenom kouká dole. Před dveřmi stojí takhle malá smrtka, malinkou kosičkou. A pan Novák na ní kouká a říká, co tu chceš? A ona takhle na ní se podívá a říká, já jdu pro vašeho křečka. Pan Novák říká, jdi někam do hajzlu, když mejde, kopne do ní, zabouchne dveře. Za 5 minut zvonek, pan Novák otevře, tam stojí velká smrt s velkou kosou a ta malinká s tou malou kosičkou říká, mami, to byl on!
1: Humoriáda. Tak, Zdeněk Troška dnes po druhé, mistr letních komedií. Jaké bylo léto u Petra Jančaříka?
7: No, my jsme letos nebyli vůbec nikde někde v zahraničí nebo u moře. Byli jsme jako vždycky...
1: Doma za pecí.
7: Víš, že se mi čím dál tím víc líbí doma za pecí, nevím, čím to je, ale protože jsem se nikdy jako moc doma nezdržoval, tak najednou člověk si říká, jako... Proč ne? Teď je to hezký být doma. Fakt se mi to, nevím, možná, že už stárnu, lenivý, je to tak, ale tak jako vždycky trávíme v červenci hodně času v Karlových Varech, jsme tam taky na festivalu a tam člověk zažívá takové jako krásné příhody, k tomu se někdy dostaneme. Je tam vždycky, je to krásný, musím říct, že to je opravdu svátek filmu a já to mám velice rád, protože tam vidím filmy, které bych jinde prostě neviděl.
1: Mm-hmm. Ale jsou to ale hodně zvláštní filmy.
7: Hele, jsou...
1: Jaký nejzvláštnější film si tam viděl?
7: Viděl jsem krásný film, jak se jmenuje ta herečka Juliette Binoche,
1: ano.
7: Jo, no.
1: Ano.
7: A ta tam uvedla film, myslím, že se to jmenuje V nás, abych to neskomolil, myslím, že ano. A ona a jeden tanečník udělali film z toho, jak připravují společné vystoupení taneční. Ona, která není tanečnice, tak tam má víc těch tanečních prvků než on. On tam má spíš jako mluvené věci, ale samozřejmě se tam projevuje tělesně, jako je to všechno. A jak se staví ten program? Já nevím, jestli by to třeba široké publikum zajímalo. Možná, že by je víc zajímaly filmy Zdeňka Trošky, to je možné. Ale tohle pro mě byl tak neuvěřitelně krásný film. 3/4 hodiny toho, jak se staví ten program, jak se učí pohyby, jak se učí vyjádřit něco gestem, pohybem, pohledem. Jo, je to strašná dřina, strašná práce, jak se ty lidi hádají, jak se chvílemi, jak si nerozumějí. A
1: co se ti na tom tak líbilo? Viděl jsi v tom vlastní práci?
7: Viděl jsem v tom tu úvodnou dřinu a poslední čtvrtina toho filmu,
1: ano,
7: je vlastně pohled už na celé to představení, nebo na výseč z toho představení a ty se na to díváš a říkáš si, kdybych neviděl tu 3/4 hodinu předtím, tak si říkám, vždyť je to tak jednoduchý. Je to, krása je jednoduchá, je to nádherný. Řekneš si, co je na tom, vždyť ty lidi to prostě umí nádherně. Ne, když vidíš předtím tu práci
1: dřinu.
7: A vidíš tu dřinu, jak se k tomu dostávají.
1: Aby to všechno zapadalo do sebe. Asi
7: tak to je prostě
1: jako, obdiv.
7: Ano, skutečný obdiv. Fakt.
1: Říká Petr Jančařík, náš dnešní host v Humoriádě. Dvakrát Zdeněk Troška, kdo půjde do éteru za chvíli, to se dozvíte potom, co nám zaspívá Michal Tučný. Pojďte všichni na

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Čím potěšíme Petra Jenčaříka a zároveň posluchače? Co vybereme ze seznamu v Humoriádě?
2: No, máme tady nabídku. Máme tady Miloslava Šimka a Zuzanu Bubílkovou. Co tomu říkáš?
1: Já je to nemám samotné, tu mám i s Václavem Faltusem, nevadí ti to.
2: No, no opa,
1: je to ještě opa, lepší, dobře.
2: To by šlo.
1: Politické harašení Radio Bubu online.
3: Vážení diváci, nyní pro vás máme obrovské překvapení. Podařilo se nám totiž husarský kousek do Rádia Bubu, přijali pozvání tři špičkoví politici. Na Pražském hradě by už nyní měl být připraven s naším štábem pan prezident Václav Havel. Pane prezidente, slyšíme se?
4: Ano, dobrý slyšíme
3: večer.
4: Se, dobrý večer.
3: Dobrý večer.
4: Já
3: dobrý
4: zdravím večer. Diváky politického harašení, že?
5: Dobrý ano, večer. My vás samozřejmě taky zdravíme. Pane prezidente, a v kanceláři poslanecké sněmovny by měl být pan předseda Václav Klaus, slíbil, že zkrátí hodinu tenisu. Je tam pan Václav Klaus?
3: Ano, už jsou
6: ano. Dobrý večer.
3: Dobrý večer.
6: No prosím vás, já nemám nic proti tomu, že se budeme škádlit po internetu, ale musí z toho jednoznačně vyznít, že jsem na politické scéně naprosto, ale naprosto nenahraditelný.
3: Ano, nebojte se, my se vynasnažíme, ano. Na úřadu vlády by nás už v této chvíli měl poslouchat pan premiér Miloš Zeman. Ano, už ho vidíme ano. Na obrazovce. Dobrý večer.
4: Dobrý večer, já vás slyším a připídím si na úspěch našeho internetového setkání.
5: Ano, my si připíjeme na váš úspěch. Bohužel jenom vodou, pane předsedo, jestli vás to neurazí.
3: No. Čím si připíjte vy?
4: No tak jo, si připídím sám se sebou. Ano. Na zdraví, Miloši.
3: Dovolte, abych ještě upozornila, že majitelé internetu nám mohou své otázky mailovat nebo četovat.
4: Cože, tady se bude něco čepovat? No já doufám, že to bude aspoň 12.
5: Ne, to jste v tom kouři, pane premiére, špatně slyšel.
4: Ale...
5: To není čepovat, ale četovat.
4: Ale
5: tady,
4: to má to jedno, pane Šimek. Nebudeme přece bazírovat na nějakém tom písmenku.
3: Pane premiére, četovat znamená, že majitelé internetu se vás budou ptát přes obrazovku počítače a vy jim budete odpovídat do rádia online, takzvaném přímém spojení, ano?
4: Ano, to je jaksi smysluplné, že? Přímé spojení by se věru líbilo mé manželce. Ta přímá spojení přímo zbožňuje.
5: My, pane prezidente, vítáme, že jste se zapojil i vy, i když ne přímo. A mohu se vás, pane prezidente... Mohu se vás zeptat, díváte se někdy na Milionáře?
4: Ano, každý den, když se u zrcadla holím.
5: Ne, to jsme si nerozuměli, pane prezidente. Já jsem se chtěl zeptat, jestli víte o tom, že v příštím kole soutěže chcete se stát milionářem, má být položena otázka za 10 milionů. Který literární hrdina Karla Čapka v současné době řádí na Pražském hradě? Za A matka, za B loupežník, za C robot, za D Dášenka.
4: Jestli tahle otázka v té soutěži opravdu bude, tak to správná odpověď nebude za 10 milionů, ale za 10 let na tvrdo.
5: Jsem rád, že nesoutěžím.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Václava Faltuse mít ve studiu je vždycky dobré, pobaví. Jenom si říkám, že možná smutné to, že těch imitátorů se člověk neptá tolik na ně samotné, ale chce slyšet právě to, co umí.
2: To je pravda, A vlastně my o nich toho moc nevíme. Já o Vaškovi vím jenom, že to je hodný člověk, to je první věc, to je opravdu velmi hodný člověk. A za druhé, že jezdí pořád vlakem všude, ano. Což je neuvěřitelné. On snad nemá ani řidičák, já nevím, jestli má řidičák, myslím, že ne. Nikdy jsem ho ani jako spolujezdce neviděl jet v autě. Jo. Prostě pořád vlakem a v hlavě má jízdní řád snad celé republiky. Ty řekneš, prosím tě, já jsem příští týden na Šumavě a potřebuju jet, já se nějak dostat, z Klatov bych jel potom třeba, potřebuju do Prahy někdy odpoledne. Hele, tak to jeď, R3, a teď ho řekne číslo toho vlaku, z jakého to jede nástupiště,
1: a ještě kterým vagónem.
2: Ano, a kolik to bude stát, to mluví všechno.
1: Ty jo, tak obdivuhodné. Máš ty takhle v hlavě něco mimo svou
2: prosím? Já nemám v hlavě nic.
1: To je pro mě Uršula Kluková, proč máš chytré hodinky, že jsem úplně blbá. Nějaký koníček, který ti tu hlavu naplňuje a kde sbíráš informace nadmíru těm ostatním? Nemáš něco takového?
2: Já nemám nadmíru informací.
1: Nemáš?
2: Jako, ne, vůbec ne. Ale to je zajímavá otázka, pro mě velmi těžká. Teď mě trochu nachytal, protože já vlastně nemám žádného koníčka.
1: Ne.
2: Jako já mám koníček, nevím, jestli to je koníček, jako, ale já mám rád prostě dobrou náladu, fajn lidi, dobrou pohodu, nemám rád konflikty, nemám rád, když lidi na sebe křičí, když jsou zákeřní, když ti něco slíbí a už v tu chvíli ví, že to nesplní a takovéhle věci. Ale tak jako můj koníček je být prostě, řekněme, veselý, no.
1: Ano. A takové lidi s takovými koníčky my združujeme v Humoriádě.
2: A proto jsi tady,
1: Jana. Přesně tak. A proto vybral ukázku a já nabídnu proti zase jinou, ať vy máte co k přemýšlení a můžete hlasovat. Takže Ačko, tedy Miloslav Šimek, Zuzana Bubílková a hlavně Václav Faltus. Proti může být povídání o ukecávání Karla Gotta s koněm. Vyprávění Petra Novotného. Vy si ale vybíráte, tak zvažujte, ale ne dlouho a dejte nám hlas. Po telefonu 731 800 900 nebo SMS-kou pošlete své hlasování na číslo 90 01 04. Ty víš, jak...

0: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat plísním na nohou a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Dnes je s námi v Humoriáně Petr Jančařík. Vybíráme vzájemně i s vámi a vy rozhodujete, co budeme vysílat. Takže ve hře Václav Faltu s Miloslav Šimek, Zuzana Bubílková, varianta A, varianta B, Petr Novotný a vzpomínka na Karla Gotta. Komu byste dali přednost? Ptáme se po telefonu s číslem 731 800 900. Dobrý den.
2: Dobrý den, už mě znáte z Hané, A? Pochopitelně Bubu, ale že ze sebe ty politice nechali dělat takovýho blázna.
1: Zapisujem, je to humor. Děkuji, mějte se krásně. Vítáme dalšího.
3: Dobrý den, Karel Zbojkovič.
4: Dobrý den.
3: Zdravím pana Jančaříka i vás, Patriku.
1: Ano.
3: A já bych chtěl samozřejmě Bubu.
1: Samozřejmě Bubu. Teda přidáme i Šimka a taky Faltuse. Děkujeme za to, ať se daří. Mějte se pěkně, dobrý den zároveň.
5: Tuři od Lidských hor ještě jednou, já bych si přál, prosím, Bčko.
1: Petr Novotný v tom případě dostává bod, ať se daří, děkujeme moc. A koho ještě přidáme? Dobrý den. Nikdo se neozývá, jdeme na další telefon, dobrý den.
6: Dobré odpoledne, Honza Zokavy, zdravím Patrika i pana Jančaříka.
4: Dobrý den.
6: A určitě pana Šimka s paní Bubilkovou.
1: Dobře, tak jo, děkuji všem, uzavíráme druhý souboj a je to vítězství. Hodně hlasů pro Václava Faltu, se Miloslava Šimka, Zuzanu Bubílkovou. Rádio Bubu pokračuje.
7: Takže vážení posluchači, můžete se ptát, naše internetová adresa je radiobubu@hotmail.cz, všechno psáno malým.
8: A moje internetová adresa je www.vaclavklaus.budoucipremier.cz. A prosím vás, všechno psáno velkým, dokonce tím největším.
7: Takže vážení posluchači, mailujte, četujte.
9: Ano, já jsem na ty otázky opravdu zvědav. Doufám, že mezi majiteli internetu je méně pitomců na metr čtvereční, než mezi politiky a novináři.
10: To je asi váš mezinárodní problém s těmi dementy, pane premiére, že? Prý v Indii se vás jeden dement novinář zeptal, co byste dělal, kdyby vám posvátná kráva sežrala sako?
9: Ano, ano, to je pravda, to souhlasí.
10: A mohu se zeptat, co jste, pane premiére, odpověděl?
9: Komu, krávě nebo tomu dementovi?
10: Samozřejmě myslím dementovi, teda tomu novináři.
9: Tak dementovi jsem odpověděl, že kdyby mi posvátná kráva sežrala mé posvátné sako, tak prostě úcta neúcta, kopnul bych ji rovnou pod vocas a chodil bych za ní tak dlouho, až bych zachránil aspoň knoflíky.
7: Pane premiére, prosím, podívejte se na obrazovku.
9: Ano, vidím,
7: vidíte,
9: ano.
7: Vidíte, posluchačka Cel reaguje a ptá se vás, jestli jste svůj nedávný výrok, kam se v parlamentu podívám, všude samý pitomec, nevymyslel za slunného dne, když jste se podíval na zem a viděl jste svůj vlastní stín.
9: Podívejte se, paní Bobilková, pan Kácel sice vlastní internet, ale otázky má, jako kdyby nevlastnil mozek. Víte, já bych se nedivil, kdyby byl členem čtyřkoalice, tedy toho spolku Ojetin.
10: Pane premiére, ještě tady reaguje posluchačka Jiřina Mokrá, vzkazuje vám, ano, že na důchod byste se neměl odstěhovat na Českomoravskou Vysočinu, ale na Aljašku, protože tam budete mít zaručeno, že tam je nejméně pitomců na 1 km².
9: Paní Mok, krávy byste si měla koupit kabelku se dvěma přihrádkami. Hned odpovím proč. Do jedné si dejte potvrzení, že nejste slepice, a v druhé si noste zrní, kdyby to náhodou na vás třeba přišlo.
10: Ano. Mohu potvrdit, pane premiére, to je výborná kabelka, paní Bubílko, a už jí má.
7: Ano. Šimek mi z toho ujídá zrní, no.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Když jsme u toho, kabelka, to je takové velké dámské tajemství. Víš ty, co nosí tvoje žena v kabelce? A kolik tam má přihrádek?
4: Já se ti musím přiznat k něčemu, co je lehce ponižující. Já občas tu kabelku nosím. Jo, protože
1: a to pan Špaček říká, to by nikdy neměl.
4: Nikdy. Já nikdy. Já vím, že to je proti bontonu, že se to nehodí, že se to nemá. Ale když
1: ale
4: vidíš...
1: Ale najednou jí máš v ruce, držíš a jdeš.
4: Ale já sám si ji beru, protože to je... To je taková tíha, já nevím, co tam máš, se ptám. Tak tam je třeba voda. My jdeme, vystoupíme z auta, jdeme si něco koupit. No tam je minimálně třeba taková politrovka plná vody, samozřejmě. Jo. A to, my si jdeme jenom něco koupit do nějakého krámu a zase jdeme zpátky do toho auta, ale voda musí být sebou, protože kdyby přišla žízeň, že jo?
1: Ano, kdyby si omdel, aby ti mohla chrstnout vodu.
4: Asi jo. Ale a spousta dalších věcí, já to vůbec nechápu. Jako přece tak máme tam mobil, máme tam nějaké klíče, já nevím, co jiné. Jo, a ještě platební karty taky jsou tam, že jo. Zase ty, zase tak to většinou, není, že
1: by... To většinou nosí chlapy, ne?
4: To je, ale já jsem nikdy do té kabelky nenakouknul. Nikdy, jako to, to se mi zdá nedůstojné.
1: Jako se spál, nebo?
4: No, ne, mně se to nezdá vhodné, jako dívat se někomu do kabelky, jako a já nestojím o žádné překvapení, jako vůbec taky nechápu, že třeba manželé si mohou jako kontrolovat telefony. To taky
1: to je to přece, podivné, no.
4: Ano, jednak je to nevkusné za prvé a za druhé jenom riskují, že se něco dozví. Proč by měli něco vědět? Je jim dobře, tak proč chtějí něco vědět ještě k tomu? Čili nikdy jsem neobjevil, proč je ta kabelka tak těžká, ale přestoupím ten bonton, udělám ze sebe jako nižší třídu a nosím tu kabelku občas. Ne, jako že bych tohleto, ale když vidím, že už je vysílená, tak jí pomohu.
1: S tou vodou.
4: No, vypiju a jdeme
1: dál. Pašujete vodu do obchodu a zpátky. Vážení, tak je ve hře poslední ukázka před námi a do hry vracím ty, které jsem nabízel, zatím nezabudovali, nevyhráli, ale teď jedna z nich by do éteru mohla jít. Buď s Josefem Náhlovským, Karlem Šípem, Josefem Dvořákem scénka, anebo vyprávění Petra Novotného. Vyberte si vy 731 800 900 anebo číslo SMS-kové 90 011 04. Humor, mezera A nebo B stačí napsat. Tak je to na vás. A k tomu jedna písnička dnes od Václava Neckáře v této chvíli.
0: Humoriáda.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Ještě hlasujte, vybírejte si poslední dnešní ukázku v Moriádě, kde je hostem Petr Jančařík. Josef Náhlovský, Karel Šíp, Josef Dvořák na jedné straně, na té druhé Petr Novotný. Tak pro co byste byli? Ptáme se vás po telefonu.
2: Dobrý den, tady Petr Zdrónek, já vás zdravím, oba dva.
3: Dobrý den.
2: Mě by, škoda, že už Radio Bubu neexistuje. Zajímalo by mě, jak současnou vládu by parodovali.
3: No určitě jo. S humorem, určitě.
2: Jo, s humorem. A Patriku, nevím, nevím, kterou si mám vybrat. Já bych to nechal na hostovi.
1: Tak vybíral, předtím jiné ukázky, ty vyhrály, tak schválně si se ty trefí taky na vítěze. Tak co bys dal ty, Petře? Náhlovskýho, Šípa, Dvořáka nebo Novotného?
2: Já bych tak asi se okoně s tím Karlem.
1: Tak jste dát rozhod za nás. Tak děkujeme. Ať se daří, mějte se pěkně. Kdo další vybírá? 731 800 900, náš telefon.
4: Ještě jednou Honza z Vlkavy a já hlasuji pro Ačko.
1: Hlasujete pro díky. Ačko? Tak děkujeme. Děkujeme za to. Myslím, že i díky tomu máme rozhodnuto. Dáme si Josefa Náhlovského, Karla Šípa a Josefa Dvořáka. Závěrečná zkouška, tak se jmenuje kousek téhle scénky.
5: Nasaďte teďka obvyklou žádost dopravního policisty o úplatek.
6: Obvyklá žádost dopravního policisty o úplatek zní. Zní.
5: No?
6: Jsem se to učil, pane majore.
5: No, tak...
6: Celou noc jsem se to učil, se ženou jsem se to učil.
5: No?
6: Ona mi dělala projíždějící vozidlo a jí stavěl.
5: Konovaninka, pomozte mu.
6: Ne, pane majore. Já sám, já to vím, jenom si nemůžu vzpomenout. Obvyklá žádost dopravního policisty o úplatek zní.
5: Ta věta přeci zní. Tak jak to uděláme, pane řidiči, no?
6: Ano,
5: konečně. No a řidič na tohleto obvykle řekne, co?
7: Spravili by to 2000 strážníků.
6: Spravili?
5: Správně. A už ho máme ptáčka. Ano, výborně. Tak dopravák vám celkem jde, tak to je myslím v pořádku.
6: No, to není v pořádku.
5: Jak to?
6: Já jsem nedostal ty 2000. Pane majore, to se na mě nezlobte. No to já jsem pes. Já jsem se ještě ze služby nevrátil, abych byl plonk. To se zeptejte Pepi Koudelky, my spolu sloužíme. Vždycky šábujeme. I potom ty bločky, ty kupony, to hážeme do hajzlu.
5: No, dobře. No právě proto snaživec budete tím protikorupčním agentem, protože znáte ty jejich finty a můžete tím pádem tu korupci odhalovat. No.
7: Pane majore, já mám takový problém, že já budu chytat ty dopraváky v terénu, tak já přece musím jet rychle. Aby mě mohli vůbec zastavit, že já musím překročit rychlost.
6: To je pravda, pane majore.
7: To je pravda.
5: No samozřejmě, že musíte překročit povolenou rychlost.
7: No jo, ale to oni mi můžou jako dát pokutu a vzít mi body, že jo?
6: No jo. To je pravda, pane majore.
7: To je pravda.
5: No to není pravda, no, oni nemůžou, protože vy jste přeci ten agent.
7: No ale to přece oni ještě nemůžou vědět, že jste tam nastrčený, že jo?
6: No jo.
7: To nemůžou vědět.
6: To je pravda, pane majore, to oni přece nemůžou vědět.
5: No ale... No jo, nevíte se, my jim to samozřejmě potom řekneme, potom, až je odhalíme při tom úplatku.
6: Takhle, oni jim to řeknu až pak, Pepo.
7: Až pak, jo.
6: Rozumíš tomu?
7: Jo.
6: To máš výhodu, já ne.
5: Helejte se, ten zákon je ještě nový, ono to není úplně všecko vychytaný, pak se k tomu, když tak vrátíme, no. Helejte se, ale vy taky, Konvalinka, nemusíte dělat jenom rychlou jízdu, rozumíte? Vy přeci můžete být jako agent nasazený do terénu třeba jako na nedovolené požití alkoholu před jízdou, třeba.
7: No jo, ale to je ten samý případ. Pane majore, tak já, aby mě mohli chytit, že jo, jak namazanýho, tak já se musím před jízdou, že jo, napít, abych potom něco nadejchal, že jo, tak já musím,
6: pravda,
7: já musím požít.
6: On by musel požít.
7: Požít.
6: A to jsme tam, kde jsme byli.
7: No, ale pane majore, nemohl bych sem být pro jistotu rovnou nasazovaný na to požití alkoholu před jízdou.
5: A proč?
7: Mě to chutná.
5: Jo.
0: Humoriáda.
1: Úžasná trojice a poslední dnešní ukázka humoriády. Tak ať vám dobrá nálada vydrží dál, neste si díky vysílání Českého rozhlasu a zastavte se zase na další kousek povídání a humoru příští den. Za 23 hodin začínáme s další znělkou humoriády. A příště zase někdy, už teď se na to těším, s Petrem Jančaríkem.
3: Já se taky moc těším. Děkuju, zdravím všechny, kteří se smáli nebo se alespoň pousmáli. Věřte tomu, že dobrá nálada a úsměv prodlužují život. Tak jsem strašně rád, že jsme pro to něco udělali.

0: bylo 5 hodin.
1: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
0: Do školních lavic letos ve Zlínském kraji usedne méně žáků a studentů než loni. Od dneška se zmenší bezpečnostní perimetr u vyhořelé 34. budovy ve Zlíně. Ministři zahraničí Vyšegrádské skupiny budou jednat s Japonskem. Dnes očekávejte polojasno až oblačno s nejvyššími teplotami kolem 26 stupňů. S aktuálními zprávami Českého rozhlasu Zlín je to Lukáš Jakubíček. Dobré ráno. Začíná nový školní rok. Ve Zlínském kraji se otevře po prázdninové pauze 267 základních škol. Do lavic v nich usedne asi 52 tisíc žáků. Podle mluvčí hejtmanství Soni Ličkové dnes poprvé do školy zamíří asi 5,5 tisíce dětí.
2: Oproti loňsku je to o 300 prvňáčků ve Zlínském kraji méně. Pokud jde o studenty, kteří nastupují do prvních ročníků denního studia na některé ze středních škol, tak těch je letos přibližně 7 tisíc, což je o 500 méně než v loňském roce.
0: Studentů středních škol v denním studiu je ve Zlínském kraji asi 27 500. Na výběr mají 69 krajských, státních, soukromých nebo církevních škol. Bezpečnostní perimetr kolem vyhořelé 34. budovy v bývalém baťovském areálu ve Zlíně se ode dneška zmenší také ze západní strany. Kvůli uzavřenému prostoru nemohly od červencového požáru fungovat některé provozovny v bezprostředním okolí budovy. Patří mezi ně i posilovna, která dnes poprvé od vypuknutí požáru 9. července znovu otevře. Pokračuje provozní fit centra Radek Doležel.
3: Už dochystáváme poslední věci, ale nachystaní jsme. Doladíme poslední detaily, vyzkoušíme, zda všechno funguje, co se týče vzduchotechniky, klimatizací. Jeli jsme na to dost dlouhou dobu, na uklizení všech těch věcí, takže po tom měsíci už si myslím, že jsme na 100% nachystaní.
0: Země Vyšegrádské čtyřky dnes budou na Slovensku jednat s Japonskem. Schůzky na úrovni ministrů zahraničí se za Česko zúčastní Petr Macinka z Motoristů sobě. Mezi tématy bude například spolupráce v oblasti kybernetické bezpečnosti.
4: Ministři zahraničí Česka, Slovenska, Polska a Maďarska přijmou japonského šéfa diplomacie Toshimitsu Motegiho na zámku v západoslovenském Tomášově. Projednat chtějí aktuální bezpečnostní otázky, partnerství Evropské unie a Japonska nebo spolupráci zemí ve vědě a výzkumu. Schůzka ve formátu V4 plus Japonsko se koná po 5leté pauze. Ministr Macinka ještě večer ze Slovenska zamíří do Irska na 2denní neformální setkání se šéfy diplomacií Evropské unie. Ladislav Novák, Český rozhlas.
1: Sport.
0: České volejbalistky v Brně prohrály osmifinále evropského šampionátu se Švédkami 0-3 na sety. Pro domácí tým tak turnaj skončil. Blokařka Ela Koulisiany krátce po konci zápasu těžko přemáhala smutek.
5: No, bolí to hodně, já se omlouvám, ale spousta emocí, ale řekla bych, že jdem s hlavou nahoru a jsem neuvěřitelně pyšná na ten tým za to léto celý, co jsme dokázali a fakt moc děkuju všem holkám, celému týmu, stafu, trenérovi, byla to úžasná jízda, moc nás mrzí, že je to takhle zakončený trošku hořce.
1: Počasí.
0: Během dneška očekáváme ve Zlínském kraji polojasno až oblačno, ráno ještě i skoro jasno. Aktuálně se teploty pohybují mezi 12 a 18 stupni, nejvyšší teploty přes den dosáhnou na 23 až 26 stupňů a vítr povane slabý, přes den přechodně mírný západních směrů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
0: Podle dopravních serverů se momentálně projíždí Zlínským krajem bez nehod. Ze zpráv Českého rozhlasu Zlín je to vše a teď už začíná ranní vysílání s Petrem Uhříkem.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
6: Prázdniny definitivně skončily, v mnoha rodinách se tak docela razantně mění denní rozvrh. Vítám vás, milí posluchači, do nového měsíce. Datum 1. září připadlo na úterý, svátek oslaví Linda. Přetočteli jste v kalendáři, uvařte kafe a já už posílám písničku na rozjezd od Petra Muka. Přeju pohodu na startu. Je 5 hodin a přesně 5 minut.
1: Český rozhlas Zlín.

Společně začínáme nový měsíc. Vítám vás, milí posluchači, do 1. září. Přeju za Český rozhlas Zlín dobré ráno. Otevírám kalendárium. V roce 1841 začaly jezdit vlaky mezi Starým městem a Přerovem. Pro tento účel vznikly na území současného Zlínského kraje stanice Napajedla a Hulín. Už od 1. května toho roku byl ze trati nazvané Severní dráha císaře Ferdinanda v provozu úsek Břeclav Staré město. Nádraží v Otrokovicích vzniklo až v roce 1882. Do té doby byly nejbližšími stanicemi Napajedla a Tlumačov.

0: 1. září roku 1939 vypukla druhá světová válka. Nacistické Německo tehdy ze západu přepadlo Polsko. Následně 3. září vyhlásili Německu válku polští spojenci Francie a Velká Británie. V roce 1950 byly v rámci armády zřízeny tzv. Pomocné technické prapory. V roce 1973 zemřel na Slovensku při tragické nehodě autobusu hoboista, klavírista, hudební skladatel, aranžér i člen orchestru Gustava Broma Josef Blaha. Studoval na konzervatoři v Kroměříži hru na hoboj a varhany, k jazzu ho přivedla jeho pianistická činnost ve velkém orchestru Pavla Bajerleho. Pro Bromův orchestr složil řadu originálních jazzových kompozic a aranžmá. A dnešek připomíná i syna zakladatele proslulé zlínské firmy a jeho pokračovatele Tomáše Baťu. Z tohoto světa odešel 1. září roku 2008 v kanadském Torontu. Po vzoru svého otce se vyučil obuvníkem, v Československu ale pobyl pouhých 25 let. Před válkou emigroval do Spojených států a později do Kanady. Z kanadského Toronta pak řídil firmu Baťa s více než stovkou závodů v desítkách zemí celého světa. Vyznával 3P – poctivost, pokora a píle. A jeho vizí bylo obout celý svět.
1: Český rozhlas Zlín, písničky, které nestárnou.
0: Polovina 60. let Simon and Garfunkel začínali být hodně slavní a stalo se taky díky písničce Sound of Silence. Jak dokládají historické materiály, původní akustická verze úspěšná nebyla, až se potom udělal remix, který doplnil elektronické nástroje a bicí, pak to hitparádově zafungovalo dokonale. Jednička v Americe, Austrálii i mnoha zemích Evropy v roce 65. Hello.

0: Před 2 minutami bylo 17:15. Nahlédneme do předpovědi, zjistíme, jaký scénář nám nabídne první den v novém měsíci.
1: Počasí.
0: Na úvod ještě přidávám aktuální teploty. 16 stupňů hlásí Kroměříž a Kateřinice Ojičná, 15 Staré Město, Holešov, Maruška Hostýnské Vrchy a Strání. 14 stupňů vidím v Bystřici pod Hostýnem, ve Zlíně, v Bojkovicích a v Rožnově pod Radhoštěm. 12 stupňů uvádí Hošťálková, Valašská Senice a Horní Bečva. 13 stupňů je hodnota ve Vizovicích, v Luhačovicích, ve Štítné nad Láří a ve Vsetíně. Velké Karlovice zatím z 11 stupni Celsia. Dnes očekáváme polojasno až oblačno, ráno a večer i skoro jasno. Nejvyšší teploty 23 až 26 stupňů. Povane slabý, přes den přechodně mírný vítr západních směrů o rychlosti 2 až 6 metrů za sekundu. Dobré nebo velmi dobré jsou a vydrží rozptylové podmínky, biozátěž zůstává pouze mírná na prvním stupni.
1: Český rozhlas Zlín, žijeme tu s vámi.
0: Už za chvíli vás pozveme na návštěvu Austrálie. Vypravíme se tam v dnešním vydání rubriky Co v učebnicích nebylo s Martinem Písaříkem.
2: Velitel operace Zink Oldřich Pechal se narodil v Osvětimanech na Uherskohradišťku. Osud hrdiny druhé světové války připomene už brzy pamětní deska na místě jeho popravy v koncentračním táboře v Mauthausenu. Odhalí ji členové spolku Památník Oldřicha Pechala a Svatopluka Štulíře v Řesovice. S jejich předsedou Ivo Kozákem si budu povídat už 3. září. K poslechu zve Markéta Macháčková.
1: Poslechněte si ve čtvrtek po 11. hodině v našem vysílání. Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
3: Naším dnešním hostem bude herečka Bára Munzarová.
1: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání.

0: zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že Austrálie je sice nejmenším kontinentem, ale na šířku je větší než měsíc? Austrálie se nachází na jižní polokouli mezi Indickým a Tichým oceánem. Její rozloha je asi 7 690 000 km čtverečních. Tvoří ji především jedna kompaktní pevnina a ostrov Tasmánie. Z geologického hlediska je to dlouhodobě izolovaná pevnina. V období nižší hladiny moří byla součástí širšího kontinentu Sahul, který spojoval dnešní Austrálii, Novou Guineu a Tasmánii. Po vzestupu hladiny oceánů se jednotlivé části oddělily, ale leží na společném kontinentálním šelfu. Pokud tedy do celkového obrazu Austrálie započítáme i to, co není na první pohled vidět na mapě, kontinentální šelf, rázem se její plocha zvětšuje na přibližně 8,5 milionu kilometrů čtverečních. Ve srovnání s plochou měsíce je zhruba pětkrát menší. Jinak je tomu ale, pokud budeme brát v úvahu průměr měsíce. Toto vesmírné těleso, které je téměř dokonalou koulí, má průměr necelých 3,5 tisíce kilometrů. Austrálie se ve směru západ-východ rozkládá asi na 4000 kilometrech. To znamená, že Austrálie je v tomto jediném směru skutečně širší než měsíc.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem. Český rozhlas Zlín. Žijeme tu s vámi.

se v nás jak slzy, tak úsměv. Každý ví nejlíp, co máš dělat, jak se chovat. A stále dokola se musíš obhajovat. Tak proč se trápit tím, co bylo? Vždyť minulost je fake, tak popojedem dál. Pozbírej, co okolo zbylo. Asi to tak mělo být.

0: platící diváci, jak vidím, sešlých je tady mnohem víc než počet prodaných vstupenek. Zřejmě se rozkřikl, že se tu bude hrát já na bráchu blues. Kdo mačkáte v dlaní peněženku, hoďte ji na pódium, abyste mohli tleskat.
1: Ty drobní jsou asi pro bratra, že? Jak vidět, tenhle italský song je velice prostý. Začnu refrén, já na bráchu pink.
0: A vy na to slovensky, hej. No a jsme jako jedna rodina, o prodělek se shodně podělíme a máme tu já na bráchu blues. Jde se na to. Uno,

0: bylo 17:30.
1: Český rozhlas Zlín. Krátké zprávy.
0: U zpráv vás vítá Lukáš Jakubíček. Dobré ráno. Rodiče dětí ve Valašském Meziříčí nemusí platit školkovné. Radnice ho už po druhé ruší ve všech 7 městských školkách, které navštěvuje téměř 700 dětí. Ještě před 2 lety přitom rodiny platily 800 korun měsíčně za dítě. Bývalé kino Květen ve zlínské části Malenovice čeká rekonstrukce. Radnice teď prostřednictvím sociálních sítí nabízí zdarma sedačky z původního kinosálu, kde bylo 442 míst. K dispozici je ještě asi 270 sedaček. Ty jsou podle města stále v zachovalém stavu. Zájemci si musí zajistit demontáž a odvoz. Část pomoci lidem ohroženým bytovou nouzí od dneška přebírají úřady práce. Budou třeba posuzovat, kdo má nárok na podporu při hledání bydlení. Doteď to měli na starosti obce. Ministerstvo práce tvrdí, že se tím celý proces zjednoduší, protože úřady už teď řeší třeba sociální dávky. Podle svazu měst a obcí ale naopak kvůli změně lidem přibude administrativa. Novým ředitelem řízení letového provozu je ode dneška Zdeněk Jelínek. Na síti X o tom včera informoval ministr dopravy Ivan Bednárik za SPD, který ho do funkce jmenoval. Ve funkci ředitele vystřídá Jana Klase, který byl v čele řízení letového provozu 19 let. Teď končí kvůli své kandidatuře do Senátu. Dnes očekáváme v našem regionu polojasno až oblačno, ráno ještě i skoro jasno. Aktuálně se teploty pohybují mezi 11 až 16 stupni. Nejvyšší teploty přes den dosáhnou na 23 až 26 stupňů a vítr povane slabý, přes den přechodně mírný západních směrů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
0: Momentálně nemáme na cestách ve Zlínském kraji hlášeny žádné dopravní nehody. Ze zpráv Českého rozhlasu Zlín je to vše. Cestu bez komplikací vám přeje Lukáš Jakubíček.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Tématem pondělní chovatelské poradny s Českým rozhlasem Zlín bylo ptactvo. Jak mu můžeme pomáhat a čeho bychom se měli raději vyvarovat? I na tyto otázky odpovídal ornitolog Jiří Svěčka z Biskupic na Zlínsku. Ukázku z tohoto rozhovoru vám nabídneme za chvíli. Teď je 17:30.
3: Měsíc

0: Jak bychom se měli zachovat, pokud uvidíme ptáčka, který potřebuje pomoci? A kdy naopak vyčkat? I na to v pondělní chovatelské poradně s Českým rozhlasem Zlín odpovídal ornitolog Jiří Svěčka z Biskupic na Zlínsku. Vysvětlil také, co se aktuálně děje v ptačí říši.
1: V ptačí říši se většina ptáčků chystá na odlet do teplých krajin. Někteří už odlétli, což můžou vidět lidé, dejme tomu, kde hnízdili čápy, kteří zmizeli kukačky, přestali se ozývat, ty už jsou taky pryč. A chystají se další ptáčci, to znamená vlaštovky, jiříčky, které jsou hodně vidět na drátech, že se zlukují a čekají velká cesta.
2: Pojďme se teď přesunout k ptačím mláďatům. Může se stát, že lidé najdou na zemi mladého ptáka a automaticky mají pocit, že vypadl z hnízda a potřebuje zachránit. Je to vždycky pravda?
1: Vždycky to pravda není, ne, protože řada druhů, jak jsou kominíčci, rechci, drozdi, kosíci, vyskakují z hnízd dřív než toto, ale rodiče je dokrmují i po zemi, ještě než se naučí vlastně létat.
2: Jak tedy poznáme ptáče, které potřebuje pomoc a které se teprve učí?
1: Tak ptáče je to třeba posoudit, jestli třeba vleče nějak křidelko za sebou, nebo je špatné, zmoklé. Prostě se snažit ho někde dát do boku na nějakou římsu, nebo ten prvním momentě.
2: Takže ale v ideálním případě raději spíše vyčkat a neudělat nějaké ukvapené rozhodnutí, protože rodiče toho ptačího mláděte můžou být třeba poblíž, je to tak?
1: Je to tak, ano. Rodiče určitě pozorují anebo čekají, až se ten člověk zdálí, že a mláďatka dokrmují a postarají se o ně.
2: Pokud už bychom to ale vyhodnotili tak, že je potřeba ptačímu mláděti pomoct, můžeme se ho dotknout holou rukou anebo raději ne?
1: Co se týká ptáčku, můžete, horší je to u savců, že když zachraňují různé ješky nebo zajíčky a takové, tam by se neměl dotýkat rukou.
2: Dává z vašeho pohledu a z vaší zkušenosti smysl, kdybychom se pokusili ptáče vrátit zpátky do hnízda, když třeba máme pocit, že z toho hnízda vypadlo?
1: No, pokud se to dá opravdu zjistit, stane se třeba, že nějaká poštolka vyskočí z balkónu nebo spadne nějaký holub. Pokud víme přesně, kde to hnízdečko je, je to možné zkusit.
2: A napadá mě u toho, pokud by spadlo celé hnízdo, má smysl se pokoušet upevnit ho zpátky na původní místo, anebo už by se do něj ptáci nevrátili?
1: No, spíš nechat tak, jak to je, protože ptáci si, pokud to hnízdo spadne, postaví náhradní okamžitě.
2: Na koho bychom se mohli v rámci Zlínského kraje obrátit, aby nám třeba poradil?
1: Tak v rámci Zlínského kraje je možnost, buď jsou ty záchranné stanice, jak je Buchlovice, je Rajhrad, ten je sice kousek dalej, že potom na Hošťálkové je nějaká paní, která se stará o tady taky o ty drobné zvířata, ale dobré je použít ty stránky Zvíře v nouzi, kde se dá zavolat a odborníci poradí, co v první chvíli dělat.
0: Moderátorka Anna Randárová se ornitologa Jiřího Svěčky ptala také na to, proč bychom vodní ptactvo neměli krmit pečivem a co si počít, pokud nám ptáci zahnízdí například na balkóně. Záznam celé poradny si můžete v případě zájmu poslechnout audioarchivu pondělní 11. hodiny a to na našem webu zlin.rozhlas.cz. Za minutku a půl bude 6:15. Za chvíli si povíme o dnešním počasí.

0: Před dvěma minutami bylo 6:15. Meteorologové vnímají úvod měsíce září jako vstupenku do podzimu. No a my teď zjistíme, jak se dnešek skutečně projeví v teplotách a na obloze.
1: Počasí.
0: Na úvod krátké předpovědi si ještě shrneme aktuální čísla, která posílají měřící stanice. 16 stupňů hlásí Kroměříž a Kateřinice Ojčná, 15 Staré Město, Holešov, Maruška Hostýnské Vrchy a Strání, včetně Valašského Meziříčí. 14 stupňů to je hodnota z Bystřice pod Hostýnem, ze Zlína, Bojkovic a Rožnova pod Radhoštěm, 12 stupňů vidím v Hošťálkové, ve Valašské Senici a v Horní Bečvě. Vizovice uvádějí 13 stupňů, stejně jako Luhačovice, Štítná nad Bláří a Vsetín a ještě na závěr seznamu Velké Karlovice z 11 stupni. Dnes bude převážně slunečno, jenom občas více mraků, relativně větrno, takže očekáváme polojasno až oblačno, ráno a večer i skoro jasno. Nejvyšší teploty 23 až 26 stupňů, povane slabý, přes den přechodně mírný vítr západních směrů rychlostí 2 až 6 metrů za sekundu. Dobré velmi nebo velmi dobré jsou rozptylové podmínky, takové to se i udrží po celý den, biozátěž stále pouze mírná, označená jedničkou.
1: Český rozhlas Zlín, žijeme tu s vámi.

0: úterý, přejeme si dobré ráno do 1. září. I dnes po 13. hodině vysílá Český rozhlas Zlín pořad Alex a host. Koho si Alex Minářová pozvala a na co se bude ptát?
1: V Alex a host přivítám herečku Báru Munzarovou. Ve vysílání Českého rozhlasu zavzpomíná na své slavné rodiče, herecké legendy Janu Hlaváčovou a Luďka Munzara. Prozradí také, jak strávila léto a proč se chystá usednout do Boeingu 737. Po 13. hodině se na vás těšíme.
0: Děkujeme za pozvánku a vracíme se do úterního rána. 6 hodin bude za 7 minut. Lukáš chystá nové zprávy.

0: Máte rádi četby a drama? Český rozhlas pro vás připravil léto plné hororů, krimi příběhů a filmových hitů. Čelisti, tajný deník Lory Palmrové, Dogville, David Lynch nebo král hororu Stephen King. Poslouchejte ve vysílání Českého rozhlasu Dvojka a Vltava nebo kdykoliv na audioportálu Můj rozhlas.
1: Bylo 6 hodin.
2: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
1: V Rožnově pod Radhoštěm čeká na školáky nový dopravní režim v okolí stavby kulturního centra. Zlínská zoo dnes ve svém areálu otevře nové indické bistro Bagha. Městský soud v Praze dnes projedná odvolání hnutí SPD. Dnes očekávejte polojasno až oblačno s nejvyššími teplotami kolem 26 stupňů. Ranní zprávy Českého rozhlasu Zlín vám přináší Lukáš Jakubíček. V Rožnově pod Radhoštěm začíná školní rok s novým dopravním režimem v okolí stavby kulturního centra. Ode dneška tam platí bezpečnostní opatření pro děti mířící do škol pod Skalkou a Sedmikráska i do střediska volného času.
3: Děti i rodiče by měli sledovat dopravní režim a držet se vyznačených bezpečných tras, říká ředitelka ZŠ pod Skalkou Zita Koláčková.
4: Nebude koridor, respektive zálivky z N-Ride, na který byli zvyklí, ale jsou posunuté dva na Hradisko.
3: Kde smí řidiči zastavit a kdo hlídá přechody, vysvětluje ředitel městské policie Aleš Pilař.
5: Jsou tam přechody stávající, které tam jsou, plus tam jsou přechody udělané nově a u každého přechodu bude minimálně jeden strážník nebo ten asistent.
3: Tento provoz bude u školy pokračovat nejméně do konce příštího roku, kdy má být hotové kulturní centrum. Gabriela Hekl, Český rozhlas.
1: V asijské části Zlínské zoo dnes otevře nové indické bistro. Vzniklo nedaleko expozic tygrů a gaurů a nabídne především indickou kuchyni, například butter chicken, chicken tikka masala nebo čočkový dál. Název Bagha v překladu znamená tygr. Bistro je podle vedení zoo navržené tak, aby návštěvníkům přiblížilo také indickou kulturu a atmosféru. Umělecké prvky, malby nebo sochy pocházejí přímo z Indie. Pokračuje mluvčí zahrady Romana Mikešová.
6: Přineseme tak do areálu tentokrát indickou kuchyň a navíc jsme se rozhodli, že pro všechny děti do 13 let nabídneme právě v tento den i mimořádné vstupné za 1 korunu.
1: Odvolání hnutí SPD proti 3milionovému trestu za předloňské předvolební plakáty dnes projedná pražský městský soud. Podle nepravomocného verdiktu plakáty podněcovaly k nenávisti. Na jednom z nich byl muž tmavé pleti s nožem v ruce a nápisem Nedostatky ve zdravotnictví nevyřeší chirurgové z dovozu. Hnutí SPD s rozsudkem nesouhlasí a vinu popírá. Na Břeclavsku a Hodonínsku je letos kvůli extrémnímu suchu nízký výskyt komárů. Ukazují to pravidelná měření hygieniků. Může za to nedostatek vody v lužních lesích a vyschlé tůně, kde se hmyz obvykle rozmnožuje. Podle hygienika Oldřicha Šebesty se situace v nejbližší době zřejmě nezmění.
7: Máme zkušenosti z posledních let, že došlo k záplavám třeba taky až v září a pak došlo ke kalamitě třeba v říjnu, která trvala až do listopadu. Pokud by došlo plošně k mimořádným srážkám a došlo k zestupu řek, tak ta kalamita může přijít prakticky do konce října, ale zatím tomu nic nenasvědčuje.
2: Počasí.
1: Ráno bude ve Zlínském kraji skoro jasno nebo i jasno, oblačnost však začne postupně přibývat a většinou čekejte polojasno až oblačno beze srážek. Večer pak může oblačnost opět ubývat na skoro jasno. Aktuální teploty jsou mezi 11 a 16 stupni. Nejvyšší teploty přes den dosáhnou na 23 až 26 stupňů a vítr povane slabý, přes den přechodně mírný západních směrů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
1: Kvůli práci na silnici bude ode dneška průjezdný pouze jeden jízdní pruh na hlavní silnici v Bílovicích na Uhersko-Hradišťsku. Z dopravy i zpráv Českého rozhlasu Zlín je to vše. Šťastnou cestu vám přeje Lukáš Jakubíček.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
8: je po letních prázdninách, proto vám některým datum 1. září přináší docela znatelné proměny v rytmu života. Jak říká klasik, slavnost končí, nastává školní den. Zdravím vás, milí posluchači, u probouzení přeju dobré úterní ráno, Lindám posílám gratulaci k svátku. A za chvíli už obrátím to k času, když proberu několik historických událostí v kalendáriu. Napřed si ale ještě poslechneme písničku Petra Spáleného. Teď je 6 hodin 5 minut, za mikrofonem jako obvykle Petr Uhřík.
0: Český rozhlas Zlín.

0: Společně začínáme nový měsíc. Vítám vás, milí posluchači, do 1. září. Přeju za Český rozhlas Zlín dobré ráno. Otevírám kalendárium. V roce 1841 začaly jezdit vlaky mezi Starým Městem a Přerovem. Pro tento účel vznikly na území současného Zlínského kraje stanice Napajedla a Hulín. Už od 1. května toho roku byl ze trati nazvané Severní dráha císaře Ferdinanda v provozu úsek Břeclav Staré Město. Nádraží v Otrokovicích vzniklo až v roce 1882. Do té doby byly nejbližšími stanicemi Napajedla a Tlumačov. 1. září roku 1939 vypukla druhá světová válka. Nacistické Německo tehdy ze západu přepadlo Polsko. Následně 3. září vyhlásili německou válku polští spojenci Francie a Velká Británie. V roce 1950 byly v rámci armády zřízeny tzv. Pomocné technické prapory PTP. V roce 1973 zemřel na Slovensku při tragické nehodě autobusu hobojista, klavírista, hudební skladatel, aranžér a člen orchestru Gustava Broma Josef Blaha. Studoval na konzervatoři v Kroměříži hru na hoboj a varhany, k jazzu ho přivedla jeho pianistická činnost ve velkém orchestru Pavla Bajerleho. Pro Bromův orchestr složil řadu originálních jazzových kompozic a aranžmá. A dnešek připomíná i syna zakladatele proslulé zlínské firmy a jeho pokračovatele Tomáše Baťu. Z tohoto světa odešel 1. září roku 2008 v kanadském Torontu. Po vzoru svého otce se vyučil obuvníkem, v Československu ale pobyl pouhých 25 let. Před válkou emigroval do Spojených států a později do Kanady. Z kanadského Toronta pak řídil firmu Baťa s více než stovkou závodů v desítkách zemí celého světa. Vyznával 3P – poctivost, pokora a píle. A jeho vizí bylo obout celý svět. V dalším tématu najdeme jistou souvislost. Zlíňané se vypořádají se ztrátou vyhořelé budovy nedaleko centra města. Po obří 11-patrové stavbě je teď v bývalém baťovském areálu nezvykle prázdný prostor. Jak to místní vnímají, zjistíme už za chvíli v reportáži Davida Jabůrka.
1: Český rozhlas Zlín, písničky, které nestárnou.
0: Do Itálie se vracíme poměrně často, když si připomínáme staré časy. Muzika z Apeninského poloostrova nám byla vždycky blízká. Teď si poslechneme trochu ostřejší hlas výrazné Gianni Nannini a protože jdeme do roku 86, lehce si spočítáme kulaté výročí. Tato písnička měla vrchol v hitparádách přesně před 40 lety.

0: čtvrt na sedm, máme úterý 1. září a naprostá většina vyhořelé 34. budovy ve Zlíně je zbouraná. Místní si tak zvykají na nový pohled na bývalý baťovský areál. Místo dominantní 11-patrové stavby jsou teď vidět další budovy, které byly dosud v areálu skryté. Obří prázdný prostor po 34. je ale znatelný.
1: Já jsem tady vlastně od začátku, jak se to tady bourá, jak to bylo postavené, tak mě to chybí vlastně ta budova. No a vypadá to teď strašně vlastně.
2: Říká Tomáš, se kterým procházím podél mobilního oplocení a společně pozorujeme, jaký rozhled na ostatní budovy v areálu se najednou ze všech stran nabízí. Pracuje v budově číslo 46, která s vyhořelou 34 sousedila v severovýchodním rohu.
1: Mám výhled tady budovy, kde je výroba plastů. Tak se dívám z okna někdy a tak to sleduju, jak to bourají všechno.
2: O kousek dál na betonové zítce sedí Vilém. Co to pro vás znamená, že tady není teďka ta budova?
3: Nic.
2: A je vám to jedno třeba?
3: Ne, tady... není mi to jedno, ale to je budova, kterou postavili komunisti, takže to mě nějak... Ne, to... Proč pro to truchlit? Jako kdyby to postavil Baťa, tak bych to pochopil, ale vzhledem k tomu, že to plánovali v 49. a stavili to až v 50. letech komunisti, tak proto mě to nějak nebere. Jako je to smutné, ale co se dá dělat?
2: Díru po někdejším centrálním skladu obuvy, na který měli díky jeho rozměrům a kopcovitému terénu Zlína výhled desítky tisíc místních obyvatel, by Vilém zalepil novou stavbou.
3: Já si myslím, že oni toho místa využijí k tomu, aby zastavili něčím rozumným.
2: Co si tam umíte představit na tom místě?
3: Určitě v průmyslovém areálu nějakou budovu, která bude sloužit tomuto účelu.
2: Od lavičky u muzea Jihovýchodní Moravy zase prázdný prostor se zbytkem torza pozoruje Kristýna.
4: Já nevím, jak to tady chybí, protože tady je hrozně moc budov, jako na mne je to moc, až moc budov, ale je to dominanta toho Zlína vlastně, takže to tam bude prázdná.
2: Otázkou zůstává, na jak dlouho. Společnost Cream chce zachovat část torza budovy o rozměrech asi 12 x 24 metrů v původní výšce 11 pater. Zbytek obří plochy z víc než 70 metry na každou stranu navrhuje skupina architektů, kteří společnosti radí zastavět. Nejlépe tak, aby se dodržel původní obraz baťovského továrního areálu. David Jabůrek, Český rozhlas.
5: Více na zlín.rozhlas.cz. Navštivte stránky Českého rozhlasu Zlín.
6: Rekonstrukce Baťova mrakodrapu ve Zlíně, Střední zdravotnická škola anebo Bista Tomáše Bati v krajské nemocnici. Věděli byste, kdo spojuje tato zlínská místa? Architekt Ivan Bergman, se kterým si budeme na vlnách Českého rozhlasu Zlín povídat už 1. září. Na setkání s ním i s vámi se těší Anna Randárová.
5: Poslechněte si v úterý po 11. hodině v našem vysílání. Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovirok.cz.

0: Za 9 minut bude 6:30. Pro další informace volám do Brna, poslechneme si předpověď na několik dalších dnů. Všeho počasí na místě řekne meteorolog Ondřej Brambus, kterého zdravím a přeju dobré ráno.
1: Dobré ráno.
0: Na úterní ráno ve Zlínském kraji se podívejme nejdřív, jaká je aktuální situace v teplotách a oblačnosti.
1: Aktuálně nemáme nad Zlínským krajem oblačnost žádnou, máme tedy úplně jasnou oblohu a teploty ty se nám pohybují v rozpětí od 15 do 10 stupňů Celsia, počasí tedy bez srážek a vítr ten máme jenom slabý, proměnlivý a nebo na některých místech úplně bezvětrný.
0: Co nám úterý nabídne v celkovém pohledu? Převáží slunce nebo zatažená obloha a jaké očekáváte nejvyšší teploty?
1: Řekl bych, že převáží slunce nad tou zataženou oblohou, ale i tak musíme počítat, že se nějaká oblačnost začne vytvářet. Teď tedy v těch nejbližších minutách a hodinách stále jasná nebo skoro jasná obloha, ale během dopoledne už bude oblačnost přibývat a během dne pak bude převažovat polojasná nebo oblačná obloha, ale počasí bez srážek. Večer pak bude opět oblačnost ubývat většinou na skoro jasno. Dnes bude o něco chladněji, než bylo včera. Počítáme s maximálními teplotami od 23 do 26 stupňů Celsia a stále bude foukat vítr západních směrů většinou do 25 km za hodinu a večer bude pak slábnout.
0: A ještě si doplníme dnešní biozátěž.
1: Ta je na jedničce, takže mírná zátěž.
0: Hned se podíváme taky na zítřek, jaký průběh počasí nabídne středa.
1: Ten charakter bude podobný, ale bude nám slábnout vítr. V noci budeme začínat skoro jasnou, jasnou oblohou. V druhé polovině noci a k ránu už nějaká oblačnost bude, takže takové převážně polojasno, ale stále počasí bez srážek. K ránu se v některých údolích může výjimečně objevit mlha, ale nemělo by jich být mnoho. Teploty v noci, v té nadcházející, možná nepatrně nižší než v té uplynulé, na většině stanic od 14 do 10 stupňů, ale někde to může být i trochu méně. Bude opět bezvětří nebo jenom slabý vítr. Zítra přes den také spíše málo oblačnosti, zejména v té první polovině dne. Ale odpoledne a večer pak bude opět oblačnosti přibývat, takže většinou oblačno. Přehánky se zítra objeví jen výjimečně, spíše na severu kraje nebo v horských oblastech a nebude jich mnoho. Teploty zítra možná nepatrně vyšší než dnes, 24 až 27 stupňů Celsia. Zítra bude ale slabší vítr než dnes.
0: Zajímají nás taky další posuny počasí. Když zajdeme do prostřed týdne, jak prozatím vychází čtvrtek, pátek nebo tak toto finále?
1: Nečeká nás žádná výrazná, žádná dramatická změna, ale ve čtvrtek by mělo být celkově oblačnosti spíše více oproti dnešku nebo zítřku a zároveň je ve čtvrtek odpoledne trošku větší šance na nějaké přehánky, ale stále je ta šance poměrně malá, na většině území nám vůbec nezaprší, ale kdybychom to měli vzít do konce týdne, tak v podstatě ten čtvrtek má tu šanci asi největší. V pátek také podobné počasí, nějaké polojasno, oblačno, malá šance na přehánky. Teploty půjdou pozvolna nahoru ve čtvrtek 24 až 27 a v pátek pak 25 až 29 stupňů. No a v pátek se zase trošku rozfouká vítr.
0: A ještě teplotní rekordy. Rádi si poslechneme čísla z historie 1. září. Jakými hodnotami, Ondřej, překvapíte?
1: Nejvyšší teplota pochází z roku 1929 ze stanice Napajedla, 34 stupně a 1 desetina. Nejnižší teplota byla naměřena v roce 1964 na stanici Huslenky Kychova, a to 1 stupeň nad nulou.
0: Tolik o počasí, podrobné informace do vysílání Českého rozhlasu Zlín připravil meteorolog Ondřej Brambus. Děkujeme, mějte se hezky a zase brzy naslyšenou.
1: Také děkuji, hezký den, naslyšenou.
0: Za 4 minuty bude 6:30. Ano, Lukáš chystá zprávy, uvede je přesně o půl a do té doby ještě Hradišťan se svou modlitbou za vodu. Dobré úterní ráno.

0: bylo 6:30.
1: Český rozhlas Zlín. Krátké zprávy.
0: A ty pro vás připravil Lukáš Jakubíček. Dobré ráno. Amfiteátr v Zámeckém parku ve Valašském Meziříčí čeká po 16 letech oprava hlediště. Dřevěné lavice už byly ve špatném stavu. Vyčnívaly z nich vruty a některá prkna se rozpadala. Teď podle vedoucího kina Valmes Ondřeje Kalába bude nutné vyměnit všechna dřevěná prkna. V Uherském Brodě zahájili rekonstrukci starého hřbitova v ulici Užlebu. Řemeslníci opraví žulové a mlatové chodníky a cesty nebo postaví novou opěrnou zítku. Ta původní je v havarijním stavu a ohrožuje sousední hroby. Začal nový školní rok. Některé školy, hlavně ty v sociálně vyloučených lokalitách, dostanou víc peněz na podporu znevýhodněných žáků. Celkem ministerstvo školství rozdělí mezi 520 škol zhruba 220 milionů korun. Peníze můžou využít třeba na sociálního pedagoga nebo na přímou pomoc dětem. Ve Francii ode dneška platí zákaz používání mobilních telefonů na středních školách. Podle vlády telefony narušují soustředění dětí a můžou poškodit jejich duševní zdraví. Původně chtěl prezident Emmanuel Macron od září zakázat i sociální sítě pro děti mladší 15 let. Nařízení ale narazilo u ústavní rady a vláda ho musí přepracovat. Z počátku dneška bude ve Zlínském kraji skoro jasno nebo i jasno, oblačnost však začne postupně přibývat a většinou čekejte polojasno až oblačno beze srážek. Aktuální teploty jsou mezi 10 a 16 stupni. Nejvyšší teploty přes den naměříme kolem 23 až 26 stupňů a vítr povane slabý, přes den přechodně mírný západních směrů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
0: Podle aktuálních informací z dopravních serverů se projíždí Zlínským krajem bez nehod. Po zprávách Českého rozhlasu Zlín pokračuje Petr Uhřík.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
2: Úvod nového měsíce nám připomíná ještě několik skutečností. Začíná byzantský liturgický rok, máme Světový den míru a taky Světový den modlideb za péči o stvoření. Přeju dobré úterní ráno a na pohodu vstávání posílám písničku Petra Koláře. Teď je 6:30 a 3 minuty.

0: Půl sedmé a 9 minut na vlně Českého rozhlasu Zlín si přejeme dobré úterní ráno. Dnes je 1. září. Ve Zlínském kraji se dnes otevře po prázdninové pauze 225 základních škol zřizovaných obcemi. Dále 16 soukromých, 4 církevní a 22 krajských základních škol. Do lavic v nich usedne asi 52 tisíc žáků. Podrobnosti o začátku školního roku přidá 10 minut před 7:30 reportérka Blanka Kovandová. Nabídneme taky sportovní téma, už příští týden odstartuje nová sezóna první hokejové ligy. Zlínští Berani v ní chtějí mimo jiné spoléhat na zkušenosti obránce Petra Šenkeříka. To je odchovanec zlínského klubu, který za něj ale naposledy krátce nastupoval v roce 2013. Více uslyšíte 10 minut před 8:00. Já přidám počasí, už za chvíli si řekneme, jak vypadá úterní předpověď.
1: Dobré ráno s Českým rozhlasem Zlín.

0: 2,5 minuty do 6:45 projdeme si aktuální předpověď a zjistíme, jak budou probíhat nejbližší hodiny podle meteorologických předpokladů.
1: Počasí.
0: Současné ranní teploty se ve Zlínském kraji pohybují mezi 10 a 16 stupni. Ráno by mělo být skoro jasno nebo i jasno, oblačnost ale začne brzy přibývat a po většinu dne bude polojasno až oblačno, ovšem bez srážek. Večer pak bude oblačnosti opět ubývat na skoro jasno. Nejvyšší teploty 23 až 26 stupňů, povane slabý, přes den přechodně mírný vítr západních směrů s rychlostí mezi 2 a 6 metry za sekundu. Rozptylové podmínky, dobré nebo velmi dobré, později večer postupně mírně nepříznivé, ale biozátěž zůstává pouze mírná na jedničce.
1: Český rozhlas Zlín, žijeme tu s vámi.
0: Objevitel léků na AIDS, profesor Antonín Holý, by dnes oslavil 90. narozeniny. Byl prototypem vědce, kterého si představujeme tak trošku morous, který jde tvrdohlavě za svým cílem. Kolik pokusů musel udělat, aby našel látky, které zachránily přes 10 milionů životů, uslyšíme za chvíli.

0: Ze smrtelné nemoci AIDS udělal nemoc, se kterou se dá žít. Přesně před 90 lety se narodil jeden z našich nejlepších chemiků Antonín Holý. Když před více než půl stoletím začal hledat látky proti virům, tak se o AIDS ještě vlastně nic nevědělo. Podle kolegů byl někdy až nepříjemně urputný a tvrdohlavý, ale právě tato vlastnost dovedla profesora Holého k celosvětovému úspěchu. Zemřel v roce 2012 v Ústavu organické chemie a biochemie Akademie věd má pořád svou pracovnu.
1: Tady je bysta veliká, tvůrce toho obrovského úspěchu. A teď nemluvím o penězích, ale o to, co to způsobilo.
2: Obdivně říká profesor Pavel Hobza, sám jeden z nejuznávanějších vědců světa. A v prvním patře budovy Ústavu organické chemie a biochemie Akademie věd mě teď vede až na konec chodby.
1: Tak tady vpravo je historická pracovna profesora Holého. Tady se čas zastavil, je tady plášť, jeho počítač, na stole jsou to opravdu jeho zápisky a tady máte diskuze z té doby.
2: Na látkách proti virům začal Antonín Holý pracovat v 60. letech a jak prozrazuje rozhlasový archív, svůj výzkum shrnul do jediné věty.
3: Vím, že tam mám určitou šanci nalézt látky určitého typu určitým biologickým účinkem. Pak se snažím ten účinek hledat.
2: Nakonec patentem ochránil 60 sloučenin, které působí proti oparům, hepatitidě B a především viru HIV. Podle tehdejšího kolegy Zdeňka Havlase tomu předcházely desítky tisíc pokusů.
4: Tonda vždycky udělal takový ten základní skelet a začal dělat velký množství látek. Ty drobné variace měly trošku jiné vlastnosti a nikdy se nedalo říct předem, která bude ta aktivní.
2: Pracovat s profesorem Holým ale nebylo jednoduché, jak ví například jeho doktorant z 90. let a dnes úspěšný vědec Michal Hocek.
5: Protože měl svoje vize a velice nerad a neochotně z nich ustupoval, ale ta zkušenost pracovat s ním byla neocenitelná.
2: České látky testoval v Belgii virolog Eric de Klerk a v roce 1985 zjistil, že tenofovir funguje proti tehdy smrtelné nemoci AIDS. K prvním lékům dnes vele úspěšné firmy Gilead Sciences bylo ale ještě hodně daleko. Skeptický byl tehdy i Antonín Holý. Když v 90. letech přišlo do Ústavu organické chemie a biochemie prvních 400 milionů korun, tak podle Zdeňka Havlase...
4: Tonda považoval ty peníze, které přišly za tyhle procenta, jako jediný, co z toho kdy bude.
2: Nakonec léky na AIDS podle odborníků zachránili přes 10 milionů životů. Eva Kézerová, Český rozhlas.

0: Radio Servis představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz.
1: Bylo 7 hodin.
0: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
1: Od dneška začínají fungovat ve Zlíně dva nové úseky s měřením rychlosti. Rodiny dětí, které chodí do školek ve Valašském Meziříčí, ani letos nebudou platit školkovné. České dráhy ode dneška povede Lenka Hamplová. Během dneška bude skoro jasno nebo jasno s nejvyššími teplotami kolem 26 stupňů. U dalších zpráv Českého rozhlasu Zlín vás vítá Lukáš Jakubíček. Dobré ráno. Ode dneška můžou řidiči dostat pokutu za překročení rychlosti na dvou nových místech ve Zlíně. Po zkušebním provozu začínají strážníci měřit na Ostrově, Štefánikově ulici a v místní části Mlacová. Tam kamery kontrolují rychlost na hlavní průjezdní silnici, kde přesně je měřený úsek na Štefánikově ulici, popisuje ředitel městské policie Zlín Milan Kladníček.
2: Začínáme nad přehradou Zlínskou, bude to celý průběh ulice Štefánikovy a budeme končit kolem zastávky při odbočce, která vede dolů na hlavní cestu Tomáše Bati, dále potom k nemocnici, takže celý ten úsek té Štefánikovy.
1: Od října by potom měly přibýt další dva úseky s měřením rychlosti ve zlínské místní části Štípa Kostelec a v Klečůvce. Rodiče dětí ve Valašském Meziříčí nemusí platit školkovné. Radnice ho už po druhé ruší ve všech 7 městských školkách, které navštěvuje téměř 700 dětí. Ještě před 2 lety přitom rodiny platily 800 korun měsíčně za dítě. Proč město školkovné zrušilo a kolik rodiny ušetří, vysvětluje mluvčí radnice Jakub Mikuš.
3: Více než polovina rodin dlouhodobě nezapadala ani do jedné z výjimek, i když poctivě pracují a plní si své závazky. Takový systém považují radní města za diskriminační a proto se rozhodli zavést nulové školkovné pro všechny. Rodiny díky tomuto kroku ušetří minimálně 8000 korun ročně na jedno dítě.
1: Generální ředitelkou Českých drah je od dneška Lenka Hamplová. V čele státního dopravce nahradila Michala Krapince, který po dohodě ve funkci po 4 letech skončil. Bývalý šéf Českých drah nedávno vrátil svou bezpečnostní prověrku na stupeň důvěrné. Zdůvodnil to tím, že ji pro výkon funkce nepotřebuje. Lenka Hamplová je bývalou vrchní ředitelkou ekonomické a infrastrukturní sekce na ministerstvu dopravy. Dozorčí rada Českých drah ji jmenovala bez výběrového řízení. Do funkce ji navrhl ministr dopravy Ivan Bednárik za SPD. Hamplová bude první ženou v čele celostátních drah od vzniku Československa v roce 1918. Estonská armáda zrušila letecké varování kvůli dronům. Ty do estonského vzdušného prostoru vletěly od hranic s Ruskem a Lotyšskem. Krátce předtím platilo varování před drony taky na severovýchodě Lotyšska. Vzlétly proto stíhačky Severoatlantické aliance. Podle estonského ministra zahraničí na to zareagovalo rychle a přesně podle plánu.
0: Počasí.
1: Dnes bude zpočátku v našem regionu skoro jasno nebo i jasno, oblačnost však začne postupně přibývat a většinou čekejte polojasno až oblačno beze strážek. Aktuální teploty jsou mezi 10 a 16 stupni. Nejvyšší teploty přes den naměříme kolem 23 až 26 stupňů a vítr povane slabý, přes den přechodně mírný západních směrů.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
1: Na nehodu dvou vozidel si dejte pozor na hlavní silnici v Bystřičce na Vsetínsku. Tolik zprávy Českého rozhlasu Zlín. Cestu bez nehod vám přeje Lukáš Jakubíček.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu.
4: Oproti zvyklostem minulých dnů už se biorytmy v některých rodinách mění. Máme tu nový měsíc a to mimo jiné znamená, že 1. září začíná školní rok. Mládež vstává, ostatní naši posluchači s tím jistě výraznější problém nemají. Zdravím vás na úterním startu a přeju dobré ráno. Za chvíli už se budeme věnovat moravskému nářečí a pokud byste projevili zájem soutěžit, za správnou odpověď nabídnu knihu vydavatelství Kazda. Její název Dívka v bouři napovídá, o čem autorka píše, jak čtu na zadní straně obálky. Kniha, která vám vrátí jistotu a vaší dceři klid. Aneta Langerová nám ještě před slovním kvízem zaspívá o živé vodě. Od mikrofonu zdraví Petr Uhřík. Teď je 7 hodin a přesně 5 minut.
0: Český rozhlas Zlín.

0: 9 minut za 7 hodinou právě začíná naše pravidelná soutěž s hádáním nářečního slova. Tentokrát se vydáme na Slovácko a cenu věnuje vydavatelství Kazda. Za správnou odpověď dostane výherce knihu s názvem Dívka v bouři a tady je pro připomínku naše telefonní číslo.
1: Volejte studio Českého rozhlasu Zlín 221 555 210.
0: Slovo, které nám za chvíli prozradí pan Karel z Nivnice na Uherskobrodsku, jste možná nikdy neslyšeli a přesto se v Nivnici používalo v dobách minulých docela často. Tak si ho poslechneme hned, jak zjistím, kdo pak se dovolal. Dobré ráno, přeje Český rozhlas Zlín.
2: Dobré ráno.
0: Dobré ráno, kdo se nám ozval?
2: Posluchač od Uherskobrodu.
0: Má jistě jméno křestní?
2: Antonín.
0: Pane Antoníne, datem 1. září se nějak mění váš denní rozvrh nebo se jede dál ve starých kolejích? Jak to je u vás?
2: No úplně pořád stejné.
0: Aha. No, že jestli nemáte třeba vnoučky nebo vnučky, které míří dneska do školy a už se vám potom chystají po první návštěvě školy v letošním roce sdělit své dojmy, třeba nic
2: máme
0: takového.
2: Máme pravnučky, tak se budeme loučit za chvílinku.
0: No jasně, takže vidíte, přece nějaká změna. Tak, pane Antoníne, soustřeďte myšlenky teď na tuto otázku.
3: V Nivnici u nás říkají chlapé slovo šentiš. Asi pak víte, co to je.
0: Zajímá nás šentiš. O co se jedná?
2: No, pokud je to pořád stejné, jak to bývalo v Nivnici za mě,
0: no.
2: Tak je to výčep.
0: Tak je to výčep, no, v podstatě tak. Chtěl jsem dávat nějaké matoucí nápovědy, dvě a jednu správnou variantu. Vy jste to, pane Antonín, ale v podstatě řekl velice správně. Takže teď už pan Karel jenom prozradí, co v Nivnici označují jako šentiš a myslím, že to bude stejné.
3: Tak šentiš, to je část zařízení v hospodě, kde na tom čepu se vlastně to pivo točilo, no a ten hospodský ho potom jako prodával.
0: Správná odpověď. Tak. No, hospodský za šentišem, tušku za uchem, zmijovka na hlavě.
2: Ano, ano.
0: Že? Tak to dřív fungovalo všude, popelníky, že?
2: No, a tím právě pozdravuji Karla do Nivnice, on mě zná.
0: A Karel, ten stál za šentišem někdy?
2: Ne, nestál. On nebyl nikdy nějaký pivař, on byl hodný kluk.
0: Aha, no tak hodní kluci jsou i u piva, že? No, zdatní borci v montérkách zahušťovali pivo borovičkou, no dnes už vypadají hospody dost jinak, nebo se zavřeli,
2: to jste
0: jenom lehce odbočil. Pane Antoníne, vítězíte v naší soutěži, gratuluju, počkejte chvilinku na telefonu a mějte se hezky. Naschledanou.
2: Dobrý, děkuju,
0: ano,
2: odkrát.
0: Naschledanou.
2: Naschledanou.
1: Český rozhlas Zlín, písničky, které nestárnou.
0: Skupina Les Humphrey Singers byla hodně početná, když se kompletně sešla, viděli jsme na pódiu 20 až 30 členů, taky hlasově to pořádně rezonovalo. Německou partu slavnou v 70. letech si poslechneme v hitu, který dobře známe i v české verzi. Mexico!

0: Před minutou bylo 7:15. Nahlédneme do předpovědi a zjistíme, jaký scénář nám nabídne první den v novém měsíci.
1: Počasí.
0: Na úvod ještě přidávám aktuální teploty, které se ve Zlínském kraji pohybují mezi 10 a 16 stupni. Očekávejme ráno skoro jasno nebo i jasno, oblačnost ale začne brzy přibývat a po většinu dne bude polojasno až oblačno, ovšem beze srážek. Večer pak bude oblačnosti opět ubývat na skoro jasno. Nejvyšší dnešní teploty 23 až 26 stupňů. Povane slabý, přes den přechodně mírný vítr západních směrů s rychlostí mezi 2 a 6 metry za sekundu. Rozptylové podmínky jsou dobré nebo i velmi dobré, později večer je očekáváme postupně mírně nepříznivé. Biozátěž je ale na jedničce, tedy pouze mírná.
1: Český rozhlas Zlín, žijeme tu s vámi.
0: Je 1. září. Kolik žáků a studentů se na dnešní den těšilo, se nám nepodařilo zjistit. Ale jiná čísla, související se začátkem školního roku ve Zlínském kraji, k dispozici máme a popovídáme si o nich už za chvíli.
2: Borelioza. Podle Státního zdravotního ústavu počty nakažených toto léto překonaly loňský rekord a stále rostou. Jakým onemocněním vlastně je lymská borelioza? Jak se před ní chránit, jak rozpoznat příznaky, jak je léčit? V poradně pro zdraví přivítám lékařku infekčního oddělení Uherskohradišťské nemocnice Radku Jančovou. Naslyšenou se těším 2. září. Vaše Markéta Macháčková.
1: Poslechněte si ve středu po 11. hodině v našem vysílání. Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání.

0: Za 9:30 je 1. září první školní den. Ve Zlínském kraji se otevře po prázdninové pauze 225 základních škol zřizovaných obcemi, 16 soukromých, 4 církevní a 22 krajských základních škol. Do lavic v nich usedne asi 52 tisíc žáků. Je to moc nebo málo? A pro kolik dětí bude dnešek prvním školním dnem? To jsou otázky, na které zná odpovědi reportérka Blanka Kovandová. Dobré ráno.
1: Krásné ráno, Petře, tobě i posluchačům.
0: Blanko, tak kolik je letos ve Zlínském kraji prvňáčků a jestli pak máš srovnání s loňským prvním školním dnem?
1: Tak poprvé dnes do školy zamíří asi 5,5 tisíce dětí, což je podle údajů Zlínského kraje o 300 prvňáčků méně než loni. Celkový počet žáků základních škol v kraji od září mírně klesne odhadem asi o stovku a bude to těch zmiňovaných 52 tisíc. A ještě dodám, že v mateřských školách se počet dětí sníží téměř o 200 na 19 400.
0: A jak jsou na tom počty budoucích středoškoláků?
1: Tak pro přibližně 7 tisíc studentů denního studia bude dnešek prvním dnem na některé ze středních škol, což je asi o 500 méně než loni. Studentů středních škol v denním studiu se čeká asi 27,5 tisíce a to je podobné číslo jako v loňském roce.
0: A jsou mezi středními školami nějaké novinky, třeba nově otevřené obory?
1: Tak tou největší novinkou je otevření nového přírodovědného licea na integrované střední škole ve Valašském Meziříčí. Nový obor s názvem Informační technologie pak otevírají na střední průmyslové škole a obchodní akademii v Uherském Brodě. Soukromá zlínská škola Academic School otevírá nově gymnázium a hejtmanstvím zřizovaná střední škola Centrum odborné přípravy technické Uherský Brod tak ta zavádí duální praktické vzdělávání ve spolupráci s českou zbrojovkou. To znamená, že žáci část praktické výuky absolvují přímo v reálném pracovním prostředí firmy.
0: Prázdniny jsou vždycky ve školách velmi exponovaným obdobím, protože se rekonstruuje a opravuje, co se dá, aby práce nezasahovaly do školního roku. Stihlo se všechno?
1: Tak většinou ano, ale dám jeden případ, kdy ne. Město Zlín letos investovalo do prázdninových oprav na základních školách asi 85 milionů korun. Z toho největší investice, 32 milionů, je v základní škole Dřevnická na Bartošově čtvrti, kde se kompletně rekonstruuje školní jídelna. Jenomže nestihli ji dodělat do začátku školního roku. A během září a října, tak žáci prvního stupně budou chodit na školní oběd do školní tělocvičny, kam škola zajistila závoz jídla a druhý stupeň by měl mít připravený autobus a ten je bude zavážet do jídelny na základní škole Komenského na Havličkově nábřeží.
0: Tak pokud nás, milí posluchači, žáci a studenti právě teď sledujete před odchodem do školy, vykročte pravou nohou. Přejeme úspěšný start do školního roku 26-27. Za informace díky reportérce Blance Kovandové.
1: Hezký den všem.
2: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: bylo 7:30.
1: Český rozhlas Zlín. Krátké zprávy.
0: A s nimi je tu Lukáš Jakubíček. Dobré ráno. Bezpečnostní perimetr kolem vyhořelé 34. budovy v bývalém baťovském areálu ve Zlíně se ode dneška zmenší, také ze západní strany. Kvůli uzavřenému prostoru nemohly od červencového požáru fungovat některé provozovny v bezprostředním okolí budovy. V Rožnově pod Radhoštěm začíná školní rok s novým dopravním režimem v okolí stavby kulturního centra. Od dneška tam platí bezpečnostní opatření pro děti mířící do škol Pod Skalkou a Sedmikráska i do střediska volného času. I u nových přechodů bude vždy alespoň jeden strážník. Nárok na podporu při hledání bydlení pro lidi v nouzi nově posuzují úřady práce. Ode dneška totiž platí novela zákona o podpoře bydlení, která povinnost přesouvá z obcí na úřady. Podle ministerstva práce má změna proces zjednodušit, protože úřady práce už s lidmi v nouzi řeší třeba sociální dávky. Podle platformy pro sociální bydlení, ale úřady práce nejsou na nové povinnosti připravené. České volejbalistky v osmifinále domácího mistrovství Evropy v Brně prohrály se Švédskem 0-3 a na šampionátu tak končí. V první sadě prohrály o 6 bodů, ve druhé jen o 2 a ve třetí o 4. 31 bodů pozbírala švédská univerzálka Isabel Háková. Ve Zlínském kraji dnes bude zpočátku skoro jasno nebo i jasno. Oblačnost začne postupně přibývat a většinou čekejte polojasno až oblačno beze srážek. Aktuálně se teploty pohybují v rozmezí od 10 do 16 stupňů. Nejvyšší teploty přes den naměříme kolem 23 až 26 stupňů a vítr povane slabý západních směrů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
0: Momentálně se dle dopravních serverů jede po cestách ve Zlínském kraji bez nehod. Ze zpráv Českého rozhlasu Zlín je to vše. Šťastnou cestu vám přeje Lukáš Jakubíček.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Za chvíli navážeme na kulturní pozvánky a zjistíme, jaké zajímavé akce se v našem kraji uskuteční právě 1. září. Teď je 7:30, 2,5 minuty. Přeju dobré úterní ráno u písničky Marty Kubišové.

Za 5 minut 7:45 posloucháte Český rozhlas Zlín a jdeme za kulturou. Po prázdninové přestávce nabízí knihovna Kroměřížská 2 nové výstavy. Tou první je expozice v oddělení pro dospělé čtenáře nazvaná Život a dílo Miloše Macourka, jehož nedožité z té narozeniny si letos připomínáme. A ve vestibulu si můžete prohlédnout panely s pracemi dětí z mateřské školy Gorkého. Obě výstavy můžete navštívit po celé září vždy v otevírací době knihovny na Slovanském náměstí v Kroměříži. Dnes je to v čase od 9 do 18 hodin. Výstava z pozůstalosti Boženy Augustínové, rodačky z Topolné, je k vidění ve Slováckém muzeu v Uherském Hradišti. Božena Augustinová patřila k významným československým umělkyním druhé poloviny 20. století a na výtvarné scéně působila více než 40 let. Otevřeno je v čase 9 až 17 hodin. Galerie Sýpka ve Valašském Meziříčí zve na výstavu ukrajinské umělkyně Oksany Sadovenko s názvem Snitých druhých. Nový projekt propojuje malbu, objekt, instalaci a otevírá témata paměti, migrace, identity a vztahu člověka k okolnímu světu. Podívat se na expozici můžete mezi 9. a 17. hodinou. V Kroměříži dnes vystoupí trio Sommerkrálka. Do aranže pro violončelo, klavír a zpěv dokáží předělat jakoukoliv muziku. Jejich koncert začíná na Velkém náměstí v Kroměříži 18 hodin.

0: Jednička v kalendáři, meteorologové vnímají úvod měsíce září jako vstupenku do podzimu a my teď zjistíme, jak se dnešek skutečně projeví v teplotách a na obloze.
1: Počasí.
0: Na úvod krátké předpovědi si ještě zhrneme aktuální čísla, která posílají měřící stanice. 15 stupňů je v Kroměříži, v Bystřici pod Hostýnem a ve Zlíně, 14 hlásí Staré Město, Maruška Hostýnské Vrchy a Bojkovice. 13 stupňů to je hodnota v Holešově a ve Valašském Meziříčí. Když půjdeme dál, Kateřinice Ojčná a Strání uvádějí 16 stupňů. Z Hošťálkové, ze Štítné nad Bláří, ze Vsetína, Rožnova pod Radoštěm a z Horní Bečvy přišel údaj 12 stupňů. 11 vidím v Luhačovicích a ve Valašské Senici. Velké Karlovice prozatím z 10 stupni Celsia. Dnes ráno je a bude skoro jasno, jasno, oblačnost ale začne brzy přibývat a po většinu dne potom by mělo být polojasno až oblačno, ovšem beze srážek. Večer pak nastane situace, že oblačnosti má zase ubývat až na skoro jasno. Nejvyšší teploty 23 až 26 stupňů, k tomu povane slabý přes den přechodně mírný vítr západních směrů rychlostí mezi 2 a 6 metry za sekundu. Rozpilové podmínky jsou dobré nebo velmi dobré, až později večer potom postupně budou mírně nepříznivé. Biozátěž zůstává mírná, jedničková.
1: Český rozhlas Zlín, žijeme tu s vámi.
0: Hokejista Petr Šenkeřík znovu poznává rodný Zlín. Po 17 letech se totiž nastálo vrátil do mateřského týmu Beranů. Proč se tak rozhodl právě teď, uslyšíme za chvíli.

trovato.

0: Za 9 minut 8 hodin je 1. září, s Českým rozhlasem Zlín jdeme za sportem. Už příští týden odstartuje nová sezona 1. hokejové ligy. Zlínští Berani v ní chtějí mimo jiné spoléhat na zkušenosti obránce Petra Šenkeříka. To je odchovanec zlínského klubu, který za něj ale naposledy krátce nastupoval v roce 2013. Od té doby měl několikrát možnost se vrátit, přijal ji ale až teď.
1: Po konci v Litvínově jsem měl ještě nějakou možnost čekat jako na extraligu, ale už se mi nechtělo čekat 2, 3, 4 měsíce, než něco přijde a Zlín mi nabízel skvělé podmínky a je to jako vize do toho budoucna plus vlastně pan Remus, co tady trénuje, tak nějak to všechno asi spadlo dohromady i kvůli rodině. Protože vlastně oba s manželkou jsme z Moravy, tak a na Moravě jsem to moc neodehrál, takže jsme se jako rozhodli, že se jako vrátíme. No.
2: Vysvětluje hokejový obránce Petr Šenkeřík, proč se zrovna letos rozhodl pro návrat do mateřského Zlína. Z něj odešel v roce 2009 do Zámoří. Krátce se pak ještě v týmu Beranů objevil v sezóně 2012-2013. Jak sám říká, poté hrál dlouho za týmy z Čech a ve Zlíně neměl kromě rodičů ani žádné zázemí, kde by třeba bydlel v době letních přestávek.
1: Je to takový jako zvláštní pocit, no, protože většinou, když jsem odcházel v těch 17 nebo v kolika, tak jsem byl tady jako doma a u rodičů a teď je to takové, že tady jsem vlastně máme svoje bydlení, svoji rodinu, takže, ale Zlín je pěkné město, nám se tady líbí, takže si myslím, že si jako rychle zase zvykneme.
2: Popisuje 35-letý Šenkeřík, jak znovu poznává rodné město. Co se týká přímo zimního stadionu Luďka Čajky, ten se dočkal vylepšení zázemí, jinak ale vypadá hodně podobně jako v době, kdy obránce odcházel a potkává taky stále stejné lidi.
1: Tam pořád ti lidi jsou a pozdravím se, tak je to takové úsměvné. No. I ti lidi, co se měnili pak ve vedení, tak Zlín není zase tak velké město, aby jsme se se všema neznali. Takže i to, že je to tady takové jako domácké, tak jsem rád teďka za těch, co jsem tady měsíc nebo jak dlouho v kabině, tak jsem rád, že jsem se vrátil.
2: Šenkeřík se do mateřského klubu vrací ve zvláštní době. Berani sice v minulé prvoligové sezóně získali stříbro, předtím ale prožili nepodařenou základní část a jen těsně se dostali do playoff. Klubové vedení proto i přes nakonec dobrý výsledek sezóny provedlo v týmu velké změny.
1: Batošek je takový jako fresh start a jdeme od toho začátku. No. Pár lidí se tady obměnilo, myslím, že ten kadr se asi nějak posílil a budeme se snažit, aby jsme byli někde v těch horních příčkách a snažit se to se dostat znova co nejdál. No.
2: Říká Petr Šenkeřík před ročníkem, který pro zlínské hokejisty odstartuje příští středu domácím zápasem s Chomutovem. David Nekvinda, Český rozhlas.

0: Dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Jak vězenčtí udavači posílají lidi za mříže. Premiéra pořadu Rozpleteno, svědek z cely. ČT2. Je postrachem nejmocnější armády světa. Zrady a intriky, pád Cazihradu a obléhání Bělehradu. Dva díly seriálu Hunňády vzestup Havrana. A ČT Art uvede v premiéře zahajovací koncert 131. sezóny České filharmonie. Úterní večer s Českou televizí.
2: Bylo 8 hodin.
3: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
2: Kolem rožnovských škol pod Skalkou a Sedmikráska město od 1. září mění systém dopravy. Město Zlín nabízí zdarma sedačky ze starého kina. Městský soud v Praze dnes projedná odvolání hnutí SPD proti trestu za předvolební plakáty. Během dneška bude skoro jasno nebo jasno s nejvyššími teplotami kolem 26 stupňů. S aktuálními zprávami Českého rozhlasu Zlín je tu Lukáš Jakubíček. Dobré ráno. Rožnov pod Radhoštěm mění ode dneška dopravu v okolí základních škol pod Skalkou a Sedmikráska. Důvodem je stavba kulturního centra. Na ulici Bezručova bude po celou dobu výstavby platit 30. Rodiče, kteří vozí děti autem, budou mít u přechodu 3 vyhrazená krátkodobá stání. Kudy mají děti chodit pěšky ke škole, vysvětluje mluvčí města Adéla Kousalová.
4: Hned vedle škol se rozjíždí velká stavba, proto bezpečnost dětí je pro nás na prvním místě. Systém bezpečných pěších tras jsme připravovali několik měsíců. Hlavní cesta ke školám zůstává po chodníku podél rodinných domů, ten je oplocený, aby děti byly oddělené od staveniště. Ráno budou na vytížených přechodech pro chodce pomáhat strážníci a asistenti prevence.
2: Bývalé kino Květen ve zlínské části Malenovice čeká rekonstrukce. Radnice teď prostřednictvím sociálních sítí nabízí zdarma sedačky z původního kinosálu, kde bylo 442 míst. K dispozici je ještě asi 270 sedaček. Ty jsou podle města stále v zachovalém stavu a můžou najít využití, například v menších sálech, spolcích nebo kulturních zařízeních. Zájemci si musí zajistit demontáž a odvoz. Radnice potřebuje sál vyklidit do konce září, pak začne rekonstrukce. Městský soud v Praze dnes projedná odvolání hnutí SPD proti 3milionovému trestu za předvolební plakáty z roku 2024. Podle nepravomocného verdiktu podněcovali k nenávisti. Na jednom z plakátů byl třeba muž tmavé pleti s nožem v ruce s nápisem Nedostatky ve zdravotnictví nevyřeší chirurgové z dovozu. Hnutí SPD s rozsudkem nesouhlasí a vinu odmítá. Novým ředitelem řízení letového provozu je ode dneška Zdeněk Jelínek. Na síti X o tom včera informoval ministr dopravy Ivan Bednárik za SPD, který ho do funkce jmenoval. Jelínek od roku 2017 vedl odbor civilního letectví na ministerstvu dopravy a byl členem dozorčí rady řízení letového provozu. Ve funkci ředitele vystřídá Jana Klase, který byl v čele řízení letového provozu 19 let. Teď končí kvůli své kandidatuře do Senátu.
3: Počasí.
2: Během dneška bude zpočátku ve Zlínském kraji skoro jasno nebo jasno, oblačnost však začne postupně přibývat. Většinou čekejte polojasno až oblačno beze srážek. Aktuálně se teploty pohybují mezi 10 a 16 stupni. Nejvyšší teploty přes den naměříme kolem 23 až 26 stupňů a vítr povane slabý, přes den přechodně mírný západních směrů.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
2: Momentálně nemáme na silnicích a dálnicích ve Zlínském kraji hlášeny žádné dopravní komplikace. Tolik zprávy Českého rozhlasu Zlín a teď už má opět slovo Petr Uhřík.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Zlíňané se pomalu vypořádávají se ztrátou vyhořelé budovy nedaleko centra města. Po obří 11-patrové stavbě je teď v bývalém baťovském areálu nezvykle prázdný prostor. Jak to místní vnímají, zjistíme už za chvíli v reportáži a pak navštívíme Vlachovice. V minulosti patřili k obcím s největší koncentrací sušíren nejenom u nás, ale také na Slovensku. Obnovit celou tradici chce tamní občanské sdružení Dokopy. Dozvíme se, jak náročná byla záchrana starých sušíren. Před 8:30 v cyklu Kořeny, tentokrát se Sylvií Pospíšilovou. Pohodové úterní ráno dál přeje Petr Uhřík. Máme 1. září, je 8 hodin 4,5 minuty.
0: Český rozhlas Zlín.

0: 8 hodin 8 minut a 1. září v kalendáři. Naprostá většina vyhořelé 34. budovy ve Zlíně je zbouraná, místní si tak zvykají na nový pohled na bývalý baťovský areál. Místo dominantní 11-patrové stavby jsou teď vidět další budovy, které byly dosud v areálu ukryté, skryté. Obří prázdný prostor po 34. je ale znatelný.
1: Já jsem tady vlastně od začátku, jak se to tady bourá, jak to bylo postavené, tak mě to chybí vlastně ta budova. No a vypadá to teď strašně vlastně.
2: Říká Tomáš, se kterým procházím podél mobilního oplocení a společně pozorujeme, jaký rozhled na ostatní budovy v areálu se najednou ze všech stran nabízí. Pracuje v budově číslo 46, která s vyhořelou 34. sousedila v severovýchodním rohu.
1: Mám výhled tady budovy, kde je výroba plastu.

0: Je to smutné, ale co se dá dělat?
1: Díru po někdejším centrálním skladu obuvy, na který měli díky jeho rozměrům a kopcovitému terénu Zlína výhled desítky tisíc místních obyvatel, by Vilém zalepil novou stavbou.
0: Já si myslím, že oni toho místa využijí k tomu, aby zastavili něčím rozumným.
2: Co si tam umíte představit na tom místě?
0: Určitě v průmyslovém areálu nějakou budovu, která bude sloužit tomuto účelu.
1: Od lavičky u muzea Jihovýchodní Moravy zase prázdný prostor se zbytkem torza pozoruje Kristýna.
3: Já nevím, jak to tady chybí, protože tady je hrozně moc budov, jako na mě je to moc budov, ale je to dominanta toho Zlína vlastně, takže to tam bude prázdná.
1: Otázkou zůstává, na jak dlouho. Společnost Cream chce zachovat část torza budovy o rozměrech asi 12 x 24 metrů v původní výšce 11 pater. Zbytek obří plochy z víc než 70 metry na každou stranu navrhuje skupina architektů, kteří společnosti radí zastavět. Nejlépe tak, aby se dodržel původní obraz baťovského továrního areálu. David Jabůrek, Český rozhlas.
4: Český rozhlas Zlín.

0: počasí.
1: Pro další informace volám do Brna, poslechneme si předpověď na několik dalších dnů. Všeho počasí na místě řekne meteorolog Ondřej Brambus, kterého zdravím a přeju dobré ráno.
2: Dobré ráno.
1: Co nám úterý nabídne v celkovém pohledu? Převáží slunce nebo zatažená obloha a jaké očekáváte nejvyšší teploty?
2: Řekl bych, že převáží slunce nad tou zataženou oblohou, ale i tak musíme počítat, že se nějaká oblačnost začne vytvářet. Teď tedy v těch nejbližších minutách a hodinách stále jasná nebo skoro jasná obloha, ale během dopoledne už bude oblačnost přibývat a během dne pak bude převažovat polojasná nebo oblačná obloha, ale počasí bez srážek. Večer pak bude opět oblačnost ubývat většinou na skoro jasno. Dnes bude o něco chladněji, než bylo včera. Počítáme s maximálními teplotami od 23 do 26 stupňů Celsia a stále

0: Tak bude foukat vítr západní směru, většinou do 25 km za hodinu a večer bude pak slábnout.
1: A ještě si doplníme dnešní biozátěž.
0: Ta je na jedničce, takže mírná zátěž.
1: Hned se podíváme taky na zítřek, jaký průběh počasí nabídne středa.
0: Ten charakter bude podobný, ale bude nám slábnout vítr. V noci budeme začínat skoro jasnou, jasnou oblohou, v druhé polovině noci a k ránu už nějaká oblačnost bude, takže takové převážně polojasno, ale stále počasí beze srážek. K ránu se v některých údolích může výjimečně objevit mlha, ale nemělo by jich být mnoho. Teploty v noci, v té nadcházející, možná nepatrně nižší než v té uplynulé, na většině stanic od 14 do 10 stupňů, ale někde to může být i trochu méně. Bude opět bezvětří nebo jenom slabý vítr. Zítra přes den také spíše málo oblačnosti, zejména v té první polovině dne, ale odpoledne a večer pak bude opět oblačnosti přibývat, takže většinou oblačno. Přehánky se zítra objeví jen výjimečně, spíše na severu kraje nebo v horských oblastech a nebude jich mnoho. Teploty zítra možná nepatrně vyšší než dnes, 24 až 27 stupňů Celsia. Zítra bude ale slabší vítr než dnes.
1: Zajímají nás taky další posuny počasí, když zajdeme do prostřed týdne, jak prozatím vychází čtvrtek, pátek nebo tak toto finále?
0: Nečeká nás žádná výrazná, žádná dramatická změna, ale ve čtvrtek by mělo být celkově oblačnosti spíše více oproti dnešku nebo zítřku a zároveň je ve čtvrtek odpoledne trošku větší šance na nějaké přehánky, ale stále je ta šance poměrně malá, na většině území nám vůbec nezaprší, ale kdybychom to měli vzít do konce týdne, tak v podstatě ten čtvrtek má tu šanci asi největší. V pátek také podobné počasí, nějaké polojasno, oblačno, malá šance na přehánky. Teploty půjdou pozvolna nahoru ve čtvrtek 24 až 27 a v pátek pak 25 až 29 stupňů. No a v pátek se zase trošku rozfouká vítr.
1: A ještě teplotní rekordy. Rádi si poslechneme čísla z historie 1. září. Jakými hodnotami, Ondřeji, překvapíte?
0: Nejvyšší teplota pochází z roku 1929 ze stanice Napajedla, 33 stupně a 1 desetina. Nejnižší teplota byla naměřena v roce 1964 na stanici Huslenky Kychova, a to 1 stupeň nad nulou.
1: Tolik o počasí. Podrobné informace do vysílání Českého rozhlasu Zlín připravil meteorolog Ondřej Brambus. Děkujeme, mějte se hezky a zase brzy naslyšenou.
0: Také děkuji, hezký den, naslyšenou.
2: Rekonstrukce Baťova mrakodrapu ve Zlíně, Střední zdravotnická škola anebo Bysta Tomáše Bati v krajské nemocnici. Věděli byste, kdo spojuje tato zlínská místa? Architekt Ivan Bergman, se kterým si budeme na vlnách Českého rozhlasu Zlín povídat už 1. září. Na setkání s ním i s vámi se těší Anna Randárová.
3: Poslechněte si v úterý po 11. hodině v našem vysílání. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
4: Mým dnešním hostem bude scénárista, producent, režisér a pedagog Rudolf Merkner.
3: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: Před 16 lety vzniklo ve Vlachovicích na Valašsko-Kloboucku občanské sdružení Dokopy. Parta nadšenců měla jasnou vizi. Vrátit se k tradici sušení ovoce ve starých sušírnách, svého času totiž Vlachovice patřily k významným exportérům křížal do celé Evropy. Ve Vlachovicích natáčela Silvie Pospíšilová.
1: Kořeny. Ovšem, co utvářelo a utváří náš kraj.
2: Ještě před 60 lety bylo ve Vlachovicích a Vrběticích minimálně 25 sušíren ovoce. Posledních 8 je dnes rozeseto po tamních vysokých stráních. Díky majitelům a spolku Dokopy se již ve 4 z nich suší. Jaké byly začátky spolku Dokopy? Vzpomíná jedna z jeho členek, Veronika Bláhová Matoušů.
3: Partia kamarádů chtěli dát dokopy zvyky a tradice tady na Vlachovsku.
2: Nejdřív museli odstranit z původního venkovního areálu, který léta chátral, černou skládku. Celý prostor zrekonstruovali a ten se stal místem setkávání se. Následně se pustili do oprav schátralých sušíren.
3: Z těch 8, 6 je ve Vlachovicích a 2 jsou ve Vrběticích. Fungují 4. Jedna ve Vrběticích, kde strýc suší ještě starým způsobem, kdy zamazává ty otvory pro lesy blatem. A ve Vlachovicích fungují 3. Nejstarší je Míčová sušírna, ta je určitě přes 200 roků stará, ale v té se už nesuší. Ta je tady na stržák v takovém sadu starém.
2: V té nejnovější si lidé mohou nechat usušit ovoce i na zakázku. A jak proces sušení vůbec vypadá?
3: Když chce na frgáli, tak suší jasa, když jsou malé hrušky, tak klidně a i v celku. Náš tatínek vždycky říkal, že ten jadřinec je tam pro chuť. Záleží na tom, jestli na půlky, jablíčka většinou na čtvrtky. Tady tu lesu, to je asi 25 kilo ovoce, takže máme tady 16 lesí, je hodně ovoce. Jablíčka jsou sušené tak za 2 dny, trnky ty se tak suší až 4 až 5 dní a opravdu se musí a přebírat. Les se dá vytáhnout, naskládá se tam ovoce, když je čerstvé, tak se zatopí víc, aby se to ovoce zatáhlo a potom, až už větší vlhkost z toho ovoce vyjde, tak se potom topí tak zhruba na 50 a potom už se chodí, přebírá.
2: Popisuje náročný proces. Seznámit se s kouzlem starých sušíren může každý, kdo se do Vlachovic vydá.
3: Největší akce, kterou Dokopy pořádá, je putování po sušárnách. Ta bývá první týden v září. Akce je velice pěkná, chodí čím dál víc lidí. A na každé sušírně je buď ten majitel, anebo nějaká partia lidí. Muzikanti jezdí a vozama a když třeba vidí a lidi, jich pobereme po cestě. A tady na Dokopy sušírně bývá zázemí, že bývá tady pivo, bývá něco uvařené. Rakova sušírna vzadu, tím bývá vždycky výborné bramboráky, muzika tam hraje, bývá to velice pěkná akce.
2: Dodává Veronika Bláhová Matoušů. Zdá se, že tradice ve Vlachovicích hned tak nezaniknou. Členové Dokopy si totiž vychovávají další generaci, kterou učí respektu k umu našich předků. Silvie Pospíšilová, Český rozhlas.
0: Jenom připomenu, letos se putování po sušírnách uskuteční ve Vlachovicích v sobotu 5. září, a to od 10 do 18 hodin.

0: bylo 8:30.
1: Český rozhlas Zlín. Krátké zprávy.
2: U zpráv vás vítá Lukáš Jakubíček. Dobré ráno. Začíná nový školní rok. Ve Zlínském kraji se otevře po prázdninové pauze 267 základních škol. Do lavic v nich usedne asi 52 tisíc žáků. Podle mluvčí hejtmanství Soně Ličkové dnes poprvé do školy zamíří asi 5,5 tisíce dětí. V asijské části Zlínské zoo dnes otevře nové indické bistro. Vzniklo nedaleko expozic tygrů a gaurů a nabídne především indickou kuchyni. Název Bagha v překladu znamená tygr. Bistro je podle vedení zoo navržené tak, aby návštěvníkům přiblížilo také indickou kulturu a atmosféru. Česko nestihne dnešní uzávěrku a neodevzdá Evropské komisi národní plán na obnovu přírody. Ta je v Česku i celé Evropské unii silně degradovaná, proto země dříve schválily nařízení na její záchranu. Nevládní organizace českou vládu kromě toho kritizují, že vznikající plán silně proškrtala. Nový norský král Håkon VIII. Dnes v parlamentu složí slavnostní slib. Jde o formalitu, kterou musí každý panovník Norska provést krátce po svém nástupu do funkce. Slibem se zavazuje vládnout zemi v souladu s norskou ústavou. Ceremoniál přitom v zemi nahrazuje korunovaci. Dnes bude v našem regionu zpočátku jasno nebo skoro jasno. Oblačnost však začne postupně přibývat a většinou čekejte polojasno až oblačno bez srážek. Aktuální teploty jsou mezi 13 a 19 stupni. Nejvyšší teploty přes den naměříme kolem 23 až 26 stupňů a vítr povane slabý přechodně mírný západních směrů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
2: Nehoda dvou osobních aut se stala na kruhovém objezdu u Bezměrova na Kroměřížsku. Projíždějte tam se zvýšenou opatrností. Ze zpráv Českého rozhlasu Zlín je to vše. Cestu bez komplikací vám přeje Lukáš Jakubíček.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
3: 1. září vidíme v kalendáři jméno Linda. Nemá úplně jasný význam ani původ. Dejme tomu, že vycházíme ze španělského základu. V tom případě je Linda krásná, podle německé varianty mírná, jemná. Každopádně se jedná o krásné jméno s jemným zněním, ale taky významným charakterem, který by se dal připodobnit k majestátné lípě. Oslavenkyně nám tentokrát početně mírně převyšují číslovku 8000, jak si všímám, a už reaguju hudebně, posílám písničku Mira Žbirky.

0: hudebním světě nás občas potrápí samotný název skupiny a dnešní borci v cukrárně dají neanglicky mluvícím speakerům někdy pořádně zabrat. V průběhu 60. let vystupovali jako Dave D, Dozy, Bicky, Mick and Titch. Frontman Dave D je možná nejslavnějším policistou v historii rockové hudby, což si vysloužil tím, že jako policejní kadet asistoval v dubnu roku 60 u smrtelné automobilové nehody jednoho z průkopníků klasického rock'n'rollu Eddieho Cochrana. Dave ale skupinu v roce 69 opustil, protože chtěl být hercem a manažerem. Těmto anglickým chlapcům se pak už dařilo jenom krátce, na svůj největší hit se jim navázat nepodařilo. Legenda o Xanadu, kterou si pustíme, se v roce 68 vyšplhala na první místo mnoha světových žebříčků. Pro zajímavost, to práskání bičem ve skladbě udělali prý muzikanti ve studiu, vzali prázdnou lahev a údery do strun kytary došly k cílenému nezvyklému efektu. Na svou dobu šlo o zvukové čarodějství, něco neslýchaného a nového. Tak před písničkou ještě jednou, ať se procvičím, zahrají nám Dave D, Dozy, Bicky, Mick and Titch.
1: Cukrárna Petra Uhříka.

0: 9:15 projdeme si aktuální předpověď, zjistíme, jak budou probíhat nejbližší hodiny podle meteorologických předpokladů.
1: Počasí.
0: Současné ranní teploty se ve Zlínském kraji pohybují mezi 13 a 19 stupni. Ve zbytku rána bude ještě jasno, nebo i skoro jasno. Oblačnost ale bude brzy přibývat a po většinu dne pak nastane polojasno až oblačno, ovšem beze srážek. Večer pak bude oblačnosti opět ubývat na skoro jasno. Nejvyšší teploty 23 až 26 stupňů, k tomu povane slabý, přes den přechodně mírný vítr západních směrů, rychlost 2 až 6 metrů za sekundu. Rozptylové podmínky jsou dobré nebo velmi dobré, potrvá to celý den, později večer by postupně mohly být mírně nepříznivé. Což ale neplatí o biozátěži, ta je pouze mírná na jedničce.
1: Český rozhlas Zlín, žijeme tu s vámi.

konci úterního rána ještě naznačíme, kam se v našem vysílání posuneme dál. A to myšlenkou, že každé město má své příběhy, některé vyprávějí lidé, jiné samotné domy. Ve Zlíně je architektura neoddělitelnou součástí identity města, na tom se určitě shodneme. U mnoha těch příběhů stál zlínský architekt Ivan Bergman, po desítky let navrhoval, obnovoval a pomáhal vytvářet stavby, kolem kterých dnes denně chodíme. Rozhovor moderátorky Anny Randárové s architektem Ivanem Bergmanem uslyšíte v našem vysílání dnes po 11. hodině. Tímto zvuk poslechu, což platí samozřejmě taky pro navazující srdcovky se Zdeňkem Junákem, a přeju vám, milí posluchači, hezký první zářijový den. Za celý tým Českého rozhlasu Zlín zdraví Petr Uhřík, 9 hodin bude za 6,5 minuty. Než se ozve Lukáš a uvede další zprávy, ještě si doplníme hudební nabídku, ve finále rána zaspívá Cher a pak se přidají s jednou písničkou Rangers.

0: bylo 9 hodin.
1: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
0: Ode dneška se zmenší bezpečnostní perimetr u vyhořelé 34. budovy ve Zlíně. Starý hřbitov v Uherském Brodě bude mít nové kolumbárium. Některé školy mají od září peníze na podporu znevýhodněných žáků. Dnes čekejte skoro jasno nebo jasno s teplotními maximy kolem 26 stupňů. U zpráv Českého rozhlasu Zlín vás vítá Lukáš Jakubíček. Dobré dopoledne. Bezpečnostní perimetr kolem vyhořelé 34. budovy v bývalém baťovském areálu ve Zlíně se ode dneška zmenší také ze západní strany. Kvůli uzavřenému prostoru nemohly od červencového požáru fungovat některé provozovny v bezprostředním okolí budovy. Patří mezi ně i posilovna, která se dnes poprvé od vypuknutí požáru 9. července znovu otevírá. Pokračuje provozní fit centra Radek Doležel.
2: Už dochystáváme poslední věci, ale na chystaní jsme, doladíme poslední detaily, vyzkoušíme, zda všechno funguje, co se týče vzduchotechniky, klimatizací. Jeli jsme na to dost dlouhou dobu, na uklizení všech těch věcí, takže po tom měsíci už si myslím, že jsme na 100% na chystaní.
0: V Uherském Brodě zahájili rekonstrukci starého hřbitova v ulici U Žlebu. Řemeslníci opraví žulové a mlatové chodníky a cesty nebo postaví novou opěrnou zítku. Ta původní je v havarijním stavu a ohrožuje sousední hroby.
3: Rekonstrukce za 21 milionů korun bude zahrnovat i opravu dešťové kanalizace a veřejného osvětlení. Na hřbitově také vznikne nové kolumbárium s 800 urnovými místy. Práce by měly být hotové do konce listopadu. Michal Sladký, Český rozhlas.
0: Do škol se vrací žáci. Do prvních tříd nastupuje podle odhadu ministerstva školství 115 tisíc dětí. Školy s větším počtem žáků, kteří potřebují podporu, dostanou od státu víc peněz. Mezi 520 škol rozdělí ministerstvo školství zhruba 220 milionů korun. Peníze můžou využít třeba na sociálního pedagoga nebo na přímou pomoc dětem. Na Břeclavsku a Hodonínsku je letos kvůli extrémnímu suchu nízký výskyt komárů. Ukazují to pravidelná měření hygieniků. Může za to nedostatek vody v lužních lesích a vyschlé tůně, kde se hmyz obvykle rozmnožuje. Podle hygienika Oldřicha Šebesty se situace v nejbližší době zřejmě nezmění.
4: Máme zkušenosti z posledních let, že došlo k záplavám třeba taky až v září a pak došlo ke kalamitě třeba v říjnu, která trvala až do listopadu. Pokud by došlo plošně k mimořádným srážkám a došlo k zestupu řek, tak ta kalamita může přijít prakticky do konce října, ale zatím tomu nic nenasvědčuje.
1: Počasí.
0: Během dneška bude v našem regionu zpočátku skoro jasno nebo i jasno, oblačnost však začne postupně přibývat a většinou čekejte polojasno až oblačno beze srážek. Aktuální teploty se pohybují mezi 13 a 19 stupni. Nejvyšší teploty přes den dosáhnou na 23 až 26 stupňů a vítr povane slabý, přechodně mírný západních směrů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
0: Pozorní buďte na hlavní silnici u Bezměrova na Kroměřížsku. Na kruhovém objezdu tam bourala dvě osobní auta. Ze zpráv Českého rozhlasu Zlín je to vše a teď už je připraven Zdeněk Junák a jeho srdcovky. Pohodové dopoledne u poslechu vám od mikrofonu přeje Lukáš Jakubíček.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
5: Dnes je v pěkné Brindě, kdo nedá dar Lindě. Ta ho vyzve na duel a s ní každý Samuel. Vždyť tento pán s touto paní jsou v diářích jmenovaní. Proto k ním teď na adresu k svátku dárek rychle nesu. Není nový, nevšak zašlý, netřeba ho zdobit mašlí. Tento dárek vybral jsem spolu s celým rozhlasem. Budete mě velebit, je to starý, dobrý hit. Ano, je přesně tolik hodin, kolik právě je. A to je ten správný čas pro srdcovky Zdeňka Junáka.
1: Český rozhlas Zlín. Srdcovky.

Noż, moi milí posluchači, vítejte v srdcovkách Zdeňka Junáka. A je to tady. Dnes máme úterý 1. září roku 2026. Máme pořád léto, září ještě letní měsíc, ale už skončily prázdniny a začala škola. Dnes, jak jsem říkal včera, my bydlíme před školou, dnes už to v ulici naší zurčí, už to štěbetá, no a děti, ti prvňáčci v doprovodu dospělých spěchají do školy a potom ti starší a tak dále, každý víceméně v ruce kytičku pro paní učitelku či pana učitele. Tož, ať se vám děti ve škole daří. Dneska, když jsem se podíval do kalendáře, tak svátek mají děvčata křestního jména Linda a pánové, kteří se ho nosí křestním jménem Samuel. Takže jak Lindám, tak Samuelům vinšujeme všecko nejlepší. A už tady mám přáníčko z webového formuláře a to zní takto. Prázdniny utekly jako voda. Prosíme o zahrání písničky od Pokáče Fotbal, a to na cestu do škol našim vnoučatům Davídkovi, Silvince a Inušce Řihákovým z Rosic u Brna, také Amálce a Mirince Polehňovým z Uherského Ostrohu. Přejeme jim hodně energie, zdraví, štěstí a mnoho úspěchů, aby se těšili na spolužáky a kamarády. Děkujeme za vaše srdcovky a přejeme vám hodně zdraví. Řihákovi ze Skoronic. Tož, moji milí Řihákovi, rád zahrají vašim vnoučatům a vůbec dětem, kteří dneska jdou do školy. Vybrali jste písničku, takže už je tady Pokáč a jeho Fotbal.

Školní prázdniny už skončily, venkovních akcí ubývá, večer je dřív tma. Ale zase se pomalu rozsvěcují světla v divadlech, po letní pauze totiž začíná nová sezóna. Herci se vracejí na jeviště, do šaten, připravují se premiéry, obnovují známé inscenace. Pro diváky je návštěva divadla pořád něco slavnostního. Člověk se hezky oblékne, šatna, program, zazvoní a pak už se pomalu zhasne v hledišti. A právě začíná dneska sezóna a každý začátek sezóny je taková příjemná připomínka, že s koncem léta nekončí zábava. Jen se zvenku přesouvá pod střechu. Také u nás v Městském divadle Brno dnes začínáme, tedy 1. září, novou divadelní sezónu. Začíná to vždycky hezky. Sejdeme se v hledišti divadla s panem ředitelem Stanislavem Mošou. Ten nám řekl, jaký byl ten uplynulý rok, co se nám povedlo, co se nám nepovedlo. No a taky, co nás čeká, kolik premiér bude, jak to bude všechno organizováno a tak dál a tak dál. No a potom končíme tak kolem 1 hodiny odpoledne a potom nás všechny pozve na takové, bych řekl, společenské setkání večer do klubu. No a tam už se to rozjede. To víte, kde jsi byl, co jsi dělal, jak ses měl, všecko dobrý, nebo si opustil ženu, nebo tě opustila žena, děti vyrostly, jo už chodí do školy, no to je paráda. A tak to meleme krásně dokola. A večer uplyne v družné zábavě, v dobré pohodě. No a potom už v úterý začíná první zkouška. My jsme před prázdninami rozeskoušeli, tedy já s naším kolektivem a v čele s režisérem Stano Slovákem jsme rozeskoušeli hru Letnice. Pan vždycky, tedy my se můžeme honosit naše divadlo tím, že jsme první divadlo v Brně, které v nové sezóně má první premiéru. Ta premiéra bude 19. října, takže máme rozeskoušeno a vždycky v červnu, když končíme, tak se to natočí na video, se to takzvaně zakonzervuje, no a potom na první zkoušce si to promítneme, připomeneme si to a už pak zkoušíme každý den. Začátek bude takový, už nás pan režisér upozornil SMS-kama o prázdninách, začátek bude pro nás takový trošku napěchovaný, protože budeme zkoušet ráno i večer. A pak už příští týden, možná přes příští, už začínají představení a já mám první představení, tuším hned 6. nebo 8. září a je to krásná hra, až na ten konec dobrý. A taky samozřejmě, jak už jsem říkal, jsou potom opakovací zkoušky, to se vždycky zkouší těsně, nebo tedy den před tím představením, které potom večer se má hrát. Tož tak, já přeji všem svým kolegům to herecké Zlomte vás a vám, moji milí diváci, přeji, aby se vám u nás v divadlo líbilo, abyste se cítili jako doma a každé představení vás nějakým způsobem oslovilo a vždycky jste si z něho něco pro sebe odnesli. Tož tak, už vám pouštím písničku.

Kochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovirok.cz.

Písnička dozněla a já tady mám další přáníčko, tentokrát z mailové adresy. Moc vás prosím o zahrátí písně od Jiřího Korna Zelené údolí pro mou kamarádku paní učitelku Evu Bohanesovou z obchodní akademie v Přerově, které dnes začíná nový školní rok s úplně novou třídou studentů, se kterými bude po celé 4 roky následující. Tak ať se ti, Evi, celý školní rok daří a máš samé hodné a šikovné studenty. A hlavně, ať dobře dopadne ten tvůj plánovaný zdravotní zákrok. Asi brzy fit. Tvůj kamarád Miloš. Milý pane Miloši, rád splním vaše přáníčko a zahraji pro vaši kamarádku. Vybral jste písničku, takže Zelené údolí a Jiří Korn.

Dneska máme úterý a já pro vás mám úterní indicii do celotýdenní hádanky Kdo, kdy, kde. Já jen připomínám, že tuhletu hádanku pro vás každý týden připravuje editor Českého rozhlasu Brno Miloš Šenkýř. To hádání spočívá v tom, že každý všední den od pondělí do pátku vám přečtu jednu indicii, vy pak v pátek to všecičko dáte dohromady, promyslíte, prošpekulujete, podtrhnete, sečtete a z toho vám vyjde výsledek. A ten mi prosím pošlete na mailovou adresu srdcovky@rozhlas.cz. Do předmětu napište heslo soutěž a hlavně nezapomeňte připojit vaši korespondenční adresu, protože z vás, co uhodnete správně, pak vylosujeme jednoho šťastného výherce, který jako cenu obdrží CDčko Dny opuštění Elena Ferrante. Tak, úterní indicie tedy zní: z těch 554 se musela čtyřka odčíst, ale pořád je to výrazné číslo. Opakuji úterní indicii. Z těch 554 se musela čtyřka odčíst, ale pořád je to výrazné číslo. Tak to byla úterní indicie a už vám pouštím písničku.

Potkal jsem tě zase po letech, byla si krásnější, než jsem si tě pamatoval. Povídali jsme si o dětech, trochu jsem přeháněl, trochu se naparoval. Chtěla si týpka z lepší rodiny a celý večery tvrdila mi, kde si, co si. Slyšela tikat sluneční hodiny a měla dokonalej přehled o tom, co se nosí. Já nezapomínám 10 let.

Moji milí posluchači, mám tady další přáníčko z mailové adresy a to zní takto. Dobrý den, chtěla bych poprosit o nějakou hezkou písničku pro mého manžela Jiřího Pospíšila, se kterým jsme letos oslavili 42 let společného života. Chtěla bych mu poděkovat za všechny ty roky, za trpělivost, oporu a hlavně za to, že se spolu pořád umíme zasmát. Ať nám to ještě dlouho vydrží. Zdraví vaše pravidelná posluchačka Marie z Vyškova. Milá paní Marie, tak samozřejmě ta písnička patří i vám, protože vy jste také prožila těch 42 let po boku vašeho manžela Jiřího Pospíšila. A tak já vám vinšuji taky ještě dlouhá společně prožitá léta ve štěstí a zdraví a ať vám ten smích opravdu, opravdu dlouho vydrží. Tady už je písnička.

Tož, moji milí posluchači, dnešní srdcovky s datem 1. září roku 2026 pomaly linku končí. Ale jak je mým dobrým zvykem a vy mnozí na to čekáte, vám zopakují úterní indicii do celotýdenní hádánky kdo, kdy, kde. Zní takto. Z těch 554 se musela čtyřka odčíst, ale pořád je to výrazné číslo. Tak to byla úterní indicie. No a ještě vám připomínám, že rád plním vaše přáníčka, rád vám posílám písničky, ale samozřejmě to mě musíte dát vědět, prosím. Máte tyto tři možnosti. Buď mi to namluvíte svým hlasem na telefonní záznamník s číslem 737 250 358 nebo přes e-mailovou adresu srdcovky@rozhlas.cz nebo přes webový formulář, který najdete na našich webových stránkách brno.rozhlas.cz nebo zlín.rozhlas.cz. A pokud si přejete písničku Přání zařadit v konkrétní den, prosím, musíte mi to dát vědět v dostatečném předstihu, abychom to všechno, jak se říká, stačili zprodukovat, zařadit do playlistu i do scénáře. To je pro dnešek všechno. Mějte se moc a moc hezky a zítra ve středu po 9. hodině se na vás budu opět těšit. Naschledanou.

0: Máte rádi četby a drama? Český rozhlas pro vás připravil léto plné hororů, krimi příběhů a filmových hitů. Čelisti, Tajný deník Lóry Palmrové, Dogville, David Lynch nebo Král hororu Stephen King. Poslouchejte ve vysílání Českého rozhlasu Dvojka a Vltava nebo kdykoliv na audioportálu Můj rozhlas.
1: Bylo 10 hodin.
2: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
1: Od dneška začínají ve Zlíně fungovat dva nové úseky s měřením rychlosti. V amfiteátru v Zámeckém parku ve Valašském Meziříčí začala oprava hlediště. Část pomoci lidem v bytové nouzi přebírají úřady práce. Během dneška bude skoro jasno nebo jasno s nejvyššími teplotami kolem 26 stupňů. Jsou tu zprávy Českého rozhlasu Zlín a Lukáš Jakubíček. Dobré dopoledne. Od dneška můžou řidiči dostat pokutu za překročení rychlosti na dvou nových místech ve Zlíně. Po zkušebním provozu začínají strážníci měřit na ostrově Štefánikově ulici a v místní části Mlacová. Tam kamery kontrolují rychlost na hlavní průjezdní silnici. Kde přesně je měřený úsek na Štefánikově ulici, popisuje ředitel městské policie Zlín Milan Kladníček.
3: Začínáme nad přehradou Zlínskou, bude to celý průběh ulice Štefánikovy a budeme končit kolem zastávky při odbočce, která vede dolů na hlavní cestu Tomáše Bati, dále potom k nemocnici, takže celý ten úsek té Štefánikovy.
1: Od října by potom měly přibýt další dva úseky s měřením rychlosti ve zlínské místní části Štípa Kostelec a v Klečůvce. Amfiteátr v Zámeckém parku ve Valašském Meziříčí čeká po 16 letech oprava hlediště. Dřevěné lavice už byly ve špatném stavu, vyčnívaly z nich vruty a některá prkna se rozpadala. Teď podle vedoucího kina Valmes Ondřeje Kalába bude nutné vyměnit všechna dřevěná prkna.
4: Teď na začátku září se budou měnit kompletně prkna zdejších lavic, takže to bude taková největší změna vlastně i potom do té další sezóny. Ale samozřejmě máme i další novinky, chystáme, například s grafikem máme vyrobený nový nápis pokladna, který bude svítit.
1: Úřady práce ode dneška posuzují nárok lidí v bytové nouzi na podpůrná opatření. Jde zejména o poradenství při hledání bydlení. Úřady práce budou například zjišťovat, jestli lidé skutečně splňují podmínky bytové nouze, například na základě příjmu. Dosud to měli na starosti obce, těm zůstávají kontaktní místa, kde můžou lidé o podporu žádat. Podle Jakuba Richteckého ze Svazu měst a obcí může změna celý proces prodloužit, protože lidé budou muset mezi jednotlivými úřady přecházet.
5: V řadě obcí s rozšířenou působností ta zkušenost a kontakt tam s těma lidmi je, že jsme vlastně neviděli důvod přenášení části té agendy na úřady práce. Je otázkou, jak bude vypadat ten náběh, protože podle zákulisních informací, které jsou, tak ještě v posledních dnech teprve probíhalo školení zaměstnanců úřadu práce.
1: Včerejší požár lesa ve Svojkovicích na Jihlavsku způsobil škodu zhruba 4,5 milionu korun. Informovala o tom mluvčí krajských hasičů Petra Musilová. Porost vzplál v pondělí odpoledne. Hasiči na místě vyhlásili 3 ze 4 stupňů poplachu a s hašením pomáhal i vrtulník. 19 jednotek hasičů dostalo plameny pod kontrolu kolem 8:30 večer.
2: Počasí.
1: Ve Zlínském kraji dnes bude zpočátku skoro jasno nebo jasno, oblačnost však začne postupně přibývat a většinou čekejte polojasno až oblačno beze srážek. Večer pak bude oblačnost opět ubývat na skoro jasno. Nejvyšší teploty přes den naměříme kolem 23 až 26 stupňů a vítr povane slabý, přes den přechodně mírný západních směrů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
1: Na nehodu dvou osobních aut si dejte pozor v ulici Máchova ve Valašském Meziříčí. Tolik zprávy Českého rozhlasu Zlín a teď už dobré dopoledne s Anou Randárovou.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
6: Přeji vám krásné 1. září. Do života spousty lidí se dnes po letních prázdninách vrací škola. Pokud se i vás a vašich blízkých týká návrat dětí do školních lavic, přeji vám, ať vše proběhne v klidu a ať je dnešek speciální a co nejvíce pohodový. Český rozhlas Zlín je u toho s vámi. Před námi jsou 2 hodiny plné písniček, uvaříme si něco dobrého a budu pro vás mít i jeden zajímavý tip na víkendovou akci. Pěkné úterní dopoledne vám od mikrofonu přeje Anna Randárová.
2: Český rozhlas Zlín.

Je 10 hodin, 10 minut a posloucháte Český rozhlas Zlín. V neděli vám Patrik Rozehnal v letošním jubilejním ročníku pochoutkového roku připomněl nejlepší recept roku 2024 podle hlasování posluchačů.

0: jsem říkal, na každou porci vlastně jednu dávám, jo? A hořčici musíme mít a zvěřenový vývar na zalití, jo? A já tak toho vývaru vždycky potřebuji, aby aspoň litr byl, jo? Ale to je takhle jako na přírodnostním stylem udělaný, ale já to použiju jako s vinou omáčkou a k tomu ještě potřebujeme zase 20 deka kvalitní špovidel, 10 deka radši dobrýho protlaku přírodního, zeleninový základ znamená mrkev, petržel, cerel, jako když na svíčku uděláme, a cibuli.
1: Kolik dohromady tak váhově?
0: Tak musí být aspoň přes půl kila ta zelenina, jo? Používám sádlo, trošku pomerančový kůry, malinko citronu a pak samozřejmě je to na víně, no, tak tam musí přijít aspoň 2 deci vína. Ale každou upozorňuji, ne nějaký krabice.
1: Bude to víno červené?
0: No musí být červený.
1: Jaké bys doporučil?
0: Já mám nejradši Portugal.
2: Pochoutkový rok.
1: Začínáme pracovat. Máme hrnec na plotně.
0: Teď si dáme pod základ sádlo a dáme mrkev, hezky nakrájenou, cerel, petržel, citronovou kůru a pomerančovou, bez toho bílého, aby to zkrátka...
1: Už teď do toho základu?
0: Ano, hned. Teď si dám cibuli.
1: Do jaké barvy děláme?
0: Tohle je to jako jenom takový jako vyreslo, aby to pustil ty chutě, uvolnili se. Pak tam přijde samozřejmě trochu protlaku. Tak. Pravý švestkový nebo trnkový povidla, jak mají být. Mám tady ještě jednu věc. Takový obyčejný perníček, který jsou na kraji. A jdeme s tím dovnitř. A teď tady mám zvěřinový vývar. A necháme to zavařit. Malinko přisolím jenom. A cukrem opatrně, tam máme už ty povidla celkem dost. A necháme vařit.
1: Když se nám provařil základ, přidáme rozmarín. Kolik kuliček jalovce ještě přidáme?
0: 10 jich tam může být, jo, takhle.
1: My jdeme na maso. Máme krásnou dančí kýtu, plátek.
0: A teď jdeme na tohle.
1: Na paličku. Jdeme naklepávat.
0: A jdeme na to, jo.
1: Tak, jako byste dělali prostě plátky, třeba na ptáčky.
0: Tak. Lehce osolím. A samozřejmě použijeme ještě pepř. No a teď si mu lžičku. Vememe hořčici. Hezky to vetřem do toho pěkně. Teďka vememe ještě špek prvně. Který si dáme takovýhle plátečky pěkný.
3: Pěkné, hezké, silné.
0: A hezky tu šumku zase si uděláme takový jako silnější špaličky. Mrkvičku na stranu dáme, ne na kraj, takový žilinek, jo. Ještě dáme cibuli a půjdeme do toho balení. Prakticky podobně jako španělského ptáčka, když doma děláte.
1: Ty teď pracuješ s alobalem.
0: Protože tady mě neuteče chuť toho masa nikam.
1: A ty to teď takhle hezky zabalíš.
0: Ano, a dám to do vody. Přivedu do varu a stavu na 80.
1: Takže se to bude prostě jako vařit ve vodě.
0: Co se to udělá, jo? No půl hodinky určitě, jo? Takhle.
1: No a na závěr tu omáčku potom propasírujeme nebo rozmixujeme ponorným mixérem.
0: Já bych ji teď rozbil.
1: Do té propasírované, rozmixované omáčky případně tedy přilijeme víno a ještě paňák koňaku.
0: Aby se odvařil, víš?
1: A zahustíme perníkem.
0: Klasický obyčejný perník. A jdeme servis dělat, jo? A jdeme do toho, ochutnáme? Je to bomba. Vynikající. Je to jídlo, které má právo kandidovat v naší soutěži.
4: Dančí závitky s vinou omáčkou budou mít dozajista úspěch. Recept Jaroslava Sapíka najdete na stránce pochoutkovýrok.cz. Je tam samozřejmě také původní recept od Václava Sékala z Praskoles. A v neděli si připomeneme nejlepší recept roku 2024. Půjde o česnekový kynutý koláč, který podle svého udělá cukrář Josef Maršálek.
2: Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Český rozhlas Zlín.

0: aktuální informace z vašeho bezprostředního okolí. Detailní pohled na nejdůležitější témata. Názory odborníků. Zajímaví hosté se vztahem k regionu. Užitečné rady. Tipy na výlety a kulturní akce. Písničky, které nestárnou. Pohodová nálada. Všechno máme. A o všechno se s vámi rádi podělíme v dobrém odpoledni s Českým rozhlasem Zlín. Úhledný balíček vám vždy s úsměvem z této pestré nabídky udělá každý všední den mezi 14. a 16. hodinou Pavel Vacek.
1: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat plísním na nohou a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.
2: Český rozhlas Zlín.

0: 6 minut před 10:30 posloucháte dopolední Český rozhlas Zlín, kde vás teď pozveme na návštěvu Austrálie. Vypravíme se tam s rubrikou Co v učebnicích nebylo a Martinem Písaříkem.
1: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
2: Věděli jste, že Austrálie je sice nejmenším kontinentem, ale na šířku je větší než měsíc? Austrálie se nachází na jižní polokouli mezi Indickým a Tichým oceánem. Její rozloha je asi 7 690 000 km čtverečních. Tvoří ji především jedna kompaktní pevnina a ostrov Tasmánie. Z geologického hlediska je to dlouhodobě izolovaná pevnina. V období nižší hladiny moří byla součástí širšího kontinentu Sahul, který spojoval dnešní Austrálii, Novou Guineu a Tasmánii. Po vzestupu hladiny oceánů se jednotlivé části oddělily, ale leží na společném kontinentálním šelfu. Pokud tedy do celkového obrazu Austrálie započítáme i to, co není na první pohled vidět na mapě, kontinentální šelf, rázem se její plocha zvětšuje na přibližně 8,5 milionu kilometrů čtverečních. Ve srovnání s plochou měsíce je zhruba pětkrát menší. Jinak je tomu ale, pokud budeme brát v úvahu průměr měsíce. Toto vesmírné těleso, které je téměř dokonalou koulí, má průměr necelých 3,5 tisíce kilometrů. Austrálie se ve směru západ-východ rozkládá asi na 4000 kilometrech. To znamená, že Austrálie je v tomto jediném směru skutečně širší než měsíc.
1: Co v učebnicích nebylo s Martinem Písaříkem. Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Zlín.

0: Dvě minuty po půl jedenácté vám dělá společnost Český rozhlas Zlín. V pátek 4. září začíná 57. ročník Mezinárodní Tatra Veterán Rally Beskydy 2026. Ve vysílání Českého rozhlasu Zlín vás na něj pozveme za okamžik.
1: Český rozhlas Zlín. Žijeme tu s vámi.

0: Milovníci automobilových veteránů si tento víkend přijdou na své. V pátek 4. září totiž začíná 57. mezinárodní Tatra Veterán Rally Beskydy 2026. Na akci nás pozve Alena Čípová, prezidentka Tatra Veterán Car Clubu Kopřivnice, se kterou jsem teď telefonicky ve spojení. Dobré dopoledne.
1: Dobré dopoledne, zdravím všechny posluchače.
0: Řekněte nám prosím více o letošním ročníku rally. Čím je výjimečný?
1: Takže tento ročník, 57. ročník Mezinárodní Tatra Veterán Rally Beskydy a 43. memoriál zasloužilého mistra sportu Josefa Veřmířovského, se jede na počest 100 let od narození závodníků Alojze Marka a Adolfa Veřmířovského, automechaniku Tatry, reprezentantů ČSR a zasloužilých mistrů sportu, termínu od 4.9. do 6.9.
0: Na jaká auta se diváci mohou těšit?
1: Do soutěže je zatím přihlášeno 136 aut, které jezdí pravidelně. Jsou to jenom auta značky Tatra. Nejstarší vozidlo je Tatra 11 z roku 1924. Pak jsou tam Tatry 12, 17, 57, 603, Tatra Plán, 613, 700 a dokonce máme v přihlášených 20 nákladních a vozů.
0: Takže se diváci tedy mohou těšit na nádherné vozy. Akce ano. Začíná už v pátek 4. září. Popište nám prosím, kudy povede trasa rally a kde všude budou moci zájemci veterány obdivovat.
1: Takže 4.9. pátek se sjíždí účastníci na Horní Bečvu do Retasa, to je středisko, kde jsou ubytovaní. A odtamtud se vyjíždí v sobotu, pojede start v 10 hodin a jede se na Rožnov pod Radhoštěm, Frenštát pod Radhoštěm, Bordovice, Veřovice, Životice u Nového Jičína, Žilina, Nový Jičín, Rybí, Štramberg, Závišice a cíl je v Kopřivnice parkoviště Tatra. Takže po této trase všude mohou vidět lidé celý průjezd kolony, která bude startovat.
0: Připomeňme ještě tedy prosím, kdy a kde bude cíl závodu?
1: Cíl závodu bude kolem 11:30 na tom parkovišti v Kopřivnici. Tam mají účastníci zajištěný oběd. Vozidla budou vystavené do 3 hodin. Potom se budou zpátky rozjíždět na Horní Bečvu do Retasa a slavnostní vyhlášení výsledků 4 etap je na 19. hodinu v tom Retasu.
0: Říká Alena Čípová, prezidentka Tatra Veterán Car Clubu Kopřivnice v Českém rozhlase Zlín. My vám děkujeme za pozvání na rally a přejeme hezký den, naslyšenou.
1: Děkuji vám moc, nashledanou.
2: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: Bylo 10:45 a společnost vám dělá dopolední vysílání Českého rozhlasu Zlín. Díky dnešním babským radám se naučíme, jak obyčejnou bramborovou kaši ozvláštnit křenem, anebo jak ji proměníte na křupavé zapečené bochánky. Pojďme si je společně poslechnout.
1: Babské rady.
2: Na bramborovou kaši jsou nejlepší brambory varného typu C. Čím déle skladované, tím lépe. Pozor však, ať nejsou naklíčené. Přílohová kaše se dá povýšit na samostatné jídlo. Stačí, když do ní vmícháte nasekané bylinky nebo sýr. Výborně chutná i s povařenými kroupami. Luxusnější verzi připravíte, když místo mléka použijete smetanu na vaření. Můžeme do ní dodat i jemně nakrájený libeček. Kaši s ním už pouze zamícháme a nevaříme. Výraznou a zajímavou chuť bude kaše mít, když přidáme trochu najemno nastrouhaného křenu. Někdo nedá dopustit na sametovou kaši našlehanou elektrickými metlami. Ovšem zkušení kuchaři doporučují poctivou ruční práci vařečkou. Pokud vám bramborová kaše zůstane jako zbytek, můžete ji zamrazit. Dá se poté smíchat s kořením a zapéct v podobě malých bramborových bochánků, které dáme na plech s pečícím papírem a 10 minut před dopečením tuhle dobrotu jen zastrouháme oblíbeným sýrem.
1: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou. Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Zlín.

0: a i když přesto všechno tě mám rád, občas tě zapomenu milovat, občas na tebe zapomenu. A i když přesto všechno tě mám rád, občas tě zapomenu milovat, občas na tebe zapomenu.
1: Blíží se 11. hodina a tak pro vás mám pozvánku k poslechu rozhovoru. Dnes přivítáme ve studiu Českého rozhlasu Zlín architekta Ivana Bergmana. Tak nás poslouchejte dál.
2: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

Představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotheka.cz.

0: bylo 11 hodin.
1: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
0: V Mistřicích na Uhersko-Hradišťsku vybudují 3 fotovoltaické elektrárny. Rodiny dětí, které chodí do školek ve Valašském Meziříčí, nebudou platit školkovné. Odvolací soud osvobodil vládní hnutí SPD v kauze předvolebních plakátů. Během dneška bude skoro jasno nebo jasno s teplotními maximy kolem 26 stupňů. Aktuální zprávy Českého rozhlasu Zlín vám přináší Lukáš Jakubíček. Dobré dopoledne. Mistřice na Uhersko-Hradišťsku sníží spotřebu elektrické energie. Na 3 obecní budovy nainstaluje fotovoltaické elektrárny. Jejich vybudování bude stát zhruba 3,5 milionu korun. Polovinu nákladů pokryje dotace z modernizačního fondu. Panely budou na objektu tělovýchovné jednoty Sokol a na základní a mateřské škole.
2: Vyrobenou energii obec využije nejen přímo v těchto budovách. Přetoky z mateřské školy budou zásobovat obecní úřad nebo veřejné osvětlení. Energie z budovy Sokola zase bude napájet automatické zavlažování na fotbalovém hřišti. Michal Sladký, Český rozhlas.
0: Rodiče dětí ve Valašském Meziříčí nemusí platit školkovné. Radnice ho už podruhé ruší ve všech 7 městských školkách, které navštěvuje téměř 700 dětí. Ještě před 2 lety přitom rodiny platily 800 korun měsíčně za dítě. Proč město školkovné zrušilo a kolik rodiny ušetří, vysvětluje mluvčí radnice Jakub Mikuš.
3: Více než polovina rodin dlouhodobě nezapadala ani do jedné z výjimek, i když poctivě pracují a plní si své závazky. Takový systém považují radní města za diskriminační a proto se rozhodli zavést nulové školkovné pro všechny. Rodiny díky tomuto kroku ušetří minimálně 8 000 korun ročně na jedno dítě.
0: Odvolací soud zprostil viny hnutí SPD v kauze sporných předvolebních plakátů. Podle rozsudku nešlo o podněcování k nenávisti. Soudkyně Monika Křikavová řekla, že forma byla provokativní, zjednodušující a na hraně dobrého vkusu. To ale neznamená trestnost. Rozsudek není pravomocný. Kauza se týká plakátů z kampaně SPD před krajskými a senátními volbami v roce 2024. Jeden třeba zobrazoval muže tmavé pleti se skrvaveným nožem s textem "Nedostatky ve zdravotnictví nevyřeší chirurgové z dovozu". Obžalobě v kauze čelí také šéf hnutí a předseda sněmovny Tomio Okamura. Toto stíhání je ale přerušené, protože poslanci ho odmítli vydat. Jeho skutky bude justice projednávat zvlášť. Vládní motoristé nesouhlasí s navrženým schodkem státního rozpočtu na příští rok, řekl to jejich předseda a ministr zahraničí Petr Macinka. Před odletem na Slovensko na schůzku ministrů zahraničních věcí zemí Vyšehradské čtyřky. Macinka věří, že schodek bude nakonec nižší než navržených 389 miliard korun.
4: My určitě na to budeme tlačit. Máme už domluvenou schůzku na čtvrtek s premiérem jako zástupci motoristů, protože se nám ten schodek opravdu nelíbí a budeme tlačit na to, aby byl snížen. Bude to vážné jednání, ten schodek je pro nás problém, já jsem věděl, že bude vysoký, ale nečekal jsem, že tak.
0: Rozpočet s druhým nejhlubším schodkem v historii Česka v pondělí vládě předložilo Ministerstvo financí.
1: Počasí.
0: Dnes bude zpočátku v našem regionu skoro jasno nebo i jasno, oblačnost však začne postupně přibývat a většinou čekejte polojasno až oblačno beze srážek. Večer pak bude oblačnost opět ubývat na skoro jasno. Nejvyšší teploty přes den naměříme kolem 23 až 26 stupňů a vítr povane slabý, přes den přechodně mírný západních směrů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
0: Údržba svodidel může zdržet provoz na silnici 1/49 v Bratřejově na Zlínsku. Po zprávách Českého rozhlasu Zlín pokračuje Anna Randárová a dobré dopoledne.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
5: Úterní dopolední vysílání Českého rozhlasu Zlín bude pokračovat rozhovorem. Stále je s vámi Anna Randárová. Každé město má své příběhy. Některé vyprávějí lidé a jiné samotné domy. Ve Zlíně je architektura neoddělitelnou součástí identity města. A můj dnešní host u mnoha těch příběhů stál. po desítky let navrhoval, obnovoval a pomáhal vytvářet stavby, kolem kterých dnes denně chodíme, aniž si možná uvědomujeme, kdo za nimi stojí. Těší mě, že ve studiu Českého rozhlasu Zlín mohu přivítat zlínského architekta Ivana Bergmana. Dobré dopoledne.
6: Děkuji za přivítání.
5: Povídat si budeme za malou chvíli.
1: Český rozhlas Zlín.

0: Hostem dopoledního Českého rozhlasu Zlín je dnes zlínský architekt Ivan Bergman. Pane Bergmane, co vás na architektuře fascinuje natolik, že si jí věnujete celý život?
1: To je dost obtížná otázka. Nevím, jestli mě v životě něco příliš fascinovalo, ale prostě jsem si tu profesi vybral a zalíbila se mi a vydržel jsem u ní celý život.
0: Pamatujete si, kdy přišla ta první myšlenka, jestli je architektura tedy vaším splněným dětským snem?
1: To bylo na stavební průmyslovce, kde mě některé předměty začaly moc bavit. Měli jsme tam skvělého profesora akademického malíře Motičku, u kterého jsme si založili výtvarný kroužek, a to kreslení mě fascinovalo natolik, že když jsem odmaturoval, tak nebyla jiná cesta než do Brna.
0: Vy jste se narodil do Zlína, který už měl jasnou architektonickou tvář. Jaké to bylo vyrůstat ve městě Tomáše Bati?
1: Nedokážu to porovnat s nějakým jiným městem, ale spolužáci na architektuře si z mě dělali srandu, že teda jako Bergman, Balejka, jo, vy jste z Gotyšu, vy tam máte toho Baťu a tak podobně, ale prostě všechny, kteří jsme se dostali na architekturu do Brna, si myslím, že a narození ve Zlíně, že to město formovalo svou architekturu.
0: A když Zlínem procházíte dnes, vidíte pořád to stejné město, anebo už je to za vás úplně jiný svět?
1: Není, je to pořád stejné, řekl bych, v dobrém slova smyslu.
0: Existuje nějaká stavba, nebo byla nějaká stavba, kterou jste obdivoval natolik, že vás potom i ve vaší práci ovlivnila?
1: Já jsem odmala bydlel na lesní čtvrti nebo na dílech a vždycky, když jsem chtěl jet do města nebo jít do města, tak se na Slovenské ulici mě objevila 21. budova, mrakodrap. A ten mě skutečně, s ním se zžil celý život.
0: Tak o mrakodrapu ještě spolu budeme mluvit, protože vy jste se později podílel i na jeho rekonstrukci. Architekti navrhují domy, stavby, ale vlastně také ovlivňují životy lidí. Pracoval jste i s touto myšlenkou?
1: Doslova,

0: hřbitova, která byla takovou mojí srdeční záležitostí. To je mě hrozně líto. No a jinak vartovna na katastru Seninky, možná i garáže nebo nadzemní park, nadzemní parking vedle 21. budova B11. Ty se mě pořád líbí.
1: S architektem Ivanem Bergmanem si budeme na vlnách Českého rozhlasu Zlín povídat i za malou chvíli.
2: Český rozhlas Zlín.

0: Zlín je město s jasnou architektonickou myšlenkou, která dodnes inspiruje celý svět. O tom si dnes povídáme s architektem Ivanem Bergmanem, který se na podobě dnešního Zlína sám významně podílel. Pane Bergmane, čím je naše město z pohledu architekta jedinečné?
1: Tím, že je jedinečné. Urbanismem, architekturou, jednoduchostí, staveb, úžasný vzor i pro Baťovy filiálky, které byly rozesety prakticky po celém světě, ale ve Zlíně nebo v prostoru, teda ve Zlíně, v prostoru České republiky nebo i

0: Československa tehdejšího. Je to město naprosto ojedinělé a kvalitní na bydlení.
1: Dá se říct, čím je baťovská architektura tak nadčasová?
0: Já jsem to možná teďka trochu zmínil. Tou jednoduchostí urbanismu takovým v tom americkém stylu, že, číslování, šachovnicový urbanismus, číslování staveb ve fabrice nebo v továrně, ale především takovou konstrukční jednoduchostí a opakováním stejných architektonických principů.
1: Myslíte si, že dnes umíme na baťovské principy navazovat?
0: Pokud chceme, tak to určitě umíme. Já mám na mysli třeba, když zůstanu u toho areálu továrny, stavby Ivana Přikryla z Centroprojektu, které mají výraznou baťovskou stopu a přitom jsou současné i dnes po x letech. Rekonstrukce nebo revitalizace budov 1415 architekta Sonnleitnera je velice kvalitní zásah do zlínské architektury.
1: A napadá vás i místo, kde z vašeho úhlu pohledu mohly být ty zásahy přece jen citlivější?
0: To se asi bude týkat takových své pomocných rekonstrukcí jednotlivých baťovských domků. Především dvojdomků nebo čtyř. Ale tam se to asi nedá dost dobře ovlivnit, protože ti majitelé nemají, nebo většinu nemají ten cit pro design, ten baťovský, ale navazovat můžeme určitě.
1: Jak už jsme zmínili, vy jste se podílel na rekonstrukci zlínského mrakodrapu, tedy 21. budovy. Jedná se o jednu z dominant města. Mohl byste nám přiblížit, jak to tehdy probíhalo? Byly na vás kladeny třeba nějaké specifické nároky?
0: Já jsem v té době, jako vlastně celý život, pracoval ve stavu projektu Zlín, později S projektu Plus. A v ateliéru jsme dostali zadání na studii možnosti využití 21 pro funkci krajského úřadu. Ta studie se osvědčila nebo byla přijata kladně a následně jsem se podílel na projektu, který si myslím, že dopadl taky velmi dobře.
1: A jednalo se tedy v tomto případě čistě o rekonstrukci, anebo jste přidávali i nové prvky, které nebyly součástí původní budovy, tak jak ji navrhl Vladimír Karfík?
0: No, my jsme se snažili tu karfíkovou architekturu ponechat v co možná
1: maximální míře?
0: V maximální míře, protože to dispoziční a konstrukční řešení je natolik do dnešní doby natolik kvalitní, že nemělo smysl do těch úprav nebo oprav nějakým způsobem radikálně zasahovat. Čím my jsme se v podstatě museli vyrovnat s požadavky nových uživatelů, investorů, což je krajský úřad a finanční úřad. A díky tomu, že jsme měli během projektu velmi kvalitní supervisory, to byl profesor Masák a Karel Xandr z památkového ústavu, se kterými jsme konzultovali každý zásah do té konstrukce nebo do těch dispozic, takže si myslím, že ten výsledek Karfíkovi neublížil.
1: Říká zlínský architekt Ivan Bergman v dopoledním vysílání Českého rozhlasu Zlín.
2: Borelioza. Podle Státního zdravotního ústavu počty nakažených toto léto překonaly loňský rekord a stále rostou. Jakým onemocněním vlastně je lymská borelióza? Jak se před ní chránit, jak rozpoznat příznaky, jak je léčit? V poradně pro zdraví přivítám lékařku infekčního oddělení Uherskohradišťské nemocnice Radku Jančovou. Naslyšenou se těším 2. září. Vaše Markéta Macháčková.
3: Poslechněte si ve středu po 11. hodině v našem vysílání. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
4: Mým dnešním hostem bude scénárista, producent, režisér a pedagog Rudolf Merkner.
3: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Zlín, písně.

0: Posloucháte dopolední Český rozhlas Zlín, kde je dnes mým hostem architekt Ivan Bergman. My jsme se spolu povídali o rekonstrukci zlínského mrakodrapu, tedy 21. budovy, na které jste se podílel. Vy jste do stavby přidávali i nové prvky, je to tak?
1: Je to tak, kromě dispozičních, výrazných dispozičních změn, kdy se původní volná kancelářská krajina v tom grafikově pojetí musela zastavit dispozičním trojtraktem, protože kanceláře finančního úřadu a krajského vyžadují jistou intimitu, řekněme provozní, tak jsme na terasu v 16. etáži přidali nádherný skleněný hranol, ve kterém je zasedací místnost zastupitelstva krajského a kavárna, velmi sympatická. A rovněž jsme přemýšleli, jak pojmout vstup na úrovni třetího NP nebo třetí etáže střídy Tomáše Bati, protože tam Karfík nebo Karfíkův projekt nebyl realizován, my jsme ho museli doplnit jakýmsi naším novým vnosem a zůstalo to u té číslice 21, která je velmi populární.
0: Jak byly vlastně tyto změny přijaty?
1: Z hlediska investorského si myslím, že velmi kladně, z hlediska památkového taky. A z hlediska širší veřejnosti, ta budova byla dříve pojata, nebo provoz té budovy krajského úřadu byl pojat jako otevřené prostory. Nicméně dnes už je ta situace z hlediska bezpečnostního trošku jiná, takže dnes je možno se prakticky dostat jenom nahoru na terasu do té kavárny.
0: Pojďme teď k další stavbě, pod kterou jste podepsán, konkrétně ke Zlínské střední zdravotnické škole. Jak se vlastně navrhuje nová stavba ve městě, které má tak silný architektonický rukopis jako Zlín?
1: Na tom území, které bylo vybráno pro novou stavbu střední a vyšší zdravotnické školy, prakticky žádné vodítko architektonické nebo něco, co by nás mohlo inspirovat, nebylo, takže se přiznám, že ta fascinace tou baťovskou architekturou, řekněme i tovární, nebo teda budov občanské vybavenosti, byla ve mně tak hluboko zasuta, že jsme použili některé baťovské principy baťovské architektury i na té novostavbě střední zdravotnické školy a penzionu pro důchodce, který s tou školou sousedí.
0: Když si povídáme o typické architektuře Zlína, tak město v červenci zasáhlo požár budovy číslo 34 v bývalém baťovském areálu. Někteří lidé možná nemají jasnou představu o tom, jak významná stavba to byla. Co vlastně představovala?
1: Podle mě to byla taková kotva uprostřed, prostorová kotva uprostřed továrního areálu svými rozměry a svou výškou, čili a svou architekturou, kterou navrhoval pan Kubečka, a která byla velmi kvalitní a nejenom z hlediska architektury jako fasád nebo vnějšího vzhledu, ale i z hlediska provozu skladovacích prostor, které v tom objektu byly a které byly na evropské úrovni.
0: Vy jste se narodil ve Zlíně a spojil jste s ním celý svůj život. Tak co potom obzvlášť architekt cítí, když vidí zkázu takovéto stavby?
1: Já jsem zrovna v tu dobu ležel ve špitále po nějakém chirurgickém zákroku nebo operaci. Měl jsem možnost celý průběh toho požáru sledovat v televizi. A byl jsem z toho smutný, můžu dokonce říct, že mě to zdravotně přitížilo.
0: Za vás osobně dá se podobná stavba vůbec nahradit?
1: Určitě ano, asi ne kopii toho původního objektu. Určitě to bude muset být, nebo pokud se investor rozhodne, tak to bude nový objekt současného charakteru, možná i se zachováním toho fragmentu, který zatím nebyl zbourán.
0: Říká architekt Ivan Bergman. V našem rozhovoru na vlnách Českého rozhlasu Zlín budeme pokračovat i po písničce.
2: Host Českého rozhlasu Zlín.

0: Hostem úterního dopoledního vysílání Českého rozhlasu Zlín je zlínský architekt Ivan Bergman. Se svou ženou Taťánou, která je také architektkou, žijete v Vaťovském domku. Byla to schoda náhod anebo splněný sen dvou architektů?
1: Splněný sen to rozhodně nebyl, protože jsme o bydlení neměli představu, že to bude v tom Vaťovském domku, ačkoliv já jsem v něm celý život prožil. Byl to můj rodný domek. Nicméně zvykli jsme si a je to pro nás, je to teď pro nás takové záchytné místo v životě.
0: Architektura vás provází celým profesním životem. Jaké stavby jste vymýšlel nejraději?
1: To nedokážu říct. Jakékoliv zadání, které mělo smysl, jsem se snažil vždycky splnit co nejlépe. A ten rozsah druhů staveb, které jsem projektoval, je velice široký.
0: Ne všechny projekty jsou ale realizovány. Architekt často vytvoří návrh, ale k jeho zhmotnění nakonec nedojde. A mě by zajímalo, jak jste se s tím vyrovnával.
1: S tím se vyrovnávám, nebo vyrovnával jsem se velmi stoicky, protože to není ovlivnitelné architektem.
0: A máte v šuplíku třeba nějaké tajné přání, studii, projekt, u kterého byste byl za realizaci obzvlášť rád?
1: Už nemám.
0: Vy jste v březnu oslavil 80. narozeniny a tak máte v řádu desítek let vlastně srovnání, jak se architektura Zlína vyvíjela. Co byste jí popřál do budoucna?
1: Aby zůstala v té architektonické a urbanistické jednotě, čistotě a nadčasové kvalitě.
0: Je podle vás nějaká stavba, která Zlínu chybí a kterou by si zasloužil?
1: To není úplně otázka pro architekta, je to jednoznačně dopravní řešení města.
0: Tak uvidíme, co Zlín v blízkých letech čeká. S architektem Ivanem Bergmanem jsem si povídala na vlnách Českého rozhlasu Zlín.
2: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: Hostem Českého rozhlasu Zlín dnes byl zlínský architekt Ivan Bergman. A já bych vás na závěr našeho povídání chtěla poprosit. Podělíte se s námi o vaše nejoblíbenější místo ve Zlíně?
1: Před lety, ale to už je hodně, hodně dávno, to byl lesík nebo takový hájek na Baťově dálnici nad Kudlovem. To bylo v době, kdy tam vlastně ještě nebyly žádné stavby ani takové to šmulý město jako dole v Kudlově a byl nádherný výhled na město, na panorama města, takže to bylo to moje oblíbené místo, na kterém jsme se setkávali občas i s mým otcem, který to prožíval stejně, ale to už je hodně dávno. A nejoblíbenější místo v současné době 80letého člověka je terasa u Baťovského jednodomku, ve kterém bydlíme se ženou.
0: Já vám děkuji za to, že jste se s námi o to podělil a i za to, že jste tu dnes s námi byl. Ať se vám daří. Nashledanou.
1: Já vám taky děkuji za pozvání, velmi mě to lichotilo a rozhovor s vámi byl velmi příjemný. Děkuji.
2: Český rozhlas Zlín. Žijeme tu s vámi.

Úterní dopolední rozhovor je za námi, ale mám pro vás pozvánku k poslechu toho středečního. Kolegyně Markéta Macháčková přivítá v poradně pro zdraví lékařku Radku Jančovou z infekčního oddělení Uherskohradišťské nemocnice a budou spolu mluvit o borelióze. Poslouchejte zítra po 11. hodině ve vysílání Českého rozhlasu Zlín.

Od 12. hodiny nás dělí 7 minut. Naše vysílání bude pokračovat aktuálními zprávami a potom pořadem Morava, krásná zem. Přeji vám pohodové odpoledne a úspěšný den. Od mikrofonu Českého rozhlasu Zlín se loučí Anna Randárová.

konečný mužský svět nepochopí nikdy ženský ten báječný mužský svět. Život nevyhraješ v bingu, o ten třeba bojovat. Možná doma víc než v ringu, ženský nechápou to snad. Občas jsme jen trochu smutní, svobodu že třeba dát. Za tajemství minisukní, ale dál chcem riskovat. Ten báječnej mužský svět, ten báječnej mužský svět.

Jsme buď v klubu gentlemani, nebo páni z nema nic. Pro nás rozdíl v tom moc není, jedný hry jen rub a líc. Ať si hrajem s mikroskopem, nebo s klíčem na svíčky, ať už pomáhá.

0: Máte rádi četby a drama? Český rozhlas pro vás připravil léto plné hororů, krimi příběhů a filmových hitů. Čelisti, tajný deník Lóry Palmrové, Dogville, David Lynch nebo král hororu Stephen King. Poslouchejte ve vysílání Českého rozhlasu Dvojka a Vltava nebo kdykoliv na audioportálu Můj rozhlas.
1: Bylo 12 hodin.
2: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
1: Starý hřbitov v Uherském Brodě bude mít nové kolumbárium s 800 urnovými místy. Město Zlín nabízí zdarma sedačky ze starého kina v Malenovicích. Navržený schodek rozpočtu se nelíbí vládním motoristům. Ve čtvrtek se sejdou s premiérem. Dnes bude v regionu oblačno až polojasno a na teploměru až 26 stupňů. Zprávy Českého rozhlasu Zlín s Matějem Radilkem. Hezké poledne. V Uherském Brodě zahájili rekonstrukci starého hřbitova v ulici U Žlebu. Řemeslníci opraví žulové a mlatové chodníky a cesty nebo postaví i novou opěrnou zíčku. Ta původní je totiž v havarijním stavu a ohrožuje sousední hroby, pokračuje mluvčí uherskobrodské radnice Ellen Sladká.
3: Rekonstrukce za 21 milionů korun bude zahrnovat i opravu dešťové kanalizace a veřejného osvětlení. Na hřbitově také vznikne nové kolumbárium s 800 urnovými místy. Všechny práce by měly být hotové do konce listopadu.
1: Bývalé kino Květen ve zlínské části Malanovice čeká rekonstrukce. Radnice teď prostřednictvím sociálních sítí nabízí zdarma sedačky z původního kinosálu, kde bylo 442 míst. K dispozici je ještě asi 270 sedaček. Ty jsou podle města stále v zachovalém stavu a mohou najít využití například v menších sálech, spolcích nebo kulturních zařízeních. Zájemci si musí však zajistit demontáž a odvoz. Radnice potřebuje sál vyklidit do konce září, pak začne rekonstrukce. Vládní motoristé nesouhlasí s navrženým schodkem státního rozpočtu na příští rok, řekl to jejich předseda ministr zahraničí Petr Macinka před odletem na Slovensko na schůzku ministrů zahraničních věcí zemí Vyšegrádské čtyřky. Macinka věří, že schodek bude nakonec nižší než navržených 389 miliard korun.
4: My určitě na to budeme tlačit. Máme už domluvenou schůzku na čtvrtek s premiérem jako zástupci motoristů, protože se nám ten schodek opravdu nelíbí a budeme tlačit na to, aby byl snížen. Bude to vážné jednání. Ten schodek je pro nás problém. Já jsem věděl, že bude vysoký, ale nečekal jsem, že tak.
1: Rozpočet s druhým nejhlubším schodkem v historii Česka v pondělí vládě předložilo ministerstvo financí. Počet obětí bleskové povodně na tibetsko-nepálské hranici stoupl na 1003, většina z nich je v Nepálu. Čínské úřady informují o 16 mrtvých v Tibetu. V zasažené oblasti se stále pohřešují bezmála 4 000 lidí, jsou mezi nimi i cizinci. Úřady nejsou v kontaktu například i s víc než 900 pracovníky elektráren. Někteří z nich jsou pravděpodobně uvězněni v tunelech. Povodně minulou středu způsobilo odtržení části himalajského ledovce.
2: Počasí.
1: Dnes čekáme ve Zlínském kraji oblačno až polojasno, večer pak bude oblačnost ubývat na skoro jasno, povane většinou slabý vítr a nejvyšší teploty naměříme mezi 23 až 26 stupni Celsia.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
1: Na silnici 1/50 u starého Hrozenkova havarovalo osobní vozidlo. Na dálnici D55 na 50. kilometru ve směru na Zlín je pro poruchu odstavené osobní auto. A vy jste slyšeli zprávy Českého rozhlasu Zlín.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Zlín.

sousedé, tak touto polkou pánů Horký Vaškovič nás v úvodu potěšila Stříbrňanka a otevřela první hodinu vysílání pořadu Morava krásná zem. Od mikrofonu vás zdraví Květa Navrátilová. Kdo slaví svátek, tak v českém občanském kalendáři máme jméno Linda, Samuel a Jiljí. A na Slovensku slaví jmeniny Drahoslava. Přejeme vše nejlepší, ať se vám daří, hodně zdraví, spokojenosti a písnička, která zazní, je samozřejmě také pro vás. Takže písnička Pavel Svoboda, Kvítek Polajky a Lácaranka.

0: Vítám ve vysílání paní Šidlíkovou z Lechotic. Dobrý den.
1: Dobrý den, tak já taky zdravím všechny posluchače tohoto krásného pořadu i vás, paní Květuško. Dnes má narozeniny moje švagrová a naše teta, paní Aneška Dudíková z Roštění. Milá teto, my ti přejeme hodně zdraví, zdraví a ještě jednou zdraví, štěstí sedí vedle tebe a co si sama přeješ. A to jí přejí Bouškovi, Šidlíkovi z Velehradu, Šestákovi, Šidlíkovi z Lechotic a švagrová Lida. Děkuji moc krát a nashledanou.
0: Nashledanou, paní Šidlíková, pěkný den.
1: Taky přeju.
0: A teď se přeneseme do Slopného. Vítám paní Hanu. Dobrý den.
2: Dobrý den, paní Navrátilová. Také zdravím všechny v rozhlase. Dnes 1.9. slaví své narozeniny můj syn Zdeněk Janík ze Slopného.

0: lásku své rodiny a Boží požehnání. Janičko, doufám, že si spolu ještě vypijeme aspoň tu skleničku vína. Moc krát vám děkuji za krásné přání. Děkuji vám moc krát.
1: Ano.
0: A pěkný den přeji.
1: I pěkný den vám přeji a vše dobré. Nashledanou.
0: Ano, nashledanou.
1: Tak připojíme písničku Zdeně Gurský, Miloslava Gurská, Dvě dcérečky a Gloria.

Tak polka nám dozněla a pojďme si přidat e-mail. Je tady prosba o hezkou písničku pro manžela, tatínka a kamaráda pana Marka Lasičku Šilhavíka z Medlovic u Osvětiman k dnešním 53. narozeninám. Milý Mary, nemysli dnes na svůj věk, ještě by ses vážně lek. Mysli na to, že dnes slavíš, no tak koukej, ať se bavíš. Hodně zdraví, štěstí, rodinné pohody, lásky, životního elánu a ať tě nikdy neopouští tvůj humor, chuť na dobré pivečko a tvůj zvučný hlas, ať nám zapěje ještě hodně hezkých písniček. To ti ze srdce přejí Kučerovi. A k přání se určitě ráda připojí i manželka Iva, syn Martin s přítelkyní Andreou a dcera Iva s manželem Liborem a všichni, kdo mají Marka rádi. Tak předali jsme a písnička František Kohoutek, přeskočila jsem řádek, omlouvám se, a Když sa Valášek narodí, Valašská Lidová a Jarmila Šuláková.

0: Písnička dozněla, pojďme tady předat e-mail, který tady mám. Chtěli bychom nechat zahrát panu Pepovi Jeřábkovi z Vratislávky k jeho narozeninám, které slaví dnes. Přejeme mu pevné zdraví, štěstí, pohodu a dalších plno výletů po okolí. Přeji Musilovi z Vratislávky. Tak předali jsme a hrajeme další písničku. A teď už hodečky, hodečky, František Kohoutek, Richard Plachý a Zdounečanka.
1: Český rozhlas

0: Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Radioservis představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotheka.cz.
1: A jsme zpět v pořadu Morava krásná zem a já mám tady e-mail, který bych ráda předala. Tak pojďme na něj. Hezký den, všechny v rozhlase srdečně zdravíme. Prosila bych o písničku a přání. 1. září má svůj narozeninový den paní Eva Sladká z Holešova. Ať každý den je výjimečný a plný radosti, štěstí, lásky a mnoho potřebného zdraví. Krásné narozeniny vám přeje Bohunka s manželem Pepou z Rynholce ze Středočeského kraje a ještě jedno přání, a to pro pana Vratislava Šenka z Přerova. Vraťo, ať s Maruškou protancuješ mnoho krásných písniček. Moře zdraví, štěstí, pohody, radost vnuků a lásky přejí Bohunka a Pepa Havlíkovi z Rynholce. A moc děkujeme za odvysílání. Takže předali jsme a hrajeme písničku Straňanská dědina, Jiří Tesařík a Javorinka ze Strání.

0: Tak dohrál nám Valčík, Jiří Tesařík, Petra Šnajdarová, Straňanská jedina a Javorinka ze Strání dohrála. A já vítám paní Františku z Bohuslavic u Zlína. Vítejte.
1: Dobrý den, paní Navratilová. Já bych chtěla následující písničku poslat členům sboru dobrovolných hasičů u nás v Bohuslavicích u Zlína, kteří na sobotu 29. srpna připravili už tradiční akci, která se jmenuje Hasičský les. Je to procházka lesem dětí s rodiči. Na různých místech jsou zastavení, kde děti plní různé úkoly s hasičskou tematikou a končí ta vycházka až daleko od vesnice u kapličky svatého Huberta, která patří našim myslivcům, a tam děti musí zajít s kbelíkem do studánky pro vodu a uhasit takzvaný požár. Je to velice příjemná akce, poučná pro děti, příjemná pro rodiče, tak jim prosím vás, zahrajte nějakou pěknou písničku.
0: Ano, velmi rádi, paní Františko. Děkujeme. Naschledanou.
1: Děkuji. Je to už tradiční, asi čtvrtý ročník a je to vždycky úspěšné.
0: To je velmi dobře. Tak ano. My se tím také samozřejmě těšíme a přejeme vám hezký den. Naschledanou.
1: Já vám taky. Naschledanou.
0: A paní Kmentová Slavičín, prosím.
2: Dobrý den, já bych chtěla pozdravit svou sestru na Slovensku do Hornej Súče, Andělu Chupáčovou. Je to vaša věrná posluchačka. Chtěla bych jen pro radost zahrát písničku, která ju potěší. A přeju hodně zdraví, štěstí. A děkuji
0: ano.
2: Moc.
0: Dobře, i vám popřeji pěkný den a nashledanou.
2: A vám hezký den, nashledanou.
0: Tak a dáme písničku, přátelé. Jan a Pavel Pavlechovi, Podovský potek a Moravěnka.

Tak, bodovský potek dozněl, pojďme si přidat e-mail. Dobrý den, prosím o zahrání pěkné písničky pro mou milou kamarádku Irenku Šmitákovou z Brna, která dnes slaví krásných 79 roků. Milá Irenko, k tvým narozeninám ti přejeme nejen pevné zdraví a štěstí, ale také spousty lásky, pohody, radosti, spokojenosti, klidu a ať tvůj život přináší ti ještě mnoho krásných okamžiků se svými nejbližšími, to přejí Vencovští. A přejí nám také pěkný sluníčkový den a my děkujeme a hrajeme další písničku Nedaleko za dědinu Fanoš Mikulecký, sourozenci Baťkovi a cymbálová muzika Technik Ostrava.

0: Dozněla písnička Fanoš Mikulecký nedaleko za dědinu a k sourozencu Baťkovým se připojili Jaroslav Tesák, Marie Prajková a cymbálová muzika Technik Ostrava doprovodila. A já teď vítám ve vysílání paní Marii z Lanžhota. Dobrý den.
1: Květuško, dobrý den. Já zdravím vás všech v Brně v rozhlasí a všech těch posluchačů, kteří poslouchají tento bezva pořad. 5. oslaví svoji narozeniny moja dobrá kamarádka Mařenka Loučková z Břeclavi. Tak já bych jej z celého srdce přijala. Maří, hodně zdraví, štěstí, boží požehnání, rodinu, pohodu, všecko to nej, a nech se ti splní všecko to, co si přeješ. Květuško, ještě bych měla přáníčko pro všech mojich kamarádů, kteří mě volají, kteří se se mnou kamarádia, a tým dechovkářům, kteří tu dechovku mají tak rádi, jak já. Taky všech zdravím a vám přeju také. Zdravíčko, zdravíčko, a čekám také už, aby aj Ivánka Slabáková se nám vrátila.
0: Já myslím, že už to brzo bude.
1: Vy už toho máte opravdu dost, tak tu silu potřebujete. Děkuju vám moc a všetkých teda zdravím ještě jedenkrát.
0: Ano, nashledanou. Tak a teď už pan František z Frýdku Místku.
2: No paní Navrátilová, to kdybyste chtěla takhle naordinovat, jak jste to naordinovala, to ani není možné. Já vám to potom vysvětlím, nebo to pochopíte během vysílání. Já zdravím svoji milovanou rodnou Jižní Moravu, kterou jsem navštívil v posledních dnech.
0: Ano.
2: A zdravím rodiny do Uhřic, u Kyjova, rodinu Bělohoubkovou, Gajárkovou a Štěrbovou, které jsem taky navštívil. No a pak jsem se přesunul do Dolních Dunajovic, kde jsem se ubytoval. Navštívil jsem kamarády v Lanžhotě. Takže Maruško, možná když to slyšíš, říkám, to by ani možná režisér, kdyby chtěl, tak by se mu to nepovedlo. Já děkuju i s manželkou Violou za výborné přijetí v Lanžhotě. Krásné chvíle, které jsme tam spolu prožili. Odtud jsem se přesunul ke kamarádovi Norbertovi Fefrovému s jeho manželkou, taky Maruškou. Taky to tam bylo nádherné. Potom jsme se vrátili do Dunajovic a v sobotu a v neděli tam proběhly pravé jihomoravské hody. No to byla paráda. Hrála tam nejlepší dechová kapela ze Šakvic, tam jich je několik, ale tohle byla opravdu ta správná, já ji jmenovat nebudu, ale ti, kdo to se v tom pohybují, tak to vědí. No a z Dunajovic bych chtěl pozdravit celou rodinu Beděrovou, včetně Věrky, u které neznám její jméno, když se vdala. Jaru Malíka s manželkou, paní Evu Tiffenbachovou a všechny kamarádku Lidu Josefíkovou, všechny, s kterými jsem se tam potkala, bylo to strašně bezvadný. Mám nádherné fotky. Takže všem děkuju na Jižní Moravě. Ta Jižní Morava je pořád skvělá. Je, možná je to ještě lepší než v době, kdy jsem tam býval jako mladý. Já vám, paní Navrátilová, děkuju za prostor, který jste mě dala.
0: Ano.
2: Českému rozhlasu všechno dobré do budoucna. Jo? A
0: děkujeme.
2: Moc vám přejeme pohody, ono, nevím, jak to bude, ale přejeme vám pohodu, štěstí, zdraví a věřím, že vaši posluchači vždycky za váma budou stát. Děkuji vám.
0: Ano, děkujeme. Děkujeme, pane Františku, a přejeme vám pěkný den. Ať se vám daří. Nashledanou.
2: Nashledanou.
0: Dáme písničku. To se třeba bude hodit. Bránické hody, Josef Mach, nebo autoři Mach, Plačková a Doubravěnka.
3: Český rozhlas Zlín.

0: Vítám ve vysílání paní Vilmu Smutnou z Ostrovačic. Dobrý den.
1: Dobrý den, paní Navrátilová. Zahrajte prosím pěknou písničku panu Joškovi Procházkovi, rodáku ze Zbraslavy u Brna, který se 29. srpna dožil pěkných 96 roků a nyní už dlouhá léta bydlí v Petřvaldu u Karviné. Přeji mu hlavně hodně zdraví, štěstí a pohodu uprostřed své velké rodiny. Moc vám děkuji a přeji vám pěkný den, švagrová Vilma.
0: Ano, děkujeme pěkně a naschledanou.
1: Naschledanou.
0: Tak a teď už druhý telefonát. Halo, halo, kdo se k nám dovolal?
2: Ano, dobrý den, tady pan Karel z Moravského Krumlova.
0: Jenda, nám to tam brumle, prosím. My zkusíme, přehodíme do druhého to halo.
2: Halo, no, ano.
0: No, perfektní, teď se nám to podařilo vás tak jaksi vyčistit. Tak pojďme, pane Karle.
2: Ano, já bych chtěl popřát včerejším jubilím narozeninám měla Danka Magálová z Moravanky.
0: Ano.
2: Hodně zdraví a štěstí, ať jí to dobře zpívá. Ona zpívala Moravance kolik roků.
0: No ano, víme,
2: Danka
0: víme.
2: Danka Magálová.
0: No jistě, že. Tak jo, tak
2: Moravance.
0: Já...
2: A tam jsme vyrůstali na ty Moravance.
0: No to je pravda. Tak to,
2: ano,
0: tak.
2: Za ty léta jsme tam vyrůstali hodně, jako pamatuju tu Moravanku, jak hrávala, chodíval jsem na koncerty. A...
0: Ano, to je
2: dobře. A taky
0: dobře.
2: Bych chtěl ještě popřát tady lidem, důchodcům, kteří mě jako přáli narozeninám, tak jim přeju všechno nejlepší a hodně zdraví a děkuju za přání. Tak vám taky hodně zdraví v rádiu a mějte se pěkně a
0: ano.
2: Zase někdy nashledanou.
0: Pane Karle, pěkný den, nashledanou.
2: Vám taky, ať hraje hlavně Moravěnka.
0: Nashledanou.
2: Nashledanou.
0: A tak pojďme připojíme tady klub přátel Českého rozhlasu Brno a Zlín a já bych ráda povinšovala dnes paní Marii Kafrdové z Ořechova k jejím narozeninám a také panu Vratislavovi Šenkovi z Přerova k jeho narozeninám. Takže vše nejlepší, hodně zdraví, štěstí, spokojenosti, dobré mysli a jak já říkám, na zdraví a živio a jsme velmi rádi, že jste v té naší rozhlasové rodině. Vážíme si toho. Tak to jsme popřáli a připojíme písničku. Přátelé, Javorník, Javorník, Lidová a Kotá.

0: Tak písnička nám dozněla. Pojďme přivítat pana Bohumila z Hevlína. Dobrý den.
1: Dobrý den, já vás zdravím v redakci Českého spoluobčany, a kteří vás poslouchají. A dneska se dožívá náš syn Bohumil Mahdal mladší z Hevlína, 50 let. Tak bych mu chtěl za sebe a za svou manželku, která pobývá v Božicích na zámečku v domově důchodců, popřát hodně štěstí, zdraví, lásky a tak dále, co všechno se přeje, že jo. A
0: ano?
1: Popřát bych jménem těch, kteří ho jako sourozenců, rodičů, jo, babičky, dědečky a tak dále, co všichni kolem něho celý život obíhají a pobíhají.
0: Dobře, tak jo.
1: Děkuji vám moc.
0: Ano, ať se vám daří, pěkný den.
1: Děkuji, na shle.
0: Tak a pojďme se vrhnout na e-mail tady. Dnes má velký den člen našeho klubu důchodců ve Velaticích, pan Mirek Zahradník. Dožívá se rovných 80 roků. Mirku, do další 80 ti přejeme pevné zdraví. Buď šťastný, stále veselý a ještě hodně pohárů a medailí na našich turnajích. Paní Navrátová, děkujeme za písničku, za všechny členy klubu zdraví. Petr. Tak, my děkujeme. Já tady ještě připojím, neboť tady mám aktiv zasloužilých hasičů Jihomoravského kraje. Já bych ráda povinšovala paní Heleně Pospíšilové, která právě dnes slaví své narozeniny a je z Hrušovan u Brna. Tak tedy, paní Heleno, vše jen to nejlepší, hodně zdraví, štěstí, spokojenosti, dobré mysli, ať se vám daří. Tak a děkujeme vám za vaši opravdu těžkou práci. My si toho velmi vážíme. Tak písnička je připravená, Růžová krinolína, co říkáte, přátelé? František Svojík, Vladimír Edy Forst, Judita Čiřovská nám zaspívá a orchestr Karlovy.

Tak růžová krinolína nám dozněla a pojďme se tady potěšit z pozvánek, protože tady máme pozvánky. A tetičky z Dolněmčí, ŽPS tetičky z Dolněmčí ve spolupráci s obcí Dolní Němčí pořádají vaření trnek v sobotu 5. září v muzeu na Mlýně Dolní Němčí. A program od 14. hodiny vaření, ochutnávka, povidel a jarmark. A účinkující mužský pěvecký sbor Dolněmčané, mužský pěvecký sbor Hlahol z Brankovic, ženský pěvecký sbor Moravianky z Moravan, ženský pěvecký sbor Kukulenka, ženský pěvecký sbor Čerešňa, ženský pěvecký sbor Tetičky z Dolněmčí a hraje cymbálová muzika Ohnica. Takže máte se na co těšit na sobotu 5. září od 14. hodiny. Tak to byla jedna pozvánka, pojďme na další. Spolek hovoranských vinařů vás srdečně zve na novou akci s názvem Purčákový pochod hovoranskými vinohrady. Koná se to v sobotu 5. září od 11. hodiny v Hovoranech. Otevřeno bude 21 sklepů, v každém budete moci ochutnat burčák i víno z produkce místních vinařů, nebudou chybět ani speciality k jídlu a přes den si můžete zaspívat s folklorními sbory a večer zatancovat na zábavě s kapelou. Tak více informací na www.vinozhovoran.cz a na Facebooku. Těšíme se na vás. No a do třetice tady mám pozvánku. Dobrý den, dovolte mi pozvat vás na hodové slavnosti do Količína v pátek 4. září od 20. hodiny. Již bude tradiční zábava s kapelou Pres a v neděli 6. září hodové odpoledne s dechovou hudbu Sebraňáci od 14 hodin. Bohaté občerstvení, tombola, kolotoče, vláček pacifik. Těší se na vás osadní výbor Količín a hasiči Količín. Takže předali jsme a písnička už poslední. Jan Slabák, Pijme chlapci, Vínečko ze Džbána a Moravanka.

Dozněla poslední písnička, vaše gratulace a budeme se loučit. Těšíme se na vás dnes v podvečer, krátce po 18. hodině, v 2. hodině našeho vysílání. Pro dnešní odpoledne vám radostný poslech plný pohody s našimi pořady od mikrofonu přeje Květa Navrátilová a právě posloucháte orchestrální skladbu Antonína Žváčka Má poslední v podání Moravěnky. Přeji vám pohodové odpoledne.

0: Relax a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
1: Naším dnešním hostem bude herečka Bára Munzarová.
0: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání.
2: Dnes večer v České televizi.
3: ČT1. Jak vězenčtí udavači posílají lidi za mříže. Premiéra pořadu Rozpleteno, svědek z cely. ČT2. Je postrachem nejmocnější armády světa. Zrady a intriky, pád Cazihradu a obléhání Bělehradu. Dva díly seriálu Hunňády vzestup Havrana. A ČT Art uvede v premiéře zahajovací koncert 131. sezóny České filharmonie. Úterní večer s Českou televizí.
4: Bylo 13 hodin.
0: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
4: Do školních lavic letos ve Zlínském kraji usedá méně žáků a studentů než loni. Kolem rožnovských škol pod Skalkou a Sedmi Kráska město od 1. září mění systém dopravy. Návrh rozpočtu pro příští rok podle prezidenta Pavla není dobrý. Dnes bude v regionu oblačno až polojasno a na teploměru až 26 stupňů. Matěj Neraděleka, zprávy Českého rozhlasu Zlín. Vítejte u nich. Začíná nový školní rok. Ve Zlínském kraji se otevřelo po prázdninové pauze 267 základních škol. Do lavic v nich usedlo asi 52 tisíc žáků. Podle mluvčí hejtmanství Soni Ličkové dnes poprvé do školy zamířilo asi 5,5 tisíce dětí.
5: Oproti loňsku je to o 300 prvňáčků ve Zlínském kraji méně. Pokud jde o studenty, kteří nastupují do prvních ročníků denního studia na některé ze středních škol, tak těch je letos přibližně 7 tisíc, což je o 500 méně než v loňském roce.
4: Studentů středních škol v denním studiu je ve Zlínském kraji asi 27,5 tisíce. Na výběr mají 69 krajských, státních, soukromých nebo církevních škol. Rožnov pod Radhoštěm mění ode dneška dopravu v okolí základních škol pod Skalkou a Sedmi Kráska. Důvodem je stavba kulturního centra. V ulici Bezručova bude po celou dobu výstavby platit 30. Rodiče, kteří vozí děti autem, budou mít u přechodu vyhrazená krátkodobá stání. Podle prezidenta Petra Pavla je navrhovaný schodek rozpočtu na příští rok příliš vysoký. Řekl to při zahajování školního roku na Olomoucku. Ministryně financí Alena Schillerová z Hnutí ANO počítá příští rok se schodkem 389 miliard korun. Kritizuje to opozice. Schodek se nelíbí ani koaličním motoristům. Šéf strany Petr Macinka řekl, že o návrhu rozpočtu chce jednat s premiérem. Podle prezidenta Pavla navrhovaný deficit neodpovídá současné ekonomické situaci země.
6: Jsme v období růstu ekonomiky, jsme v období, kdy kromě války na Ukrajině neřešíme žádný bezprostřední krizový scénář v České republice, zároveň je nízká inflace, takže by měla být spíše snaha schodky konsolidovat, než je zvyšovat.
4: Novým ředitelem řízení letového provozu je od dneška Zdeněk Jelínek. Na síti X o tom včera informoval ministr dopravy Ivan Bednárik za SPD, který ho do funkce jmenoval. Jelínek od roku 2017 vedl odbor civilního letectví na ministerstvu dopravy a byl členem dozorčí rady řízení letového provozu. Ve funkci ředitele vystřídá Jana Klase, který byl v čele řízení letového provozu 19 let. Teď končí kvůli své kandidatuře do Senátu.
0: Počasí.
4: Dnes očekáváme v kraji oblačno až polojasno, večer pak oblačnost ubude na skoro jasno, povane většinou slabý vítr a nejvyšší teploty naměříme mezi 23 až 26 stupni Celsia.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
4: Na dálnici D1 na 268. kilometru ve směru na Brno je prováděna oprava žlabů, ale i údržba povrchové kanalizace. Počítejte s drobným omezením provozu. A to už byla poslední informace ze zpráv Českého rozhlasu Zlín. Další v našem vysílání zase příští hodinu.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Alex a host.
1: Herectví a divadlo má doslova v krvi. Dcera dvou legendárních hereckých osobností, ale především žena, která si vybudovala své vlastní a nezaměnitelné místo na kulturní scéně. Herečka Barbora Munzarová je naším hostem. Vítám vás, dobrý den.
7: Děkuji a všechny vás moc zdravím.
0: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Herečka Bára Munzarová je naším prvním zářijovým hostem. Ano, dnes je 1. září, první školní den. Vy sice nemáte ratolest školou povinné, ale tak se vraťme o pár let zpátky, když vy jste byla ještě holčička. Jaké byly vaše návraty po prázdninách? Těšívala jste se do školy?
1: Já jsem se do školy nikdy netěšila, protože moje starší sestra mi říkala, že kdybych se těšila do školy, tak to asi bude divný, ne? Takže myslím, že jsem trošku převzala tenhle ten narrativ od své starší sestry. A je pravda, že třeba můj první školní den v první třídě si vybavuju, protože jsem asi byla jediná z té malé dvoutřídky modřanské, která tam nešla s rodiči, protože rodiče měli ráno dabing a už byli na zkoušce v Národním divadle, takže mě vedla maminka mé tehdejší kamarádky z předškolního, paní sousedka, a já jsem si připadala taková jako dospělá a samostatná, a to, že mi to trošku bylo líto, jsem tak jako aktivně potlačovala, což jsem pak začala dělat celý život, abych se na stáří dozvěděla, že to není úplně zdravý. Takže to mi tehdy bylo tak jako dospěle, že jsem první, jediná možná prvňačka bez rodičů přítomných.
0: Takže do školy jste se příliš tady netěšila, i když prázdniny jsou poměrně dlouhé, 2 měsíce. Jaké byly ideální vaše dětské prázdniny? Co si vybavíte?
1: No, když rodiče byli celý vlastně rok divadelní zaměstnaní velmi, tak se snažili ty prázdniny trošku si udržet. A já nejraději jsem vzpomínala na ty chvíle, kdy trošku je taky můžeme mít pro sebe. A to ty prázdniny byly. Tatínek, jak se říká, zlaté české ručičky, přestavil Avii na takovou obytnou, těžkou tehdy kraxnu, s kterou jezdil po všech těch svých závodech veteránů a sklízel teda mistry Evropy a nevím, co všechno vyhrál. Tak v létě se tento obytný těžký domeček, který skoro nebrzdil a co chvíli jsme opravovali, proměnil v to malý hnízdo rodinný a cestovali jsme opravdu celou Evropu, kam to šlo tehdy ještě na divoko, to ještě se nemuselo pokaždé stát v kempu, ani na to nebyly peníze. A to byly nejkrásnější chvíle s těma rodičema. Pár takových okamžiků, že jsme v Aténách pod Akropolí. Tatínek říká, ano, běž, vem ty holky nahoru, ať se tam podívají na to Akropoli. A tady musím vyměnit pneumatiku. Jsme píchli, takže tatínek ve 30-stupňových vedrech heveruje velkou Avi a vyměňuje pneumatiku. A my jsme tam chodili po památkách. Ale byly to chvíle pospolitosti velmi vzácné pro naši rodinu a moc ráda na to vzpomínám a teď jsem to převzala teda s tím obytňákem, to stále trvá, cestujeme.
0: Ano, ano, k tomu se dostaneme, ale takže prázdniny jste měla ráda, protože končícími prázdninami končily i ty divadelní, tudíž rodiče se vrátili do práce. Máte to vlastně teďka také tak, že vám skončily divadelní prázdniny a zase půjdete do roboty?
1: Ano, dneska vlastně už to začalo. Já jsem si teda ukradla ještě na týden, ale to musíme teď plánovat tak jako skoro sezónu a půl dopředu, protože jí se umělkyně na volné noze, tak si ten diář musím pohlídat. Tak já prosím pěkně ještě zítra skáču do letadla v noci a letím se potápět do Egypta na týden sama. Sama, takže si obnovím ženské baterky. Manžel je jachtař a on je na lodi, on pod vodu se mnou nepůjde. Jo? Takže
0: Máme to rozdělené.
1: Takže to si dám ještě týden potápění a beru si sebou scénář na nově připravované zkoušení a pak to teda vypukne denně zkoušky a teď jsem otevřela ten diář a říkám, já nemám do Vánoc jedinej třeba volný víkend nebo tak možná den a půl v kuse, ale jsou tam věci, na které se těším, které mě přinášejí radost a naplňují mě a už si ten diář jsem schopná naplnit tím, co mě přináší i radost a nejenom, že by to byla rachota.
0: Bára Munzarová je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: Alex a host je herečka Bára Munzarová. My jsme mluvili teď o dovolené a vlastně o prázdninách. Jak jste trávila vy letošní léto? Vy jste už zmínila onen karavan a ježdění vlastně kamkoliv, kdykoliv, nebo jsou to plánované jízdy, nebo kam vás srdce táhne? Jak je to?
1: Přesně tak, kam nás srdce táhne a většinou to máme s mým manželem Martinem Trnavským, takže máme nějaký plán, ale velmi rychle se z toho stane cesta je cíl. To znamená, chceme jet třeba milovanou destinaci mého manžela Lago di Garda jako jachtař a najednou uvízneme někde v zácpě na dálnici v Rakousku a tak ťuk-ťuk při té dnešní rychlé době GPSka, dívej tady, když si jedeme z dálnice, tam bychom se nikdy nepodívali a tam je malebný kemp a najednou se nám tam líbí a můžeme tam být třeba 2-3 dny, pokud chceme, a šuplanovka a pučený kola, nebo je máme sebou. Takže já jsem kozoroh a většinu svého času jsem mívala jako dobře naplánovanou, klidně i rok dopředu. A to je něco, co na stará kolena měním, že opravdu se začínám učit žít tím tady a teď. A on člověk, když to pustí, tyhle ty kontroluju všechno všude, vždycky, tak vám to přinese do života spoustu nových zážitků a takový nový vítr. Takže cesta byla plánovaná taky do ciziny, ale protože jsme měli v okolí Brna nějaký dvě besedy v rámci naší dovolené, která se konala v červnu, jak byla ta veliká vedra, tak jsme najednou zjistili, že na té brněnské přehradě je nádherně a protože manžel je tam členem jachtklubu, tak když tam zakempujeme, tak jsme úplně sami, protože nejsme v přeplněném kempu. A já miluju paddleboard a neptejte se, jak to dopadlo. Najednou jsme zjistili, že jsme tam 10 dní, Martin měl po okolí kemp, tam je výborný wellness centrum Maximus, tak tam já byla pečená, vařená, on ráno na kola, já na paddleboard, pak výborný oběd, buď jsem něco upatlala v obytňáku, nebo jsme šli do restaurace, tam jich je po okolí. Pak jsme najednou zjistili, že jsme na Bídnicích, prostě na muzikálu. A říkám, tak není v těch Čechách taky krásně, takže my jsme letos poprvé opravdu tím obytňákem nedojeli ani přes hranice a někdo mi říkal, kolega pražský, ty neříkej, Báro, nikomu v Praze, že jsi na dovolený na Prýglu, jo, už si budu, ale my jsme tam byli šťastní. Potom jsem jela se svými kamarádkami a našimi dětmi, to už je taková tradice na moje oblíbené Korfu a pak jsme byli doma, trošku už se pracovalo a nebo byly takové jako výjezdy jednodenní a teď teda ještě ten Egypt rychle před tím zkoušením.
0: Tak a když ještě se vrátím ke karavanu a k cestám, kam nás srdce táhne, tak dodrželi jste někdy cestu, kterou jste si naplánovali na začátku? Podařilo se to někdy?
1: Ano, ano. Ale letos to bylo opravdu vtipné, jsem to tak pozorovala, protože oba tenhle ten posun k tomu, že pojďme se chovat, když máte celý rok, já třeba budu vědět, co budu hrát na podzim v roku 28, takže se musíme na té volné noze. Takže když pak je ta dovolená, tak i tyhle ty plány, když najednou můžete změnit na poslední chvíli, protože se vám třeba nechce, nebo je špatné počasí, nebo prostě osud tomu zrovna teďka nepřihrává a že se to jako nemusí dodržet, tak to je pro mě úplně za odměnu. Já třeba teď jsem si říkala, jak zase v tom Egyptě na tom rezortu přijdou ti pánové a budou nám nutit, že jo, ty masáže a já vždycky říkám, já ale nechci vědět, že třeba v pátek nebo ve čtvrtek musím v 16 hodin někde bejt, dejte mě pokoj a teď nemusím nic plánovat a to je vlastně pro mě dovolená, no.
0: Taková svoboda ano, to ano. Z toho
1: nechat
0: sála.
1: To téct a plynout, jak to jde, což si vlastně nemůžu s diářem herečky dovolit.
0: Tak a potom tedy, co jste dovolenou strávili v Brně, tak čili pas jste nevyužili, předpokládám.
1: Ne,
0: tak
1: ne.
0: Udělali jste třeba ještě někdy během nějaké cesty dovolené něco, co vás vlastně pak i samotné k vašim povahám překvapilo?
1: Mám ještě jeden teda velmi silný zážitek z prázdnin, který nebyl pracovní, ale týkal se divadla Shakespeareovské slavnosti, které letos slaví 30 let na Pražském hradě, tak první ročník Shakespeare pod hvězdami otevřeli s režii

0: Crofty ve Varšavě. A my jsme se byli podívat na Snu noci svatojánském na Bratia Polské. A bylo to tak úžasné představení. Vlastně jsme tam opravdu odletěli na rychlovku jenom na jednu noc a hned druhý den večer zpátky. Prošli jsme si Varšavu a poklonili jsme se naprosto mistrnému, takovému, řekla bych, intuitivnímu, velmi jako emočně nabitému druhu herectví polských kolegů, kdy u nás většinou slýchávám, Uber, to je moc, ty emoce, jako hlavně, ať je to pravda, a trošku méně. Zatímco tam, čím východněji, tak tím víc ti herci mají možnost, nebo vlastně se i po nich chce, aby to šlo do takových až úplně jako střeva ven, my říkáme, aby to bylo opravdu jako naplněný, opravdu veškerou emocí a masem. A byť té polštině úplně nerozumíte, chytáte jenom z kontextu a ještě je to Shakespeare, tak já jsem seděla s pusou do kořán a byla jsem naprosto nadšená z výkonů hereckých a z celého představení. Takže to byl takový neplánovaný výlet, krátkodobý, ale moc hezký.
1: Bára Munzarová je s námi.
2: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Mým hostem bude scénárista, producent, režisér a pedagog Rudolf Merkner.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat plísním na nohou a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: Alex a host si povídám s herečkou Bárou Munzarovou, které ještě úplně divadelní prázdniny neskončily, protože se chystá ještě potápět do Egypta, ale pak už vám to začne. Tak pojďme k divadlu. Vy se objevujete nebo hrajete v několika představeních. Jste v divadle Lucie Bílé, v Kalichu, také v Ypsilonce hostuje Frida, tedy divadelní spolek vašeho muže, rovněž herce Martina Trnavského. Tam spolu hrajete v komedii Rošáda?
1: Ano, ano.
0: Tak řekněte mi, při zkouškách, kdo je větší perfekcionista?
1: Můj manžel je od přírody velký perfekcionista a puntičkář. Nicméně třeba představení Rošáda, které máme na repertoáru už mnoho sezon, má přes nějakých 150 repríz, možná víc, já nejsem úplně si ty statistiky nevedu, tak to je povedený kousek, protože je to opravdu taková jakoby manželská non-stop etída, kdy se vyřeší a proběhne během toho dialogu úplně všechno. Takže my, i když jsme měli někdy třeba, jak to tak život nese, že někdy je v manželství slunečno, někdy je polojasno, někdy zamračeno, tak když jsme byli na zájezd a byly třeba nějaký problémy, tak jsme si to na tom jevišti vlastně přes ty repliky tak hezky vyříkali, což je takový zdravý. Teď máme právě první reprízu v divadle Ypsilon 20. září, takže všechny srdečně zvu, protože jsme v Ypsilonce na návštěvě v pražském prostoru a myslím si, že je to taková příjemná manželská komedie, která teda už je opravdu vychytaná. Jedna historka za mnohé. Byla jsem, my tomu říkáme menopauzní mlha, v nějaké indispozici a je to opravdu představení, které sedí a které už umíme pospátku. A my, jak se tam tak jako non-stop hádáme, tak já několikrát odcházím z toho jeviště. A mně se stalo při jedné repríze, že jsem jako odešla z jeviště na stránce, nevím, 20, ale vrátila jsem se jako ne po druhé, ale jako až po čtvrtý. Takže jsem skočila krásných třeba 10 stránek, kde se dost jako ten děj odvine a udějou se nějaké věci. Řekla jsem repliku, velký skok. A můj manžel na mě tak kouká na tom jevišti při tom představení, mlčí, má takový zvláštní výraz a říká pomalu, no tak jak řekneš, miláčku? A já na něj koukám a vidím, jak mu to šrotí a říkám si, něco je špatně, asi jsem něco teda skočila, ale byla jsem naprosto svobodná. A já na něj koukám a říkám mimo repliky naučené, no ale já asi už vůbec nic neřeknu. A on říká, no to vidím. Načež mě tam teda vrátil a já jsem se chytla a naskočila jsem a říkala jsem si, podívej se, s jakým klidem jsem tady škrtla krásných 15 stránek, no to bychom byli o 20 minut dřív doma. takže jsme na sebe prostě napojený a funguje to moc hezky, mám to představení moc ráda, takže kdo byste chtěl, přijďte se podívat 20. září do Ypsilonky na představení Rošáda.
0: Takže je to tedy, když se zeptám, jestli je výhodou či nevýhodou hrát s manželem, nebo jestli je to někdy třeba i výzva, tak spíše teda shledáváte jako pozitivní, zvlášť když se dějou takové věci, že vy poznáte na něm z výrazu jeho tváře, že něco není v pořádku úplně.
1: Martin je výborný herec, výborný komik a my mu tam tak všichni v podstatě sekundujeme. Tak jako doplňujeme, takže mě baví ho i jako pozorovat, ale zároveň je pokornej, takže se kolikrát i během představení na mě tak mrkne a říká, co říkáš na to, není to, jak to je, že se umíme jako dorovnat a on je největší perfekcionalista, protože on je zároveň principál celé Frídy, když se vlastně zkouší, jedeme do generálek, protože za ním jde výroba scény, kostýmů, ještě většinou hlavní role, veškerý teda produkční záležitosti a to teda potom musím říct, že to lítá a tečou nervy a tam se projeví jako velká kvalita, ta moje klidná, hojivá, hrany oblící domácí jako povaha, takže tam já to potom tak jako zaoblím po žensku a nějak to vždycky ta bouře se přežene a všichni přežijeme a dobře to dopadne a pak už jenom jsou plné sály, takže si myslím, že se v tomhle tak jako vzájemně hezky doplňujeme.
0: Tak jak jste zmiňovala ty emoce, že se někdy vlastně přenesete na to jeviště, když třeba není úplně jasno, polojasno a třeba je zamračeno v doma, tak není to vlastně potom ještě, nemá to ještě jako větší šťávu a větší náboj, když si tam vyříkáváte své, řekněme, osobní záležitosti?
1: Není to úplně běžná situace, ale tak párkrát na těch zájezdech, když už fakt toho bylo moc, tak se to stalo, ale my jsme oba profíci a myslím se vší skromností, že řeknu, že jsme oba výborní herci, takže o to šťavnatě to ti diváci ten večer měli a kolikrát zachytíte z toho hlediště. Díš, mámo, takou nás doma. A to pak víme, že to je asi v pořádku.
0: Bára Munzarová je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: S herečkou Bárou Munzarovou si v Alex a host mimo jiné povídáme o představeních, divadelních představeních, ve kterých ji můžeme v dohledné době vidět. A zmínili jsme tedy divadelní spolek Frida, kde hrajete s vaším manželem, hercem Martinem Trnavským, ale vy se objevujete také v divadle Kalich, v divadle Lucie Bílé. Čeká vás nějaká premiéra, něco, na čem budete hodně pracovat? A pak budete hodně nervózní třeba.
1: No, čeká mě teďka právě hned po návratu z potápění, zkoušení v komorním divadle Kalich, nové takové konverzační komedie, řekla bych. Uvidíme, jak se nám to povede. Druhá šance, kde se poprvé od školy potkám s mojí ročníkovou spolužačkou Lenkou Vlasákovou. Vlastně to byl jeden z důvodů, proč jsem na tu spolupráci kývala, tak na to se moc těším. Jsem zvědavá, co nám to přinese. Budeme tam hrát sestry. A jinak se taky objevuju v takové taškařici v hudebním divadle v Karlíně na malé scéně. Hrajeme představení Močál Story a neb Jožin z Bažin z pera Ivana Mládka. Představení, které před 30 lety napsal do šuplíku do suprafonu a my jsme to oprášili. K tomu se váže taková vtipná, byla jsem na Pražském jaru, většinou chodíváme na zahájení, to je taková tradice, kterou jsme převzali po mém tatínkovi, že Ježíšek přinese lístky a my si jdeme poslechnout Mou vlast. A přišla jsem po tomto koncertě nádherném domu a přišla tam nabídka e-mailová z divadla, hudebního divadla v Karlíně a já jsem to otevřela, ten vršovaný vtipný scénář alias Mládkovi silvestrovské scény a uvědomila jsem si, že ty nůžky, které jako obsahují slovo umění, se umějí hodně rozevřít, protože na jedné straně dělám sonety s panem profesorem Hilským ve viole a na druhé straně jsem si říkala, tak Báro, dokážeš si narazit baret na hlavu, udělat si copánky pod kolenky minisukni a hrát Dášu Novákovou v Jožin z Bážin vedle tebe Iva Pazderková, která prostě ten stand-up a komedy žánr má jako naprosto v malíčku, tak to je výzva. To mě baví na tom herectví, že to umí být velice barevné. No a v divadle Lucie Bílé jsem si splnila svůj sen, že jsem vždycky tíhla nebo chtěla si zkusit muzikál z pera Antonína Procházky, mého dobrého kamaráda, režiséra, dramatika, herce. Jsem v roce 98 měla příležitost hrát hlavní roli v představení Holka nebo kluk podle filmu s Aděnou Mandlovou, kde jsem teda stepovala, házela hvězdy, to mi vyneslo dokonce nominaci na Thálii, ale právě za operetu muzikál. Takže u Lucinky Bílý jsem v muzikálu Láska je láska, kde si tak můžu zablbnout a v komedii Sladké neřesti, aneb když ty, tak já taky. No a ono, když se to poskládá, tak jsem zjistila, že ten diář je docela plnej.
0: Ano, vy jste říkala, jestli si dobře pamatuju, že až do Vánoc nemáte jediný volný celý víkend.
1: Je to tak?
0: Tak, ale přitom se už umíte zastavit, je to tak? Tady to zastavení teda necítím do toho, do těch Vánoc.
1: Umím se zastavit a zastavuji se o víkendu při projektu, který se jmenuje Zastav se na chvíli s Bárou Munzarovou, který jsem dala před pár lety dokupy. Dneska se musím pochlubit, že jsme vyjeli s novými webovými stránkami, takže kdybyste se někdo chtěl zastavit společně se mnou, tak si dejte zastavsevzbárou.cz a pojďte se s námi zastavit na víkend.
0: Tyto víkendy vás do Vánoc čekají.
1: Ano, prosím vás pěkně, je to takový projekt, který jsem dala dohromady před 6 lety právě pro všechny, kteří cítí, že v nějaké rovině jejich žití třeba něco úplně neklape nebo skřípe nebo mají před sebou nějaké rozhodnutí a úplně si nejsou jistí, tak ten prostor k tomu, že na chvilku necháte na víkend ideálně povinnosti třeba i rodinné, o děti, o manžela tak dále, většinou jezdí ženy středního věku, ale i muži, tak ten prostor k tomu stišení a zastavení, aby se vynořilo spod koberce všechno to, co tam v rámci každodenního spěchu jsme nuceni vlastně zametat, tak se tam vytvoří a máme nádherné zpětné vazby od klientek a klientů, kteří se nám vrací opakovaně někteří i a posouvají se v životě dál a je nádherný vidět introvertní úžasnou ženu, která kuňká, není schopná ani říct, jak se jmenuje a najednou vidíte, že z azylového domu má práci, má partnera, má nový byt, učí jazyky na gymnáziu a že se líbí vstříhne do normálního nějakého jakoby života. A já vždycky říkám, že je to pro mě tak nesmírně smysluplná činnost. Já nejsem žádný kouč, já jsem normální ženská, která si prolezla nějakými etapami v žití, některé byly velmi těžké, některé takové normální, ale mám asi ten dar o tom pohovořit absolutně na rovinu a provést ty klienty, kteří se u nás scházejí, tím, co se proto dá dělat, aniž bychom museli sáhnout k nějakým práškům nebo alkoholu a tak dále, kudy jít zdravou cestou. Takže zastav se s Bárou, pojďte s námi, máme tento podzim dva víkendy v rezortu Alfredov, kousíček za Plzní. A teď prvně v září 27. máme ještě pár volných míst na jednodenním semináři na Malé Straně, což je teda nádherný prostor. Pro ty, kteří nemají čas na celý víkend, tak děláme i jednodenní semináře. A je to velká paráda v tom, že mi to dává obrovský pocit smysluplnosti. Stojí vám standing ovation v Karlíně po muzikálu Adam's Family, vedle vás je Lucinka Bílá a můj idol Jiří Korn, zdravím tě Jiříčku. A nebo tam máte 12 karimatek, které v neděli přijdou a řeknou, tak já mám asi konečně odvahu dát výpověď v práci, kde mě šikanují, kde nejsem správně ohodnocená. A jsou to všechno ta témata naučit se říct ne, znát svoji cenu, nastavit si hranice a dobít baterky tak, abych je to přesně podle toho, nejdřív dej masku kyslíkovou sobě a pak pomož ostatním.
0: Tak nás teď zastaví písnička a pak budeme pokračovat v povídání s Bárou Munzarovou.
2: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: Ladíte Český rozhlas Alex a host a tím hostem je herečka Bára Munzarová, dcera dvou výrazných hereckých osobností, hereckých legend. Byl bych hřích na ně nevzpomenout, i když vy v průběhu povídání tu a tam samozřejmě se ke svým slavným rodičům dostanete, ale mě by možná spíš zajímalo, jestli co máte z tatínka, co máte z maminky a jestli je něco, na co přicházíte vlastně až teď, pokročili, ne v pokročilejším věku, ale čím přibývají roky, tak jste si třeba uvědomila i jejda. V tomhle jsem jak táta nebo jako maminka.
1: No, je pravda, že mě v té porodnici asi nevyměnili. Když to vemu z té lehčí stránky, tak jsem teď nedávno měla, já docela ráda mám mluvené slovo, takže třeba s Jitkou Hosprovou dělám procházky uměním, takže recitace nebo ty sonety s panem profesorem Hilským, tak to jsou věci, které jsou taková potrava pro duši, řekla bych. Vedle toho vodvilu a bulvární komedie třeba nebo muzikálu si to tak jako vyvažuju trošku ten ponor. V dnešní době to divadlo je opravdu, myslím, hlavně pojďme dělat zábavu, protože doba je těžká, témata jsou velká, válka je několik set kilometrů od nás, takže všichni, když už do toho divadla jdou, tak se chtějí bavit, to znamená repertoárově, dramaturgicky málo kdo si dovolí nasadit něco těžšího, takže tohle to jsou ty chvíle. A já jsem v kostele četla nějaké básničky o svaté paně Marii, měla jsem takové bílé šaty a měla jsem tam kamarádku, která seděla takhle diagonálně z boku a tak mě u toho fotila, pak mě ty fotky poslala a já jsem měla nějak prostě učesaný vlasy a ramena nahoru z toho sportu. Říkala jsem si, jak vypadám určitě jak princezna Něžně a tam stál prostě Munzar v šatech na té fotce. Jako mám teďka ty světlejší vlasy a říkám, ježiš, mě se tady udělalo Luděk. Lidi sice plakali, protože to já jako už umím doručit asi tu emoci, když v tom textu je skrytá, abych se dotkla duše posluchače, ale fakt tam stál Munzar v bílých šatech, takže to bych, myslím, měla z tatínka v představení zmiňovaném Holka nebo kluk, kde jsem se opravdu převlíkala z chlapce do ženy, protože ta Adina je vlastně převlečená za muže, takže byl i knírek a cylindr. Tatínek odkoukal od Paula Newmana, že hrál rád zády, takže já jsem hodně hrála zády a říkali, tyhle, tamhle stojí o ten portál Munzar opřené. Jo, ne, je to Bára, je to Bára. No a po mamince myslím, že hlasově hodně lidi říkají, že máme podobně intonace a možná takovou tu vervu, že já vždycky, když zkouším, tak jdu do všeho jako hodně naplno, až to tak musím jako silou přetlačit a pak, když si to ošahám a udělám si takový lešení, tak jsem schopná ubírat. Někdo to má naopak. Tak to vždycky taky tatínek, když třeba režíroval, tak říkal, Jano, uber. Měla jsem tu příležitost ve Vinohradském divadle zkoušet s tatínkem, kdy režíroval jedinkrát Dáma není k pálení, hlavní roli jsem tam měla. Byla to nádherná spolupráce, říkala jsem si, jaké to bude, když bude můj otec, kterého miluji, režisérem, nebude se to ty role nějak jako špatně tam potkávat. A ne, byla to moc krásná práce, na které jsem se toho hodně naučila. Tatínek sedával v portále na těch službách a seděl, měl hlavu v dlaních, opřený loktama o stehna a vůbec se na nás nedíval, jenom poslouchal. A vlastně z toho mluveného projevu, z té energie věděl, jestli je to jako lepší, špatný, připomínka a to je něco, kdy já k tomu mluvenému slovu opravdu tíhnu, takže tam bych si myslela, že to možná potom tatínkovi mám. Když jsem na něj šla do Violy, tak jsem si říkala, tak dneska mě nerozbrečíš, Munzar, dneska už ti to nesežeru. A vždycky mě dostal. Seděla jsem s panem profesorem Hilským při derniéře a v hledišti byla moje dcera a jela se mnou domů, říká, mami, ty jsi mě zase rozplakal. Říká, tak jo. Ale to je takový to hezký. To, co by to umění taky mělo umět.
0: Bára Munzarová je naším hostem.
2: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz. Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: Ladíte Český rozhlas, pořad Alex a host a v něm dnes herečka Bára Munzarová, která je o ní známo, nebo tak o vás je známo, že neholdujete příliš sociálním sítím Instagramu, že už, mě jste někde říkala, už to takhle doklepu. Ano, nicméně ano. Vaše dcera naopak se v tomto nepomamila a s tou krabičkou dělá divy.
1: V 7. třídě jsem k ní běhala do pokojíčka, říkala jsem, odlož ten iPhone či Dostojevskýho, bož mě blbá. A ona mi teda ukázala, že nemusí jezdit po zájezdech a harcovat se po vlastech českých a může vydělávat i z obýváku. Nicméně přes tuhle její činnost si našla nějaká agentura absolutně bez našeho zásahu a dali jí teda i nějaký casting na hrané seriály, které ona ten casting natočila. My jsme se trošku s Martinem z Legrace předháněli, kdo jí to bude nahazovat, takže jsem většinou mužské role četla já a ženské Martinovi, byla sranda. A ona si ty castingy udělala, většinou nevěděl štáb ani jako čí je, že je něčí dcera a něčí vnučka, což pro její sebevědomí, myslím, bylo naprosto v pořádku. A až když tu roli dostala, tak řekli, Ježíš, a proč to jako neřekla, jo? Takže to bylo
0: to
1: fajn,
0: právě proto. Potvrzení,
1: právě proto. Takže já s ní mám radost, dneska zrovna jdeme s ní na premiéru do kina, protože jde dělat prostě promo filmu Dokonalý den s mladým Polívkojem, už tam hraje sestru a pak jde do kin nový film a já si vždycky jak poklepu na rameno, říkám si, Báro, to je taky tvoje práce, to je jako radost, takže jsem ráda, že si jí to vlastně našlo samo. Konzervatoř jsem jí zakázala, odmaturovala a teď je vlastně takovou, ta všestrannost téhle generace mě baví. My jsme měli Damu a jsme divadelní herci. Ona skládá anglicky písničky, pak si natočí nějaký content, pak má nějakou spolupráci, kde ty finance jsou úplně jinde než herecké honoráře a pak natočí nějaký seriál a vlastně ta neohraničenost a ta barevnost tohodle toho povolání je úplně úžasná a protože přestála těžké věci v rámci své psychiky, o kterých taky veřejně mluvila, aby pomohla ostatním, tak já jenom jako máma
0: zejména
1: přihlížím.
0: V covidu?
1: No. Tak já jenom přihlížím jako máma, držím jí palce a jsem na ní pyšná.
0: Jste na ní pyšná. Bojovala jste i vy s něčím podobným, že jste nechtěla, aby se vědělo, čí jste dcera?
1: Tak to úplně nešlo, ale celý život jsem se tak jako upozaďovala, umenšovala, nikam se necpala, abych na stará kolena pochopila, že pokud si někdo bude chtít myslet, že jsem tlačenka protekční, jak si to stejně myslet bude. Ale takhle jsem odmítala nabídky třeba mý maminky na začátku kariéry, abych s ní hrála divadlo, takže ano, no.
0: Abyste s ní hrála divadlo a skončila ve společné šatně.
1: Ve společné šatně na Vinohradech, přesně tak.
0: Já moc děkuju, Báro, jsme na konci, bohužel, ale moc díky, že jste si našla čas. Užijte si dnešní premiéru, ale i potom svoji divadelní premiéru. A ať se vám jen a jen daří. Bára Munzarová.
1: Já moc děkuju za pozvání a přeju všem krásný den. Naschledanou.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Zelená vlna. Každý den pro vás sledujeme aktuální situaci na silnicích. Ráno každých 30 minut, přes den každou hodinu. Vždy po zprávách. A také kdykoliv se na silnicích v našem kraji něco mimořádného děje. Zelená vlna. Známe lepší cestu.
1: Bylo 14 hodin.
0: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
1: Zlínská zoo dnes ve svém areálu otevírá nové indické bistro Bagha. V Mistřicích na Uhersko-Hradišťsku vybudují na třech obecních budovách fotovoltaické elektrárny. Národní screeningový program odhalil u mužů za první dva roky fungování zhruba 2000 karcinomů prostaty. Dnes bude v regionu oblačno až polojasno a na teploměru až 26 stupňů. Zpravodajská relace Českého rozhlasu Zlín a s ní je tady Matěj Neradilek. V asijské části zlínské zoologické zahrady dnes otevřeli nové indické bistro. Vzniklo nedaleko expozic tygrů a gaurů a nabízí především indickou kuchyni, například butter chicken, chicken tikka masala nebo čočkový dál. Název Bagha v překladu znamená tygr. Bistro je podle vedení zoologické zahrady navrženo tak, aby návštěvníkům přiblížilo i indickou kulturu a atmosféru. Umělecké prvky malby nebo třeba sochy pocházející přímo z Indie. Pokračuje mluvčí zoo Romana Mikešová.
2: Přineseme tak do areálu tentokrát indickou kuchyň a navíc jsme se rozhodli, že pro všechny děti do 13 let nabídneme právě v tento den i mimořádné vstupné za 1 korunu.
1: Mistřice na Uhersko-Hradišťsku snižují spotřebu elektrické energie. Na 3 obecní budovy totiž nainstalují fotovoltaické elektrárny. Jejich vybudování bude stát zhruba 3,5 milionu korun. Polovinu nákladů pokryje dotace z modernizačního fondu. Panely budou na objektu tělovýchovné jednoty Sokol a na základní a mateřské škole.
3: Vyrobenou energii obec využije nejen přímo v těchto budovách. Přetoky z mateřské školy budou zásobovat obecní úřad nebo veřejné osvětlení. Energie z budovy Sokola zase bude napájet automatické zavlažování na fotbalovém hřišti. Michal Sladký, Český rozhlas.
1: Více než 2000 případů rakoviny prostaty odhalil u mužů za první dva roky fungování Národní screeningový program. Vyplývá to z údajů Ministerstva zdravotnictví. Do programu se zatím zapojilo okolo 310 tisíc mužů.
4: Zájem o vyšetření prostaty se po spuštění programu zvýšil zhruba o 10% bodů, říká ministr zdravotnictví Adam Vojtěch za hnutí ANO.
5: Smyslem programu je zachytit hlavně klinicky významné nádory, to znamená ty nádory, které skutečně mohou ohrozit toho daného pacienta na životě.
4: Rakovina prostaty je v Česku druhým nejčastějším nádorovým onemocněním. Lékaři každoročně odhalí asi u 10 000 mužů, říká vedoucí Národního screeningového centra Ondřej Májek.
6: Ten počet přibývá a je to také nevyhnutelný důsledek demografického stárnutí populace.
4: Screening je určený pro muže od 50 do 69 let. Provádí ho urolog nebo praktický lékař. Michaela Bacílková, Český rozhlas.
1: Odvolací soud zprostil viny hnutí SPD v kauze předvolebních plakátů. Předseda hnutí Tomio Okamura to označil za prohru opozice. Pravomocný rozsudek podle něj respektuje právo na svobodu projevu a dokazuje, že SPD nespáchalo žádný trestný čin. Napsal to na síti X. Kauza se týká plakátů z kampaně před krajskými a senátními volbami v roce 2024. Státní zástupce dnes řekl, že zváží podání dovolání. Okamura očekává, že skončí jeho trestní stíhání v této kauze, teď přerušené, protože ho poslanecká sněmovna odmítla vydat.
0: Počasí.
1: Dnes očekáváme ve Zlínském kraji oblačno až polojasno, večer pak bude oblačnosti ubývat na skoro jasno. Povane většinou slabý vítr západních směrů a nejvyšší teploty dnes naměříme mezi 23 a 26 stupni Celsia.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
1: Na silnici u Komně na Uhersko-Hradišťsku ve směru do Bystřice pod Lopeníkem a Starého Hrozenkova se pohybuje stádo krav na komunikaci. A takové byly zprávy Českého rozhlasu Zlín.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
7: V zelené vlně jste mohli slyšet upozornění na stádo krav na silnici ve směru na Bystřici pod Lopeníkem. My se za pár okamžiků podíváme také na silnice a také do Bystřice, ovšem tentokrát do Bystřice pod Hostýnem na Kroměřížsku. Tam řidiče čekají od zítřka velké dopravní komplikace. Po dobu necelých 2 týdnů se potkají opravy 2 důležitých cest. To byste určitě měli vědět detaily, tak si na ně počkejte během písně Marie Rotrové. Ale budeme se věnovat také například tomu, že ode dneška přechází část vyřizování podpory bydlení na úřady práce, to kolem 14:45. Spousta důležitých informací, ale také příjemné hudby pro vás máme tradičně v dobrém odpoledni s Českým rozhlasem Zlín a Pavlem Vackem. Tak si užijte úterní poslech a krásný den přeji od mikrofonu.
0: Český rozhlas Zlín.

0: Český rozhlas Zlín je vám blízko a sleduje dění ve vašem okolí i to, co by vás mohlo zajímat a umí upozornit na důležité věci. Jako třeba právě teď z Bystřete. Souběh dvou velkých silničních oprav zkomplikuje od zítřka jízdu řidičům v Bystřici pod Hostýnem na Kroměřížsku a blízkém okolí. Už nějakou dobu silničáři pracují na rekonstrukci průtahu v místní části Bílavsko. Zítra k tomu ale navíc začnou ještě s opravou silnice na ulici Jeřabinová. Jaká omezení to přinese, to zjišťovala reportérka Tereza Chrastinová, která je stále v terénu a já ji zdravím po telefonu. Hezký den.
1: Krásné odpoledne. Je to tak, řidiči se budou muset trochu obrnit trpělivostí. Co se týče místní části Bílavsko, tam už nějakou dobu funguje provoz v omezeném režimu a řídí ho semafory. Zítra k tomu ale začne úplná uzavírka již zmíněné ulice Jeřabinová ve směru na Slavkov pod Hostýnem. Budou tady frézovat cestu a pokládat nový asfalt. Po dobu prací je nutné tak tedy počítat s objízdnými trasami, hustším provozem i změnami v autobusové dopravě.
0: Můžeš nám ta omezení, Terezo, objasnit nějak konkrétněji?
1: Můžu, to nejkritičtější období, kdy silničáři budou souběžně pracovat na obou úsecích, by mělo trvat do 14. září. A jak jsem už zmínila, ulice Jeřabinová bude v tuto dobu pro veškerý běžný provoz kompletně uzavřená. Ulice Hostýnská na opravovaném úseku Bílavská, tam nadále pokračuje omezený provoz řízený semafory. Co se týče objízdných tras, osobní automobily budou moct jezdit obousměrně přes Bílavsko a Chlum. Vozidla nad 7,5 tuny pak po vyznačených objízdných trasách mimo dotčené úseky. Drobná omezení se dotknou i návštěvníků místního hřbitova, tam bude vjezd na parkoviště možný po celou dobu s výjimkou dnů pokládky finálního asfaltového povrchu.
0: A jak je to s omezením v autobusové dopravě?
1: Ve Slavkově pod Hostýnem bude například bez náhrady dočasně zrušená horní zastávka a zastávka u místního obecního úřadu bude dočasně přesunutá na náhradní stanoviště. Autobusy odtud pojedou po objížďce přes Bílavsko a budou končit na autobusovém nádraží v Bystřici. Místní nebo zastávka u místní základní školy Bratrství bude obsloužená bez omezení. No a v Bystřici pod Hostýnem pak bude zrušená zastávka na místním náměstí, a to konkrétně pro linky 240 a 251. Doplňující informace pak mohou cestující získat na webu integrované dopravy Zlínského kraje.
0: A víme, jak dlouho práce potrvají a kdy bude hotovo?
1: Úplná uzávěra Jeřabinové ulice by měla skončit právě toho 14. září, no a do 30. září by pak měly být obě stavby dokončené definitivně a řidiči by tak do Bystřice pod Hostýnem mohli přijet už po nově opravených příjezdových krajských cestách.
0: Těšíme se. Řidiče v Bystřici pod Hostýnem čeká od zítřka náročných 14 dní. Silničáři budou souběžně pracovat na opravách komunikací v místní části Bílavsko. Dočasně uzavřená bude i ulice Jeřabinová. Potřebné informace jsme probrali s reportérkou Českého rozhlasu Zlín Terezou Chrastinovou. Děkujeme za ně a šťastnou cestu všem.
1: Děkuju moc, šťastnou cestu.
0: My obrátíme list, ale zároveň nabídneme další důležité téma, kterému byste měli věnovat pozornost. Ode dneška totiž přechází část vyřizování podpory bydlení na úřady práce. Ministerstvo práce a sociálních věcí si od změny slibuje zjednodušení administrativy, třeba svaz měst a obcí s tím ale nesouhlasí. K tomu probereme detaily už za okamžik.
2: Český rozhlas Zlín i na stránkách zlin.rozhlas.cz.

0: Dobré odpoledni s Českým rozhlasem Zlín. Teď uslyšíte také o tom, že úřadům práce ode dneška přibudou nové povinnosti. Podle novely zákona o podpoře bydlení budou totiž posuzovat, jestli lidé na základě příjmů a životní situace skutečně jsou v bytové nouzi. Dosud to měli na starosti obce, ve kterých od 1. září však zůstala jen kontaktní místa pro bydlení. Novinka má podle vlády celý proces zjednodušit. Třeba Platforma pro sociální bydlení však upozorňuje na to, že úřady práce nejsou na novou agendu připravené.
1: Úřad práce měl být schopný vlastně zpracovávat ty žádosti, přidělovat byty a tak podobně. A jsme si jako jistí, že na to připraven jako není. V tuhle chvíli nevíme o existenci vlastně metodických pokynů, nevíme o tom, že by to úřad práce jakkoliv inzeroval.
2: Říká Mikoláš Opletal z Platformy pro sociální bydlení. Podle něj jsou úřady práce zahlcené mimo jiné vyřizováním nové superdávky. Ministerstvo práce a sociálních věcí ale ujišťuje, že úřady práce jsou připravené, pokračuje mluvčí rezortu Jakub Slavík.
3: Úřad práce se na novou agendu připravoval organizačně, metodicky i prostřednictvím školení zaměstnanců. Jde zároveň o výrazně méně početnou agendu než superdávka, takže nepředstavuje srovnatelnou zátěž.
2: Změna dává smysl podle exministra práce a opozičního poslance Mariana Jurečky z KDU-ČSL. Úřady práce jsou totiž podle něj s těmito lidmi v kontaktu kvůli vyřizování sociálních dávek a nebo třeba rekvalifikací.
4: V situaci, kdybych tady musel budovat celou novou síť obcí s rozšířenou působností, hledat tam nové lidi, zaškolovat je, ti lidé několik měsíců by s tou agendou neměli ve větším případu žádnou relevantní zkušenost, tak mě přijde lepší přidat to k agendě, kterou úřad práce už dneska pro ty klienty dělá.
2: Podle rezortu práce už úřady práce řadu informací o lidech v bytové nouzi mají a proto bude vyřízení rychlejší. Jakub Rychtecký, předseda Komise pro sociální věci, zdravotnictví a bydlení ve Svazu měst a obcí, má ale jiný názor. Podle něj to celý proces prodlouží, protože nejdřív musí žadatelé jít na kontaktní místo na obecním úřadu.
5: Na základě toho ten klient pak půjde na úřad práce, kde se bude provádět majetkový

0: a další jakoby test, pak s nějakým dalšími kroky a návrhy opatření se bude zpátky vracet na kontaktní místo pro bydlení na obec. Určitě nedochází ke zjednodušení systému.
1: Podle Rychteckého navíc obce nedostaly od státu peníze na zřízení kontaktních míst. V nich mají nově nárok na pomoc všichni s příjmem nižším než je dvojnásobek životního minima. Zároveň jim ale po zaplacení nákladu na bydlení musí zbýt alespoň polovina životního minima. Podle Platformy pro sociální bydlení díky tomu dosáhne na pomoc většina ze 160 tisíc lidí v bytové nouzi. Byty jim můžou nabízet třeba soukromí majitelé, kteří dostanou od státu garance, ale taky obce. Ty můžou čerpat finanční podporu. Vít Andrle, Český rozhlas.
2: Velitel operace Zink Oldřich Pechal se narodil v Osvětimanech na Uherskohradišťku. Osud hrdiny druhé světové války připomene už brzy pamětní deska na místě jeho popravy v koncentračním táboře v Mauthausenu. Odhalí ji členové spolku Památník Oldřicha Pechala a Svatopluka Štulíře v Řesovice. S jejich předsedou Ivo Kozákem si budu povídat už 3. září. K poslechu zve Markéta Macháčková.
3: Poslechněte si ve čtvrtek po 11. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat plísním na nohou a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Český rozhlas Zlín, písničky, které...

0: Jak to chodí? O tom zpíval Jiří Štědroň ve vysílání Českého rozhlasu Zlín. My se teď také budeme ptát na to, jak to nejen chodí, ale aktuálně vypadá na obloze, jak je to s větrem, teplotami a tak dále.
1: Počasí.
0: Podobné všetečné otázky budu směřovat do brněnské pobočky Českého hydrometeorologického ústavu, kde má aktuálně službu Petr Hruška. Já přeji hezký den.
2: Dobrý den.
0: Co nám řeknete o úterku 1. září jako meteorolog? Za jakého počasí šli školáci do školy, či za jakého se z ní vrací?
2: Máme väčšinou oblačnú oblohu, vyskytuje sa kupovitá oblačnosť, ale medzi tými mrakmi sa ukazuje i slnko, na niektorých miestach chvíľkami i polojasno. Zrážky žiadne, teploty sú väčšinou v tejto chvíli od 21 do 25 stupňov Celzia, no a fúka nám slabý, prípadne mierny vietor západných smerov.
0: Osobne môžu říct, že to pôsobí veľmi prívietivie, ono počasí je milé k žáčkům a studentům, ktorým začal školní rok. Jak to bude dál s tím průběhem? Možná ještě někdo chce vyběhnout ven a ještě doznít, nechat doznít ty prázdniny, tak bude tomu přát těm venkovním aktivitám počasí?
2: Ano, ano, bude to pokračovat v podobnom duchu a potom večer ještě oblačnost bude ubúdať na skoro jasno a zrážky žádné stále nečakáme.
0: A co v noci?
2: V noci skoro jasná až jasná obloha, to hlavne v tej prvej časti, potom v tej druhej časti noci prevažujúce polojasno, no a v údoliach výnimočne by sa mohli vytvoriť hmly. Minima 13 až 10 stupňov, v údoliach lokálne i trochu chladnejšie, okolo 9 stupňov Celzia a vietor slabý, premenlivý alebo bude bez vetrie.
0: Přijde mi, že se tak plíživě začíná ochlazovať, že by opravdu už po špičkách přicházel podzim, projeví se to i zítra.
2: To sa príliš neprejaví, zajtra by malo byť jemne teplejšie ako dnes, tak o stupeň prevažovať by mala zo začiatku dňa polojasná alebo i skoro jasná obloha, takže celkom slnečno, potom popoludní a večer väčšinou oblačno. Zrážky skoro žiadne, len veľmi výnimočne sa môžu objaviť prehánky, to skôr na severe kraja, niekedy neskôr popoludní alebo večer, no a teda tie maxima 24 až 27 stupňov Celzia a k tomu len slabý premenlivý vietor.
0: Kde se budeme pohybovat na škále 1 až 3 z biozátěží zítra?
2: Na zítra je to stupeň číslo 1, takže to je mírná záťaž.
0: Výborně. A ještě nám řekněte pár slov i o čtvrtku.
2: V štvrtok príliš veľké zmeny nás nečakajú, zase také oblačné až polojasné počasie, len s malou pravdepodobnosťou sa môže objaviť prehánka a potom večer a v noci začne oblačnosť pribúdať, postupne až zamračená obloha, ale zrážky zase stále skoro žiadne, len výnimočne slabý dážď, minimá 15 až 11, maximá 24 až 28 stupňov Celzia, vietor zo začiatku slabý premenlivý, potom behom dňa mierny západných smerov.
0: A povídání o počasí uzavřeme tradičně rekordními teplotami, které se pojí s tím dnešním dnem, tedy s 1. září v našem kraji.
2: Najvyššiu hodnotu máme z roku 1929 na Pajedla 33,1 stupňa Celzia a najnižšia hodnota je z roku 1964 Huslenky Kichová 1 stupeň Celzia.
0: I tohle ví meteorolog Petr Hruška. Děkujeme za všechny informace. Už teď se těšíme na další, které opět přinesete do vysílání Českého rozhlasu Zlín. Do té doby naslyšenou.
2: Příjemný den prajem, naslyšenou.
0: Kostel svatého Václava v Sazovicích a zámek Koryčany, to jsou turistické cíle, na které se už za chviličku zaměříme v dobrém odpoledni s Českým rozhlasem Zlín. Tak se nechte inspirovat k příjemným výletům, počasí jim bude přát, jak jsme slyšeli.
1: Český rozhlas Zlín, žijeme tu s vámi.

0: Jiří Tomáš zve v Českém rozhlase Zlín k výletu všechny posluchače bez rozdílu věku, což platí i o dnešním typu, byť nese označení Vycházka seniorů. Pojďte si s námi teď udělat turistické plány na celý víkend. Hezký den, pane Tomáši.
1: Hezký den přeji vám i všem posluchačům. Na přání seniorů z klubu na Podhoří povede pravidelná vycházka tentokrát do Sazovic. Zveme samozřejmě i další zájemce. Filiální kostel svatého Václava v Sazovicích byl vysvěcen 13. května 2017 tehdejším arcibiskupem olomouckým Janem Graubnerem. Stavba dle projektu architekta Marka Jana Štěpána byla dle magazínu Azur vyhodnocena jako nejlepší duchovní stavba roku a zařazena mezi 10 nejlepších staveb světa za rok 2017. Originální, neobvyklý tvar a moderní interiér láká do Sazovic nejen věřící, ale i mnoho turistů. Naši vycházku zahájíme na zastávce MHD Otrokovice Trávníky. Sídlištěm projdeme na lávku přes Dřevnici, pod most silnice D55, zahrádkářskou kolonií, podél říčky Racková a kolem rybníku a fotovoltaické elektrárny mineme i obecní úřad, zvoničku a místní muzeum a přijdeme ke kostelu, který si prohlédneme. Restaurace na koupališti by měla být otevřena od 11 do 14 hodin. Cíl naší trasy bude na zastávce autobusu Jednota. Délka naší trasy je 6,9 km, stoupání je mírné, pouze 15 metrů. Vycházka se uskuteční v pátek 4. září, odjezd autobusem číslo 6 z náměstí práce v 8 hodin a 13 minut.
0: Vy ovšem chystáte na víkend ještě jeden výlet, pokud vím, také se bude týkat krásné historické památky.
1: Tak vzhledem k tomu, že jsem již splnil Poznáváme Valašsko, zařadil jsem novou akci Panská sídla Kroměříska. V sobotu 5.9. navštívíme Koryčany. Zámek za minulého režimu sloužil jako učňovská škola pro gastronomii a služby. Dnes je v soukromých rukou a probíhá jeho postupná rekonstrukce. My si prohlédneme veřejně přístupný nádherný anglický park v rámci oficiální barokní procházky ve 14 hodin a potom nahlédneme do Tonetovy vily na velkolepé dřevěné schodiště zdobené ohýbaným dřevem typickým pro Tonetův nábytek. Začátek v 15.45. Odjezd z autobusového nádraží Zlín v 9.35, stanoviště číslo 2, do Střílek a potom do Koryčan. Vedoucím této vycházky budu já.
0: V pátek 4. září můžete v doprovodu Jiřího Tomáše zamířit ke kostelu svatého Václava v Sazovicích, v sobotu 5. září na zámek Koryčany. Ve vysílání Českého rozhlasu Zlín nás pozval sám průvodce. Děkujeme za to, naslyšenou.
1: Naslyšenou.
2: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: Ve vysílání Českého rozhlasu Zlín sledujeme především dění v našem kraji, ale už za chviličku vás pozveme opravdu velmi daleko, až na návštěvu Austrálie. Vypravíme se tam v dnešním vydání rubriky Co v učebnicích nebylo s Martinem Písaříkem.
1: Český rozhlas Zlín,

0: vydržela. Ale pan praskla, z čehož plyne, že mužný boj má stránky stinné a že i dva jsou příliš mnoho, kam je místo pro jednoho. Čemuž se ještě často měje, dva se tu berou přední směje. Čemuž se ještě často měje, dva se tu berou přední směje. Čemuž se ještě často měje.
1: V seriálu Co v učebnicích nebylo se dnes od Martina Písaříka dozvíme spoustu zajímavostí o nejmenším, nejsuším a nejplošším trvale obydleném kontinentu.
2: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
3: Věděli jste, že Austrálie je sice nejmenším kontinentem, ale na šířku je větší než měsíc? Austrálie se nachází na jižní polokouli mezi Indickým a Tichým oceánem. Její rozloha je asi 7 690 000 km čtverečních. Tvoří ji především jedna kompaktní pevnina a ostrov Tasmánie. Z geologického hlediska je to dlouhodobě izolovaná pevnina. V období nižší hladiny moří byla součástí širšího kontinentu Sahul, který spojoval dnešní Austrálii, Novou Guineu a Tasmánii. Po vzestupu hladiny oceánů se jednotlivé části oddělily, ale leží na společném kontinentálním šelfu. Pokud tedy do celkového obrazu Austrálie započítáme i to, co není na první pohled vidět na mapě, kontinentální šelf, rázem se její plocha zvětšuje na přibližně 8,5 milionu kilometrů čtverečních. Ve srovnání s plochou měsíce je zhruba pětkrát menší. Jinak je tomu ale, pokud budeme brát v úvahu průměr měsíce. Toto vesmírné těleso, které je téměř dokonalou koulí, má průměr necelých 3,5 tisíce kilometrů. Austrálie se ve směru západ-východ rozkládá asi na 4000 kilometrech. To znamená, že Austrálie je v tomto jediném směru skutečně širší než měsíc.
2: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem.

Český rozhlas Zlín je s vámi i 2 minutky po 3:15. Hokejista Petr Šenkeřík znovu poznává rodný Zlín. Po 17 letech se totiž nastálo vrátil do mateřského týmu Beranu. Proč se tak rozhodl právě teď, to uslyšíte v dobrém odpoledni už za chvíli.

0: 10 minut nás dělí od 15. hodiny, čas, kdy se pravidelně v dobrém odpoledni s Českým rozhlasem Zlín dozvídáte něco z regionálního sportu, a tak tomu bude i teď. Už příští týden odstartuje totiž nová sezóna první hokejové ligy. Zlínští Berani v ní chtějí mimo jiné spoléhat na zkušenosti obránce Petra Šenkeříka. To je odchovanec zlínského klubu, který za něj ale naposledy krátce nastupoval v roce 2013. Od té doby měl několikrát možnost se vrátit, přijal ji ale až teď.
1: Po konci v Litvínově jsem měl ještě nějakou možnost čekat jako na extraligu, ale už se mi nechtělo čekat 2, 3, 4 měsíce, než něco přijde, a Zlín mi nabízel skvělé podmínky a i ta jako vize do toho budoucna plus vlastně pan Oremus, co tady trénujeme, tak nějak to všechno asi spadlo dohromady i kvůli rodině, protože vlastně oba s manželkou jsme z Moravy, tak a na Moravě jsem to moc neodehrál, takže jsme se jako rozhodli, že se jako vrátíme. No.
2: Vysvětluje hokejový obránce Petr Šenkeřík, proč se zrovna letos rozhodl pro návrat do mateřského Zlína. Z něj odešel v roce 2009 do Zámoří. Krátce se pak ještě v týmu Beranů objevil v sezóně 2012-2013. Jak sám říká, poté hrál dlouho za týmy z Čech a ve Zlíně neměl kromě rodičů ani žádné zázemí, kde by třeba bydlel v době letních přestávek.
1: Je to takový jako zvláštní pocit, no, protože většinou, když jsem odcházel v těch 17 nebo v kolika, tak jsem byl tady jako doma a u rodičů, a teď je to takové, že tady vlastně máme svoje bydlení, svoji rodinu, takže, ale Zlín je pěkné město, nám se tady líbí, takže si myslím, že si jako rychle zase zvykneme.
2: Popisuje 35-letý Šenkeřík, jak znovu poznává rodné město. Co se týká přímo zimního stadionu Luďka Čajky, ten se dočkal vylepšení zázemí, jinak ale vypadá hodně podobně jako v době, kdy obránce odcházel, a potkává taky stále stejné lidi.
1: Tam pořád ti lidi jsou a pozdravím se, tak je to takové úsměvné. No. I ti lidi, co se měnili pak ve vedení, tak Zlín není zase tak velké město, aby jsme se se všema neznali. Takže i to, že je to tady takové jako domácké, tak jsem rád teďka za těch, co jsem tady měsíc nebo jak dlouho v kabině, tak jsem rád, že jsem se vrátil.
2: Šenkeřík se do mateřského klubu vrací ve zvláštní době. Berani sice v minulé prvoligové sezóně získali stříbro, předtím ale prožili nepodařenou základní část a jen těsně se dostali do playoff. Klubové vedení proto i přes nakonec dobrý výsledek sezóny provedlo v týmu velké změny.
1: Letošek je takový jako fresh start a jdeme od toho začátku. No. Pár lidí se tady obměnilo, myslím, že ten kadr se asi nějak posílil a budeme se snažit, aby jsme byli někde v těch horních příčkách a snažit se to se dostat znova co nejdál. No.
2: Říká Petr Šenkeřík před ročníkem, který pro zlínské hokejisty odstartuje příští středu domácím zápasem s Chomutovem. David Nekvinda, Český rozhlas.

0: bylo 15 hodin.
1: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
0: Ode dneška začínají ve Zlíně fungovat dva nové úseky s měřením rychlosti na Štefánikově ulici a v místní části Mlacová. Školáky v Rožnově pod Radhoštěm čeká na nový dopravní režim v okolí stavby kulturního centra. Česko se má podle prezidenta Pavla zaměřit na zmenšování rozdílů mezi jednotlivými regiony. Dnes bude v regionu oblačno až polojasno a na teploměru až 26 stupňů. Zpravodajská relace Českého rozhlasu Zlín a s ní je tady Matěj Neradilek. Ode dneška mohou řidiči dostat pokutu za překročení rychlosti hned na dvou nových místech ve Zlíně. Po zkušebním provozu totiž začínají strážníci měřit takzvaně na ostro ve Štefánikově ulici a v místní části Mlacová. Tam kamery kontrolují rychlost na hlavním průjezdním tahu. Kde přesně je měřený úsek na Štefánikově ulici, popisuje ředitel městské policie Zlín Milan Kladníček.
2: Začínáme nad Přehradou Zlínskou, bude to celý průběh ulice Štefánikovy a budeme končit kolem zastávky při odbočce, která vede dolů na hlavní cestu Tomáše Bati, dále potom k nemocnici, takže celý ten úsek té Štefánikovy.
0: Od října by potom měly přibýt další dva úseky s měřením rychlosti, a to ve zlínské místní části Štípa Kostelec a v Klečůvce. V Rožnově pod Radhoštěm začal nový školní rok s novým dopravním režimem, a to konkrétně v okolí stavby kulturního centra. Ode dneška tam totiž platí bezpečnostní opatření pro děti mířící do škol Pod Skalkou a Sedmikráska, ale i do střediska volného času.
3: Děti i rodiče by měli sledovat dopravní režim a držet se vyznačených bezpečných tras, říká ředitelka ZŠ Pod Skalkou Zita Koláčková.
4: Nebude koridor, respektive záliv Kiss and Ride, na který byli zvyklí, ale jsou posunuté dva na Hradisko.
3: Kde smí řidiči zastavit a kdo hlídá přechody, vysvětluje ředitel městské policie Aleš Pilař.
5: Jsou tam přechody stávající, které tam jsou, plus tam jsou přechody udělané nově a u každého přechodu bude minimálně jeden strážník nebo ten asistent.
3: Tento provoz bude u školy pokračovat nejméně do konce příštího roku, kdy má být hotové kulturní centrum. Gabriela Hekl, Český rozhlas.
0: Stát by měl podle prezidenta Petra Pavla revidovat kritéria, podle kterých se rozdělují daně krajům a obcím, řekl to při návštěvě Konického mikroregionu na Olomoucku. Pravidla pro rozpočtové určení podle něj neodpovídají stavu samospráv a ekonomiky. Třeba na krajské úrovni jsou nastavena přes 20 let. Kvůli tomu se zvětšují rozdíly mezi jednotlivými oblastmi, řekl Pavel.
6: Prohlubování těchto rozdílů bude vyostřovat problémy ve společnosti a jako zemi nás to celou bude stahovat zpátky. Takže mělo by být naším cílem, abychom hledali cesty, jak jednotlivé parametry kvality života v ohrožených územích zvyšovat, zlepšovat.
0: Školy v sociálně náročnějších lokalitách mají v novém školním roce peníze navíc na podporu žáků. Na takzvané indexové financování dosáhne 520 základních škol a ministerstvo mezi ně rozdělí zhruba 220 milionů korun. Peníze mohou školy využít například na speciálního pedagoga nebo třeba na přímou pomoc dětem, vysvětluje mluvčí ministerstva školství Ondřej Macura.
7: Školy mohou prostředky využít například na školní vybavení, vzdělávací nebo zdravotní pomůcky, náklady na dopravu do školy, podporu účasti na školních akcích, jako jsou výlety školy v přírodě, ale také školní družiny nebo zájmové aktivity. Školy, které mají více než 180 žáků, pak mohou prostředky využít na tzv. Snídaňové kluby.
1: Počasí.
0: Dnes očekáváme v našem kraji oblačno až polojasno, večer pak bude oblačnosti ubývat a bude skoro jasno. Povane většinou slabý vítr západních směrů a nejvyšší teploty dnes směříme mezi 23 a 26 stupni Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
0: Na silnici 1/50 u Buchlovic na Uhersko-Hradišťsku je dnes prováděna sanace trhlin a spár na silnici. A po zprávách pokračuje odpolední vysílání Českého rozhlasu Zlín.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
8: Pět minutek po 15. hodině už jsou jistě všichni školáci po začátku nového školního roku doma. První den se to jistě s tím časem stráveným v lavicích nepřehání. Obzvlášť bych chtěl pozdravit všechny prvňáčky a samozřejmě jejich rodiče. Věřím, že pro vás všechny byl ten velký krok v životě radostný, tak přeji, ať ta radost co nejdéle vydrží. Na svou 9letou školní plavbu dnes vyjeli také prvňáčci ze základní školy Žerotínova ve Valašském Meziříčí, a to jako opravdoví námořníci, s tričky, posádkou i kormidelnicí, kterou se stala, jak jinak, paní učitelka. Víc v reportáži už za chviličku. Začíná se ale také rozbíhat kolotoč kroužků. Mnozí mladí lidé například zavítají mezi florbalové mantinely. I toho se možná dotkneme v rozhovoru s trenérem prvoligových florbalistů Panthers Otrokovice Jaromírem Malinou. Určitě ale bude řeč o přípravách na novou sezónu. To vše po 16:15. Teď máme tedy 6 minutek po 15. Dobré odpoledne s Českým rozhlasem Zlín a Pavlem Vackem.
1: Český rozhlas Zlín.

0: Český rozhlas Zlín vám nejen hezky hraje, ale také se s námi můžete procházet naším krajem a zjišťovat, co se v něm děje. Začal školní rok, to se teď děje v rámci celé republiky. Poprvé se do lavic ale usadili taky dvě třídy prvňáčků v základní škole Žerotínova ve Valašském Meziříčí, kam teď zaměříme svoji pozornost. Škola pro nové žáky připravila zahájení v duchu námořní výpravy. Děti dostali námořnická trička, aby se společně jako takový noví plavčíci vydali na plavbu 9letou školní docházkou.
1: Ve třídě 1. B na základní škole Žerotínova je rušno, děti se pomalu usazují do lavic, v té druhé sedí David, který se teď rozlíží kolem sebe a zjišťuje, kdo všechno je s ním ve třídě. Davide, znáš tady někoho?
2: Můj kamarád je tamten Ondra, na kterýho jsem asi milionkrát volal, on mě stejně neslyší. On se mnou chodil i do třídy ve školce, pak tady Anetka, ta taky.
1: A víš to, že budete námořníci?
2: Protože já semka chodím na plavby.
1: Na plavby, to jsou takové ty přípravné kurzy, kdy vám po celý ten předešlý půl rok říkali, jak to v té první třídě bude vypadat. Ty už toho tedy o té první třídě hodně víš. A tak se i na něco těšíš.
2: Na to, jak budu v devítce, že se můžu vybrat lavice vzadu, protože mamka mi to nedovolí teďka.
1: Teď je to jasné, si v první třídě musíš dávat pozor. Tak a já jdu tady za tvojí kamarádkou, jak se jmenuje?
2: Anetka.
1: Ty sedíš tady hned za tvým spolužákem ze školky. Jak se teď cítíš? Je to fajn být prvňačka? Je to lepší než ve školce?
2: Jo.
1: Třída utichá, protože přichází paní učitelka Irena Bušová. Děti seznamuje s tím, že už za chvilku dostanou všichni námořnická trička, aby společně jako posádka vešli před školu na slavnostní zahájení školního roku.
3: Hlavní kormidelník je paní učitelka Irena Bušová.
4: Lavlová Adéla.
1: Ředitel školy Milan Knápek vyvolává jednotlivá jména prvňáčků, kteří posedají do improvizované lodi na školním hřišti.
3: A toto jsou noví plavčíci na palubě lodi 1. B. Prosím rodiče, pojďte si udělat jedinečnou fotografii. Z jakýchkoliv pozic.
1: A zatímco si rodiče fotí 1. B, já utíkám za 1. A, která čeká na odchod do své třídy. Vy už teďka máte ty svoje patrony, v čem vám budou děti pomáhat?
2: Kdyby mi někdo ublížil trochu.
1: Tak aby tě chránil ten patron. Kiliáne, a co budete potom s rodičemi dělat, až půjdete domů? Budete nějak slavit ten 1. den ve škole? Jak by se to nejraději oslavil ty?
2: Dobrý oběd.
3: A ještě než se rozejdeme do tříd.
4: Na naše společné vypnutí. Chci slyšet jedno pořádné
3: ahoj!
4: Jisto považuju naši plavbu za zahájenou!
1: Na plavbu povinnou školní docházkou letos vyrazilo 58 dětí. Gabriela Hickl, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Zlín, písně.

0: Začal nám nový školní rok a s ním se vrací do našeho kraje také řada kulturních akcí. Po prázdninové přestávce nabízí například knihovna Kroměřížská dvě nové výstavy. Tou první je expozice v oddělení pro dospělé čtenáře, nazvaná Život a dílo Miloše Macourka, jehož nedožité z té narozeniny si letos připomínáme. A ve vestibulu si můžete prohlédnout panely s pracemi dětí z mateřské školy Gorkého. Obě výstavy můžete navštívit po celé září vždy v otevírací době knihovny na Slovanském náměstí v Kroměříži. Dnes je to například do 18 hodin. Výstava z pozůstalosti Boženy Augustínové, rodačky z Topolné, je k vidění ve Slováckém muzeu v Uherském Hradišti. Božena Augustínová patřila k významným československým umělkyním druhé poloviny 20. století a na výtvarné scéně působila více než 40 let. Dnes je tato výstava otevřena ještě do 17 hodin. Můžete stihnout, máte-li to do Slováckého muzea v Uherském Hradišti kousek. Galerie Sýpka ve Valašském Meziříčí zve na výstavu ukrajinské umělkyně Oksany Sadovenko s názvem Sny tvých druhých. Nový projekt propojuje malbu, objekt a instalaci a otevírá témata paměti, migrace, identity a vztahu člověka k okolnímu světu. Podívat se na expozici můžete do 17 hodin. V Kroměříži dnes vystoupí trio Sommerkrálka. Do aranže pro violončelo, klavír a zpěv dokáží předělat jakoukoliv muziku. Jejich koncert začíná na Velkém náměstí v Kroměříži v 18 hodin. To byla poslední kulturní pozvánka ve vysílání Českého rozhlasu Zlín, alespoň pro dnešek. Podívejte se i na další na stránkách zlín.rozhlas.cz. Tradiční fotbalový klub Panthers Otrokovice se už ale také chystá na nový ročník druhé nejvyšší soutěže. Situaci před zahájením florbalové sezony rozebereme v našem úterním sportovně ladeném rozhovoru s trenérem Panterů Jaromírem Malinou už za okamžik.
1: Borelióza. Podle Státního zdravotního ústavu počty nakažených toto léto překonaly loňský rekord a stále rostou. Jakým onemocněním vlastně je lymská borelióza? Jak se před ní chránit, jak rozpoznat příznaky, jak je léčit? V poradně pro zdraví přivítám lékařku infekčního oddělení Uherskohradišťské nemocnice Radku Jančovou. Naslyšenou se těším 2. září. Vaše Markéta Macháčková.
2: Poslechněte si ve středu po 11. hodině v našem vysílání. Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovirok.cz.

0: Dlouhodobým cílem florbalistů Panthers Otrokovice je návrat do Superligy, tedy nejvyšší české soutěže. Aktuálně prvoligoví Panteři pilují formu na nadcházející sezónu, ve které i díky posilám budou chtít patřit ke štikám soutěže. Ve studiu už teď vítám trenéra otrokovických florbalistů Jaromíra Malinu, bývalého superligového golmana Panteru, a ten nám všechno objasní a nechá nás nahlédnout do zákulisí. Dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne.
0: Vy se trénování věnujete už 15 let, ale u prvního týmu působíte druhým rokem. Jak moc jste zvažoval to pokračování po nakonec úspěšné záchraně v první lize?
1: V podstatě v momentě, kdy mi Karel Ťopek a výkonný výbor nabídl pokračování na lavičce i pro příští sezónu, tak jsem měl obrovskou chuť s týmem pracovat i dál. V závěru sezóny bylo všetně fantastické prostředí a jsem hlavně rád, že všichni hráči ukázali, čeho jsou schopni a jaká na tréninzích i v zápasech panovala atmosféra. A ono bylo samozřejmě otázkou i, jak se ten tým na příští sezónu poskládá. A v neposlední řadě jsem vše musel probrat se svojí manželkou, jelikož máme dvě malé děti a hodně těch věcí zůstává na ní. Nicméně všichni mě doma podpořili a tak nic nebránilo tomu tu novou sezonu s týmem vlastně zase začít.
0: Tak můžeme pozdravit i domů, i díky tomu tady teď sedí Jaromír Malina jako trenér prvoligových florbalistů Panthers Otrokovice. Vašimi asistenty jsou Vojtěch Trenc a Radim Kokeš. Jak máte rozdělené role na lavičce?
1: Vlastně Radim je vedoucí týmu, což znamená, že ten se stará o všechny ty organizační věci kolem tréninku a zápasů a snaží se nám vytvářet co nejlepší podmínky k tomu, abychom mohli na Polubovce předvést co nejlepší výkon. Nutno taky podotknout, že tohle všechno dělá ve svém volném čase a za tomu patří obrovské poděkování. Vojta Trenc, to je mladý nadaný trenér, který mimo svých povinností u A týmu trénuje i náš juniorský tým, což já osobně vnímám jako velmi důležité, tu provázanost mezi juniorkou a mužským Ačkem. A ten má na starost v podstatě video, v zápasech má k dispozici tablet, čili vyhodnocuje ty herní situace přímo během zápasu, je schopný to hnedka hráčům ukázat a my jsme schopni vlastně na základě jeho podnětu hnedka reagovat.
0: To zní jako dobře namazaný stroj, tak věříme, že se to projeví i v té sezóně, která se blíží. Jak významně se před ní změnil kádr? Jaké posily jste získali?
1: Tak posily můžu především jmenovat Frantu Vykopala, což je pravák, který se vrátil po roce působení v Bulldogs Brno. Je to v podstatě výborný střelec a očekával od něho, jako bude velká zbraň do přestilových her. Dále se k nám připojil Adam Langer z Troopers, talentovaný mladý hráč, ale především jsme chtěli být věrní té vizi našeho klubu, že budeme sázet na naše odchovance a na hráče, kteří mají ke klubu hluboký vztah, což jsme se na tom s Karlem Ťopkem zhodli, že před tou sezonou, která teďka vlastně 6. září vypukne, chceme co nejvíce udržet ten tým, který se zasloužil o setrvání Panterů v první lize.
0: Vy jste s přípravou začali už na začátku června. Jak jste s ní spokojen, když to tak shrneme? Můžeme to rozdělit možná na předvedenou hru a výsledky?
1: No, s přístupem hráčů a v podstatě, jak jste už zmínil s předvedenou hrou, víceméně ta spokojenost panuje. S těmi výsledky už to nebylo úplně to, co bychom si představovali, ale nutno podotknout, že proti Kladnu a Chodovu, což jsou superligové celky, jsme odehráli v mých očích kvalitní zápasy. Možná jsme se až trošku zalekli možnosti, že bychom je mohli porazit. A čili tohle výsledkově nedopadlo. V Šumperku byl venkovní zápas týmu a to jsme bohužel nepodchytili, ten zápas nám začal ve třetí třetině utíkat a bohužel už jsme ten vlak, který začal ujíždět, nedokázali chytit.
0: Jak tohle ovlivní třeba před tím startem sezóny, která začne v neděli, jak už jste tady zmínil, tak jak moc to může zůstat v hlavách? Dá se ten přípravný zápas snadno hodit za hlavu a nebo je potřeba znova motivovat? A nebo naopak to může být posilou, že chceme dokázat, že jakmile to je v uvozovkách na ostro, tak to dokážeme?
1: Já budu doufat, že to bude ta druhá věc, kterou jste zmínil. I na základě vlastně těch zápasů, které jsme hráli na konci sezóny té minulé, ať už to bylo proti Písku nebo Třinci, ten tým ukázal, že v těch zápasech jde opravdu o všechno a což jsou jako mnohem psychicky náročnější zápasy, dokázal předvádět výborné výkony, takže já jsem přesvědčen, že hráči tady tímhle získali tolik zkušeností, že nějaký výsledkový neúspěch v přípravě nerozhodí a jak říkám, jako mě v té přípravě, v těch přípravných zápasech, respektive to, byly to zápasy českého poháru, ale sám jsem tady tyto zápasy vnímal spíše jako přípravu. A tam není úplně ten výsledek na prvním místě, tam se spíš jedná o to vštípit si nějaké věci, jak chceme, aby jsme hráli ty chyby, které jsme udělali, tak si je ukázat, pojmenovat. Hmm.
0: Možná i doladit sestavu. I o tom bude mluvit Jaromír Malina ve vysílání Českého rozhlasu Zlín jako trenér prvoligových florbalistů Panthers Otrokovice. Za chviličku.
2: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: Trenér florbalistů Panthers Otrokovice Jaromír Malina nás nechává nahlédnout jednak do zákulisí příprav té nové sezóny, ale jednak nás také jistě navnadí správně na to blížící se první kolo. Sezóna bude odstartována už v neděli. O tom jistě ještě bude řeč. Vy už máte jasno o sestavě pro ten nedělní zápas?
1: Víceméně ano, tím, že se nám v podstatě podařilo udržet ten tým, jaký byl v minulé sezóně, tak tam už ta spolupráce vykrystalizovala. Příchodem Ferry Vykopala se vlastně obnoví spolupráce vlastně Červenky a Lacogála, takže ono to vlastně tak do sebe všechno zapadá. Dá se říct, že tam polemizujeme spolu s realizačním týmem o jednom až dvou postech.
0: Mm-hmm. Ten nový ročník tedy odstartuje v neděli, jak už jsem řekl, ale to jedete do Havířova. Potom příští víkend vás čeká doma Hradec Králové. Jak se vám zamlouvá ten los na úvod? Často to může nasměrovat už ten tým tam, kam se pak bude ubírat celou sezónu. Samozřejmě ne vždy to tak bývá, ale může to lecos napovědět. Tak jásali jste, když jste viděli ten los, nebo kousali si nehty?
1: Ono v první lize o tom, na koho narazíme v prvním, druhém kole, nemá moc cenu spekulovat. Ta liga je obrovsky vyrovnaná. V podstatě každý tým může porazit každý tým. Havířov byl loni až ve finále. Je to kvalitní tým s propracovanou defenzivou. Tam nás rozhodně čeká těžký zápas i když se podíváme do historie, tak tam každá branka, kterou dáme nebo naopak obdržíme, může rozhodnout o vývoji zápasu a hlavně o bodech. Tam očekávám, že rozdíl jednoho, maximálně dvou gólů v konečném výsledku. No a co se týče Hradce, tak toho osobně vnímám jako takového černého koně první ligy. Minulý rok měl v podstatě stejné problémy jako my. Hrál na konci tabulky, ale na konci sezóny chytl bohužel pro nás obrovský lauf. Udělal vlastně šňůru výher v řadě a předpokládám, že vlastně na této vlně vstoupí i do nové sezóny.
0: Jsme v Českém rozhlase Zlín, sledujeme celý region. Do první florbalové ligy postoupil také tým ze Zlína. Co to pro vás znamená?
1: No, znamená to pro nás, že jeden venkovní výjezd můžeme odjet na kole, ale to trošku žertuji. Určitě to je osvěžení té soutěže všeobecně, myslím si, že pro region je to také výborná zpráva. Jo, ty zápasy budou mít obrovskou šťávu, předpokládám, že jak v Otrokovicích, tak ve Zlíně to přiláká do haly spoustu lidí a samozřejmě i pro hráče to může mít může to být takový pikantní zápas, protože jednak v naší šatně jsou hráči se zlínskou minulostí a to samé platí pro hráče Lions, kteří mají minulost otrokovickou.
0: Bude to určitě velký náboj, takže už teď se těšíte na to listopadové derby. Bude to v listopadu, že?
1: Určitě. Na státní svátek 17.11., takže už teďka v podstatě si to zapište všichni do kalendáře.
0: Ano, těžké sehnat lístek, či bude lístečko.
1: Ano.
0: Takže počítáte, že by mohlo dojít k podobnému poštuchování mezi fanoušky, jako jsme zvyklí třeba i z jiných regionálních sportů, může se podívat na hokej, fotbal, že to bude podobné, nebo vnímáte, že na florbale je to trošičku jinak?
1: To si úplně nemyslím, že by to šlo až do takových extrémů, jako vidíme na hokeji nebo na fotbale, tam přeci jenom to je jedná se jednak o řádově více lidí a druhak. Florbal je trošku jiný sport a řekl bych, že
0: čekáte i přes přátelštější atmosféru.
1: Přesně tak, že i přes nějakou rivalitu, tak ta rivalita má zůstat na hřišti a nemyslím si vůbec, že by se něco podobného dělo v hledišti, ale samozřejmě očekávám nějaké poznámky, vtípky a hecování. Ano, ano, to určitě proběhne.
0: Láká už na listopadové derby se Zlínem trenér prvoligových florbalistů Panthers Otrokovice Jaromír Malina. I když jste se Zlínem tedy na hřišti samozřejmě rivalové, funguje mezi Otrokovicemi a Zlínskými Lvy nějaká spolupráce?
1: Určitě můžeme se podívat do minulosti, kdy vlastně ještě Zlín si ty soutěže teprve vyhrával, protože začínal od začátku, což je takový nešťastný slovní obrat. A dříve ti talentovaní hráči vlastně chodívali do Otrokovic, jelikož hráli Superligu, následně první ligu. Nyní už tahle spolupráce v mužské kategorii pozbývá smyslu, když hrajeme stejnou soutěž, ale dovolím si tvrdit, že v mládežnických kategoriích mezi týmy ta spolupráce víceméně funguje dobře. A bylo by jenom dobře, kdyby takhle v rámci nějaké spolupráce fungoval celý zlínský region, jelikož když se podíváme v podstatě do té mužské kategorie na týmy, které hrají ty elitní soutěže, jako je Superliga a První liga, tak tam najdeme sedm klubů z Prahy a dvě z okolí a my tady u nás v regionu se tomu musíme stavit tak, že musíme táhnout za jeden pro vás.
0: I proto můžeme držet palce florbalistům Panthers Otrokovice, za něž promlouvá jejich trenér Jaromír Malina, který zůstává hostem ve vysílání Českého rozhlasu Zlín.
2: Host Českého rozhlasu Zlín.

tisíc vůní stopy tvýho světa, zastoužím po nich roky pádí, ty někde stále jsi. Zavřu oči, cítím starý časy, tvář ti zakrývali.

0: Trenér florbalistů z Otrokovic Jaromír Malina je s námi ve vysílání Českého rozhlasu Zlín. Už jsme toho probrali dost. Těšíme se na tu blížící se sezónu, která vypukne teď v neděli. Ale Panteři do roku 2023 hráli 12 sezon nejvyšší soutěž. To je historický fakt. Je to značka ve florbalovém světě. Usilujete stále o návrat do Superligy? Je tohle ten hlavní cíl pro tu příští sezónu? Nebo třeba pro tu přespříští?
1: Já na to zkusím odpovědět trošku jinak. Pokud se nám podaří sportovní cestou do Superligy postoupit, tak by samozřejmě muselo dávat smysl nejvyšší soutěž hrát. Otázkou jsou vždycky finance, otázkou je hráčský kádr, otázkou jsou potom nějaké odchody a tak dále. Ale pokud by sportovní cestou tahle výzva nám přistála, tak osobně bych se jí nebránil. Ono je nutné si říct, že do té sezony vstupujeme s trošku jinými cíly a jdeme tak nějak postupně. Chceme první náš cíl je v první lize uhrát čtvrtfinále playoff a následně postupnými krůčky přes semifinále, třeba i do toho finále. Ale jak už jsem zmínil, ta liga je obrovsky vyrovnaná, v loni nám chyběly vlastně na playoff 2 body a následně jsme měli úplně jiné starosti. Tam jsme se trápili v podstatě až někdy do začátku května o udržení prvoligové příslušnosti, takže neříkám, že bychom si neměli dávat nejvyšší cíle, to je samozřejmě potřeba, ale musí se na to jít postupně.
0: Vy jste aktivně hrával až do roku 2019, jestli se nepletu. Zažil jste možná úplně jinou éru florbalu. Jak moc se ten svět změnil? Je florbal pořád spíš takový amatérský sport, jak je asi většinově vnímán? Nebo už se i ten český florbal dostává dál a ty minimálně nejlepší kluby už mají své profíky?
1: A jak jste to načal, tak v Superlize už určitě najdeme plně profesionální týmy, ale tam se to odhaduje, že se jedná třeba o tu horní polovinu, jinak se jedná o profesionální nebo amatérské týmy. Ono i hodně záleží na samotném hráči, jakou tu cestu chce zvolit, jestli vsadí všecko na jednu kartu na ten florbal, nebo si už od těch mladých let, dejme tomu, buduje nějakou tu profesní kariéru v jiném odvětví. Ale dovolím si tvrdit, že florbal pořád zůstává doménou studentů.
0: A přichází třeba mladí lidé, což je téma, ke kterému se také určitě ještě s Jaromírem Malinou dostaneme, třeba s tou vidinou, já se chci jednou živit florbalem, nebo je tam pořád takové to za mě čistší, já se tím sportem chci bavit?
1: Setkal jsem se s oběma případy, ale mnohem častěji se setkávám s variantou číslo 2, že opravdu ne, že by se tím chtěli bavit, spousta hráčů tomu opravdu odevzdává svůj všechen volný čas.
0: Což se nevylučuje.
1: Přesně tak. Mimo studium chci to opravdu jako obrovský morál, ale že by někdo vyloženě, dejme tomu od 10 let, jako je tomu v jiných sportech, šel si za tím cílem, že bude profesionál, bude se tím živit. S tím se opravdu setkáme velice zřídka kdy.
0: A jak je to s mládeží? Je o florbal, když budete tedy srovnávat vaše prostředí v Otrokovicích, které znáte, tak je v kurzu, je o něj zájem?
1: Dovolím si tvrdit, že v Otrokovicích florbal patří už mezi tradiční sporty, jako je třeba atletika a házená a fotbal samozřejmě. A když se dívám na naše tréninky mládeže, tak tam vždycky vidím takové velké mraveniště. Dětí je tam opravdu hodně a ono to vlastně odráží tu skvělou práci našich trenérů mládeže, kteří do toho jednak vkládají tu svou profesionalitu a obrovským srdcem to dělají.
0: Začal nám školní rok, tak předpokládám, že spousta rodičů, kteří teď poslouchají Český rozhlas Zlín, hledá nějaký kroužek pro své ratolesti. Proč by měli dát své dítě právě na florbal? A na co se musí připravit? To asi nebude třeba s jinými sporty finančně tak náročný sport, když to srovnáme, nebo se pletu?
1: Myslím si, že florbal patří mezi ty finančně méně náročné sporty. Ono, ať si to nějak řekneme v číslech, tak on pro hráče třeba nějaká normální hokejka a normální kvalitní boty, což beru tak, že jako jim to vydrží, tak ten rok těm dětem vyjde na nějakých 2500. Jo, samozřejmě u brankářů je ta výstroj dražší, ale na druhou stranu náš klub a myslím si, že většina i jiných klubů brankářům v tomto ohledu pomáhá, že má nějaké výstroje na vyzkoušení, na zapůjčení, nebo to řeší jinou kompenzací. a proč florbal? Florbal je krásný sport. V podstatě, ať už jdete do jakékoliv části České republiky, vždycky narazíte na nějakou partu florbalistů, které se můžete přidat. Myslím si, že i do budoucna, když jdete na vysokou školu nebo kamkoliv, i změníte kvůli práci třeba město, tak je to takový krásný způsob, jak si najít nové přátelé, kteří mají stejnou zálibu jako vy.
0: I to může třeba právě vaše děti přivést k florbalu. Tak jak nám o něm povídal ve vysílání Českého rozhlasu Zlín trenér prvoligových florbalistů Panthers Otrokovice Jaromír Malina. Děkujeme za ten vhled a samozřejmě budeme sledovat veškeré regionální týmy v rámci vysílání Českého rozhlasu Zlín. Držíme palce a ať ta sezóna dopadne podle vašich představ a především přejeme jednak ty spokojené fanoušky, kterých věříme bude chodit opět čím dál víc a hlavně ať to baví ty mladé, protože v tom je asi ta budoucnost florbalu nejen v Otrokovicích.
1: Děkuji za pozvání a přeji hezký den.
0: A děkuji za váš čas i za vaše slova.
2: Český rozhlas Zlín.

slyším slova proroka zpět do divadla roku.

0: Václav Neckář nás zavedl až do hlavního města, kam se za chviličku také stočíme s naším signálem, a sice do Humoriády, ve které vás dnes čeká vedle moderátora Patrika Rozehnala Jan Přeučil, který jistě smekne svůj klobouk a svým charakteristickým hlasem a grácí sobě vlastní vás pozdraví, a to vše po zprávách po 16. hodině. Především školákům a jejich rodičům popřeji, když máme toho 1. září, do nadcházejících dnů hodně sil a snad i pevné nervy. Pokud byste si je potřebovali někdy výrazněji uklidnit, jsme tu pro vás neustále a nabízíme pohodu, protože pořád platí, aby nebyl v srdci splín, je tu Český rozhlas Zlín. Jak rád připomíná Pavel Vacek. Mějte se nádherně.
1: Cukrárna Petra Uhříka.
2: V hudebním světě nás občas potrápí samotný název skupiny a dnešní borci v cukrárně dají neanglicky mluvícím speakerům někdy pořádně zabrat. V průběhu 60. let vystupovali jako Dave D, Dozy, Bicky, Mick and Titch. Frontman Dave D je možná nejslavnějším policistou v historii rockové hudby, což si vysloužil tím, že jako policejní kadet asistoval v dubnu roku 60 u smrtelné automobilové nehody jednoho z průkopníků klasického rock'n'rollu Eddieho Cochrana. Dave ale skupinu v roce 69 opustil, protože chtěl být hercem a manažerem. Těmto anglickým chlapcům se pak už dařilo jenom krátce, na svůj největší hit už se jim navázat nepodařilo. Legenda Oxanadu, kterou si pustíme, se v roce 68 vyšplhala na 1. místo v mnoha světových hitparádách. Pro zajímavost, to práskání bičem ve skladbě udělali prý muzikanti ve studiu, vzali prázdnou lahev a údery do strun kytary došly k cílenému, nezvyklému efektu. Na svou dobu šlo o zvukové čarodějství, něco neslýchaného a nového. Tak před písničkou ještě jednou, ať se procvičím, zahrají nám Dave D, Dozy, Bicky, Mick and Titch.

0: bylo 16 hodin.
1: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
0: Rodiny dětí, které chodí do školek ve Valašském Meziříčí, ani letos nebudou platit školkovné. Město Zlín nabízí zdarma sedačky ze starého kina v Malenovicích. Vláda schválila snížení podpory pro nezaměstnané. V noci na zítřek bude převládat polojasná obloha a na teploměru nejníže až 9 stupňů. Matěj Neraděleka, zprávy Českého rozhlasu Zlín. Rodiče dětí ve Valašském Meziříčí nemusí platit školkovné. Radnice jej už po druhé ruší ve všech 7 městských školkách, které navštěvuje téměř 700 dětí. Ještě před 2 lety přitom rodiny platily 800 korun měsíčně za dítě. Proč město školkovné zrušilo a kolik rodiny ušetří, vysvětluje mluvčí radnice Jakub Mikuš.
2: Více než polovina rodin dlouhodobě nezapadala ani do jedné z výjimek, i když poctivě pracují a plní si své závazky. Takový systém považují radní města za diskriminační a proto se rozhodli zavést nulové školkovné pro všechny. Rodiny díky tomuto kroku ušetří minimálně 8000 korun ročně na jedno dítě.
0: Bývalé kino Květen ve zlínské místní části Malenovice čeká rekonstrukce. Radnice teď prostřednictvím sociálních sítí nabízí zdarma sedačky z původního kinosálu, kde bylo 442 míst. K dispozici je ještě asi 270 sedaček. Ty jsou podle města stále v zachovalém stavu a mohou tak najít využití například v menších sálech, spolcích anebo kulturních zařízeních. Zájemci si musí zajistit demontáž a odvoz. Radnice potřebuje sál vyklidit do konce září, pak začne rekonstrukce. Podpora v nezaměstnanosti by mohla klesnout, schválila to vláda. Podle návrhu by měla v prvních 2 měsících klesnout z 80% dosavadního výdělku na 65%. Maximálně by pak lidé dosáhli na 60% průměrné mzdy místo stávajících 80%. Podle rezortu je teď pracovní trh stabilizovaný a vyšší podpora v nezaměstnanosti tak není potřeba. Výši dávek upravil předchozí kabinet Petra Fialy z ODS. Změny začaly platit od letošního ledna. Navrhovaný návrat k předchozímu modelu však kritizuje opozice, odbory, zaměstnavatele i experti. Vyšegrádská čtyřka chce prohloubit spolupráci s Japonskem ve vědě či v oblasti umělé inteligence. Po schůzce ministrů zahraniční států V4 s japonským kolegou to řekl šéf slovenské diplomacie Juraj Blanár. Česko zastupoval ministr zahraničí Petr Macinka z motoristů.
3: Diskutovali jsme naše postoje těch jednotlivých zemí tady a Japonska, jaké máme vztahy vůči Číně, jaké máme postoje vůči Rusku, co říkáme na změněné geopolitické směřování Spojených států amerických a tak dále.
0: Podle Macinky je Japonsko pro střední Evropu klíčovým partnerem. Možnosti spolupráce s touto zemí vidí český ministr zahraničí například v kybernetické bezpečnosti nebo třeba v sektoru pokročilých technologií.
1: Počasí.
0: Dnes večera v noci očekáváme zpočátku skoro jasno až jasno, v druhé polovině noci a k ránu pak převážně polojasno, v údolích se mohou tvořit mlhy. Nejnižší teploty 13 až 10, v údolích výjimečně 9 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
0: Na silnici 1/57 u Vsetína je kyvadlový provoz jedním jízdním pruhem. Opravují zde povrch vozovky.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: Humoriáda. My jsme opět připraveni, já doufám, že i vy postaknout si hodinu zajímavého povídání, vzpomínek a taky humorných ukázek, ty tu dominují a hrají prim. Jako host je tu dnes Jan Přeučil. Honzo, dobrý den.
5: Dobrý den, Patriku, dámy a pánové, vážení přátelé, moc vás všechny zdravím a svůj oblíbený klobouk před vámi všemi hluboce smekám.
4: Ano.
5: Máme dneska 1. září a věřím spolu s Patrikem, že dnešní humoriáda přispěje k dobré atmosféře budoucích podzimních dnů.
1: Humoriáda.

0: do výšin, k hercům, k ukázkám, k humoriádě. Vybíráme tedy ukázku číslo 1, Vybíraj, Jan Přeučil.
1: Dámy a pánové, vybírám scénku, kde vystupuje můj ohromný kolega, veliký gentleman humoru Jiří Krampol. A scénka se jmenuje Jak naše rodina blbla.
2: Jak naše rodina blbla. Naše rodina má v okolí pověst dobrou až vzornou. Matka je funkcionářkou Červeného kříže, děd pamětníkem Červené sedmi. Babička si zvrtla kotník v rámci akce Z, otec pak drží primát ve sběru lipového květu a kopřiv. Také soutěž o nejlepší výzdobu k Mezinárodnímu dni studentstva jsme suverénně vyhráli dík sestřině nápadu. Obarvili jsme trpaslíka Ludvu ze skalky na černo a dali mu do ruky vypůjčené tuzexové bony. Bony sice do rána zmizely, ale černá barva vydržela přes týden. Pak vybledla, ale to se nakonec hodilo, protože v tu dobu bylo nutno přitesat trpaslíka do podoby Alojse Jiráska, neboť se blížil měsíc knihy. Tyto a jiné akce, například národní tanečky provozované jakoby bez děky pod okny předsedy uličního výboru, nám nakonec zajistili klidný a spokojený život v nadměrném bytě, takže se nemusíme stěhovat do vlhké mansardy za rohem. Byli jsme se na ní podívat a radost měl pouze vedchý dědeček Ambroš, který se těšil, že v plísni na zdech bude pěstovat antibiotika. Ale toho jsme uspokojili tím, že mu v nadměrném bytě poléváme jednu stěnu. Nepříjemné je pouze to, že nás dědeček nutí, abychom denně ochutnávali, jak je jeho penicilin dobrý. I mně se v nadměrném bytě líbilo. V nevyužité spíži jsem se potají naučil tlouci bigbeatový rytmus na tvrdý chléb, který se mi podařilo zatajit před věčně hladovým strýcem Balounem. Díky tomu jsem se stal členem populárního beatu Joe Pimpase a účinkoval občas i legálně na koncertech pořádaných vždy v některém pražském divadle jako finanční injekce tomuto stánku kultury, když předtím mu hry ze současnosti dokonale pustili žilou. Bohužel tato moje činnost zůstala utajena. Následujícího sobotního odpoledne krupobytí znemožnilo kolektivní boj naší ulice proti Mnišce, ačkoliv jsme byli dobře připraveni z agitačního střediska páteční přednáškou Mniška vrah. Přednášku připravil bývalý majitel parního mandlu Kalous, který by rád viděl synka skrze Mnišku na famu. Ale to je jeho věc. My chorovody pod okny, on přednášky o hmyzu. Horší bylo, že uliční výbor nezajistil na odpoledne náhradní program. Lidé z ulice byli v důsledku toho dezorientováni a nepodchyceni žádnou organizovanou činností, bloumali a lajdačili, ba někteří dokonce propadli intelektualismu a četli v knihách.
0: Jak naše rodina blbla, my jsme taky kdysi blbli i s Jiřím Krampolem, protože byl součástí humoriády a moc rádi.
1: No, ten tady byl velice často, Jirka, to já vím. No.
0: Ano, i na výjezdech, humoriád na cestách.
1: Ano, ano. A on měl ohromný smysl pro humor a já vím, my jsme byli velký kamarádi. No. A on si velice rád vzpomíná na takovou moji historiku, jestli můžu říct, kdy já jsem točil jednu pohádku v televizi, to jsem Jirkovi říkal, a hrál jsem tam takovýho grázla, jo, s velikým kostýmem a dlouhým ocasem. A přišel režisér a hlavní garderoby Jirka a říkal, pane Přeučile, my ten kostým toho grázla s tím ocasem tady nedáme dohromady na Kavčích horách, ale na Václavském náměstí je jedna veliký ateliér, tak tam to ušijeme. bylo určený datum, přišel jsem tam, v předsíni bylo 20 stoliček pro slečny a dámy, vešel jsem do ateliéru a probíhal takovýhle dialog. První garderobírka říkala, pane přeučile, pojďte se mi, já vám přidržím ocas, Mařenko, podrž panu přeučilovi ocas, výborně, a já vám na něj našiju takový plátky, aby to bylo zajímavý. Takhle jsem chodil.
0: To byl pohádkový kostým.
1: Jo, to byl pohádkový kostým. Ještě rád, ano. A po chvilce říkal, pane přeučile, pojďte sem, Mařenko, přidrž ocas panu přeučilovi, já ho pospreju, ať to vypadá zajímavě. A takhle ta zkouška probíhala, když to skončilo, tak jsem říkal, dámy, já vám moc krát děkuju, paní režisérka bude mít radost. Garderobiérky říkali, určitě se to bude strašně líbit a ta postava v té televizní pohádkové inscenaci toho padoucha s tím ocasem bude zajímavá. Vešel jsem do té předsíně, kde bylo 15 krásných, sympatických dívek, který čekali na zkoušku. Říkal jsem, dámy a slečny, já vás moc zdravím. Odcházel jsem a za mnou se ozvalo. Ha, gentleman, prach obyčejný prase.
3: Humoriáda.
1: To je příhoda, kterou miloval Jirka.
0: To jak rád by slyšel. Tak teď třeba i tam nahoře. A kdo ví, třeba vy byste zase rádi slyšeli jeho vyprávění, jeho část té povídky, abychom to dokončili, jak naše rodina blbla. Hlasujte, vytvářejte SMSky s heslem Humor mezera A a posílejte na číslo 90 011 04. Pakliže byste raději, ale Jiřinu Bohdalovou s Vladimírem Dvořákem z Televariety a povídání o kouzelnicích, tak budete hlasovat Humor mezera B SMSkou. A nebo nám své rozhodnutí zavolejte pomocí telefonní linky, která míří sem do studia 731 800 900. Tak jednoduché to je a je to jenom na vás. Vy si vybíráte, vy rozhodujete a to je pořad, který dobře znáte.
3: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude scénárista, producent, režisér a pedagog Rudolf Merkner.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat plísním na nohou a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
2: Zopakuje nabídku, kterou jsme vám dali. Jiřího Krampola vybral Jan Přeučil, já proti nasadil Jiřinu Bohdalovou a Vladimíra Dvořáka. Vy si ale vybíráte, hlasy věnujete přes telefonní linku, tedy zejména tu mířící do studia 731 800 900. Kdo pak tam je? Dobrý den.
3: Dobrý den, Martin Zaňacka.
2: Dobrý den, Martine.
4: Dobrý den.
2: Co vybíráte?
3: No, prosil bych paní Jiřinku.
2: Ano. Dobře, tak děkujeme za to. Mějte se pěkně a přesouváme se za dalším, kdo se dovolal. Kdo pak to je?
5: Dobrý den, já vás zdravím, Patriku. Tady Jenda Orlický hory.
2: Dobře.
5: Zdravím i pana Jana Křtitele, Karla Boroměstského Přeučila.
4: Děkuji pěkně.
5: Hlasoval bych, já jsem teď tady s Lačkou ještě, od Zlatého potoka,
2: ano.
5: A dáváme hlas Krampolovi.
2: Ano.
5: A na zahradě u Kinských to byla extra třída.
2: Ano, vzpomínka tedy na setkání ještě v sobotu oslavy 10 let pochoutkového roku. I nám se to líbilo, určitě se k tomu ještě ve vysílání vrátíme. Tak díky moc, že jste přišel a že jste dnes zavolal. Mějte se hezky.
5: Jo, a pan Přeučil má Smrt sedla, nejlepší film.
4: Tak to mě...
5: Kromě těch Gaunerů, co hrál.
4: Ano, to mě velice těší, děkuji.
2: Děkujeme, ať se daří, mějte se. A ještě jeden hlas od koho a komu?
6: My vás podhoří Orlických hory ještě jednou, prosím si pokračování.
2: Prosíte pokračování, dobře, přičteme ještě SMSky, ať na ně nezapomeneme, jak stav vypadá tam, protože i ty rozhodují a nakonec je to pokračování. Součet hlasů je vítězstvím Jiřího Krampola, jak naše rodina blbla.
7: Předseda uličního výboru ovšem za hálce nepropadl. Využil volné chvilky a polnicí povolal otce, aby projednali můj případ. Otec nevěda, co se děje, nesl pro každý případ sebou v podpaží kašírovaný ročník nové mysli a vyšel do krup. Předseda začal jednání oklikou. Jak trávíš odpoledne, spoluobčane, zeptal se neutrálním tónem.

0: Ale laskám se se svým klenotem, pravil otec podlézavě a vyhodil na stůl přinesený trumf, mají v očích výraz uspokojení, že se nedal chytit. Tak, tak, říkáš klenot, občane, utrousil předseda a hmátl po knize. V tom se otci zatmělo před očima, neboť ke svému zděšení poznal, že místo atrapy doporučeného tisku sebral ve zmatku pornografické album strýce Balouna, z něhož se nyní na předsedu vyzývavě zubilo několik nevěstek. Předseda štítivě odsunul nabízený klenot na kraj stolu a pronesl: jablko nepadlo daleko od stromu. Už se nedivím, že váš syn propadl Big Beatu. Nabídl tatínkovi židli a předložil mu plánek našeho nadměrného bytu. Když se v něm otec pomocí kompasu zorientoval, vystrašila ho tlustá červená čára, táhnoucí se šikmo přes velký pokoj. Na chvíli otec zakolísal, ale pak se vzchopil k poslednímu boji. Máme některé chyby, vím, řekl, neboť si uvědomil, že jsme poslední dobou zanedbávali pokrokové tanečky pod předsedovými okny a nasadil kozáčka, aby zachránil, co se ještě dá. Nezachránil nic. Nezvládl náročnou figuru v podřepu a protočil pod patkem díru v perském koberci. Poté se rozloučil v beznaději. Lidé z ulice si nás přestali všímat. Rodina mě začala nazývat černou ovcí, strýc Balón mě pojmenoval nemravným ničemou. Sestra se sice snažila napravit reputaci rodiny tím, že o mě vyvěsila u kupce výstražnou nástěnku, ale rozklad rodiny tím neoddálila. Matka docházela na brigády nepravidelně, také otec trestu hodně zaostával ve sběru kopřiv. Strýc Balón po ztrátě alba seschl a ani zvonokosy mu nevrátili dřívější rozmar. Dokonce i děd na besedě důchodců odepřel pamatovat se na červenou sedmu. Já však nedám rodině zahynout. Oni se k plnění svých občanských povinností zase vrátí. V nejbližších dnech jim totiž oznámím datum svého sňatku s předsedovou dcerou, kterou jsem omámil Big Beatovým rytmem. Humoriáda.
1: Big Beatový rytmus.
2: Ano.
1: Na jaký rytmus nebo muziku tančil Honza Přeučil ve své mládí, když s tancem a dívkami začínal? No, no, na co to bylo?
2: Tančili jsme a i v určitých inscenacích divadle na Zábradlí
1: taky
2: tam byly takový určitý prvky. Já jsem to měl velice rád. No, to bylo
1: do tanečních jste chodil?
2: Jo, chodil jsem do tanečních. No, no. Do metra v Praze. Jako, jo, to bylo.
1: A i za taneční, nebo jenom do tanečních. Vyhýbal jste se některým hodinám třeba, že byste utekl dřív, nebo ne?
2: Ne.
1: Někteří to tak měli.
2: Já to beru umět tancovat jako různý charaktery tanců, jako součást herecký profese, jo, samozřejmě.
1: Takže tak už tehdy jste to takhle bral?
2: No, takhle. My jsme měli ohromnou výhodu, že vedle činohry divadla na Zábradlí byla i pantomima Ladislava Fialky, pohybová, špičková soubor evropského formátu, který ovlivňoval tu činohru tím pohybem, jo. To bylo bezvadný, jo, to bylo výborný, no.
1: Na jaký tanec si vzpomenete významný, tedy který jste na jevišti dělal, nebo nějakou pohybovou zvláštní aktivitu, kromě toho, že herec hraje, prostě přijde, sedí, něco běhá, ale že byste něco tak jako pohybově zvláštního vytvářel? Bylo něco takového úplně ujetého?
2: No, byla inscenace, která se jmenovala Architekt a císař asyrský.
1: Ano.
2: O dvou hercích, toho druhého kolegu hrál Olda Vlach a byla na principu Juda. A tam byla jako spousta různých prostě pohybových aktivit, mimo jiné i malinkých tanečků a tak dále, takže to bylo velice zajímavý. Velice úspěšná inscenace, no.
1: Divadla na Zábradlí. No,
2: ano.
1: Říká Jan Přeučil, vybral ukázku, vy jste v ní pokračovali, tím jsme vyčerpali pro dnešek Jiřího Krampola. Co vybereme dál, dozvíte se za malou chvíli, teď je tu opět čas pro písničku. A vy stále posloucháte Humoriádu dnes s Janem Přeučilem.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
1: Je to Humoriáda. Jan Přeučil, Patrik Rozehnal a ten teď žádá právě Jana Přeučila, aby vybral další ukázku. Střídá se o to s vámi posluchači.
2: Co ano, děkuji, Patriku. Vybírám, dámy a pánové, další ukázku, v které vystoupí Karolina Slunečková ve scénce, která se jmenuje Otopení a koupelně.
3: V parku je touhle dobou tak tichoučko. Jen ti ptáčkové pějí. To je nádhera. Promiňte, vy ráčíte být taky po zážitku? Kdybych já se mohl takhle vyplakat.
4: A kdo vám brání?
3: Já. Neumím to. Ten obličej, ten by mi tedy jakž tak ještě šel, ale to ano, ale slzy netečou.
4: To vám musí být opravdu těžko. Já bych to tak na sucho snad ani nepřežila. Já kolikrát pro nic za nic jen tak si pobrečím a hned to zase všechno přejde.
3: Ale s dovolením, když tedy pro nic za nic, tak co vás vlastně přejde?
4: No ta chuť si pobrečet.
3: Aha.
4: No.
3: A teď jste brečela taky bez důvodu, tedy bez zážitku?
4: Ne, se zážitkem.
3: Aha. Máte ho moc ráda?
4: To snad ani ne, jenže víte, oni mi vždycky všichni touhle dobou utíkají.
3: Ne.
4: Ano, přijde podzim a všichni jsou pryč.
3: A už máte někoho dalšího?
4: Zatím ne, jestli ne? To ovšem nejste vy, protože člověk nikdy neví, že jo?
3: No, přitom bych raději nemluvme, ano. A jak si tedy vysvětlujete, že utíkají právě na podzim?
4: No tak, já nemám ústřední topení, víte?
3: A s dovolením, co tady máte, krom nepopiratelného osobního kouzla?
4: Děkuji, no tak mám dva pokoje a kuchyň a babičku ve starém domě. A kamna. Nikdo nechce v těch kamnech topit.
3: Ani babička?
4: No tak babička by chtěla, ale nesmí, protože už je dětinská. Kupuje sirky do foroty, prej co kdyby hořelo. Tak vidíte.
3: No to vidím. Takže máte kamna, babičku a sirky do foroty.
4: Jo, kdyby hořelo. No a nikdo nechce topit. Jaro a léto, to je nám vždycky jako v hnízdečku. Ale když přijde podzim a musí se zatopit, seberou se a jsou pryč. Všichni.
3: Ne.
4: Jeden jako druhý.
3: Tady promiňte, to já bych neotek, kdybych vás vroucně miloval. Já si na vás vážím toho jednak osobního kouzla a potom té nezávislosti na teplárně.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Karolina Slunečková, hlavní postava této scénky. Potkali jste se, Honzo? Pracovali jste spolu? Točili jste někdy něco spolu?
2: My jsme spolu něco, pár filmů točili, takže tam jsem jí poznal. Jako no.
1: A jak si ji pamatujete tedy?
2: Jo, velice příjemná profesionálka. Velice zajímavá dáma.
1: Mm-hmm. Tady jde svým způsobem trochu o rande, muži, ženy a tak, hraje tam roli topení. Kde vy jste si dal první rande s nějakou dívkou?
2: Mně se líbila velmi jedna z filmů, jedna herečka, pak to byla lékařka, Heda Škrlantová, jestli vám to něco říká. Jo?
1: To jméno znám.
2: No. A ona, to jsme točili tenkrát film Valčík pro milion.
1: Ano.
2: Já tam jsem byl do ní zakoukaný, jo? Ta byla velice krásná, příjemná dáma. A ta mě taky měla velice ráda. Vím, že když jsem byl na vojně, dokonce autostopem se přijela za mnou podívat do Českých Budějovic, kde jsem já vojákoval v 60. letech. No.
1: To muselo být, teď vám nahlásím. Máte na vrátnici návštěvu, Přeučil. To slyším, tak nějak, ne?
2: Jo. Ježiš, to bylo na té vojně, to bylo do České Budějovice. Tam byl chlapík, major se jmenoval Porubský nebo tak, a ten měl takový slovník zvláštní, furt říkal roto, roto, roto, roto, roto, roto, kurva sta, roto, roto, roto, roto, roto, roto, kurva sta. A mně se tohle tak strašně zalíbilo, že když jsme studovali Krále Ubu, tak režisér Jan Grossman říkal, helejte, budete hrát Honzo proti hráče Honzovi Libíčkovi a můžete použít tyhle záležitosti a pomstít se armádě. Roto, roto, roto, kurva sta.
1: Jan Přeučil, náš dnešní host, jsem rád, že dorazil, že i vy posloucháte a teď vybíráte. Tak pozor, Karolína Slunečková je ve hře jako hlavní postava téhleté ukázky, která dozněla před chvílí Otopení a koupelně, a nebo nám Jitka Němcová může vyprávět trochu o manželství s Otakarem Vávrou, když byla hostem u Karla Šípa ve Všechno párty. Vybíráte, no, telefonem a SMS-kou. Telefonáty přímo do studia na čísle 731 800 900 bereme my s Honzou Přeučilem a SMSky padají do naší SMS brány, buď do kolonky A nebo B. Humor mezera A či B, tedy toto heslo posíláte na telefonní číslo 90 011 04 podle toho, co jste si vybrali. Ačko, tedy Karolína Slunečková, Bčko Jitka Němcová. Která z dam to vyhraje? Je to na vás. Ta třetí dáma vám bude zpívat Hana Zagorová o tom, že nemá strach.
0: Humoriáda.

0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz. Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Zlín. Rádio vašeho kraje.
1: A odkud se k nám připojíte do Homoriády a hlasujete? Ptáme se s Janem Přeučilem. Dobrý den.
2: Dobrý den, zdravím vás z Kopřivnice.
1: Tak my taky, zdravím do Kopřivnice. Ano. Dobrý den, tak co to bude?
2: Já bych dal tu první.
1: Karolínu Slunečkovou, dobrá, zapisuju, děkuju a jdeme za dalším, kdo tam je?
3: Ano.
4: Ano, příjemné odpoledne. Přeje vám posluchačka Stanislava, vám Patriku a srdečně zdravím pana Přeučila.
3: Děkuji, velice mě těší.
4: Ano, mě taky a chtěla bych si dovolit vám popřát hodně zdraví, úspěchu a ať jste pořád fit. A dovolím si také pozdravit vaši paní Evičku.
3: Ježíš, až jí to sdělím, ta bude mít velikou radost. Jste velice laskavá, děkuji.
4: Taky mějte se moc hezky a Patriku vybírám Bčko. Naslyšenou.
1: Ano, ano. Píšu tady Jitce Němcové bod v této chvíli, kam přibude další.
5: Miroslav Karviné, dobrý den, pane Přeučili.
3: Dobrý den.
5: Vám Patriku. Ano. A já taky hlasím pro Bčko, pro paní Němcovou.
1: Dobře, děkuju za to. Ještě někdo?
6: Kdo? Halo.
1: Ano, jste to vy.
6: Dobrý den, tady Jarmila z Hradiště a dávám Bčko a zdravím pana Přeučila.
3: Děkuji moc krát.
1: Ať se daří i vám, moc děkujeme. Dobrý den.
7: Míla z Prahy 8, asi u Zabřeže, Patriku. Zdravím pana Přeučila.
3: Děkuji pěkně.
7: Těch pohybovým kreacím, vy jste si zapomněl na to, co jste všechno musel vyvádět ve Viktor Viktoria, že jo, tam to bylo nejen tanec, ale i, no, však asi víte, o čem mluvím.
1: Ano, to byl muzikál v Karlíně, ano.
3: Jo, ano.
7: Ale pan Přeučil se tam nechal dokonce vytáhnout do provaziště. Mm-hmm. Ale to bylo hezký. Děkuju a byl bych pro paní Němcovou.
1: Pro paní Němcovou, dobrá. Děkuju za to hlasování, děkuju vám všem za pomoc a tentokrát se posouváme dál. Karolína Slunečková zůstává na pozicích, kde jsme ji měli a vytahujeme z archivu Jitku Němcovou a vzpomínku na jejího manžela Otakara Vávru. Byla hostem Karla Šípa ve Všechno párty v režii Viktora Polesného. Tak ukázka na vaše přání právě teď.
8: Vaším manželem je slavný filmový režisér Otakar Vávra. Jste spolu už kolik?
9: 32 let.
8: 32 jo. Let. A když jste se brali, tak vám bylo kolik a panu režisérovi bylo kolik?
9: Panu režisérovi bylo 90. No. Ne, pardon.
8: Jste skočila teda.
9: Panu režisérovi Otakaru Vávrovi bylo 63 a mě bylo 23 let. Jsme se nebrali.
8: Aha.
9: My jsme měli svatbu před 5 lety, my jsme novomanžele.
8: Vidíš, mám čas.
9: My jsme novomanžele.
8: Počkejte, tak aby jsme si to srovnali, čili panu režisérovi Vávrovi je dneska kolik?
9: Panu režisérovi Vávrovi je dneska 94, v únoru mu bude 95.
8: No to je úžasný.
9: Vás úplně zdravej.
8: Ano.
9: To znamená, že pořád žije, že jo?
8: Ano, samozřejmě. Ale... A jestli se nepletu, vy jste byla studentkou FAMU a on byl vaším profesorem. Dá se říct, že vy jste vlastně jako studentka zbalila svého učitele? Tenkrát?
9: No, bylo hrozný vás tady před chvilkou poslouchat, já nevím, jestli vám
8: bylo to vůbec... hrozný, jo?
9: Bylo to dost hrozný, teda.
8: Ale... Tak to vylepšete trošku.
9: Ale já jsem se s ním seznámila. On mi řekl, že mě s ním uteče 5 let jako voda. A já jsem řekla, co ten dědek kecá teda, jo. Protože jakých 5 let jako voda? Když to bylo 3. rok, tak jsem šla tady k panu doktoru Plzákovi a řekla jsem mu, pane doktore, mě je blbě, a on mi řekl, mě ještě hůř. Já jsem pochopila, proč, protože on pracoval v nějakým zařízení psychiatrickém, že? A tam ty doktoři, co léčí ty blázny, hráli nějaký lodě. Oni si udělali plátno, nebo měli mapu, kde bojovali o Japonsko.
8: A do toho jste přišla
9: do
8: vy?
9: Do toho jsem přišla já, že mám problém s Vávrou.
8: No, ano, ano.
9: A oni mi přišli teda úplně jak blázni, teda ty doktoři. A tak se nedivím, že mu bylo blbě, ale já jsem, mě s ním uteklo 5 let jako voda, to měl pravdu. Mm-hmm. Absolutně.
8: Dobře, a vy jste k tomu nějak dospěla, nebo máte pocit, že od začátku jste byla tak disponovaná, že když tedy nějakého životního partnera, tak tedy staršího, nebo to byla náhoda, nebo s nějakýma mladejma jste měla špatný zkušenosti?
9: Ne, já jsem úplně normální, doufám, že jsem docela v pořádku holka, ale ona s ním byla strašná sranda.
8: Jako v té škole, myslíte?
9: Jako všude. Úplně
8: takže absolutní... Takže veselostí vás.
9: On mě dostal absolutním humorem.
8: Ano.
9: Absolutním humorem. On mě dostal úplně. Tím, že jsem se mohla s ním...
8: Když budete mít žízeň, jenom tak se mám to tady. Jsem pod váma udělal loužičku, jenom takovou, jako kdybyste měla žízeň. Vy jste říkala, že ty kutiny potřebujete.
9: Jo, to je pravda. Tak, ale on fakt, s ním byla velká legrace. Ale musím vám říct, že mě už to fakt nebaví furt o tom takhle mluvit, protože já si myslím, že ty mladý holky si stejně najdou ty starých nebo starší pány. Ty si, to není obrácení.
8: Teďka vám úplně nerozumím, jako...
9: Já vám to vysvětlím, že ta mladá holka si stejně najde toho tady třeba, to já teda, ale to je neštěstí.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
3: Jestli dovolíte, Patriku,
1: ano.
3: Já jsem rád, že tady se jsme se ve scénce zmiňovali o Otakaru Báborovi. Já jsem měl tu velikou čest v několika jeho filmech hrát. Byl to opravdu veliký profesionál s velkým P. A vzpomínám si, že Jirka Menzel říkal, že na FAMU nejvíc ho naučil a do tajemství filmování vnesl Otakar Vávra.
1: Takže mu vzdáváme mu hold takhle ještě po letech a na dálku tedy tím pádem. No, tak můžeme pokračovat ještě. Třeba se dozvíme tady ta úvaha o tom, že starší pánové si hledají mladé dívky a opačně. Jaký je rozdíl mezi věkově, mezi vámi a Evičkou?
3: 10 let.
1: No. A se Štěpánkou jste na tom byli?
3: Se Štěpánkou asi 15.
1: Říká Honza Přeučil, náš dnešní host, a já vám řeknu ještě, jak hlasovat. Tak poslední boj a poslední ukázka. Jitka Němcová je ve hře, buď nám ještě řekne o tom, jak se třeba brali s Otakarem Vávrou, anebo si poslechneme Františka Ringo Čecha. Je tu ve hře ukázka o objevení textech a vizážistech. Nabízím proti já. Vyberte si 731 800 900 nebo telefonní číslo, které je pro SMS-kaře 90 011 04. Pište humor mezera A nebo B a my ty hlasy budeme sčítat.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
1: Kam nás zavedete? Do kterého archivního šuplíku? Kytce Němcové ještě jednou nebo k Františku Ringo Čechovi? Vybíráte si na telefonním čísle 731 800 900. Hlasujete. Tak pro koho?
2: Dobré odpoledne, Honzo Zlokavým. Zdravím Patrika i pana Přeučila.
3: Děkuji.
2: A já bych hlasoval určitě pro paní režisérku Němcovou.
3: Ano.
2: Díky.
1: My taky.
3: Mějte se moc hezky.
1: 731 800 900, to je náš telefon, který můžete stále ještě použít. Kdo tam je teď? Dobrý den.
2: Dobrý den, tady ještě jednou Petr Zezdonek, vás oba zdravím. Patriku.
1: Ano.
2: Já bych si moc přál pokračování.
1: Dobře. Tak ano. Jo, tak já už to můžu říct, máte ho mít. Jitka Němcová to vyhrála.
4: Že ta mladá holka si vždycky najde toho starého pána, protože chce být rozmazlovaná, vlastně je v ní něco jako, není dospělá. Mm-hmm. Nevím, jestli, jako může to být i obráceně, že si starší žena najde mladého kluka, mm-hmm. ale ty ženský jsou na rozdíl od těch chlapů slušný. Oni klidně ty starý chlapy jdou s břichem a zbalejí 15-letou holku. Zatímco ta starší dáma, když má trošku nějaký špek, tak to do toho nejde, protože ví, že to není tak krásný už, jo? Mm-hmm.
3: Že jsou sebekritičtější,
4: ano, ano,
3: myslíte
4: ano,
3: ty ženský.
4: Jsou. Ale musím říct, že já jsem si teda pana profesora Vávru brala před 5 lety. Úplně z prostého důvodu. On, nějaký doktor, mu řekl, že by měl brát aspirin nebo anopirin. A on je poctivý, ukázněný člověk, tak ho bral, něco mu tady to udělalo se žaludkem, odvezli ho do vojenské, já jsem ho odvezla do vojenské nemocnice. A když jsem za ním přišla na jipku, tak se mě nějaký podplukovník Kocourek zeptal, co si přejete? A já jsem říkala, já se jdu zeptat, jak je panu profesoru Vávrovi. Co je vám do toho? Já jsem říkala, no jo, kdo jste? Já jsem říkala, Němcová. Co je vám do toho? Já jsem říkala, já bych to docela věděla, víte, my no, nepodáváme informace vůbec, zapomeňte. Takže já jsem si toho Vávru vzala, aby mě podali nějaký informace. Měli jsme svatbu v Dřeváku, to je v Holešovicích, takový docela takovou jednoduchou. Přišel mu tam za svědka syn od jeho bratra je R. Vávry, Ahmed Máhlat, jestli jste někdo čet, jo? To byl spisovatel. Ten, vlastně ten jeho synovec byl taky už 80-letý. Já jsem ale šla na ohlášky, na úřad a ta paní, co tam seděla, se mě zeptala, ona mě dala vyplnit tu snoubeneckou listinu takovou a říkala, tak paní Němcová, váš snoubenec... Aha, váš... Takže jinak. Vaše tchýně... Ne, váš tchán se narodil 1850. Vaše tchýně se narodila 1870. To je, co jsem říkala. Ona šla otevřít v okno. Pak říkala... A víte ale, že váš manžel se narodil 1911 a váš tatínek je mladší než váš snoubenec. A já jsem říkala, já to všechno vím, no. A vy si ho chcete vzít? A říkala, jo, jako. Tak jsme to tady vyplnili. A ona říkala, můžete mi ukázat, tady nemáte vyplněno na mapě, kde se narodil teda váš tchán z vaší tchýní. Přišla šla nějakou mapu. A já jsem říkala, ale vy nemáte mapu Rakouska-Uherska. Já vám to nemůžu ukázat. A ta paní to nemohla vydržet, ona stále otevřela okno a pak se na mě podívala a říkala, a ví o tom vaše maminka?
3: Říkala, vám to chtěla rozmluvit ještě, ne?
4: Maminka to ví a taky je mladší než váš snoubenec, řekla a pak se zeptala tak slušně, a jak se budou jmenovat vaše děti? A já jsem říkala, no budou se má po Vávrovi, Vávra, ale já se nechávám jméno jako Němcová, režisérka Němcová, to nebudu měnit. A ona řekla, tak dobře, tak vám přeji hodně štěstí, ona tam sedí do dneška.
0: Humoriáda.
1: Děkujeme kolegynice Němcové. Děkuju pro dnešek Honzovi Přeučilovi.
5: Já také děkuji. Dámy a pánové, přeji vám všechno nejlepší a byl bych velice rád, abyste se řídili jednou krásnou myšlenkou, kterou řeknu na závěr, kterou se svojí milovanou Evičkou řídíme už řadu let. Umění života spočívá v tom, uvědomovat si krásu všedního dne.

0: Máte rádi četby a drama? Český rozhlas pro vás připravil léto plné hororů, krimi příběhů a filmových hitů. Čelisti, tajný deník Lory Palmrové, Dogville, David Lynch nebo král hororu Stephen King. Poslouchejte ve vysílání Českého rozhlasu Dvojka a Vltava nebo kdykoliv na audioportálu Můj rozhlas.
1: Bylo 17 hodin.
2: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
1: Na základní škole Žerotínova ve Valašském Meziříčí dnes prvňáčci vypluli na svou první školní plavbu. Starý hřbitov v Uherském Brodě bude mít nové kolumbárium s 800 urnovými místy. Ke kritice návrhu rozpočtu na příští rok se k motoristům přidalo i koaliční hnutí SPD. V noci na zítřek bude převládat polojasná obloha a na teploměru nejníže až 9 stupňů. Matěj Naradilek, zprávy Českého rozhlasu Zlín. Do prvních tříd dnes nastoupily děti také ze základní školy Žerotínova ve Valašském Meziříčí. Dvě první třídy tam čekalo netradiční přivítání. Škola je pasovala na námořníky a společně s učiteli i rodiče vypluli na plavbu první třídou.
3: Prvňáčci ve třídě 1. B se hned první den rozhlíželi, koho znají ze školky. Kamarády měl ve třídě i David Vrubel.
4: Můj kamarád je tamten Ondra, na kterýho jsem asi milionkrát volal, on mě stejně neslyší. On se mnou chodil i do třídy ve školce, pak tady Anetka, ta taky.
3: Po slavnostním zahájení ji jako námořníky na palubě přivítali všichni žáci školy. Jak si první školní den užijí doma, přemýšlel i prvňáček Kilian Fiala z 1. A.
5: Dobrý oběd.
3: Na plavbu povinnou školní docházkou letos vyrazilo 58 dětí. Gabriela Hekl, Český rozhlas.
1: V Uherském Brodě zahájili rekonstrukci starého hřbitova v ulici U Žlebu. Řemeslníci opraví žulové a mlatové chodníky a cesty nebo postaví novou opěrnou zítku. Ta původní je totiž v havarijním stavu a ohrožuje sousední hroby.
6: Rekonstrukce za 21 milionů korun bude zahrnovat i opravu dešťové kanalizace a veřejného osvětlení. Na hřbitově také vznikne nové kolumbárium s 800 urnovými místy. Práce by měly být hotové do konce listopadu. Michal Sladký, Český rozhlas.
1: Oba koaliční partneři hnutí ANO se vymezili vůči návrhu státního rozpočtu na příští rok. Jak motoristům, tak SPD vadí hlavně navrhovaná výše schodku 389 miliard korun. Podle předsedy poslanecké sněmovny Tomia Okamury z SPD je možné ušetřit hlavně na dávkách cizincům, včetně Ukrajinců. Jejich vyplácení chce zastavit stejně jako financování nevládních organizací.
7: My jsme o tom finálním čísle informováni nebyli. Já jsem byl informován o rámci a doufal jsem, že to bude méně. My v každém případě příští týden máme v pondělí večer koaliční radu, takže to je, myslím, že první platforma, kde o tom budeme mluvit a následně je poslanecký klub.
1: Neznámí pachatelé se zřejmě pokusili o sabotáž elektrické rozvodny na východě Německa. Potvrdila to společnost LEAG, která provozuje elektrárnu Jenševalde u hranic s Polskem. Na místě zasahují pyrotechnici.
8: Policie dementovala původní zprávy serveru Märkische Allgemeine Zeitung, podle kterých elektrickou rozvodnu zasáhlo několik raket zřejmě domácí výroby. Podle mluvčí policie v postupy se výbušné zařízení u elektrické rozvodny nacházelo, ale neexplodovalo. Škody se ovšem dál vyšetřují. Ráno byl podle distributora krátký částečný výpadek proudu. Hnědouhelná elektrárna Jenševalde je čtvrtá největší v Německu a pokrývá spotřebu několika milionů domácností. K útokům na energetickou infrastrukturu se dřív hlásili levicové skupiny, ale německá vláda chce dnes taky označit Rusko za viníka nedávného dronového útoku na letišti v Lipsku. Z Berlína Tomáš Javlín, Český rozhlas.
2: Počasí.
1: Dnes večera v noci očekáváme ve Zlínském kraji zpočátku jasno až skoro jasno, v druhé polovině noci a k ránu pak převážně polojasno. V údolích se mohou výjimečně objevovat mlhy, povane slabý proměnlivý vítr anebo bude bezvětří. Nejnižší teploty 13 až 10 stupňů, v údolích výjimečně kolem 9 stupňů Celsia.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
1: Na třídě Tomáše Bati ve Zlíně Prštnem ve směru do centra města havarovala 3 osobní vozidla. To byly zprávy a teď už se ve vysílání Českého rozhlasu Zlín dozvíte, co přinesl dnešní den v našem kraji.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Den v kraji.
5: Máme 1. září, 17 hodin, téměř 5 minut. Začíná úterní vydání pravidelného přehledu událostí a dalších informací z našeho kraje, které se vejdou do následujících 55 minut. Za mikrofon Českého rozhlasu Zlín usedá Kristýna Fuchsová. Dobrý podvečer. Dnes nás čeká pravidelný souhrn aktualit naší zpravodajské redakce, nebo se porozhlédneme po dosud skrytém okolí už z velké části zbourané budovy 34 ve Zlíně. To ale nebude ani zdaleka všechno, tak zůstaňte s námi. Jsem ráda, že nás posloucháte.
2: Český rozhlas Zlín, den v kraji.

0: Ty nejdůležitější aktuální události dnešního dne ze Zlínského kraje teď shrne Matěj Neradilek.
1: Den v kraji. Co přinesl dnešní den ve Zlínském kraji? Stručně, jasně, přehledně.
2: S příchodem nového měsíce začal taky nový školní rok. Ve Zlínském kraji se otevřelo po prázdninové pauze 267 základních škol. Do lavic v nich usedlo asi 52 tisíc žáků. Podle mluvčí hejtmanství Soni Ličkové dnes poprvé do školy zamířilo asi 5,5 tisíce dětí. Studentů středních škol v denním režimu je ve Zlínském kraji cirka 27,5 tisíce. Na výběr mají 69 krajských, státních, soukromých nebo církevních škol. Rožnov pod Radhoštěm mění ode dneška dopravu v okolí základních škol Pod Skalkou a Sedmikráska. Důvodem je stavba kulturního centra. V ulici Bezručova bude po dobu výstavby platit 30. Rodiče, kteří vozí děti autem, budou mít u přechodu 3 vyhrazená krátkodobá stání. Kudy mají děti chodit pěšky ke škole, vysvětluje mluvčí města Adela Kousalová.
3: Hlavní cesta ke školám zůstává po chodníku podél rodinných domů. Ten je oplocený, aby děti byly oddělené od staveniště.
2: Bývalé kino Květen ve zlínské části Malenovice čeká rekonstrukce. Radnice teď prostřednictvím sociálních sítí nabízí zdarma sedačky z původního kinosálu, kde bylo dohromady 442 míst. K dispozici je nyní asi 270 sedaček. Ty jsou podle města stále v zachovalém stavu a mohou tak najít využití například v menších sálech, spolcích anebo kulturních zařízeních. Zájemci si však musí zajistit demontáž a odvoz. Radnice potřebuje sál vyklidit do konce září, poté začne rekonstrukce. Rodiče dětí ve Valašském Meziříčí nemusí platit školkovné. Radnice ho už podruhé ruší ve všech 7 městských školkách, které navštěvuje téměř 700 dětí. Ještě před 2 lety přitom rodiny platily 800 korun měsíčně za dítě. Proč město školkovné zrušilo, a to už nám teď vysvětluje mluvčí radnice Jakub Mikuš.
4: Více než polovina rodin dlouhodobě nezapadala ani do jedné z výjimek. Takový systém považují radní města za diskriminační a proto se rozhodli zavést nulové školkovné pro všechny.
2: V asijské části zlínské zoologické zahrady dnes otevřeli nové indické bistro. Vzniklo nedaleko expozice tigrů a gaurů, nabídne především indickou kuchyni. Název Bagha v překladu znamená tygr. Bistro je podle vedení zoo navrženo tak, aby návštěvníkům přiblížilo také indickou kulturu a atmosféru. Umělecké prvky, malby nebo sochy zde pocházejí přímo z Indie. A to už bylo z dnešního souhrnu těch nejzajímavějších událostí ve Zlínském kraji. Všechno.
1: Den v kraji. Stručně, jasně, přehledně.

0: Posloucháte Český rozhlas Zlín. Naprostá většina vyhořelé 34. budovy ve Zlíně je zbouraná. Místní si tak zvykají na nový pohled na bývalý baťovský areál. Místo dominantní 11-patrové stavby jsou teď vidět další budovy, které byly dosud v areálu skryté. Obří prázdný prostor po 34. je ale znatelný.
1: Já jsem tady vlastně od začátku, jak se to tady bourá, jak to bylo postavené, tak mě to chybí vlastně ta budova. No a vypadá to teď strašně vlastně.
2: Říká Tomáš, se kterým procházím podél mobilního oplocení a společně pozorujeme, jaký rozhled na ostatní budovy v areálu se najednou ze všech stran nabízí. Pracuje v budově číslo 46, která s vyhořelou 34. sousedila v severovýchodním rohu.
1: Mám výhled tady budovy, kde je výroba plastů, tak se dívám z okna někdy a tak to sleduju, jak to bourají všechno.
2: O kousek dál na betonové zítce sedí Vilém. Co to pro vás znamená, že tady není teďka ta budova?
3: Nic.
2: A je vám to jedno třeba?
3: Ne, není mi to jedno, ale to je budova, kterou postavili komunisti, takže to mě nějak, ne to, proč to truchlit. Jako kdyby to postavil Baťa, tak bych to pochopil, ale vzhledem k tomu, že to plánovali v 49. a stavili to až v 50. letech komunisti, tak proto mě to nějak nebere. Jako je to smutné, ale co se dá dělat?
2: Díru po někdejším centrálním skladu obuvi, na který měli díky jeho rozměrům a kopcovitému terénu Zlína výhled desítky tisíc místních obyvatel, by Vilém zalepil novou stavbou.
3: Já si myslím, že oni toho místa využijí k tomu, aby zastavili něčím rozumným.
2: Co si tam umíte

0: architektů, kteří společnosti radí zastavět. Nejlépe tak, aby se dodržel původní obraz baťovského továrního areálu. David Jabůrek, Český rozhlas.
1: Český rozhlas Zlín, den v kraji.

0: Velitel operace Zink Oldřich Pechal se narodil v Osvětimanech na Uherskohradišťku. Osud hrdiny druhé světové války připomene už brzy pamětní deska na místě jeho popravy v koncentračním táboře v Mauthausenu. Odhalí ji členové spolku Památník Oldřicha Pechala a Svatopluka Štulíře v Řesovice. S jejich předsedou Ivo Kozákem si budu povídat už 3. září. K poslechu zve Markéta Macháčková.
1: Poslechněte si ve čtvrtek po 11. hodině v našem vysílání. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Mým hostem bude scénárista, producent, režisér a pedagog Rudolf Merkner.
1: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Zlín,

0: Český rozhlas Zlín.
1: Kdybych se narodil před 100 lety v tomhle městě,

nejhezčí ze všech těšínských šperků byla by ona. Mluvila by polsky a trochu česky, pár slov německy a smála by se hezky. Jednou za 100 let zázrak se koná, zázrak se koná.

0: večer by zněla od Mojzese melodie dávnověká. Bylo by léto 1910, za domem by tekla řeka. Vidím to jako dnes šťastného sebe, ženu a děti a těšínské nebe, ještě že člověk nikdy neví, co ho čeká. Na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na.
1: To byl Jaromír Nohavica a dál posloucháte Český rozhlas Zlín. Milovníci automobilových veteránů si tento víkend přijdou na své. V pátek 4. září totiž začíná už 57. ročník Mezinárodní Tatra Veterán Rally Beskydy 2026. Čím je letošek výjimečný, na to se zeptala moderátorka Anna Randárová, prezidentky Tatra Veterán Car Clubu Kopřivnice Aleny Čípové.
2: Tento ročník, 57. ročník Mezinárodní Tatra Veterán Rally Beskydy a 43. memoriál zasloužilého mistra sportu Josefa Veřmířovského se jede na počest 100 let od narození závodníků Alojze Marka a Adolfa Veřmířovského, automechaniku Tatry, reprezentantů ČSR a zasloužilých mistrů sportu. Termínu od 4.9. do 6.9.
3: Na jaká auta se diváci mohou těšit?
2: Do soutěže je zatím přihlášeno 136 aut, které jezdí pravidelně. Jsou to jenom auta značky Tatra. Nejstarší vozidlo je Tatra 11 z roku 1924. Pak jsou tam Tatry 12, 17, 57, Tatra Plán 613, 700 a dokonce máme v přihlášených 20 nákladních vozů.
3: Takže se diváci tedy mohou těšit na nádherné vozy. Akce začíná už v pátek 4. září. Popište nám prosím, kudy povede trasa rally a kde všude budou moci zájemci veterány obdivovat.
2: Takže 4.9. v pátek se sjíždí účastníci na Horní Bečvu do Retasa, to je středisko, kde jsou ubytovaní. A odtamtud se vyjíždí v sobotu, pojede start v 10 hodin a jede se na Rožnov pod Radhoštěm, Frenštát pod Radhoštěm, Bordovice, Veřovice, Životice u Nového Jičína, Žilina, Nový Jičín, Rybí, Štramberg, Závišice a cíl je v Kopřivnice parkoviště Tatra. Takže po této trase všude mohou vidět lidé celý průjezd kolony, která bude startovat.
3: Připomeňme ještě tedy prosím, kdy a kde bude cíl závodu?
2: Cíl závodu bude kolem 11:30 na tom parkovišti v Kopřivnici. Vozidla budou vystavené do 3 hodin, potom se budou zpátky rozjíždět na Horní Beču do Retasa a slavnostní vyhlášení výsledku 4 etap je na 19. hodinu v tom Retasu.
4: Den v kraji.

Anche masnem můj život letí vesmírem a bez tebe. Pochopil jsem žádný smysl.

0: Jiří Macháček zpívá hurá a možná podobným tónem zpívali dnes žáci hurá i při příchodu do školy. Začal totiž školní rok. A poprvé se do lavic usadili také dvě třídy prvňáčků v základní škole Žerotínova ve Valašském Meziříčí. Škola pro nové žáky připravila zahájení v duchu námořní výpravy. Děti dostali námořnická trička, aby se společně jako noví plavčíci vydali na plavbu 9letou školní docházkou.
1: Ve třídě 1. B na základní škole Žerotínova je rušno, děti se pomalu usazují do lavic, v té druhé sedí David, který se teď rozlíží kolem sebe a zjišťuje, kdo všechno je s ním ve třídě. Davide, znáš tady někoho?
2: Můj kamarád je tamten Ondra, na kterýho jsem asi milionkrát volal, on mě stejně neslyší. On se mnou chodil i do třídy ve školce, pak tady Anetka, ta taky.
1: A víš to, že budete námořníci?
2: Protože já semka chodím na plavby.
1: Na plavby, to jsou takové ty přípravné kurzy, kdy vám po celý ten předešlý půl rok říkali, jak to v té první třídě bude vypadat. Ty už toho tedy o té první třídě hodně víš. A tak se i na něco těšíš.
2: Na to, jak budu v devítce, že se můžu vybrat lavice vzadu, protože mamka mi to nedovolí teďka.
1: Teď je to jasné, si v první třídě musíš dávat pozor. Tak a já jdu tady za tvojí kamarádkou, jak se jmenuje?
2: Anetka.
1: Ty sedíš tady hned za tvým spolužákem ze školky. Jak se teď cítíš? Je to fajn být prvňačka? Je to lepší než ve školce?
2: Jo.
1: Třída utichá, protože přichází paní učitelka Irena Bušová. Děti seznamuje s tím, že už za chvilku dostanou všichni námořnická trička, aby společně jako posádka vešli před školu na slavnostní zahájení školního roku.
3: Hlavní kormidelník je paní učitelka Irena Bušová.
4: Blablová Adéla.
1: Ředitel školy Milan Knápek vyvolává jednotlivá jména prvňáčků, kteří posedají do improvizované lodi na školním hřišti.
3: A toto jsou noví plavčíci na palubě lodi 1. B. Prosím rodiče, pojďte si udělat jedinečnou fotografii. Z jakýchkoliv pozic.
1: A zatímco si rodiče fotí 1. B, já utíkám za 1. A, která čeká na odchod do své třídy. Vy už teďka máte ty svoje patrony, v čem vám budou děti pomáhat?
2: Kdyby mi někdo ublížil trochu.
1: Tak aby ti chránil ten patron. Kiliáne, a co budete potom s rodičemi dělat, až půjdete domů? Budete nějak slavit ten 1. den ve škole? Jak by se to nejraději oslavil ty?
2: Dobrý oběd.
3: A ještě než se rozejdeme do tříd.
4: Na naše společné vypnutí. Chci slyšet jedno pořádné ahoj! Tímto považuji naši plavbu za zahájenou!
1: Na plavbu povinnou školní docházkou letos vyrazilo 58 dětí. Gabriela Hickl, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Zlín, den v kraji.

0: Bojovnou náladu nám teď navodila kapela Kabát a bude se hodit. Už příští týden totiž odstartuje nová sezona první hokejové ligy. Zlínští Berani v ní chtějí mimo jiné spoléhat na zkušenosti obránce Petra Šenkeříka. To je odchovanec zlínského klubu, který za něj ale naposledy krátce nastupoval v roce 2013. Od té doby měl několikrát možnost se vrátit. Přijal ji ale až teď.
1: Po konci v Litvínově jsem měl ještě nějakou možnost čekat jako na extraligu, ale už se mi nechtělo čekat 2, 3, 4 měsíce, než něco přijde a zlý mi nabízel skvělé podmínky a je to jako vize do toho budoucna plus vlastně pano Remus, co tady trénujeme, tak nějak to všechno asi spadlo dohromady i kvůli rodině. Protože vlastně oba s manželkou jsme z Moravy, tak a na Moravě jsem toho moc neodehrál, takže jsme se jako rozhodli, že se jako vrátíme. No.
2: Vysvětluje hokejový obránce Petr Šenkeřík, proč se zrovna letos rozhodl pro návrat do mateřského Zlína. Z něj odešel v roce 2009 do Zámoří. Krátce se pak ještě v týmu Beranů objevil v sezóně 2012-2013. Jak sám říká, poté hrál dlouho za týmy z Čech a ve Zlíně neměl kromě rodičů ani žádné zázemí, kde by třeba bydlel v době letních přestávek.
1: Je to takový jako zvláštní pocit, no, protože většinou, když jsem odcházel v těch 17 nebo v kolika, tak jsem byl tady jako doma a u rodičů a teď je to takové, že tady jsem vlastně máme svoje bydlení, svoji rodinu, takže, ale Zlín je pěkné město, nám se tady líbí, takže si myslím, že si jako rychle zase zvykneme.
2: Popisuje 35-letý Šenkeřík, jak znovu poznává rodné město. Co se týká přímo zimního stadionu Luďka Čajky, ten se dočkal vylepšení zázemí, jinak ale vypadá hodně podobně jako v době, kdy obránce odcházel a potkává taky stále stejné lidi.
1: Tam pořád ti lidi jsou a pozdravím se, tak je to takové usměvné. No. I ti lidi, co se měnili pak ve vedení, tak Zlín není zase tak velké město, aby jsme se se všema neznali. Takže i to, že je to tady takové jako domácké, tak jsem rád teďka za těch, co jsem tady měsíc nebo jak dlouho v kabině, tak jsem rád, že jsem se vrátil.
2: Šenkeřík se do mateřského klubu vrací ve zvláštní době. Berani sice v minulé prvoligové sezóně získali stříbro, předtím ale prožili nepodařenou základní část a jen těsně se dostali do playoff. Klubové vedení proto i přes nakonec dobrý výsledek sezóny provedlo v týmu velké změny.
1: Batošek je takový jako fresh start a jdeme od toho začátku. No. Pár lidí se tady obměnilo, myslím, že ten kádr se asi nějak posílil a budeme se snažit, aby jsme byli někde v těch horních příčkách a snažit se a to se dostat znovu co nejdál. No.
2: Říká Petr Šenkeřík před ročníkem, který pro zlínské hokejisty odstartuje příští středu domácím zápasem s Chomutovem. David Nekvinda, Český rozhlas.
3: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

Se 17. hodinou a 53. minutou se blíží konec dnešního vydání pořadu Den ve Zlínském kraji. Věřím, že to pro vás byl obohacující poslech. Řeč byla například o návratu hokejového obránce Petra Šenkeříka mezi Zlínské Berany nebo o novém pohledu na baťovský areál po zbourání většiny vyhořelé budovy 34 v krajském městě. Pokud vám něco uniklo, celý pořad si můžete znovu poslechnout na našich webových stránkách zlin.rozhlas.cz v audioarchivu dnešní 17. hodiny. Naslyšenou příště se těší Kristýna Fuchsová. Tělo bez duše.

0: bylo 18 hodin.
1: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
0: V Mistřicích na Uhersko-Hradišťsku vybudují na třech obecních budovách fotovoltaické elektrárny. V amfiteátru v Zámeckém parku ve Valašském Meziříčí začala oprava hlediště. Léto v Česku bylo mimořádně horké. Teploty překročily 40 stupňů, a to nejvíckrát v historii měření. V noci na zítřek bude převládat polojasná obloha, teploty nejníže až 9 stupňů. Zprávy Českého rozhlasu Zlín s Matějem Radilkem. Mistřice na Uhersko-Hradišťsku sníží spotřebu elektrické energie. Na tři obecní budovy nainstalují fotovoltaické elektrárny. Jejich vybudování bude stát zhruba 3,5 milionu korun. Polovinu nákladů pokryje dotace z modernizačního fondu. Panely budou na objektu tělovýchovné jednoty Sokol a na základní a mateřské škole. Amfiteátr v Zámeckém parku ve Valašském Meziříčí čeká po 16 letech oprava hlediště. Dřevěné lavice už byly ve špatném stavu, vyčnívaly z nich vruty a některá prkna se dokonce rozpadala. Teď podle vedoucího kina Valmes Ondřeje Kalába bude nutné vyměnit všechna dřevěná prkna.
2: Teď na začátku září se budou měnit kompletně prkna zdejších lavic, takže to bude taková největší změna vlastně i potom do té další sezóny. Ale samozřejmě máme i další novinky, chystáme, například s grafikem máme vyrobený nový nápis pokladna, který bude svítit.
0: Česko letos zažilo druhé nejteplejší léto za posledních 65 let. Průměrná teplota byla mezi červnem a srpnem 19,4 stupně. Vyšší byla jen v roce 2019, a to o desetinu stupně. Česko zasáhly hned dvě vlny veder. Na konci června padl i absolutní teplotní rekord. V Doksanech na Litoměřicku bylo 41,9 stupně. Přes 40 stupňů bylo letos v 5 dnech, a to podle meteorologů ještě nikdy nebylo. Aktuální počet obětí záplav v Nepálu a Tibetu už přesáhl tisícovku. Nepálští záchranáři se teď při pátrání po přeživších soustředí hlavně na vodní tunely a šachty v hydroelektrárnách podél řeky Trišulí. Právě tam se možná před obrovskou přílivovou vlnou ukryly stovky dělníků a konstruktérů. Záchranáři se tam proto zkouší dostat.
3: Bahno s vodou vytvořili v mohutných vodních tunelech hmotu, kterou se záchranáři, většinou příslušníci nepálské armády, mohou pohybovat jedině tak, že se na lanech pobřiše posunují kupředu. Hluboko do útrob tunelů a šachet posílají i drony a doufají, že zachytí pohyb nebo zvuky. Čas se ale rychle krátí a navíc nikdo neví, zda v tunelech skutečně jsou nějací živí nebo mrtvá těla, anebo už všechny před několika dny odnesla voda. Z Nepálu David Jakš, Český rozhlas.
1: Počasí.
0: Dnes večera v noci čekáme zpočátku jasno až skoro jasno, v druhé polovině noci potom převážně polojasno. Nejnižší teploty 13 až 10 stupňů, v údolích výjimečně kolem 9 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
0: V Rackové na Zlínsku se střetla dvě osobní vozidla. A vy jste slyšeli zprávy Českého rozhlasu Zlín. Další v našem vysílání zase v příští hodině. Do té doby dobrý poslech.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Český rozhlas Zlín.

Příjemný podvečer, milí posluchači. Je po 18. hodině a vítejte při poslechu druhé části pořadu Blahopřání, ale ne Morava krásná zem. Od mikrofonu vás zdraví Květa Navrátilová. V úvodu jsme poslouchali Lácaranku a Polko Pavla Svobody, Jaroslava Varmuži, Děvčata z Vrbice. Já věřím, že se vám tato polka líbila, že vás příjemně naladila a pojďme si tedy také připomenout, kdo dnes slaví svátek. V českém občanském kalendáři máme jméno Linda, Samuel a Jiljí. Na Slovensku slaví Drahoslava, tak ještě jednou vše nejlepší. Připomenu ještě telefon 726 46 5200. Tak přátelé, a teď už další písnička, která je připravena. Pohádky z Poddí, František Maňa starší, Pavel Smíral a Bojané.

0: Tak vážení a milí, pohádky z Podyjí nám dozněly, Vojtěch Račický a Anna Zlomková nám dospívali, Bojané dohráli a pojďme, máme tady telefonát, pan Hrubý z Prušánek, já vás zdravím.
1: Dobrý večer. Dobrý večer, paní Navrátilová.
0: Ano. Už tak můžete, je. Můžete.
1: Tak bych jako blaho přání.
0: Ano.
1: Ano. Takže teď žije ve Svitavách rodačka z Prušánek, zítra se dožívá 81 roku paní Mařenka Cabalová. Ano. Nejlepší moje kamarádka a její zlaté srdce to je dar. Vždy mi pomohla, přeji hodně zdraví, štěstí, pohody, lásky. Ze srdce přeje Jenda Hrubý s rodinou a kamaráti.
0: Výborně. Tak, pane Hrubý.
1: Tak vám odkrát děkuji.
0: Ano, já vám přeji pěkný večer, ať se vám daří. A hodně zdraví, nashledanou.
1: Ano, a nashledanou.
0: Tak a pojďme na e-mailovou poštu, kterou tady mám. Tak dobrý den, vážená redakce, prosím, zahrajte pěknou, říznou polku pro moji kamarádku Miroslavu Sýkorovou z Vyškova. Dnes se dožívá půlkulatého výročí 75 let. Milá Mirko, přeji ti hodně štěstí, ať korunky v kapse šustí, radost a pohodu, to přece patří k důchodu. A hlavně pevné zdraví, co bolí, ať se brzy spraví. Vše nejlepší přeje Majka. Takže předali jsme písnička Hostýnské chodníčky Ladislav Prudík, Věra Gremlicová a Hanačka z Břestu.

a pojďme pokračovat ve vašich psaných přáních. Tak dnes slaví milá teta a kamarádka paní Jarmila Šuralová, rodačka z Radíškovic, krásných úctyhodných 90 roků. K tomuto výročí přejeme hlavně zdraví, boží požehnání a ochranu Panny Marie. Teto, děkujeme ti za modlitby a prosby, které za nás a za naše rodiny každý den obětuješ. Myslíme na tebe a těšíme se, jak to spolu oslavíme a rozpočíme.

Tak to nám skvěle zaspívali zpěváci úžasní Zdenka Hovorková, Juška Černý. No, paráda. Pojďme ale na další e-maily, které tady máme. Dobrý den, moc bych chtěla poprosit o písničku pro maminku Drahomíru Rotreklovou, rodačku z Letonic, která 31. srpna oslavila své 70. narozeniny. Už je tomu 10 let, co nás opustila a stráží naše cesty zhora. Měla bys radost z holek, Julince a Kristýnce, o tobě alespoň vyprávím. Včera ti zapálili svíčku a poslali modlitbu a pusu do nebe. Není dne, abych si nevzpomněla. Stále nám chybíš. Děkuji, dcera Zuzana s rodinou. Tak to byla vzpomínka a připojíme písničku Proca moja nejmilejší. Jaroslav Brhel napsal tuto polku a bude hrát Dambořanka.

Tak polka dosněla a máme tady další e-mail, který tady mám. Tak a pojďme na něj. Dobrý večer. Včera měla narozeniny kamarádka paní Pavlína Bartolisicová z Uherského Hradiště. Vše nejlepší, hodně zdraví, štěstí, lásky a božího požehnání přejí syn Milan, sestra s rodinou, rodiče a rodina Tinkova. Tak předali jsme a hrajeme další písničku. Den se končí, pojďme na ní, Miloslav Richard Procházka a Ivana Škráková.

0: Cesty s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání.
1: A jsme zpět v pořadu Morava krásná zem a pojďme tady na vaše psaná přání. Dobrý den, chtěla bych zahrát písničku mému manželovi Lukáši Mahdalovi, který teď určitě sedí u kamaráda Jošky a poslouchá, protože dnes slavíme 25. výročí svatby a tímto bych mu chtěla poděkovat za spoustu krásných chvil, za vše, co pro mě dělá, že při mě vždy stojí a že se na něj mohu vždy spolehnout. S pozdravem, manželka Ludmila. Tak předali jsme toto přání a připojíme písničku. Michal Čmarada, Frajír, Ivan Karas otextoval a Legruti.
2: Český rozhlas Zlín.

Tak dozněla nám polka a máme tady další e-mail, který bych ráda předala. Právě dnes slaví své narozeniny přítelkyně našeho synovce, paní Boženka Minaříková. Přejeme jí vše nejlepší, hlavně hodně zdraví, štěstí a radosti ze své dcerky Aničky. A to jí přeje strejda Radek Šles s celou velkou rodinou. Tak předali jsme Radek Šles Jezeřany Maršovice, tak připojíme další písničkou. Aj spadla mě šablička, Vojta Račický a Braln.

0: A já mám tady jeden telefonát. Pan Josef Šebesta se dovolal z Veselí nad Moravou. Prosím.
1: Dobrý večer, paní Navrátilová.
0: Dobrý večer.
1: Já bych chtěl nechat zahrát sestře, mé sestře Marii Žákové Zevnorov,
0: ano?
1: Jejím dnešním narozeninám. Přejeme hodně zdraví, lásky a štěstí a božího požehnání. To všechno přeje bratr Josef s rodinou a ostatní příbuzenstvo. Děkuji.
0: Ano, výborně. Tak písnička bude za malou chvíli. Naschledanou.
1: Naschledanou.
0: Tak, kteráže to bude? Švarný Šohajek, Jožulka Uher nebo pánové Uher, Janota a Ištvánci ze Šardic.

0: Vítám ve vysílání pana Mirka Janku z Bánova. Tak dobrý večer.
1: Dobrý podvečer. Tak dneska má narazení na Březové moje bývalá spolupracovnice paní Ludmila Bartková.
0: Ano.
1: Tak všechno nejlepší, zdraví, štěstí, pohodu. No a pěknou písničku od vás. Já už jsem ji popřál teda dopoledne, ale tak to, takovou třešinku na dortě od vás. A potom bych chtěl, bude pozítří Broňka, tak na Březové je Broněk Bruštík, mladý, starší, jo, jeho otec. Takže jim a ještě Broňkovi Máčalíkovi, jednici on má na Březové chalupu, říká, že mě slyší, tak ji nechám zahrát a přeju jim všechno nejlepší. No a tomu nejhlavnějšímu Broňkovi Uhrovi z Dolněmčí, vašemu věrnému dopisovateli, tak tomu taky všechno nejlepší, zdravíčko a vám pořád posílá ty maily, ať máte co číst tam.
0: Ano, tak, dobře. Ale nesmí se tak často opakovat stejné, chtělo by to
1: ano,
0: i někomu jinému.
1: Ano, jasně. Takže mamince na Březovu a brácha Petr, jestli poslouchá někde, tak jeho zdravím a všechny přátelé a známé a hezký večer všem přeju.
0: Ano, tak ať se vám daří, pane Mirku, děkujeme za zavolání a nashledanou. No a připojíme písničku Talhocká lůčka, Radoslav Muselík, Blahoslav Smišovský a Moravěnka.

0: Tak Valčík pěkný dozněl, vidíte, a pojďme, máme tady další, máme tady pozvánku a já bych ji velice ráda také uplatnila, no ale pojďme na telefon, neboť se dovolal ještě pan Josef Viktorín z Opatovic, vítejte.
1: Já vás zdravím, paní Navrátilová, já bych se dneska chtěl zahrát písničku mimo nejlepšímu kamarádovi z Velkých Pavlovic, a to je dědeček Slávek Blaško, který má dneska 1. září narozeniny, že mu přejeme s mojí přítelkyní Pavlinkou hodně zdravíčka, štěstíčka a velké lásky, a babička mu posílá velikánskou sladkou pusinku. Máme tě moc rádi a někdy se sebou setkáme a dáme krásné dobré víno.
0: Tak dobře, tak ať se vám to vydaří, to setkání, a mějte se moc hezky a pěkný večer.
1: Vy taky, pěkný večer, nashledanou.
0: Nashledanou. No jak jsem říkala, že máme tady pozvánky, tak já bych ještě jednu dala, tu pozvánku bych teď uplatnila. Dobrý den, dovolte mi pozvat vás na hodové slavnosti do Kolíčína v pátek 4. září od 20 hodin. Již tradiční zábava s kapelou Pres a v neděli 6. září hodové odpoledne s dechovou hudbou Sebraňáci a od 14 hodin bohaté občerstvení. Tombola, kolotoče, vláček, pacifik, a těší se na vás osadní výbor Kolíčín a hasiči Kolíčín. Děkuje Iva Marková. Tak to jsme předali a hrajeme písničku. Zajtra se já vydávat mám, a mistříňanka.
2: Český rozhlas Zlín.

přátelé, a pojďme na další písničku. Bude to lidová, Malý hošík černovlasý, Blanka Tůmová, Josef Opltnám zaspívají za doprovodu Malé české dechovky.

dozdělaná písnička. Já věřím, že jste si ji užili, protože to je hodně docela, je to známá písnička a velmi oblíbená. Ale my si teď dáme další písničku. Nebola som veselá a Moravanka nám zahraje.

Tak dozněla nám trojice známých písniček, Moravanka dohrála a skončil pořad Morava krásná zem. Od mikrofonu vám přívětivý večer přeje Květa Navrátilová. Zítra se na vás těší Jiřina Ostrá a za malou chvíli zazní zprávy a pořad Na pěknou notečku. No a v této chvíli posloucháte orchestrální skladbu Miloslava Richarda Procházky, která se nazývá V dobré náladě hrají pro nás kumpánovi muzikanti. No a já se v dobré náladě s vámi loučím a přeji vám krásný večer.

0: bylo 19 hodin.
1: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
0: Starý hřbitov v Uherském Brodě bude mít nové kolumbárium s 800 urnovými místy. Kolem rožnovských škol pod Skalkou a Sedmi Kráska město od 1. září mění systém dopravy. Koaliční partneři hnutí ANO kritizují návrh státního rozpočtu na příští rok, požadují nižší schodek. Zítra čekáme ve Zlínském kraji převažující polojasno a na teploměru až 27 stupňů. Matěj Neradělek připravil zprávy Českého rozhlasu Zlín. Dobrý večer. V Uherském Brodě zahájili rekonstrukci starého hřbitova v ulici U Žlebu. Řemeslníci aktuálně opravují žulové a mlatové chodníky, ale i cesty, anebo třeba postaví novou opěrnou zítku. Ta původní je totiž v havarijním stavu a ohrožuje sousední hroby. Pokračuje mluvčí uherskobrodské radnice Ellen Sladká.
2: Rekonstrukce za 21 milionů korun bude zahrnovat i opravu dešťové kanalizace a veřejného osvětlení. Na hřbitově také vznikne nové kolumbárium s 800 urnovými místy. Všechny práce by měly být hotové do konce listopadu.
0: Rožnov pod Radhoštěm mění od dneška dopravu v okolí základních škol pod Skalkou a Sedmi Kráska. Důvodem je stavba kulturního centra. V ulici Bezručova bude po celou dobu výstavby platit 30-kilometrová rychlost. Rodiče, kteří vozí děti autem, budou mít u přechodu 3 vyhrazená krátkodobá stání. Kudy mají děti chodit pěšky ke škole, to nám vysvětluje mluvčí města Adéla Kousalová.
3: Hned vedle škol se rozjíždí velká stavba, proto bezpečnost dětí je pro nás na prvním místě. Systém bezpečných pěších tras jsme připravovali několik měsíců. Hlavní cesta ke školám zůstává po chodníku podél rodinných domů, ten je oplocený, aby děti byly oddělené od staveniště. Ráno budou na vytížených přechodech pro chodce pomáhat strážníci a asistenti prevence.
0: Motoristé i hnutí SPD kritizují návrh státního rozpočtu na příští rok. Ten včera představila ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO. Koaličním partnerům vadí zejména schodek ve výši 389 miliard korun. Chtějí přijmout opatření, aby byl nižší.
4: Ministr zahraničí Petr Macinka z motoristů vzkázal, že pokud se s premiérem Andrejem Babišem z hnutí ANO neshodnou na některých opatřeních, které motoristé navrhují, tak budou mít problém návrh rozpočtu podpořit.
5: Se nám ten schodek opravdu nelíbí. Budeme hledat cesty, jak některé výdaje nerealizovat.
4: S předsedou vlády se sejde ve čtvrtek. Podle ministryně financí Aleny Schillerové z hnutí ANO návrh nemusí být finální.
6: Pokud kolegové přijdou s nějakými konkrétními návrhy, kde uspořit, tak samozřejmě já jako ministryně financí je přijmu s otevřenou náručí.
4: Šéf SPD Tomio Okamura chce otázku rozpočtu otevřít v pondělí na koaliční radě. Daniela Brichtová, Český rozhlas.
0: Obžalovaný Tomáš Jiříkovský odvolal pronevděk bitcoinový dar v hodnotě miliardy korun, který loni věnoval ministerstvu spravedlnosti. Rezort to oznámil s tím, že si kvůli hrozícím soudním sporům najal externí právní kancelář. Přijetí kryptoměny od Jiříkovského loni vyvolalo kauzu, kvůli které rezignoval tehdejší ministr a někdejší člen ODS Pavel Blažek. Ten teď spolu s dalšími lidmi čelí obžalobě. Sám Jiříkovský je ve vazbě a hrozí mu až 30 let vězení. Všichni vinu odmítají. Podle občanského zákoníku může dárce požadovat vrácení daru nebo jeho hodnoty, jestliže obdarovaný závažně ublíží dárci.
1: Počasí.
0: Zítra ráno a dopoledne má ve Zlínském kraji převažovat polojasno nebo i skoro jasno. Odpoledne a večer ale bude většinou oblačno. Přeháňky se objeví jen výjimečně, a to spíše na severu kraje během pozdějšího odpoledne nebo večera. Povane slabý proměnlivý vítr a nejvyšší teploty se mají pohybovat v rozmezí 24 až 27 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
0: Ve Vsetíně v ulici Rokytnice bourala dvě osobní vozidla. V Rackové na Zlínsku se rovněž střetla dvě osobní auta. A to už je ze zpráv vše. Pohodový zbytek dne ve společnosti Českého rozhlasu Zlín přeje Matěj Neradilek.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.

0: na pěknou notečku.
1: Krásný podvečer, milí posluchači. V dnešním pořadu vás pozvu na blížící se svátek lidové kultury, který se uskuteční ve městě Uherské Hradiště o víkendu 11. až 13. září. Ano, jak správně tušíte, uskuteční se 23. slovácké slavnosti vína a otevřených památek. Během slavnostního víkendu ožije doslova celé Uherské Hradiště. Krojovaní z různých koutů regionu, muzikanti, tanečníci i zpěváci zaplní historické centrum, parky, ulice a další místa napříč celým městem. Uherské Hradiště se rozzáří barvami krojů, rozezní zpěvem a muzikou a provoní vínem a burčákem. Zpívá Alice Holubová s Hradišťanem.

Do slavností vína se kromě samotného Uherského Hradiště zapojí dalších 8 mikroregionů a desítky okolních obcí. Do města přijedou stovky účinkujících z folklorních souborů, cymbálových muzik a dechových hudeb, pěveckých sborů i hudebních a tanečních skupin. Návštěvníky čeká pestrý program slibující jedinečné zážitky. Slavnosti zahájí už pátek Slovenský lidový orchestr Zlaté husle, který v roce 2004 založil Martin Sleziak v rámci uměleckého souboru Lůčnica. Jedním z vrcholů slavností je tradiční sobotní krojovaný průvod, který každoročně přiláká tisíce krojovaných z celého regionu a stane se jedinečnou přehlídkou folkloru napříč Slováckem. Společně s Uherským Hradištěm projdou městem zástupci z přibližně 70 měst a obcí i hosté slavností. Během dopoledne mohou diváci navštívit prezentace jednotlivých mikroregionů, ze sobotních vystoupení a pořadů na Masarykově náměstí pozornost jistě zaslouží pořad Ze srdce Slovácka s domácími soubory Cifra, Kunovian a Míkovian. Milovníci dechovky si mohou zatančit a zaspívat při koncertu dechové hudby Stříbrňanka. Hraje cymbálová muzika Stanislava Gabriela s Jitkou Šuránskou.

V sobotu bude k vidění také hlavní pořad hostů slavností, v něj se představí folklorná skupina Vernár ze Slovenska a české besedy ze 4 lokalit Chorvatska. Večerní program na hlavním jevišti pak rozzáří folkroková skupina Moravians. V neděli se představí Matěj Metoděj Štrunc se svým ojedinělým projektem Lidověk 2 a nebude chybět ani dechová hudba Boršičánka. Folklor pak zastoupí národopisný soubor Břeclavan, v pořadu Nad Břeclavou zasvítilo slunečko. Hraje a zpívá muzika Josefa Marečka.

0: Český rozhlas Zlín. Písničky našeho kraje.
1: Posloucháte pořad Na pěknou notečku, ve kterém dnes zvu do Uherského Hradiště na slovácké slavnosti vína a otevřených památek. Nově bude na Mariánském náměstí stan Českého rozhlasu Zlín, kde se návštěvníci v sobotu mohou zaposlouchat do srdcovek Zdeňka Junáka či do pořadu Na pohovce Jošky Kubáníka. V sobotu bude v kině Hvězda pro zájemci připravena filmotéka krátkých filmů ze Slovácka. K dispozici bude také zážitková plavba po řece Moravě na muzikantských lodích. V sobotu odpoledne nabídne Vinohradská ulice příjemnou alternativu k rušnému centru města. Mezi historickými měšťanskými vinnými sklepy, vinařskými stánky a živou hudbou si zde na své přijdou milovníci vína. S blížícím se večerem se však Vinohradská ulice promění ve velmi živou, pomyslnou afterparty slováckých slavností vína. Hraje muzika Ohnica.

Velkému diváckému zájmu se těší pořady, v níž se představují dětské soubory nebo interpreti. Kolejní nádvoří se zaplní diváky při nedělním pořadu Zaspívej Slavíčku, který je přehlídkou nejmenších dětských zpěváků do 10 let za doprovodu muziky Pentlička z Boršic. Vysokou popularitu si uchovávají také komentované krojové přehlídky, které se konají vždy v neděli na kolejním nádvoří bývalé jezuitské koleje a které autorky, etnografky Ludmila Tarcalová a Marta Kondrová doprovázejí svým odborným komentářem. Letošní krojová přehlídka s názvem A tak jsme se strojili za císaře pána ukáže, jak se oblékaly generace na přelomu 19. a 20. století. Hraje a zpívá muzika Kunovjan.

Slavnosti tradičně uzavírá písnička na rozloučenou, volné hraní cymbálové muziky v prostřední ulici, které je autentickým zážitkem pro mnoho návštěvníků i místních. Rozloučení se slavnostmi se tradičně ujme cymbálová muzika Mladí Burčáci. Podrobné informace k programu celé akce najdete na webu slavnostivina.uh.cz. Doufám, že jsem vás alespoň trochu nalákal k návštěvě slavností a dorazíte se pobavit. Závěrečný hudební vstup patří Harafici. Od mikrofonu se loučí Jan Káčer a ze zvukové režie mává Tomáš Chrástek. Přejeme krásný zbytek večera.

Český rozhlas Zlín. Žijeme tu s vámi. Český rozhlas Zlín. Rádio vašeho kraje.

vzadu nebo vpředu, co další zářez na mé pažbě přinese v mé vlastní dražbě. Můj kůň a hřích tam nečeká ve dveřích.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude scénárista, producent, režisér a pedagog Rudolf Merkner.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Oroma Vakeren.

Dobrý večer, Mangau Savorenge, Lačirat. Dnes se společně ohlédneme za posledním prázdninovým víkendem a vypravíme se za dětmi, které ho prožili v kempu Opárno. Představíme také sbírku Školákům od srdce, která pomáhá dětem ze sociálně znevýhodněného prostředí připravit se na nový školní rok. Na vedení Muzea romské kultury v Brně k 31. srpnu rezignovala na svou funkci jeho dlouholetá ředitelka Jana Horvátová. S muzeem byla spojena od jeho začátku v roce 1991. Podílela se na budování jeho sbírek a expozic a od roku 2003 stála v jeho čele. Za více než 3 desetiletí se významně podílela na tom, že se muzeum stalo důležitou odbornou institucí zaměřenou na historii a kulturu Romů a Sintů. Za jejího působení vznikla například stálá expozice příběhu Romů a řada odborných publikací. Ode dneška, od 1. září, bude muzeum dočasně vést dosavadní zástupkyně ředitelky Karolina Špilmanová.

0: A poslech nám zpříjemnila letní písničkou Monika Bagárová a Antonín Gondolán. Organizace Slovo 21 a koordinátorka Dana Hrušková stojí za víkendovými pobyty pro děti. Jeden z nich se uskutečnil v Ústeckém kraji v kempu Opárno, kam společně s dospělými vyrazilo 20 dětí. Za účastníky se vydal náš kolega Dušan Vagaj, oslovil vedoucí Martinu, Moniku a Růženu a samozřejmě také děti, pro které byl celý pobyt připravený.
1: Páťo, byla jsi někde o prázdninách?
2: Ne, nebyli. Protože si to nemůžeme dovolit. Žijeme s babičkou a babička je na nás sama a je samoživitelka. A jsme vlastně 5 dětí, co jsme doma. A jsme rádi, že se můžeme aspoň dovolit takhle jezdit na pobytový víkendy.
1: Co ti to dává?
2: Vzdělávání, učení nových věcí.
1: Martino, popište nám, proč sem s dětmi jezdíte na víkendové pobyty?
3: Tak za první jsem jezdím ráda s těma dětma a jsem vděčná za to, že ty děti dostaly tu možnost sem jezdit. Naučí se tu s námi spoustu nových věcí, co je to respekt, jak se chovat mezi kamarádama i spoustu jiných věcí. A jezdím sem proto, že ty děti, všechny, co s námi jezdí, jsou většinou ze sociálně slabších rodin. Takže si to dovolit nemůžou. A my jsme rádi, vděční a děkujeme za to, že paní Dana Hrušková je tak ochotná a hodná a záleží na tom, schání sponzory. Tím bychom chtěli poděkovat i Slovu 21. A díky tady těm lidem vlastně tyhle děti jsou dnes tady na tom víkendovém pobytu, můžou se vzdělávat, poznávat nové děti, na tom taky záleží. Jak se zapojujou, že jo? Jak se zkamarádí. Děkujem a jsme za to rádi.
1: Jsme v kempu Opárno, kde si děti užívají poslední prázdninový víkend. Klaudie, jak jsi užila poslední víkend v kempu?
4: Mně se tady moc líbilo a jako už jsem tady po několikátý a vím, jak to tady vlastně chodí. Tady pracovníci se snaží nám dělat jako různé aktivity a tak.
1: Vicky?
5: Že vždycky hrajeme něco, co nás baví a chodíme na výlety a hrajeme třeba divadlo.
1: Sebastiáne, kde jsi byl o prázdninách?
6: Užíval jsem si dobře a byl jsem na koupališti.
1: Ty jsi poprvé vlastně v kempu?
6: Jo.
1: Jak se ti tu líbí?
6: Hodně, hodně moc.
1: A co se ti tu líbí nejvíc?
6: Pokoj.
1: Byly nějaké aktivity třeba?
6: My jsme museli divadlo dělat.
1: Co jste představovali?
6: Pohádku.
1: Jaká to byla?
6: Sněhurka.
1: Majky?
7: Líbí se mi tady.
1: Byl jsi někde o prázdninách?
7: Moc ne.
1: Takže doma? Zkoušel ses doma i učit a připravovat se na školu?
7: Ne.
1: Tomáši, ty jsi teď přijel vlastně do Opárna. Kde jsi byl?
8: Na Slovensku. S babičkou.
1: Jak se ti líbilo na Slovensku?
8: Dobře.
1: Markusi, co se ti líbí na pobytu vlastně?
9: Jídlo.
1: Jídlo? Chutná ti tu, vaří tu dobře?
9: Jo.
1: Byl jsi někde o prázdninách?
10: U babičky. Mladý Boleslavě.
1: Elizabet.
11: Bylo to tady vážně super. Příští rok se těším, až půjdu sem zase.
1: Byla jsi někde o prázdninách?
11: Ano.
1: Kde?
11: V Turecku a u babičky.
1: Byla jsi u moře? Byl jsi někde o prázdninách?
11: Ano.
1: Kde to bylo?
11: Jsme byli na koupališti u babičky.
1: Latifo.
12: Včera třeba jsme se učili, když kamarádka odpadne, tak co máme dělat a kam máme volat.
1: Pamatuješ si číslo, kam máš volat, když by si volala záchranáře?
12: Jo.
1: Jaký to je?
12: 155.
1: Moniko, jaká je odezva rodičů dětí, který sem jezdí?
13: Tak nás sami zastavují rodiče a říkají vlastně, kdy budou zase víkendové pobyty. A děkujou nám samozřejmě, že jo, protože si to nemůžou s nima dovolit někam vyjet. Z toho důvodu, že jsou buď samoživitelé, anebo jsou pěstouni. A ty pěstouni třeba, jejich babičky mají nejenom jedno, ale dvě, tři, čtyři až pět dětí v péči, takže jako je to náročné. A
1: jezdíte sem rádi s dětma určitě, protože chcete, aby ty děti se vzdělávaly.
14: Růženo, vy jste součástí vlastně party, která jezdí na víkendové pobyty, vzdělávací pobyty. Jezdíte sem s vnučkou. Jaké to je, když se vrátíte domů? Baví se o tom? Říká, co se tady dělo?
15: Jo, tak to říká mamince, dědovi, že si hráli, dělali divadla. A hlavně jí to tady baví, když sem přijede s kamarádama, který zná. 2 roky sem chodím a nikdy mi neřekla, že by nechtěla.

0: a dospíval Ondřej Gizman starší. Sbírka pro školáky je charitativní akce Školákům od srdce, kterou organizuje Diakonie Česko-bratrská církev evangelická ve spolupráci s obchodními řetězci od 29. srpna do 6. září. Každoročně díky této akci mohou děti z rodin ohrožených chudobou získat potřebné školní vybavení. Iveta Durdoňová oslovila vedoucí nízkoprahového zařízení v Kutné Hoře Alžbětu Červeňákovou.
1: Paní Červeňáková, jsme v jednom obchodě, kde se koná sbírka Školákům od srdce. Vy jste vedoucí nízkoprahového zařízení pro děti a mládež zde v Kutné Hoře. Daří se vám, přispívají lidé?
2: Na sbírce jsme jako dobrovolníci letos už třetím rokem. Sbírka se, myslím, velmi daří. My potom ty pomůcky poskytujeme rodinám, které jsou ohrožené chudobou, zejména školákům, nejčastěji na prvním stupni, ale pomůcky nevydáváme jenom jako naše organizace, ale spolupracujeme i s dalšími organizacemi v regionu a například přes úřad, orgán sociálně právní ochrany dětí a další, ty pomůcky putují tam, kam mají.
1: Jak to budete rozdávat? Co vás čeká 1. září?
2: Tak 1. září nás čekají jednak doprovody dětí do škol a samozřejmě sbírání seznamů pomůcek od rodičů a od dalších institucí, připravování, balíčkování a potom si rodiče budou chodit přímo k nám do nízkoprahového zařízení Archa, kde si budou ty věci vyzvedávat.
3: Určitě, mnohokrát děkujeme.
2: Mějte se krásně, nashledanou.
1: Třetím rokem vy se zapojujete do sbírky Školám od srdce, kterou pořádá Diakonie ve spolupráci s obchodním řetězcem.
2: Sbírka probíhá po každé ten poslední prázdninový víkend, oba dva dny od 10 do 6 hodin do večera, aby měli příležitost lidé se zapojit v průběhu celého toho víkendu a potom v pondělí už probíhá příprava těch balíčků jednak s námi pracovníky a jednak s dalšími dobrovolníky, kteří jsou ochotní se do sbírky zapojit.
1: Paní Červeňáková, kolik dětí vy 1. září budete doprovázet?
2: Já konkrétně budu doprovázet 3 děti, které půjdou poprvé do základní školy do 1. třídy a jsou to děti, které od nás dostávaly podporu už dřív a doprovázeli jsme je do mateřských škol, tak aby jsme trošičku podpořili rovné příležitosti těchto dětí a jejich šanci na vzdělávání.
1: Vidím, že košík se naplňuje, lidé přispívají do košíku pastelky a sešity a tak dále, co všechno děti potřebují do základní školy. Pro kolik dětí asi tak přibližně to je?
2: Tak to úplně nedokážu odhadnout, jenom v rámci naší organizace máme ročně kolem 100 dětí, z nich ne všichni samozřejmě jsou v materiální nouzi, ale část těchto dětí podporujeme i touhle sbírkou a potom je to i na dalších organizacích a institucích, které se nám ozvou, že mají klienty, kteří potřebují podpořit. Myslím si ale, že řádově ze sbírky v jednom místě podpoříme vyšší desítky dětí.
1: Vědí většina rodičů o vás, že, nebo jak se dozvědí děti o této možnosti?
2: Tak dozvědí se to buď to přes naše sociální sítě, nebo přes, jak jsem říkala, úřad, orgán sociálně právní ochrany dětí nebo další spolupracující organizace, ale část těch klientů už o nás ví delší dobu, protože dlouhodobě podporujeme třeba maminky samoživitelky.
0: Jsme na konci dnešního Oroma Vakeren. Savorenge tumenge manga budbacht, zorte sa stipen. Díky, že jste byli s námi. Příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu přeje Iveta Demeterová.

0: hodin.
1: Český rozhlas zprávy.
0: Léto v Česku bylo mimořádně horké, teploty překročily 40 stupňů nejvícekrát v historii měření. Policie na Liberecku zadržela výrobce pervitinu. Zítra čekejte skoro jasno až polojasno a teploty do 25 stupňů. U poslechu zpráv vás vítá Anna Hašková. Česko letos zažilo druhé nejteplejší léto za posledních 65 let. Průměrná teplota byla mezi červnem a srpnem 19,4 stupně. Vyšší byla jen v roce 2019, a to o desetinu stupně. Česko zasáhly dvě vlny veder. Na konci června padl i absolutní teplotní rekord. V Doksanech na Litoměřicku bylo 41,9 stupně. Přes 40 stupňů bylo letos hned v 5 dnech. To se podle meteorologů ještě nestalo. Liberečtí policisté zadrželi skupinu výrobců pervitinu. Při domovních prohlídkách u nich zajistili 3 nelegální varny, více než kilogram pseudoefedrinu a další chemické látky a předměty sloužící k výrobě drogy. Materiál skupina dovážela z Polska. Do zahraničí jezdila auty, vlakem nebo třeba na kolech a elektrických koloběžkách. Zadržení muži jsou ve vazbě, říká policejní mluvčí Vojtěch Robovský.
2: V současné době 67-letý zahraniční dodavatel, 28-letý hlavní organizátor z Libereckého kraje a jeho 39-letý spolupachatel stíhá na zevně.
0: Rodiče dětí ve Valašském Meziříčí nemusí platit školkovné. Radnice ho už po druhé ruší ve všech 7 městských školkách, které navštěvuje téměř 700 dětí. Ještě před 2 lety přitom platili rodiny 800 korun měsíčně za dítě. Proč město školkovné zrušilo a kolik rodiny ušetří, vysvětluje mluvčí radnice Jakub Mikuš.
3: Více než polovina rodin dlouhodobě nezapadala ani do jedné z výjimek, i když poctivě pracují a plní si své závazky. Takový systém považují radní města za diskriminační a proto se rozhodli zavést nové školkovné pro všechny. Rodiny díky tomuto kroku ušetří minimálně 8000 korun ročně na jedno dítě. Sport.
0: Odložené utkání 6. kola fotbalové šance ligy mezi Bohemians Praha a Mladou Boleslaví se bude hrát ve středu 14. října od 18 hodin, informovala o tom Ligová fotbalová asociace. Původně se měl zápas hrát minulou sobotu, kvůli hromadnému infekčnímu onemocnění mladoboleslavských hráčů, ale asociace rozhodla o jeho odložení. Počasí. Zítra bude zpočátku skoro jasno až polojasno. Postupně čekejte přibývání oblačnosti až na zataženo a zejména na horách se ojediněle vyskytnou přehánky. Nejvyšší teploty 21 až 25 stupňů. Foukat bude slabý proměnlivý, přechodně západní až severozápadní vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Dálnice D8 z Prahy do Ústí nad Labem byla chvíli neprůjezdná za sjezdem na Doksany a Terezín. Na kilometru 41,5 v omezení uklízeli po nehodě osobního auta. Teď už se v místě opět jezdí alespoň jedním pruhem. A silnice 35 z Jičína do Turnova byla teď neprůjezdná mezi Jinolicemi a Kněžicemi se srazilo auto s motorkou. V tuto chvíli se dá objet po úzkých okresních silnicích. A ještě na dálnici D1 ve směru z Brna do Prahy z Bystřete u sjezdu na Měříne na kilometru 134,5 tam leží v pruhu zbytky roztrhané pneumatiky. Český rozhlas vám přeje šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
0: A teď už je tu repríza pořadu Alex a host.
1: Alex a host.
4: Herectví a divadlo má doslova v krvi. Dcera dvou legendárních hereckých osobností, ale především žena, která si vybudovala své vlastní a nezaměnitelné místo na kulturní scéně. Herečka Barbora Munzarová je naším hostem. Vítám vás, dobrý den.
5: Děkuji a všechny vás moc zdravím.
1: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Herečka Bára Munzarová je naším prvním zářijovým hostem. Ano, dnes je 1. září, první školní den. Vy sice nemáte ratolest školou povinné, ale tak se vraťme o pár let zpátky, když vy jste byla ještě holčička. Jaké byly vaše návraty po prázdninách? Těšívala jste se do školy?
1: Já jsem se do školy nikdy netěšila, protože moje starší sestra mi říkala, že kdybych se těšila do školy, tak to asi bude divný, ne? Takže myslím, že jsem trošku převzala tenhle ten narrativ od své starší sestry. A je pravda, že třeba můj první školní den v první třídě si vybavuju, protože jsem asi byla jediná z té malé dvoutřídky modřanské, která tam nešla s rodiči, protože rodiče měli ráno dabing a už byli na zkoušce v Národním divadle, takže mě vedla maminka mé tehdejší kamarádky z předškolního, paní sousedka, a já jsem si připadala taková jako dospělá a samostatná, a to, že mi to trošku bylo líto, jsem tak jako aktivně potlačovala, což jsem pak začala dělat celý život, abych se na stáří dozvěděla, že to není úplně zdravý. Takže to mi tehdy bylo tak jako dospěle, že jsem první, jediná možná prvňačka bez rodičů přítomných.
0: Takže do školy jste se příliš tedy netěšila, i když prázdniny jsou poměrně dlouhé, 2 měsíce. Jaké byly ideální vaše dětské prázdniny? Co si vybavíte?
1: No, když rodiče byli celý vlastně rok divadelní zaměstnaní velmi, tak se snažili ty prázdniny trošku si udržet. A já nejraději jsem vzpomínala na ty chvíle, kdy trošku je taky můžeme mít pro sebe. A to ty prázdniny byly. Tatínek, jak se říká, zlaté české ručičky, přestavil Avii na takovou obytnou, těžkou tehdy kraxnu, s kterou jezdil po všech těch svých závodech veteránů a sklízel teda mistry Evropy a nevím, co všechno vyhrál. Tak v létě se tento obytný těžký domeček, který skoro nebrzdil a co chvíli jsme opravovali, proměnil v to malý hnízdo rodinný a zcestovali jsme opravdu celou Evropu, kam to šlo tehdy ještě na divoko, to ještě se nemuselo pokaždé stát v kempu, ani na to nebyly peníze. A to byly nejkrásnější chvíle s těma rodičema. Pár takových okamžiků, že jsme v Aténách pod Akropolí. Tatínek říká, ano, běž, vem ty holky nahoru, ať se tam podívají na to Akropoli. A tady musím vyměnit pneumatiku. Jsme píjeli, takže tatínek ve 30 stupňových vedrech heveruje velkou Avi a vyměňuje pneumatiku a my jsme tam chodili po památkách. Ale byly to chvíle pospolitosti velmi vzácné pro naši rodinu a moc ráda na to vzpomínám a teď jsem to převzala teda s tím obytňákem, to stále trvá, cestujeme.
0: Ano, ano, k tomu se dostaneme, ale takže prázdniny jste měla ráda, protože končícími prázdninami končily i ty divadelní, tudíž rodiče se vrátili do práce. Máte to vlastně teďka také tak, že vám skončily divadelní prázdniny a zase půjdete do roboty?
1: Ano, dneska vlastně už to začalo. Já jsem si teda ukradla ještě na týden, ale to musíme teď plánovat tak jako skoro sezónu a půl dopředu, protože jí se umělkyně na volné noze, tak si ten diář musím pohlídat. Tak já prosím pěkně ještě zítra skáču do letadla v noci a letím se potápět do Egypta na týden sama. Sama, takže si obnovím ženské baterky. Manžel je jachtař a on je na lodi, on pod vodu se mnou nepůjde. Jo? Takže
0: to jsme máte to rozdělené.
1: Máme to rozdělené. Takže to si dám ještě týden potápění a beru si sebou scénář na nově připravované zkoušení a pak to teda vypukne, denně zkoušky, a teď jsem otevřela ten diář a říkám, já nemám do Vánoc jedinej třeba volný víkend nebo tak možná den a půl v kuse. Ale jsou tam věci, na které se těším, které mě přinášejí radost a naplňují mě, a už si ten diář jsem schopná naplnit tím, co mě přináší i radost, a nejenom, že by to byla rachota.
0: Bára Munzarová je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: Alex a host je herečka Bára Munzarová. My jsme mluvili teď o dovolené a vlastně o prázdninách. Jak jste trávila vy letošní léto? Vy jste už zmínila onen karavan a ježdění vlastně kamkoliv, kdekoliv, nebo jsou to plánované jízdy, nebo kam vás srdce táhne? Jak je to?
1: Přesně tak, kam nás srdce táhne a většinou to máme s mým manželem Martinem Trnavským, takže máme nějaký plán, ale velmi rychle se z toho stane cesta je cíl. To znamená, chceme jet třeba milovanou destinaci mého manžela Lago di Garda jako jachtař a najednou uvízneme někde v zácpě na dálnici v Rakousku a tak ťuk-ťuk při té dnešní rychlé době GPSka, dívej tady, když si jedeme z dálnice, tam bychom se nikdy nepodívali a tam je malebný kemp a najednou se nám tam líbí a můžeme tam být třeba 2-3 dny, pokud chceme, a šuplanovka a pučený kola, nebo je máme sebou. Takže já jsem kozoroh a většinu svého času jsem mívala jako dobře naplánovanou, klidně i rok dopředu. A to je něco, co na stará kolena měním, že opravdu se začínám učit žít tím tady a teď. A on člověk, když to pustí, tyhle ty kontroluju všechno všude, vždycky, tak vám to přinese do života spoustu nových zážitků a takový nový vítr. Takže cesta byla plánovaná taky do ciziny, ale protože jsme měli v okolí Brna nějaký dvě besedy v rámci naší dovolené, která se konala v červnu, jak byla ta veliká vedra, tak jsme najednou zjistili, že na té brněnské přehradě je nádherně a protože manžel je tam členem jachtklubu, tak když tam zakempujeme, tak jsme úplně sami, protože nejsme v přeplněném kempu. A já miluju paddleboard a neptejte se, jak to dopadlo. Najednou jsme zjistili, že jsme tam 10 dní, Martin měl po okolí kemp, tam je výborný wellness centrum Maximus, tak tam já byla pečená, vařená, on ráno na kola, já na paddleboard, pak výborný oběd, buď jsem něco upatlala v obytňáku, nebo jsme šli do restaurace, tam jich je po okolí. Pak jsme najednou zjistili, že jsme na Bídnicích, prostě na muzikálu. Ale říkám, tak není v těch Čechách taky krásně, takže my jsme letos poprvé opravdu tím obytňákem nedojeli ani přes hranice a někdo mi říkal, kolega pražský, ty neříkej, Báro, nikomu v Praze, že seš nadovolený na prýglu, jo. Ale my jsme tam byli šťastní. Potom jsem jela se svými kamarádkami a našimi dětmi, to už je taková tradice na moje oblíbené Korfu a pak jsme byli doma, trošku už se pracovalo a nebo byly takové jako výjezdy jednodenní a teď teda ještě ten Egypt rychle před tím zkoušením.
0: Tak a když ještě se vrátím ke karavanu a k cestám, kam nás srdce táhne, tak dodrželi jste někdy cestu, kterou jste si naplánovali na začátku? Podařilo se to někdy?
1: Ano, ano, ale letos to bylo opravdu vtipné, jsem to tak pozorovala, protože oba tenhle ten posun k tomu, že pojďme se chovat, když máte celý rok, já třeba budu vědět, co budu hrát na podzim v roku 28, takže se musíme na té volné noze. Takže když pak je ta dovolená, tak i tyhle ty plány, když najednou můžete změnit na poslední chvíli, protože se vám třeba nechce, nebo je špatné počasí, nebo prostě osud tomu zrovna teďka nepřihrává a že se to jako nemusí dodržet, tak to je pro mě úplně za odměnu. Já třeba teď jsem si říkala, jak zase v tom Egyptě na tom rezortu přijdou ti pánové a budou nám nutit, že jo, ty masáže a já vždycky říkám, já ale nechci vědět, že třeba v pátek nebo ve čtvrtek musím v 16 hodin někde bejt, dejte mě pokoj a teď nemusím nic plánovat a to je vlastně pro mě dovolená, no.
0: Taková svobodná, svoboda ano, to, ano. Z toho
1: nechat
0: sála.
1: To téct a plynout, jak to jde, což si vlastně nemůžu s diářem herečky dovolit.
0: Tak a potom tedy, co jste dovolenou strávili v Brně, tak
1: ano.
0: Čili pas jste nevyužili, předpokládám.
1: Ne,
0: tak
1: ne.
0: Udělali jste třeba ještě někdy během nějaké cesty dovolené něco, co vás vlastně pak i samotné k vašim povahám překvapilo?
1: Mám ještě jeden teda velmi silný zážitek z prázdnin, který nebyl pracovní, ale

0: moc se, jako hlavně, ať je to pravda, a trošku méně. Zatímco tam, čím východněji, tak tím víc ti herci mají možnost, nebo vlastně se i po nich chce, aby to šlo do takových až úplně jako střeva ven, my říkáme, aby to bylo opravdu jako naplněný, opravdu veškerou emocí a masem. A byť té polštině úplně nerozumíte, chytáte jenom z kontextu a ještě je to Shakespeare, tak já jsem seděla s pusou do kořán a byla jsem naprosto nadšená z výkonů hereckých a z celého představení, takže to byl takový neplánovaný výlet, krátkodobý, ale moc hezký.
1: Bára Munzarová je s námi.
2: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Mým hostem bude scénárista, producent, režisér a pedagog Rudolf Merkner.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat plísním na nohou a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu

0: Alex Ahaus si povídám s herečkou Bárou Munzarovou, které ještě úplně divadelní prázdniny neskončily, protože se chystá ještě potápět do Egypta, ale pak už vám to začne. Tak pojďme k divadlu. Vy se objevujete nebo hrajete v několika představeních. Jste v divadle Lucie Bílé, v Kalichu, také v Ypsilonce hostuje Frida, tedy divadelní spolek vašeho muže, rovněž herce Martina Trnavského. Tam spolu hrajete v komedii Rošáda?
1: Ano, ano.
0: Tak řekněte mi, při zkouškách, kdo je větší perfekcionista?
1: Můj manžel je od přírody velký perfekcionista a puntičkář. Nicméně třeba představení Rošáda, které máme na repertoáru už mnoho sezon, má přes nějakých 150 repríz, možná víc, já nejsem úplně si ty statistiky nevedu. Tak to je povedený kousek, protože je to opravdu taková jakoby manželská non-stop etída, kdy se vyřeší a proběhne během toho dialogu úplně všechno. Takže my, i když jsme měli někdy třeba, jak to tak život nese, že někdy je v manželství slunečno, někdy je polojasno, někdy zamračeno, tak když jsme jeli na zájezd a byly třeba nějaký problémy, tak jsme si to na tom jevišti vlastně přes ty repliky tak hezky vyříkali, což je takový zdravý. Teď máme právě první reprízu v divadle Ypsilon 20. září, takže všechny srdečně zvu, protože jsme v Ypsilonce na návštěvě v pražském prostoru a myslím si, že je to taková příjemná manželská komedie, která teda už je opravdu vychytaná. Jedna historka za mnohé. Byla jsem, my tomu říkáme menopauzní mlha, v nějaké indispozici a je to opravdu představení, které sedí a které už umíme pospátku. A my, jak se tam tak jako non-stop hádáme, tak já několikrát odcházím z toho jeviště. A mně se stalo při jedné repríze, že jsem jako odešla z jeviště na stránce, nevím, 20, ale vrátila jsem se jako ne po druhé, ale jako až po čtvrtý. Takže jsem skočila krásných třeba 10 stránek, kde se dost jako ten děj odvine a udějou se nějaké věci. Řekla jsem repliku, velký skok. A můj manžel na mě tak kouká na tom jevišti při tom představení, mlčí, má takový zvláštní výraz a říká pomalu: no tak jak řekneš, miláčku? A já na něj koukám a vidím, jak mu to šrotí a říkám si, něco je špatně, asi jsem něco teda skočila, ale byla jsem naprosto svobodná. A já na něj koukám a říkám mimo repliky naučené: no ale já asi už vůbec nic neřeknu. A on říká: no to vidím. Načež mě tam teda vrátil a já jsem se chytla a naskočila jsem a říkala jsem si, podívej se, s jakým klidem jsem tady škrtla krásných 15 stránek, no to bychom byli o 20 minut dřív doma. takže jsme na sebe prostě napojený a funguje to moc hezky, mám to představení moc ráda, takže kdo byste chtěl, přijďte se podívat 20. září do Ypsilonky na představení Rošáda.
0: Takže je to tedy, když se zeptám, jestli je výhodou či nevýhodou hrát s manželem, nebo jestli je to někdy třeba i výzva, tak spíše teda shledáváte jako pozitivní, zvlášť když se dějou takové věci, že vy poznáte na něm z výrazu jeho tváře, že něco není v pořádku úplně.
1: Martin je výborný herec, výborný komik a my mu tam tak všichni v podstatě sekundujeme. Tak jako doplňujeme, takže mě baví ho i jako pozorovat, ale zároveň je pokornej, takže se kolikrát i během představení na mě tak mrkne a říká, co říkáš na to, není to, jak to je, že se umíme jako dorovnat a on je největší perfekcionalista, protože on je zároveň principál celé Frídy, když se vlastně zkouší, jedeme do generálek, protože za ním jde výroba scény, kostýmů, ještě většinou hlavní role, veškerý teda produkční záležitosti a to teda potom musím říct, že to lítá a tečou nervy a tam se projeví jako velká kvalita, ta moje klidná, hojivá, hrany oblící, domácí jako povaha, takže tam já to potom tak jako zaoblím po žensku a nějak to vždycky ta bouře se přežene a všichni přežijeme a dobře to dopadne a pak už jenom jsou plné sály, takže si myslím, že se v tomhle tak jako vzájemně hezky doplňujeme.
0: Tak jak jste zmiňovala ty emoce, že se někdy vlastně přenesete na to jeviště, když třeba není úplně jasno, polojasno a třeba je zamračeno v doma, tak není to vlastně potom ještě, nemá to ještě jako větší šťávu a větší náboj, když si tam vyříkáváte své, řekněme, osobní záležitosti?
1: Není to úplně běžná situace, ale tak párkrát na těch zájezdech, když už fakt toho bylo moc, tak se to stalo, ale my jsme oba profíci a myslím se vší skromností, že řeknu, že jsme oba výborní herci, takže o to šťavnatě to ti diváci ten večer měli a kolikrát zachytíte z toho hlediště. Díš, mámo, tak u nás doma. A to pak víme, že to je asi v pořádku.
0: Bára Munzarová je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: herečkou Bárou Munzarovou si v Alex a host mimo jiné povídáme o představeních, divadelních představeních, ve kterých ji můžeme v dohledné době vidět. A zmínili jsme tedy divadelní spolek Frida, kde hrajete s vaším manželem, hercem Martinem Trnavským, ale vy se objevujete také v divadle Kalich, v divadle Lucie Bílé. Čeká vás nějaká premiéra, něco, na čem budete hodně pracovat? A pak budete hodně nervózní třeba.
1: No, čeká mě teďka právě hned po návratu z potápění, zkoušení v komorním divadle Kalich, nové takové konverzační komedie, řekla bych. Uvidíme, jak se nám to povede. Druhá šance, kde se poprvé od školy potkám s mojí ročníkovou spolužačkou Lenkou Vlasákovou. Vlastně to byl jeden z důvodů, proč jsem na tu spolupráci kývala, tak na to se moc těším. Jsem zvědavá, co nám to přinese. Budeme tam hrát sestry. A jinak se taky objevuju v takové taškařici v hudebním divadle v Karlíně na malé scéně. Hrajeme představení Močál Story a ne Jožin z Bažin z pera Ivana Mládka. Představení, které před 30 lety napsal do šuplíku do suprafonu a my jsme to oprášili. K tomu se váže taková vtipná, byla jsem na Pražském jaru, většinou chodíváme na zahájení, to je taková tradice, kterou jsme převzali po mém tatínkovi, že Ježíšek přinese lístky a my si jdeme poslechnout Mou vlast. A přišla jsem po tomto koncertě nádherném domu a přišla tam nabídka e-mailová z divadla, hudebního divadla v Karlíně a já jsem to otevřela, ten vršovaný vtipný scénář alias Mládkovi silvestrovské scény a uvědomila jsem si, že ty nůžky, které jako obsahují slovo umění, se umějí hodně rozevřít, protože na jedné straně dělám sonety s panem profesorem Hilským ve viole a na druhé straně jsem si říkala, tak Báro, dokážeš si narazit baret na hlavu, udělat si copánky pod kolenky minisukni a hrát Dášu Novákovou v Jožin z Bážin vedle tebe Iva Pazderková, která prostě ten stand-up a komedy žánr má jako naprosto v malíčku, tak to je výzva, to mě baví na tom herectví, že to umí být velice barevné. No a v divadle Lucie Bílé jsem si splnila měla svůj sen, že jsem vždycky tíhla nebo chtěla si zkusit muzikál z pera Antonína Procházky, mého dobrého kamaráda, režiséra, dramatika, herce. Jsem v roce 98 měla příležitost hrát hlavní roli v představení Holka nebo kluk podle filmu s Aděnou Mandlovou, kde jsem teda stepovala, házela hvězdy, to mi vyneslo dokonce nominaci Natálii, ale právě za operetu muzikál. Takže u Lucinky Bílý jsem v muzikálu Láska je láska, kde si tak můžu zablbnout a v komedii Sladké neřesti, aneb když ty, tak já taky. No a ono, když se to poskládá, tak jsem zjistila, že ten diář je docela plný.
0: Ano, vy jste říkala, jestli si dobře pamatuju, že až do Vánoc nemáte jediný volný celý víkend.
1: Je to tak?
0: Tak, ale přitom se už umíte zastavit, je to tak? Tady to zastavení teda necítím do toho, do těch Vánoc.
1: Umím se zastavit a zastavuji se o víkendu při projektu, který se jmenuje Zastav se na chvíli s Bárou Munzarovou, který jsem dala před pár lety dokupy. Dneska se musím pochlubit, že jsme vyjeli s novými webovými stránkami, takže kdybyste se někdo chtěl zastavit společně se mnou, tak si dejte zastavsevzbárou.cz a pojďte se s námi zastavit na víkend.
0: Tyto víkendy vás do Vánoc čekají.
1: Ano, prosím vás pěkně, je to takový projekt, který jsem dala dohromady před 6 lety, právě pro všechny, kteří cítí, že v nějaké rovině jejich žití třeba něco úplně neklape nebo skřípe, nebo mají před sebou nějaké rozhodnutí a úplně si nejsou jistí, tak ten prostor k tomu, že na chvilku necháte na víkend ideálně povinnosti třeba i rodinné, o děti, o manžela tak dále, většinou jezdí ženy středního věku, ale i muži, tak ten prostor k tomu stišení a zastavení, aby se vynořilo spod koberce všechno to, co tam v rámci každodenního spěchu jsme nuceni vlastně zametat, tak se tam vytvoří a máme nádherné zpětné vazby od klientek a klientů, kteří se nám vrací opakovaně někteří i a posouvají se v životě dál a je nádherný vidět introvertní, úžasnou ženu, která kuňká, není schopná ani říct, jak se jmenuje a najednou vidíte, že z azylového domu má práci, má partnera, má nový byt, učí jazyky na gymnáziu a že se líbí. zdvihne do normálního nějakého jakoby života. A já vždycky říkám, že je to pro mě tak nesmírně smysluplná činnost. Já nejsem žádný kouč, já jsem normální ženská, která si prolezla nějakými etapami života, některé byly velmi těžké, některé takové normální, ale mám asi ten dar o tom pohovořit absolutně na rovinu a provést ty klienty, kteří se u nás scházejí, tím, co se proto dá dělat, aniž bychom museli sáhnout k nějakým práškům nebo alkoholu a tak dále, kudy jít zdravou cestou. Takže zastav se s Bárou, pojďte s námi, máme tento podzim dva víkendy v rezortu Alfredov, kousíček za Plzní. A teď prvně v září 27. máme ještě pár volných míst na jednodenním semináři na Malé Straně, což je teda nádherný prostor. Pro ty, kteří nemají čas na celý víkend, tak děláme i jednodenní semináře. A je to velká paráda v tom, že mi to dává obrovský pocit smysluplnosti. Stojí vám standing ovation v Karlíně po muzikálu Adam's Family, vedle vás je Lucinka Bílá a můj idol Jiří Korn, zdravím tě Jiříčku. A nebo tam máte 12 karimatek, které v neděli přijdou a řeknou, tak já mám asi konečně odvahu dát výpověď v práci, kde mě šikanují, kde nejsem správně ohodnocená. A jsou to všechno ta témata naučit se říct ne, znát svoji cenu, nastavit si hranice a dobít baterky tak, abych je to přesně podle toho, nejdřív dej masku kyslíkovou sobě a pak pomož ostatním.
0: Tak nás teď zastaví písnička a pak budeme pokračovat v povídání s Bárou Munzarovou.
2: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: Ladíte Český rozhlas Alex a host a tím hostem je herečka Bára Munzarová, dcera dvou výrazných hereckých osobností, hereckých legend. Byl bych hřích na ně nevzpomenout, i když vy v průběhu povídání tu a tam samozřejmě se ke svým slavným rodičům dostanete, ale mě by možná spíš zajímalo, jestli co máte z tatínka, co máte z maminky a jestli je něco, na co přicházíte vlastně až teď, v pokročilejším věku, ale čím přibývají roky, tak jste si třeba uvědomila i jejda, v tomhle jsem jak táta, nebo jako maminka.
1: No, je pravda, že mě v té porodnici asi nevyměnili. Když to vemu z té lehčí stránky, tak jsem teď nedávno měla, já docela ráda mám mluvené slovo, takže třeba s Jitkou Hosprovou dělám procházky uměním, takže recitace nebo ty sonety s panem profesorem Hilským, tak to jsou věci, které jsou taková potrava pro duši, řekla bych. Vedle toho vodvilu a bulvární komedie třeba nebo muzikálu si to tak jako vyvažuju trošku ten ponor. V dnešní době to divadlo je opravdu, myslím, hlavně pojďme dělat zábavu, protože doba je těžká, témata jsou velká, válka je několik set kilometrů od nás, takže všichni, když už do toho divadla jdou, tak se chtějí bavit, to znamená repertoárově, dramaturgicky málo kdo si dovolí nasadit něco těžšího, takže tohle to jsou ty chvíle a já jsem v kostele četla nějaké básničky o svaté paně Marii, měla jsem takové bílé šaty a měla jsem tam kamarádku, která seděla takhle diagonálně z boku a tak mě u toho fotila, pak mě ty fotky poslala a já jsem měla nějak prostě učesaný vlasy a ramena nahoru z toho sportu. Říkala jsem si, jak vypadám určitě jak princezna Něžně a tam stál prostě Munzar v šatech na té fotce. Mám teďka ty světlejší vlasy a říkám, Ježíš, mě se tady udělalo Luděk. Lidi sice plakali, protože to já jako už umím doručit asi tu emoci, když v tom textu je skrytá, abych se dotkla duše posluchače, ale fakt tam stál Munzar v bílých šatech, takže to bych, myslím, měla z tatínka v představení zmiňovaném Holka nebo kluk, kde jsem se opravdu převlíkala z chlapce do ženy, protože ta Adina je vlastně převlečená za muže, takže byl i knírek a cylindr. Tatínek odkoukal od Paula Newmana, že hrál rád zády, takže já jsem hodně hrála zády a říkali, tyhle, tamhle stojí o ten portál Munzar opřené. Jo, ne, je to Bára. No a po mamince myslím, že hlasově hodně lidi říkají, že máme podobně intonace a možná takovou tu vervu, že já vždycky, když zkouším, tak jdu do všeho jako hodně naplno, až to tak musím jako silou přetlačit a pak, když si to ošahám a udělám si takový lešení, tak jsem schopná ubírat. Někdo to má naopak. Tak to vždycky taky tatínek, když třeba režíroval, tak říkal, Jano, uber. Měla jsem tu příležitost ve Vinohradském divadle zkoušet s tatínkem, kdy režíroval jedinkrát Dáma není k pálení, hlavní roli jsem tam měla. Byla to nádherná spolupráce, říkala jsem si, jaké to bude, že bude můj otec, kterého miluji, režisérem, nebude se to ty role nějak jako špatně tam potkávat. A ne, byla to moc krásná práce, na které jsem se toho hodně naučila. Tatínek sedával v portále na těch službách a seděl, měl hlavu v dlaních, opřený loktama o stehna a vůbec se na nás nedíval, jenom poslouchal. A vlastně z toho mluveného projevu, z té energie věděl, jestli je to jako lepší, špatný, připomínka a to je něco, kdy já k tomu mluvenému slovu opravdu tíhnu, takže tam bych si myslela, že to možná potom tatínkovi mám. Hmm. Když jsem na ní šla do Violy, tak jsem si říkala, tak dneska mě nerozbrečíš, Munzar, dneska už ti to nesežeru. A vždycky mě dostal. Seděla jsem s panem profesorem Hilským při derniéře a v hledišti byla moje dcera a jela se mnou domů, říká, mami, ty jsi mě zase rozplakala. Říká, tak jo. Ale to je takový to hezký. To, co by to umění taky mělo umět.
0: Bára Munzarová je naším hostem.
2: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz. Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Zlín. Rádio vašeho kraje. posloucháte reprízu pořadu.

0: Ladíte Český rozhlas, pořad Alex a host a v něm dnes herečka Bára Munzarová, která je o ní známo, nebo tak o vás je známo, že neholdujete příliš sociálním sítím Instagramu, že už, mě jste někde říkala, už to takhle doklepu. Ano, nicméně ano. Vaše dcera naopak se v tomto nepomamila a s tou krabičkou dělá divy.
1: V 7. třídě jsem k ní běhala do pokojíčka, říkala jsem, odlož ten iPhone čti Dostojevskýho, bož mě blbá. A ona mi teda ukázala, že nemusí jezdit po zájezdech a harcovat se po vlastech českých a může vydělávat i z obýváku. Nicméně přes tuhle její činnost si našla nějaká agentura absolutně bez našeho zásahu a dali jí teda i nějaký casting na hrané seriály, které ona ten casting natočila. My jsme se trošku s Martinem z legrace předháněli, kdo jí to bude nahazovat, takže jsem většinou mužské role četla já a ženské Martinovi, byla sranda. A ona si ty castingy udělala, většinou nevěděl štáb ani jako čí je, že je něčí dcera a něčí vnučka, což pro její sebevědomí myslím bylo naprosto v pořádku. A až když tu roli dostala, tak řekli, Ježíš, a proč to jako neřekla, jo? Takže to bylo
0: to fajn,
1: takové potvrzení právě proto. Takže já s ní mám radost, dneska zrovna jdeme s ní na premiéru do kina, protože jde dělat prostě promo filmu Dokonalý den s mladým Polívkojem, už tam hraje sestru a pak jde do kin nový film a já si vždycky jak poklepu na rameno, říkám si, Báro, to je taky tvoje práce, to je jako radost, takže jsem ráda, že si jí to vlastně našlo samo, konzervatoř jsem jí zakázala, odmaturovala a teď je vlastně takovou, ta všestrannost téhle generace mě baví. My jsme měli Damu a jsme divadelní herci. Ona skládá anglicky písničky, pak si natočí nějaký content, pak má nějakou spolupráci, kde ty finance jsou úplně jinde než herecké honoráře a pak natočí nějaký seriál a vlastně ta neohraničenost a ta barevnost tohodle toho povolání je úplně úžasná a protože přestála těžké věci v rámci své psychiky, o kterých taky veřejně mluvila, aby pomohla ostatním, tak já jenom jako máma
0: zejména
1: přihlížím.
0: V covidu.
1: No. Tak já jenom přihlížím jako máma, držím jí palce a jsem na ní pyšná.
0: Jste na ní pyšná. Bojovala jste i vy s něčím podobným, že jste nechtěla, aby se vědělo, čí jste dcera?
1: Tak to úplně nešlo, ale celý život jsem se tak jako upozaďovala, umenšovala, nikam se necpala, abych na stará kolena pochopila, že pokud si někdo bude chtít myslet, že jsem tlačenka protekční, jak si to stejně myslet bude. Ale takhle jsem odmítala nabídky třeba mý maminky na začátku kariéry, abych s ní hrála divadlo, takže ano, no.
0: Abyste s ní hrála divadlo a skončila ve společné šatně.
1: Ve společné šatně na Vinohradech, přesně tak.
0: Já moc děkuju, Báro, jsme na konci, bohužel, ale moc díky, že jste si našla čas, užijte si dnešní premiéru, ale i potom svoji divadelní premiéru a ať se vám jen a jen daří. Bára Munzarová.
1: Já moc děkuju za pozvání a přeju všem krásný den. Naschledanou.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Radioservis představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotheka.cz. Český rozhlas zprávy.
1: Obžalovaný Tomáš Jiříkovský vymáhá po ministerstvu spravedlnosti bitcoiny, které státu loni daroval. Myslivci v Plzeňském kraji meziročně ulovili o téměř 14% více černé zvěře. Zítra čekejte skoro jasno až polojasno, nejvyšší teploty 21 až 25 stupňů. U poslechu zpráv vás vítá Anna Hašková. Obžalovaný Tomáš Jiříkovský odvolal pro nevděk bitcoinový dar v hodnotě miliardy korun, který loni věnoval ministerstvu spravedlnosti. Rezort to oznámil s tím, že si kvůli hrozícím soudním sporům najel externí právní kancelář. Přijetí kryptoměny od Jiříkovského loni vyvolalo kauzu, kvůli které rezignoval tehdejší ministr a někdejší člen ODS Pavel Blažek. Ten teď spolu s dalšími lidmi čelí obžalobě. Sám Jiříkovský je ve vazbě a hrozí mu až 30 let vězení. Všichni vinu odmítají. Myslivci v Plzeňském kraji ulovili v uplynulém mysliveckém roce téměř 11,5 tisíce kusů černé zvěře. Vyplývá to z aktuálních dat Českého statistického úřadu. Ve srovnání s minulým mysliveckým rokem stoupl meziročně odstřel divokých prasat v celé republice o 40% na více než 270 tisíc kusů.
2: Myslivecký rok trvá od 1. dubna do 31. března. V Plzeňském kraji celkem myslivci ulovili 11 460 kusů černé zvěře. Rekord v Plzeňském kraji stále drží rok 2023, kdy myslivci odstřelili téměř 30 000 divokých prasat. Z Plzně Pavel Hala, Český rozhlas.
3: Studenti.
1: Na střední škole grafiky a médií v Olomouci dnes začala výuka nového oboru jevištní technologie. V prvním ročníku ho bude studovat 13 zájemců. Učit se budou v novém kulturně edukativním centru vybudovaném Moravským divadlem, které bude se studenty spolupracovat, říká jeho ředitel David Gerneš.
3: Studenti toho středoškolského oboru budou na pravidelných stážích v rámci Moravského divadla, budou to mít vlastně i v rámci praxe. A mimo to Moravské divadlo domlouvá i s dalšími předními pořadateli eventových akcí nebo kulturních akcí, stáže pro ty nejlepší studenty, takže ti studenti se mimo praxe v Moravském divadle dostanou i na velmi zajímavá místa v rámci celé republiky. Sport.
1: České basketbalistky zvítězily v posledním přípravném utkání na mistrovství světa nad Jižní Koreou 79-64. Nejlepší střelkyní byla z 16 body Petra Malíková. Do turnaje v Berlíně vstoupí Češky v pátek duelem s Itálií. V základní skupině se ještě střetnou s Čínou a obhájkyněmi titulu z Ameriky. Počasí. Během zítřka bude skoro jasno až polojasno, později přibude oblačnosti až na zataženo. Zvláště na horách se ojediněle objeví přehánky. Teplotní maxima 21 až 25 stupňů. Vítr bude foukat proměnlivý, přechodně západní až severozápadní.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
1: Na dálnici D46 z Olomouce do Vyškova teď opatrně za odbočkou do Brodku u Prostějova. Na 12. kilometru uklízejí rozsypaný náklad a provoz je svedený do jednoho pruhu. Kolona se v místě ale netvoří. Český rozhlas vám přeje šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
1: Tolik zprávy a už za chvíli začínají příběhy slavných značek.

0: Avia. Nejen nákladňáky, ale Poletovu a Aeru, třetí nejstarší československá továrna na výrobu letadel.
1: Dobrý den, prosím vás pěkně, říká vám něco firma Avia?
2: Říká, dokonce jsem s ní jezdil před mnoha lety v ČSAD.
1: Takže máte pocit, že Avia vyráběla pouze automobily, nebo co vůbec vyráběla?
2: Za první republiky vyráběly letadla, potom ty automobily asi, mezi tím nevím, no pak to nějak končilo asi po revoluci.
3: Tam se vyráběly nákladní automobily, jo, úplně zpočátku letecká výroba a potom automobilová. Bohužel konec byl neslavný, všichni víme, že je tomu konec. A byl to taková, nechci říkat výstavní skříň, ale prostě byl to střípek do mozaiky československého automobilového průmyslu a mělo to i exportní úspěchy, takže je to škoda, že to skončilo tak, jak to skončilo.
4: Řekla bych, že to je spojené něco s letadlama.
1: A tipla byste si, jestli stále ještě něco vyrábí?
4: Asi jo, já myslím, že to furt funguje.
1: A jak je asi stará?
4: To vůbec netuším.
0: Počátky značky Avia se datují do roku 1919. Tou dobou se o létání zatím pokouší jen pár nadšenců. Letadlu se říká avion, letec je tedy aviatik a letiště vzdušný přístav. A tehdy inženýři a letečtí konstruktéři Pavel Beneš a Miroslav Hain začínají v dílně starého cukrovaru v Pražských Vysočanech s opravami letadel. Později do party přibydou ještě motocyklový závodník a konstruktér Josef František Koch a Václav Malý, původně obchodník s krmnou moučkou. Všichni se až do 30. let stávají ústředními postavami podniku.
1: S historikem Václavem Šorelem stojíme před areálem podniku Avia. Pane Šorele, takhle to tady vypadalo už v tom roce 1919, kdy je vlastně o Avii první zmínka?
5: Ale vůbec ne. Tady na místě, které teď stojíme, byly jenom a jenom pole. Protože Avia, kterou založili spolužáci inženýři Beneš a Hain, ta měla první sídlo ve Vysočanech v bývalém vysočanském cukrovaru. Tam taky vzniknul první aviácký letoun Avia BH1 Experimental.
0: Bývalí spolužáci Beneš a Hain založili společnost Avia 19. června 1919 jako společnost pro opravy a výrobu letadel. Název Avia odvodili od klubu aviatiků, jehož byli oba členy. Začínali vpravdě od píky. Na počátku měli pouhých 8 zaměstnanců, 5 truhlářů a 3 zámečníky. Firma se věnovala opravám letadel a truhlářským zakázkám. Mezi prvními výrobky, pomocí kterých společnost získávala kapitál na další rozvoj, byly například vrtule, potřeby pro modeláře, kluzáky, ale také třeba bumerangy. Už v roce 1920 ukázala světu na svou dobu unikátní a revoluční výrobek. První vlastní motorové letadlo. Celodřevěná Avia BH1 Exp. Typové označení BH vzniklo jednoduše, spojením iniciál zakladatelů Beneš a Hain. Jednička znamenala, že je první v řadě. EXP zkracovalo slovo experimentál. Bohumil Munzar, český vojenský a zkušební pilot, který na něm létal, ho ale překřtil na Exprevit. Konstruktéři postavili pouze jeden pokusný prototyp.
1: Beneš o tom ve své knize říká: začali jsme se zabývat otázkou samonosnosti. A protože jiní nás tak předběhli, začali jsme hledat i nevýhody v té samonosnosti. Zůstali jsme stát, ale do úplného napodobení vzoru se nám nechtělo. Hein hned sedl a počítal, jaké síly jsou v podélnících u samotného typu. Bylo to horší, než jsme mohli odhadovat. Síly řádu desítek tisíc kilogramů. Nezapomeňte, že to bylo v době, kdy ještě nikdo kromě Junkersa a Fokkera nepřišel na chuť samonosným křídlům. A jednoho už skoro jarního dne jsme chodili s Hainem po vinohradech a měli jsme obvyklou debatu. A co když zachytíme tlustá křídla dole usazená vzpěrami ke trupu? Bylo to vysloveno, bylo to tu. Křídlo, toť se ví, bude tlusté, bude nejtlustší místě, kde zasahují vzpěry. Ke koncům bude se stenčovat. A ke trupu ušetříme něco na váze i na odporu, když je mírně stenčíme. Ale ne příliš, protože o tenký profil nestojíme.
0: Exprevít ale žádný darebák nebyl a do divokých kousků se nepouštěl. Neměl totiž síly na rozdávání. S řadovým vodou chlazeným motorem Austro Daimler totiž unesl jen jednoho pilota. V trupu byl sice umístěn i prostor pro cestujícího, ale kvůli slabému výkonu nebyl využit a tak ho zakryli plechem. Exprevít poprvé vzlétl 13. října 1920. Pár dní na to ho vystavili na první mezinárodní letecké výstavě v pražském průmyslovém paláci. Dolnoplošník s tlustým profilem křídla vzbudil u leteckých odborníků hotovou senzaci a oči valil i sám prezident T.G. Masaryk, protektor výstavy. Byl nadšen natolik, že věnoval Avii 100 000 korun na podporu dalšího rozvoje. Letoun Avia BH1 Exp předznamenal celou sérii unikátních jednoplošníků. Ty si našli cestu i do flotil vojenského letectva. Ve 20. a 30. letech následovala řada vojenských i civilních letounů vlastní konstrukce. Firma se začala rozrůstat, Vysočanský cukrovar jí už nevyhovoval a tak se nastěhovala do opuštěných hal po firmě Aero v Holešovicích. To se psal rok 1923. Z Avie se stala zavedená letecká továrna, která dodávala stroje domácímu letectvu, zahraničním armádám i civilním provozovatelům. Po odchodu Václava Malého z firmy si Pavel Beneš vzpomněl na spolužáka z vysoké školy Miloše Bondyho a navrhl mu, jestli by nechtěli Avii koupit. Rodina to udělala. V té době začala vznikat koncepce našeho vojenského letectví a průmyslu. Ministerstvo národní obrany rozhodlo, že Avie bude dominantním výrobcem stíhacích letounů pro československou armádu a tlačilo na rodinu Bondyů, aby Avii prodala plzeňské Škodovce. A to se taky stalo. Prudce se rozvíjející společnost už s 350 zaměstnanci se roku 1929 stala součástí koncernu Škoda a definitivně se přestěhovala do Letňan, kde taky došlo k výstavbě nových vlastních provozů.
6: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: bude nyní pod patronací FAI pořádán pravidelně každý rok. Letos jej pořádá Aeroklub francouzský. Praha si jistě zaslouží této cti, poněvadž je ve světě dobře známo, co pro pokrok a popularizaci sportovního letectví a sportovních letadel vykonala československá firma Miloš Bondy a spol., nyní Avia, a její konstruktéři páni Beneš a Hain. Jsou známy úspěchy letadel této továrny v mezinárodních soutěžích letadel turistických v Bruselu, v Římě, Coppa d'Italia a v Orly. A je známo, že přičiněním československých delegátů obrátila FAI větší pozornost ke sportovním letadlům, stanovivši pro ně zvláštní kategorie světových rekordů, aby se mohla tato letadla uplatnit i vedle těžkých strojů závodních a vojenských. Řada těchto rekordů je také v rukou československých pilotů. Jestliže ukazujeme svým čtenářům několik význačných letadel a pilotů z tohoto závodu, chceme obrátit jejich pozornost hlavně k tomu, že tento závod nejcharakterističtěji ukazuje na budoucí praktické možnosti rozvoje letectví. Český svět, 22. srpna 1929.
1: Tady, co stojíme, tak se začal nový závod budovat až v roce 1930. Sem se také Avia potom z Holešovic přestěhovala. Škoda Plzeň tady vybudovala úplně nový závod. Zde, co stojíme, tak stojíme prakticky na půdě závodu 2 a na druhé straně silnice, která dneska už prakticky neexistuje, protože byla to spojnicí mezi Letňany a Čakovicemi, tak tam potom sídl závod 1. Ten byl vybudován jako první, závod 2 byl vybudován až ve druhé světové válce pod kuratelou německou. A vraťme se tedy k závodu 2, který vzniknul ve druhé světové válce. Tam Němci vybudovali novou moderní zkušebnu motorů a vyráběly se zde motory do letounů německých Messerschmitt Bf 109. Vyráběly se zde dokonce přídě na první německý proudový letoun Messerschmitt Me 262, který prostě potom my jsme do našeho letectva převzali. Vyráběly se zde motory pro cvičné letouny Arado 96 a ty se taky potom následně v závodu 1 montovaly pro Němce. První letoun, který byl v Avi Letňany vyráběl, byla stíhačka dvouplošná Avia BH-33. Po ní následovaly další letouny, dokonce i bombardovací letouny dopravní konstrukce pana doktora Nebesáře, ale hlavně naše nejúspěšnější stíhačka dvouplošná Avia B-534, která je takovým symbolem předměchovského československého letectva.
2: Nový závod v Letňanech si vybudoval i své tovární letiště. Na jeho místě dnes stojí nejmodernější letňanské sídliště. Původně se totiž z Vysočan i z Holešovic letouny v rozloženém stavu stěhovaly do Gbel na tamní letiště, tam se v pronajatých hangárech montovaly a odtud startovaly k prvním letům. Poté, co se Avia stala součástí koncernu Škoda, sem byla převedena i letecká výroba z Mladé Boleslavy, kterou tam založil inženýr Otto Hieronymus ještě pod hlavičkou firmy Laurin a Clement. Čímž se Avia stala v té době největší československou společností vyrábějící celokovová letadla.
0: V letectví jsme zaspali 5 roků. Nedostatečný vývoz. Dnes i cizina, méně nám přátelsky nakloněná, velebí kvality našich letců. Toto ovoce nám nespadlo náhodou do klína. Bylo zapotřebí dlouholeté úmorné a perné práce. Cesta k Vavřínům je trnitá. Jinak tomu je v konstrukcích. Není to vinou konstruktérů, těm nadšení nechybí. Příčiny vězí zcela jinde. Naše letectví potřebuje vůdce. Ve vývozu licencí vede Avia s 3 licencemi do Belgie, Švýcarska, Jugoslávie a Polska. Po jedné licenci prodala ČKD do Anglie. Letov

0: do Bulharska a Beneš Mráz do Francie. Chybí nám řádné výzkumnictví. Zde je naše sterilita opravdu dokonalá. Všechno můžeme zase dohonit, dáme-li se do toho doopravdy. Vidíme Poláky, kteří začínali skromně a dnes exportují stíhací letadla. Vedle Rusy, kteří byli před 7 roky úplnými diletanty a dnes nabízejí na prodej licence. A u nás s našimi lidmi vždy byly dokázány věci prvořadé. Našel-li se schopný vůdce. Nepostačí jen úřední počiny, nové instituce nebo nové stolice na vysokých školách. Musíme v prvé řadě stavět pilně letadla, hezky jedno za druhým a každé lepší předchozího. To je cesta z prostřednosti a věřím, že takto můžeme být v roce 1940 na evropské úrovni. Polední list, 17. června 1937.
1: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem.
1: Škodovka byla majitelem závodu až do roku 1945. Po válce byla továrna znárodněna. Jenže po náletu z 9. května 1945 ležela v troskách většina spřízněného závodu v Mladé Boleslavi, který do té doby vyráběl širokou paletu vozidel značky Škoda. Osvobozená republika najednou nepotřebovala tolik letadel, avšak zestátněný průmysl vyžadoval co nejrychlejší obnovení výroby užitkových vozidel. Proto byla z Mladé Boleslavy do Ávie hned po válce převedena výroba nákladní 7 až 9 tuny Škoda 706R, v roce 1947 doplněné o autobusovou verzi Škoda 706RO. Po druhé světové válce byl koncern Škoda uměle rozdroben a Ávia se stala samostatným podnikem v rámci trustu československých závodů automobilových a leteckých. V květnu 1949 byl podnik přejmenován na Ávia Národní podnik závody Jiřího Dimitrova. Později se na poměrně dlouhou dobu slovo Ávia zcela vytratilo. A co všechno se vyrábělo?
2: Pamětníci si možná pamatují, v Ávii se vyráběla Škodovka, škodovácký autobus, to byly ty první autobusy, které měly automaticky zavírací dveře. Takže přímo v té hale, kde se za první republiky montovaly Ávie B534, tak tam se po válce montovaly škodovácké autobusy a také škodovácká nákladní auta. Teprve po roce 1948, kdy se Československo a vůbec československý letecký průmysl přiklonil k Sovětskému svazu, takzvanému tomu východnímu bloku, tak se zde začaly vyrábět letouny pro podporu pěchoty Avia B-33, což byl Ilyushin Il-10, to byly letouny bitevní z první světové války. Ty nakonec skončily v Koreji, kdy je jako Česká republika do Koreje prodala, když byl korejský konflikt. A Ávia koupila licenci na dopravní letoun Ilyushin Il-14. Ávia to samozřejmě nekoupila, to koupila naše příslušná ministerstva, protože československé aerolinie požadovaly nový moderní dopravní letoun náhradu za válečné Dakoty a ještě třímotorové Junkersy Ju-52, které po válce sloužily u ČSA. Ávia ty letouny vyráběla zhruba tak do roku 1959. Jestli můžu říct, tak v té době já jsem do Ávie nastoupil, tak já jsem do Ávie nastoupil na Ilyushiny, i když teda do oddělení hlavního metalurga, protože jsem byl vystudovaný hutník, jak já oblibou říkám. V té době Ávia vyráběla už dokonce i ty Ilyushiny na export, ale s určitým počtem vyrobených letounů skončila licence, a zase příslušná ministerstva nevěděla, co s Ávií. Takže rozhodli, že Ávie bude opět automobilkou a spojili dva závody. Jestli to bylo nešťastné nebo šťastné, to já se netroufnu říct. Teda z pohledu aviatika a příznivce letectví to bylo nešťastné. Já bych byl rád, kdyby se v Ávii i nadále vyráběly letouny. Ale spojili se závody Ávia a Praga ve Vysočanech a v Ávii se začaly vyrábět slavné pragovky S5T a V3S. Od té doby se zde vyráběly 1,5 tunka, 3 tunka s různými nástavbami, to znamená i skříňové vozy, hasičské vozy. No, na podvozku Ávia dokonce ve spolupráci s Maďarskem si vyráběly malé autobusy, neobyčejně ošklivé, byla to taková bedna, hlučná, ale nicméně Ávie se dařilo. Ávie postavila na pozemcích závodu 1 nové haly, vznikla zde obrovská lisovna a ve své době nejmodernější lakovna.
1: Ávia si vychovávala svoje pracovníky v dělnických profesích. Měla vlastní učiliště, z něhož vycházeli zámečníci, soustružníci, frézaři, montážní pracovníci.
3: Říkal jste, že jste do Ávie nastoupil v roce 1956. jak se podnik Avia staral o svoje zaměstnance. Jak to bylo dříve?
2: No tak rekreační střediska byla, ale že by se nějak podnik v té době příliš zajímal o zaměstnance, ano, samozřejmě, že jo. Například to byl ještě pozůstatek první republiky, to mě vyprávěli kolegové, kteří teda byli dlouho v Avii zaměstnaní, tak měla Avie například svou vlastní takovou svépomocnou kampeličku. Od závodního výboru bylo možné si dokonce i půjčit peníze a tak dále. Já jsem v té době s rodinou stavěl družstevní byt a na ten družstevní byt jsme dostali, to tenkrát byla neznačného pohledu směšná částka, tenkrát závratná, jsme dostali bezúročnou půjčku 20 000 korun, takže to jako nebylo tak špatné, ale ono v té době ten podnik nic takového vlastně ani nenutilo, aby podbízel se svým zaměstnancům. Samozřejmě dostávali jsme rekreaci, existovala i takzvaná výběrová rekreace do zahraničí a tak dále, ale já jsem do Avie nastupoval na takzvanou umístěnku. To když člověk vystudoval nějakou školu, tak dostal někam umístěnku a v té době to vypadalo, že tam umře, že tam zůstane do konce života. Dnes je to úplně něco jiného, zejména v dnešním boomu, kdy je nedostatek pracovních sil, tak ty firmy si svoje lidi musí skutečně předcházet.
3: Já si pamatuji, že v době komunismu jezdilo do Československé socialistické republiky spousta zahraničních pracovníků a konkrétně v Avii pracovali kubánští pracovníci. Je to pravda?
2: No, samozřejmě byli zaměstnáni výhradně v dělnických profesích. Tradovalo se, a jestli je to pravda nebo ne, to já dneska nevím, ale tradovalo se, že to byli bojovníci z Angoly, kteří tady byli za odměnu. Ale pracovali zde i Polky a dokonce i mladí Vietnamci. No a s týma já jsem měl i co do činění, protože ty na tom učilišti, o kterém jsme před chvíli mluvili, tak se učili jak češtinu, učili se i základní dovednosti, ale i nauku o materiálu a tak dále. To jsem tam přednášel já. No, podle mého názoru to bylo téměř zbytečné, protože oni česky pořádně neuměli, ale byly to strašně milé dívky a milí chlapci.
1: Pád komunismu po sametové revoluci zasáhl i Avii. Koncern se rozpadl na jednotlivé podniky, které se osamostatnily, i když jejich spolupráce zatím pokračovala. Krátce na to přišla francouzská státní automobilka Renault s nabídkou úvěru z francouzského státního rozpočtu na dovoz nového výrobního zařízení a s možností splácet úvěr hotovými výrobky.
2: Avii začal mít zájem, spekulativní zájem, nutno říct, například Mercedes. A nakonec to dopadlo tak, že Avii koupilo Daewoo. To je firma z Jižní Koreje. No a ta firma z Jižní Koreje krásně zkrachovala, čímž byl obrovský problém, co s Avii, co s výrobou, jestli se dál vůbec bude vyrábět. A Avia se rozdělala jakoby na dvě části. Jednu část, kde byl ten závod jedna, koupila rodina Saranů. To je bohatá indická rodina, která i u nás v Česku vlastní Čedok. A ta rodina Saranů odprodala část toho podniku, zejména na závodu jedna, ji odprodala právě tomu Daewoo. No a Daewoo zkrachovalo a ta výroba dál a dál skomírala, až nakonec tedy došlo ke smutné současnosti, že Avia je zavřená, nic se zde nevyrábí, ale pozor, v bývalém učilišti je dnes střední škola grafická, a takže na celým obrovským leteckým a automobilovým podniku zůstaly dvě budovy, kde se vychovávají noví mladí grafici.

Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat plísním na nohou a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: 22 hodin.
1: Český rozhlas zprávy.
0: Ministryně financí po kritice návrhu rozpočtu připouští změny. Komárů je letos na jižní Moravě nezvykle málo, může za to sucho. Zítra bude skoro jasno až polojasno s teplotami do 25 stupňů. U poslechu zpráv vás vítá Anna Hašková. Návrh státního rozpočtu na příští rok se ještě může změnit. Uvedla to ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO v reakci na kritiku koaličních partnerů ohledně výše schodku. Podle ní je běžné, že v září k úpravám dochází. Záleží, jaké konkrétní návrhy motoristé nebo SPD předloží.
2: Já velice varuji před tím, abychom zasahovali do investic, protože by to znamenalo zakonzervování nějakých rozestavěných staveb. Chyběly by peníze ve zdravotnictví, školství, ale bude to věc a dohoda. Vlády. Co se týče na provozu, tam jsem škrtala tak, že celá řada ministrů odcházela samozřejmě nespokojený. Takže ono se tam naškrtat nějaké desítky miliard skutečně nedají.
0: Kvůli rozpočtu se ve čtvrtek sejde premiér Andrej Babiš z hnutí ANO s předsedou motoristů Petrem Macinkou. Jednání se zúčastní i šéfka státní kasy a také předseda sněmovního rozpočtového výboru Vladimír Pikora z motoristů. Návrhem se bude zabývat i pondělní koaliční rada. Na Břeclavsku a Hodonínsku je letos kvůli extrémnímu suchu nízký výskyt komárů. Ukazují to pravidelná měření hygieniků. Může za to nedostatek vody v lužních lesích a vyschlé tůně, kde se hmyz obvykle rozmnožuje. Podle hygienika Oldřicha Šebesty se situace v nejbližší době zřejmě nezmění.
3: Máme zkušenosti z posledních let, že došlo k záplavám třeba taky až v září. A pak došlo ke kalamitě třeba v říjnu, která trvala až do listopadu. Pokud by došlo plošně k mimořádným srážkám a došlo k zestupu řek, tak ta kalamita může přijít prakticky do konce října. Ale zatím tomu nic nenasvědčuje.
0: Po více než roce oprav se dnes znovu otevřel bazén Evžena Rošického v Jihlavě. Při rekonstrukci stavbaři například vyměnili obě bazénové vany, které jsou nově nerezové, nebo kompletně opravili sprchy. Práce vyšly na 88 milionů korun. Byla to druhá obdobně rozsáhlá oprava od otevření bazénu v roce 1965, uvedl mluvčí magistrátu Radovan Daněk.
4: Se muselo udělat nové železobetonové podloží, aby se zlepšila statika a aby to uneslo ten nový bazén. Museli se sanovat veškeré ty opěrné sloupy, které drží jednak tu venkovní stěnu, tak i sloupy uprostřed bazénu, které zase drží nahoře podlahu kuželny.
0: Německo dnes poprvé označilo Rusko jako pachatele srpnového pokusu o dronový útok na letiště v Lipsku. Podle spolkového ministra vnitra Alexandra Dobrinta proto má německá vláda dostatek důkazů. Solidaritu už Německu vyjádřili šéfka Evropské komise a generální tajemník NATO. Ursula von der Leyenová na sociální síti X napsala, že o incidentu bude zítra mluvit právě s Markem Rutem. Podle něj bude aliance posilovat své schopnosti pro obranu všech spojenců před všemi formami hrozeb. Zároveň uvedl, že vítá kroky, které Německo v reakci na hybridní útok podniklo.
1: Počasí.
0: Zítra čekejte zpočátku skoro jasno až polojasno. Postupně bude od západu přibývat oblačnosti až na zataženo. A zejména na horách se ojediněle vyskytnou přehánky. Teploty vystoupí nejvýše na 21 až 25 stupňů. Povane slabý proměnlivý, přechodně západní až severozápadní vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Dálnice D8 z Prahy do Ústí nad Labem byla krátce neprůjezdná za sjezdem na Doksany a Terezín. Na kilometru 41,5 v omezení uklízeli po nehodě osobního auta. Teď už se opět jezdí jedním pruhem. S omezením počítejte také na dálnici D46 z Olomouce do Vyškova. U Brodku u Prostějova uklízejí rozsypaný náklad. Na 12. kilometru je provoz svedený do jednoho pruhu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: To byly zprávy, teď už začíná Divadlo pro vaše uši.
1: Divadlo pro vaše uši.
5: Dobrý večer, dámy a pánové. Petr Spálený v jedné písničce kdysi zpíval o tom, že dneska máme pánskou jízdu. No ale vidíte, nebo spíš uslyšíte, my to dnes máme naopak. Divadlo pro vaše uši bude ve znamení čistě dámské jízdy. Tak pěkný poslech.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Domovní důvěrnosti, ustláno na růžích a pod nebesy, nebo třeba koncert pod platanem, to všechno jsou názvy povídkových knížek spisovatelky Jindřišky Smetanové. Dámy, která se tedy rozhodně uměla dívat kolem sebe, všímala si jako správný povídkář i drobných maličkostí a hlavně dokázala o nich tak pěkně, poeticky a s humorem vyprávět. V rozhlasovém studiu se jednou Jindřiška Smetanová potkala s herečkou Alenou Vránovou. No a hned si bylo o čem povídat.
2: Paní Smetanová, my dvě ženské si teď máme možnost hodit zubem. Jak tuhle bohulibou ženskou činnost kdysi nazýval spisovatel Jan Očenášek. Jenže my dvě si teď hodíme zubem veřejně, aby z vás posluchači taky něco měli. Vy nám totiž, paní Smetanová, tak krásně ustíláte na růžích a pod nebesy. A neméně půvabně sdělujete domovní důvěrnosti, že mi to nedá, abych se teď nezeptala. Jste autorka, která volně fabuluje a svoje příběhy si vymýšlí, nebo vám je život servíruje i s donáškou do domu?
3: No, já se vám přiznám, že ta otázka vůbec není jednoduchá. Moře lidí si říká, že to, co píšu, jsem si určitě vymyslela, protože mají dojem, že není možné, aby se takové věci, jaké se stávají mně, normálnímu člověku vůbec přihodily. Ovšem, jiní jsou zas toho mínění, že to mám strašně jednoduché, že prostě ty příběhy přitahuju a život, že mi je servíruje na talířku rovnou na stůl a já si jako jen tak sedím u psacího stroje a přepisuju to. No, proč bych zapírala? Je to fakt, že já, když vytáhnu paty z domu, tak první, na co narazím, je příběh, ale víte, já bych řekla, že to je nejspíš tím, že já ho chci najít. A hlavně hledám ty příběhy, kterých si nikdo vůbec nevšimne, protože jsou jen tak na kraji někde při chodníku nebo podle příkopu. A tak se stalo, že to u mě došlo tak daleko, že když já si, dejme tomu, kupuju místenku na autobus, tak už u pokladny se začnu přesvědčovat, že to je vlastně los. A že když pán Bůh dá, že na něj vyhraju spolucestujícího s nějakým příběhem. Já bych prostě to řekla a definovala asi tak, že každý, kdo se rozhodl psát, se na začátku té cesty obvykle přidržoval nějakého vzoru. A já jsem měla to štěstí, že jsem ten svůj vzor nenašla v literatuře, ale v jedné pražské spořitelně, kde můj kamarád seděl za přepážkou s nápisem velmi prozaickým Vkladní knížky. A ačkoliv ten nápis byl tak prozaický, ten kamarád byl povahy vyloženě muzické. A to se projevovalo tím, že rok co rok na jaře ten člověk vedle svého okýnka postavil kořenáč a do toho zasadil brambor. A když se tak po několika dnech z té hlízy vysoukal a začal soukat, díky nedostatku světla, protože ve spořitelně nikdy to slunce není příliš mnoho.
2: Myslíte, že to je úmysl?
3: No, já nevím, jestli je to úmysl, ale je to fakt.
2: Aby na ty peníze nebylo vidět.
3: A když se tedy z té hlízy začal soukat takový neobvykle bledý stonek z několika lístečky a když pak z ničeho nic na kraji června rozkvetl, tak to tu klientelu uvádělo do úžasu. Všichni zírali na ten kvíteček a ptali se, co to vlastně je za exotickou rostlinu. A vůbec nechtěli věřit, že to je brambor. A já jsem tenkrát pochopila, že mou literární ctižádostí, na kterou prostě asi tak mám, je nacházet půvab těch nejjednodušších věcí a toho nejprostšího konání. A víte, že to vůbec není lehká věc.
2: Ale víte, že to funguje.
3: To je tak strašná dřina přinutit lidi, kteří co živi jsou, míjeli lány a lány brambor a nikdy si nevšimli toho,
2: že tak
3: jak brambora kvete. A když se toho dočkají, tak se v úžasu najednou musí zastavit. Aby se vám taková věc povedla s lidmi, musíte mít spoustu odvahy a taky fantazie a přenést ten brambor v kořenáči do spořitelny.
2: Živým exponátům na kolečkových bruslích. Člověk musí dosáhnout určitého věku a zažít velmi epické okamžiky, aby pochopil pojmy tak abstraktní, jako je, dejme tomu, dětství. Abych tedy mohla povědět, jak jsem se najednou ocitla před vstupními vrátky do té oblasti a dost možná, že i za jejím prahem, zavezu vás bez pasu a bez výjezdní doložky jen tak mezi řečí a v rozsahu několika odstavců do Paříže roku 1964. Nijak zvlášť se pro tu příležitost nemusíte oblékat. Zůstaňte v tom, v čem zrovna sedíte u čtení. Je to město, kde je každému vcelku ukradeno, co máte na sobě. To jen já jsem tenkrát propadla představě, že věhlas světové metropole módy zavazuje i mě. Koupila jsem si na cestu nové střevíce a nechala si ušít kostým decentně štrapáční, jak říkala moje maminka. Krejčí, na kterého jsem se s tím požadavkem obrátila, považoval za věc své cti vybavit mě tak, aby i Marc Boan od Diora nepřestával zírat, kdybychom náhodou na sebe narazili. Kostým dopadl dobře, ale dech mi vzala otázka, jestli mám vhodný klobouk. Mistr tvrdil, že jet do Paříže bez klobouku je napováženou. Přistoupila jsem na kompromis a protože šlo o město umělců, rozhodla jsem se pro rembrandtovský baret. Teoreticky mě na cestu připravil soused, který sice nikde nebyl, ale za to sbíral cestopisnou literaturu. Věnoval mi příručku Jak se má chovat Slovan v Paříži z roku 1912. Mluvím o tom jen proto, abyste v mých stopách kráčeli s pocitem klidu a jistoty. A uchovejte si ji prosím co nejdéle, protože já jsem ji ztratila už na letišti v Orly. Zaznamenala jsem tam tři závažné skutečnosti. Za prvé, že široko daleko jsem jediná ženská, která má na hlavě kromě vlasů ještě něco dalšího. Dále pak, že nové střevíce nevěstí na cestách nic dobrého. A posléze, že moře dojmů, které mě zaplavují, nejsem schopna utřídit ani podle příručky, jak se má chovat Slovan v Paříži. Baret i příručku jsem tedy hodila na dno kufru, ale střevíce se vydali za poznáním kulturních památek a výtvarného umění se mnou. Po první desítce nachozených kilometrů jsem zjistila, že není osudovější kombinace než prohlídka Louvru v malých botách. Příval umění všech dob mě pomalu, ale jistě odrovnával. Nemá cenu zapírat, že Monu Lízu jsem přehlédla. Zmátly mě možná neočekávaně malé rozměry plátna i barevnost připomínající akvárium. A taky mě od nohou bolela i hlava. Byla jsem si jista, že stejné puchýře, jaké mám na patách, by se našly i na povrchu mé šedé kůry mozkové. Usedla jsem tedy před Louvrem na schody, zula se a učinila rozhodnutí, že veškeré kapesné, a to je téměř stejný hazard, jako nabízet království za koně, dám za úplně škaredé, ale pohodlné koráby. Vydala jsem se za nimi bosa. Byl srpen, v Paříži to nikoho nezajímalo, a Marca Boana jsem nepotkala. V jedné ztracené uličce mě za výlohou zaujalo něco jako cvičky v černém koženém provedení. Okamžitě jsem je koupila a rovnou v krámě se do nich obula. Hned poté jsem s pocitem absolutní lehkosti vyplula do pařížských bulvárů a jen tak nazdař Bůh jsem se nechala navigovat Eiffelovkou, která se mi jevila jako odvážný a elegantní symbol povahy tohoto města. Ale ono se mi nabízelo i v mnoha jiných podobách. Třeba v prosluněném vzduchu, který byl měňavý jako perleťový knoflík a vrhal do korun platanů stříbrná prasátka. Kmeny těch stromů byly potaženy spíš lehce odřeným semišem než kůrou. A břidlicová krytina střech a věží měla matný lesk šedého popelínu. Až k Eiffelovce jsem nedošla, protože cosi nevyslovitelně blízkého mě přinutilo sednout si do houfu lidí na kamennou zítku před muzeem člověka. Na mramorový sloupek uprostřed toho nádvoří jakýsi starý pán právě instaloval přenosný gramofon na kličku, natáhl pero a deska spustila valčík. A pak ten bělovlasý a dosti vedchý člověk začal po dokonale vyhlazených mramorových deskách kroužit na kolečkových bruslích. Nedá se povědět, že by jezdil skvěle. Jeho nohy v té exhibici ostatně nehrály roli. On zkrátka krasobruslil jen názorně. Soulad pohybů jeho trupu a ramen s rytmem hudby

0: svou bezprostředností začíná od čehosi osvobozovat. Dejme tomu od předsudků, které člověka od času, kdy začne rozum brát, přísně a průběžně napomínají, aby se vyhýbal každému projevu náhle probuzené šťastné infantility a nedělal ze sebe probůh pitomce. A tak nám k vlastní škodě a pro samou důstojnost nakonec uletí celé roky bez jediné bláhovosti. Žijeme jak svoji vlastní chudí příbuzní. Pocitovali jsme to tak naléhavě a s tak upřímnou závistí, že na kamenné zítce zůstaly nakonec sedět jen naše těžké zadky, ale my sami, to jest japonský manželský pár, tři jeptišky a já, jsme nakonec neodolali, vypustili alespoň svou vlastní představivost z klícky a ona začala bruslit po nádvoří. Pokud šlo o Paříž, nic proti tomu neměla. Byla stejně velkorysá k životu jako k umění. Věděla nejspíš, že bez občasné pošetilosti se jednomu ani druhému nedaří. Pod její křídla jsme se s muzeem člověka jako jeho nesporná součást vešli i my na té zítce a pán na kolečkových bruslích tančící kolem gramofonu. Něco se stalo. Třeba, že viděno zvenčí zas nic tak moc. To se v nás možná naposled probralo dětství a promluvil verš. Okamžik chtěl bych oslavit. Jsi tolik krásný. Prodli jen.
1: Já patřím k těm nešťastně šťastným, protože mapu lásky vlastním. Zdánlivě je to bílý list, jsou na něm cesty.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
1: Když jsem tu dnes na začátku říkal, že nás v divadle pro vaše uši čeká dámská jízda, přece jen jsem asi měl dodat, že se taky na chvíli přihlásím o slovo. Ovšem jenom jako průvodce večerem v pražském Jonáš klubu, kde jsem v 90. letech spisovatelku Jindřišku Smetanovou doprovázel na jedné besedě. No, tak to víte, moc jsem se tedy ke slovu nedostal, ale to přece nevadí, když je vaším hostem vypravěčka ze slavného rodu rozhlasových sedmilhářů. A jestli dovolíte, tak na to tehdejší setkání před publikem dnes ještě navážeme další miniaturou z cyklu domovních důvěrností.
2: Když už přišly děti, tak já jsem začala vždycky večer, když už jsem byla utahaná z toho života těch tří dětí, pleny, prosím vás, tenkrát nebyly pračky. Všechno se nosilo na půdu, vyváželo se to v hrnci doma. No to byl úplně jiný život. A já jsem večer hrozně ráda, protože už jsem chodila s těma dětma po té kampě, měla jsem kočárek. V té době byly kočárky strašně nízké, ne tak vysoké, jak jsou dneska. V tom kočárku spal Jindřich, nejmladší kluk, Mrně, Mimino. Přes ten kočárek jsem musela dát takový kousek prkínka. Na tom seděla Anna a vedle se držel ten nejstarší kluk a pomáhal mě s tím kočárkem. A jezdili jsme po kampě a já jsem tam se zastavovala hned tam. A jednou se stala věc, která mě přivedla psaní. Zavolal Hofmeister, s kterým se můj muž velice dobře přátelil, a on si se mnou ten Hofmeister tykal, říkal, prosím tě, já teď píšu takovou knížku o Egyptě a zjistil jsem, že vždycky, když jsme taková ta parta těch mánesáků na Štědrý den odpoledne šli do takové vinárny na Maltéském náměstí, tak tam přišel chlápek, ten měl dlouhý takový kabát, vypadal podivuhodně a nesl si zabalené plátky vánočky, přál nám všechno nejlepší k tomu dni a nabízel nám vánočku. A pak nám řekl, abyste prosím věděli, kdo já jsem, tak já jsem stavěl s Ferdinandem Lesepsem Suez. Pak jsem otočil a odešel. A já jsem si říkala potom, když mě to můj muž říkal, a že Hofmeister mě volá a chce, abych zjistila, abych obešla hospody na kampi a zeptala se, do které z těch hospod chodil ten pán, který stavěl s Ferdinandem Lesepsem Suez. A já jsem tedy s tím kočárkem, jedno dítě uvnitř, druhé přes prkínko, třetí se mnou valilo kočár a já jsem získávala přesné momenty pro Adolfa Hofmeistera. A jela jsem k panu Měšťánkovi a říkala jsem si, no jestli u Měšťánku nevědí, že tam chodil chlap, který stavěl s Ferdinandem Lesepsem Suez, no tak to není možná věc. A já jsem tam začala zjišťovat, protože mě to řekla i paní Měšťánková, že tam chodil ten chlápek a že vždycky si přivedl, bylo mu 94 let a vždycky si přivedl nějakou babku sebou a objednal vařené hovězí špalíček a když ho dostal od paní Měšťákové, tak si vytáhl z kapsy nůžky a střihal to. Střihal hovězí maso. A já jsem říkala paní Měšťákovi, prosím vás, a to jde střihat maso? A ona říká, no to já nevím, ale on to uměl. On to uměl. On všechno střihal nůžkama. I když si chtěl ukousnout kousek chleba, střihal to. A tohle. No a tak já jsem potom si říkala, ale tohle je nesmysl, tohle je nesmysl. A říkala jsem si, to není možná věc, tím na to se musím někoho zeptat. Kdo by to tak mohl vědět? A pak jsem si říkala, já už vím, jak to udělám. Tam byl kousek za Mosteckou takový holič. A já jsem za tím holičem šla, zase s tím kočárem, s těma dětma. A řekla jsem, mohl byste mě ostříhat chlapečka, toho největší. A mezi tím tedy jsem se ptala, jestli neví, jestli tam chodil někdo tohoto titulu. No a musím vám říct, že jsem se to dozvěděla, že jsem se to dozvěděla a že když jsem napsala svou první knížku, tak jsem dostala od jedné paní dopis, která mi psala, že tento muž byl její bratr. A všechno mě přesně napsala, i to o těch nůžkách, jak on to stříhal, tohleto maso. A jak, v kterém roce byl v tom Suezu a tak dále, a tak dále. A já jsem si to potřebovala zapsat. A když děti spaly večer, tak já jsem to, co jsem vyčenichala na té kampě, tak jsem začala psát. Takže začátkem mého psaní byl pán, který dělal tohleto. A zahrajte nám něco.

Te. Pléno titulo. Sochaři, který přidával do kávy dobré pomyšlení. Pěčín. Žil kdysi v Orlickém podhůří starý sochař. A protože špatně chodil a vlastně už neopouštěl svůj ateliér v podkroví vilky na kraji vesnice, nechával klíč od domu kvůli náhodným hostům klidně viset na vnitřní straně plotu. Kdykoliv mě vedla cesta kolem, protáhla jsem ruku mezi plaňkami, vzala klíč ze skoby na trámku a šla jsem mistra pozdravit. První, čím mě uvítal, byla pokaždé slavnostně pronesená věta. Ze všeho nejdřív musím učinit opatření. To znamenalo, že uchystá džezvu s vodou. Pak umlel hrst kávy na tureckém mlýnku, ale jako by to nestačilo k dokonalosti chystaného nápoje, přesypal ji ještě do hmoždíře a usilovně tloukl tak dlouho, až velejemný prášek ulpíval na mosazném trdélku jako pudr. Káva, kterou třikrát nechal přejít varem, byla nad obyčej vonná a silná, zkrátka pravá turecká, jak už si tak moka importované do Prahy prvním Turkem představuji. Po vstupním doušku jsem vždycky pokládala mistrovi otázku, cože to do té kávy přidává, že je tak lahodná. Hlavně to pomyšlení, aby byla dobrá a potěšila, říkal. Tu větu vždycky sděloval významným pološeptem, jakým se v kulárech mluví o nezbytných vlastnostech vývoje mezinárodní situace. Jeho pomyšlení prostě vdechovalo nabídnutému šálku duši. A podmanivý rituál příprav přítomnost té duše znásoboval. Vždycky si tak říkám, že stejným způsobem poznamenaným sváteční obřadností a soustředěným pomyšlením by měla být obdařena i sebemenší pozornost, kterou si čas od času vzájemně prokazujeme. Zdá se mi totiž, že doba v tomhle směru neobyčejně upadá. Kdeže zůstalo pomyšlení vyprovázené lehce kouzelnickou předehrou? A kde je nápaditost obsahu a formy, která povyšuje každé setkání i každou vstřícnost, protože k ní nabízíme i kousek sama sebe a zlomek svého osobního času, naplněný přáním někoho oblažit? Lítost nad devalvací lidských vztahů mě vrátila k zážitku starému moře let. Za času, kdy jsem ještě brázdila ulice malé strany s kočárkem, v němž spočívali rodiče mých vnuků, jsem často potkávala paní, která doprovázela věkovitého a vznešeného pána. Jeho zjev se mi vryl do paměti nejen svou výškou a ušlechtilými rysy tváře, ale možná i zvěstmi, které o něm šířili starousedlíci. Ten pán postavil Wilsonovo nádraží v Praze. Prozradila mi o něm pekařka v Lázeňské ulici. Představte si, že mu táhne na 98. Ale ať se na něj dívám, jak chci, pořád mi připadá mladší než to nádraží. Mohla jsem s ní jen souhlasit. I mně se tenkrát jevilo hlavní nádraží tak historicky zasloužilé, že trvající existence pána, který je postavil, se co do tajuplnosti podobala věci Makropulos. A víte, co ten člověk dává svým známým jako projev přátelství nebo malou pozornost? Pokračovala pekařka hlasem stišeným až do úplné ilegality, jak pravili Ilf a Petrov. Naděluje jim třísky na podpal. Moc špatně totiž vidí. A protože nerad sedí s rukama v klíně, štípe, jak je rok dlouhý, spíš jen tak po paměti vyschlá polínka na třísky. A ta pak váže do krásných otýpek a posílá je lidem, které má rád. Někteří si ty jeho špánky dávají dokonce do vázy jako ozdobu. Utajené poselství třísek mě doslova fascinovalo. Bylo v nich něco hřejivého nejen proto, že měli sloužit jako první sousto čerstvě rozfoukanému ohni. Obsahovali také mnohem víc než pouhý důkaz činorodosti, kterou si člověk může uchovat téměř do 100 let. Měli nádavkem zázračnou cenu času, který onen pán z toho mála, co mu zbývalo, přidával ke každé otýpce. I vzešlo ve mně odhodlání, že dočkám-li se aspoň 3/4 věku Wilsonova nádraží, budu průběžně usedat ke kuchyňskému válu,
A jako vítaný a v novodobých domácnostech téměř nepoznaný exot začnu vyrábět pro lidi mému srdci blízké domácí nudle. Začnu od vlasových a budu pokračovat přes ty malinko širší, až k těm dlouhým a kadeřavým jako hobliny. Pak je zabalím se stejnou vybraností, jako by šlo o zlato, kadidlo a mirhu. A ke každému druhu přidám podle povahy obdarovaného třeba recept na kantonské nudle nebo na nudle skalické s ořechy a povidlím. Nakonec je rozdám těm, na kterých mi záleží a k nimž mě poutá vztah tak trvalý a vzácný, jako je přátelství a slušnost. Pak budu jen napjatě čekat na zazvonění telefonu a na otázku. Co si vlastně do těch nudlí přidala, že jsou tak báječné? Hlavně to pomyšlení, aby byly dobré a potěšily, řeknu. A vyslovím to nadějným polohlasem, jakým by se v kuloárech mělo mluvit o slibném vývoji lidských vztahů letos, napřes rok a vůbec.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
1: S Jindřiškou Smetanovou bylo tak hezky pobýt na chvíli, poslouchat její vyprávění. Víte, já si toho vážím a řadím si to k radostem, které mě v životě už asi zase tolikrát nepotkají. Být si nablízko právě s ní nebo s jejím kolegou a přítelem, spisovatelem Zdeňkem Jirotkou. No jen si to vezměte, jak pěkně je člověku na světě, když poslouchá ty malé literární klenoty. A tak Alenu Vránovou s Eliškou Balcerovou teď na závěr doplní ještě paní Jana Štěpánková. Víte co? Zkuste si s ní na chvíli zastavit čas. A zůstávejte ve zdraví.
2: Nesla jsem domů od truhláře opravenou židli. Měla opíradlo z višňového dřeva a pruhovaný potah. Přede mnou šla dáma ve výstředním kostkovaném kostýmu s pláštěnkou, ověšená fotoaparátem, filmovací kamerou a přenosným magnetofonem japonské výroby. Nejprve si před zdí maltéské zahrady nafilmovala pumpu s nápisem Zdravotně závadná voda a pak si nahrála na magnetofon vrzavý zvuk táhla až plíchání. Hned o 100 metrů dál jí oslnilo mlýnské kolo a proto je také nafilmovala a nahrála jeho klapot. Oh, how marvelous, zvolala, když vstoupila na dvoreček před mlýnem a uviděla živou slepici. Nafilmovala ji a nahrála si její kdákání, vyprovázené klekáním z kostela Panny Marie. Pak uviděla mne. Nafilmovala mne se židlí a požádala, abych si na židli sedla. Promlouvala češtinou amerických krajanů. Trochu vlevo prosila. Chtěla bych zachytit za vaší hlavou mikulášský kostel a Hradčany a před vámi slepici. A nebuďte smutná, smějte se, bude to krásný záběr. Potom ukazovala střídavě na dlažbu a na věže kostela, na střechy domů a komíny a opakovala s nadšením: Oh, splendid, oh, marvelous, I beg your pardon, omluvila se nakonec a představila se jako Evelyn Novak. Jejíž tatínek se odstěhoval do Ameriky roku 1906. Byl profesorem filozofie a rozuměl všemu, kromě obchodu. Proto se chudáček musel zastřelit. Za to maminka neuměla nic, než pekla skvělé štrůdl a tak jsme zbohatli. Nabídla mi Chesterfieldku a poprosila, abych ji na okamžik dovolila v židli odpočinout. How perfectly beautiful, rozhlížela se po náměstí. Jsem totiž sběratelka starožitností, vysvětlovala. A vy? Jsem taky sběratelka starožitností, prohlásila jsem bez rozmyšlení. I můj muž je sběratel starožitností, je blázen do židlí. Za minulý rok jich přinesl domů 7, z toho 6 stejných vyplétaných tonetek z konce století. Takový nábytek mohl být v jídelně Titaniku, tvrdil. A já jsem opravdu nikdy nepřestala věřit, že židličky, které koupil, přežily zkázu parníku. Dalo se na ně usednout jen jedenkrát a okamžitě se zbortili. I am sorry, politovala, ale taková je většina starožitností. Chtěla jen vědět, co sbírám já. Obrazy? Nábytek? Všechno, povídám. Obrazy, nábytek, drobné umělecké předměty, ale také architekturu, pomníky, a někdy i živé lidi. Nemám ráda sbírky zavřené v jednom pokoji nebo dokonce v jedné skříni. Starožitnost, jestliže je skutečně vzácná a ušlechtilá, potřebuje prostor a přirozené prostředí. Evelyn Novak z Texasu byla zvědavostí bez sebe. Nechcete mi svou sbírku ukázat? Beze všeho, řekla jsem. Můžeme začít okamžitě. Vzala jsem židli a zavedla sběratelku do Lázeňské ulice před vrata číslo 9. Nejdřív se račte posadit a vyslechněte pár slov úvodem, požádala jsem jí. Především, Cokoliv zařadím do své sbírky, je skutečně pravé. Žádná napodobenina. That is very important, prohlásila. Protože nikdy se v dějinách starožitnictví neprodalo a nekoupilo tolik napodobenin, jako v těchto letech. Lidstvo zešilelo. Každý chce mít doma aspoň jedno inventární číslo cárského pokladu. Můj bratr má továrnu na starožitný nábytek, prozradila mi. Vyrábí od faraonských trůnů přes ludvíkovské ložnice až ke koloniálním kredencím všechno. To nevypadalo hezky. Tím víc vás jistě bude zajímat tato klika, ukázala jsem na vrata domů číslo 9. Klika se podobala tlapce. Jakoby kočička útlá a hravá protáhla pacinku škvírou na druhou stranu dveří. Protože dobrých 200 let každý, kdo vstupoval, stiskl v dlani železnou kovanou tlapku, aby dveře otevřel nebo naopak zavřel, odnímali tisíce rukou částečky hrubého povrchu a zanechávali tlapce náhradou stejně nepatrnou část svého tepla a dotyk živoucí pleti. Klika ztratila vlastnosti kovu, ale získala duši. Je to skvost, zašeptala paní Evelyn Novak of Texas, a můj bratr by za takovou kliku obětoval půl svého jmění. Bohužel, klika nebyla na prodej. Musela jsem sběratelku ranit. V tomto domě bydlí 39 lidí, denně vcházejí a vycházejí a trvale kliku ohlazují. Její sběratelská cena tak neustále roste. Zastavila by se naopak, kdybyste kliku odvezla do státu Texas. Ztratila by sametovou měkkost a čokoládový odstín, který musí být neustále obnovován otvíráním a zavíráním. Váš bratr by přišel kvůli klice o podnik a přestal by obchodovat. Musel by ji upevnit na nějaké jiné dveře a těmi do konce svých dnů od rána do večera procházet, protože tvarovou dokonalost kliky udržuje právě jen jediný druh pohybu. Stisk zhora dolů a potom půlkruh vpravo.

0: Můžete mi ukázat ještě něco ze své nádherné sbírky?
1: Jistě. Sestoupili jsme nejprve se schodů a přešli kampou, znovu jsme míjeli mlýnské kolo a prošli jsme pak osobitým portálem ve slohu české renesance. Za dřevěným schodištěm následovalo podkroví a ještě výš schůdečky jak pro slepice a za nimi první půda a ještě nad ní druhá. Bylo složité vystěhovat až nahoru židli, ale nezbytně jsem jí potřebovala k tomu, aby mohla Evelyn Novak z Texasu pokračovat v prohlídce sbírky. Mějte jen trpělivost, prosila jsem. Musím nejprve umístit židli přesně v prostoru tak, aby obraz, který uvidíte okénkem půdy, byl nezapomenutelný. Když židli umístím špatně, uvidíte jen velmi zapomenutelný kus nebe a děravý okap. Konečně stála židle na centimetr přesně. Prosím. Sběratelka usedla. V průhledu vikýře se před ní rozprostřel tichý háj komínů a o ně se opíralo říjnové odpoledne. Mělo závoj ze psího vína, na temeni hlavy balkánskou hrdličku a za uchem opuštěné hnízdo.
0: What a pathetic picture, zašeptala. Nikdy jsem neviděla krásnější ilustrace k Baudelaireovi.
1: Nafilmovala si pohled z vikýře a nahrála houkavé cukrů. Ještě než jsme opustili půdu, chtěla se porozhlednout kolem. Podlézala nízké krovy a měla klobouk plný pavučin. Najednou umlkla a ukázala rukou do temného kouta, kde stála vyhozená stáložárná kamna se slídovými okýnky a chromovaným uzávěrem, podobným diadému. Kamna nesla na prsou štítek s označením American Heating, Josef Vrkoč, Vinohrady.
0: Proč jste zatajila tohle?
1: Zeptala se vyčítavě Evelyn. Protože nepatří do mé sbírky. Jsou to kamna sousedky, vyhodila je sem brzy po 45. Ale povím vám jejich příběh, jestli máte zájem. Nechtěla od kamen a sedla si předně na židli. Když byla po válce v Praze přehlídka spojeneckých vojsk, začala jsem, přijela z Plzně elitní jednotka Petnovy armády. Sloužil u ní vzdálený příbuzný naší sousedky a přišel s několika kamarády pratetičku navštívit. Bylo to na podzim a když vešlo 5 představitelů US Army do pokoje, hořelo v těchto kamnech žhavé uhlí, prosvítalo slídovými okýnky a ozařovalo nápis American Heating, Josef Vrkoč, Vinohrady. Rodinné setkání skončilo tím, že o půlnoci stálo v pozoru 5 nadobro zlískaných seržantů před kamny, plakali a zpívali americkou hymnu.
0: Musím ta kamna mít, řekla s ohromným rozhodnutím Evelyn Novak of Texas a utřela si slzy. Stejným kapesníkem pak oprášila kamna.
1: Jsou vaše, povídám. Paní, které patřili, už dávno nežije. Nedovedu si jen představit, že v nich budete v Texasu topit. Nadělají spoustu sezí a popela.
0: Úžasl. Proč bych v nich topila, darling? Mám v domě nejdokonalejší air condition, jaký si umíte představit. Všechno ve zdech, nic venku. Ale můj bratr, který vyrábí starožitnosti, mi dovnitř kamen zavede červenavé světýlko a stereofonní nahrávku hořícího koksu. Víte, co znamená pro mou rodinu American Heating z Československa? Oh my goodness!
1: odtančila na jehlových podpacích taxíku na Malostranském náměstí a ještě téhož dne kamna odvezla neznámo kam, ale patrně přece jen do Texasu. Zbyla mi po ní vzpomínka a nezničitelná naděje, že jedenkrát skupina českých turistů bude projíždět Texasem a jeden z nich zatouží navštívit vzdálenou tetičku z matčiny strany jistou paní Evelyn Novak. A že pak přijde půlnoc a sběratelka své hosty uvede do salonu, stiskne knoflík a v kamnech s nápisem American Heating Josef Brkoč Vinohrady se za slídovými okénky rozlije teplá záře a ozve stereofonní praskot koksu. Bůh ví, že v takovém okamžiku by se jen cynik styděl plakat a zpívat Kde domov můj.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Noční linka.
1: Noční linka právě začíná, stejně tak jako odbíjí 23. hodina. Přeju vám krásný pozdní úterní večer s datem 1. září. No a všechny vás zdraví Jitka Lukešová, budu se na vás těšit až do 1 hodiny nového příštího dne. A teď jde ještě o to, o čem si dnes budeme povídat. No budeme aktuální. Zpátky do lavic. A ne, vrátili byste se rádi do školy? Chodili jste rádi do školy? Vzpomínáte rádi na základní, střední, vysokou, na spolužáky, školní lásky a na své učitele? A jaký předmět vás bavil? Pořádáte po mnoha letech stále srazy se spolužáky a utkvěl vám třeba nějaký konkrétní spolužák v paměti? Když potkáváte žáky s aktovkami a kornouty sladkostí, tak co pak se vám vybaví? Začíná nový školní rok. Možná jste vyprovázeli dnes do školy vašeho prvňáčka, možná jste vy sami usedli za katedru a stále učíte. Se začátkem školního roku určitě také mnozí vzpomínáme na svoje školní léta. Nevím, jak dalece sahají vaše jestli si vybavíte třeba i první třídu, ale na školu se určitě nezapomíná. Díky spolužákům, díky učitelům, prvním láskám, tahákům, trapasům i úsměvným historkám. Jsou také učitelé, kteří nás poznamenají na celý život a to platí jak v dobrém, tak i ve zlém. Tak přátelé, přemýšlejte, rozmýšlejte, telefon k nám jako vždycky do noční linky 731 800 900, pak máme také web rozhlas.cz/linka a v neposlední řadě vám připomínám i náš e-mail nočnilinka@rozhlas.cz. Tak ještě jednou krásný pozdní večer a právě začínáme.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Tak na úvod Petr Novák, skupina George and Beethovens a jedna hvězdička blízkavá. No a dovolala se k nám paní Dana z Blatné. Dano, krásný večer přeju.
1: Krásný večer tobě všem a dětičkám hlavně, protože ty začaly dneska nový školní rok.
0: Ano.
1: A těch já teda docela mám požehnaně už teda těch potomků.
0: Jo.
1: A teď už začala chodit i Nelinka z Prahy do školy, takže...
0: Letos čerstvý prvňáček, jo?
1: Ano, letos čerstvý prvňáček. Ona je vlastně před rokem nastupovala ta skoro stejně stará, ale ona byla v červenci, srpnu.
0: Ano, ano.
1: Takže tak. No já více méně chci popovídat k tématu. Samozřejmě zdravím všechny lidičky, nejen tebe.
0: Děkuji za
1: studia přímo. Ale všechny lidičky. Já jsem človíček, který na tu školu života, kterou mi dala už základní škola teda hlavně, tak na to já vzpomínám celý život a čím dál tím vděčněji, protože mě to dalo velké obohacení. Já jsem neměla problémy se učit a prospívala jsem jako premiantsky přímo, takže nebyl problém. Pak byl teda problém, že jsem z vesnice byla hozena přímo do velkoměsta, do Ústí nad Labem až.
0: Jo.
1: A to jsem si vybrala profesi, protože já jsem byla nadaná jak na humanitní předměty, tak celkem hlavně na tu fyziku, matiku, chemii. Takže to jsem využila. No a to mi bylo osudný mnoha léta. No, říkám, vzpomínám a nikdy nezapomenu. Scházíme se, ještě stále se scházíme už teď po roce.
0: I z té základní školy, jo? O té mluvíš.
1: Ze základní školy, ano. Zůstí jsme se sešli akorát pouze jednou a my jsme byli převážně nižší třída a tím pádem teda, jako pak už se to nedalo dohromady, protože prostě ty jména, příjmení se měnily a tak dále. Takže pro mě prostě škola byla velký kus života, na který já nikdy nezapomenu. A teď o to víc fandím jako vlastně těm svým vnučkám, kterých mám vlastně ve školní, ještě ve škole základní, teda kromě z těch teda 9, vlastně 7 je jich stále školně povinný.
0: Ano,
1: jako
0: ano,
1: základní
0: ano.
1: Školou povinný. Takže to je takové vlastně pro mě zarostí učinění, že se tohleto aspoň vydařilo. No a jinak teda já jsem milovala hlavně, jak říkám, ty technické předměty, ale byla jsem hodně dobrá, tak jako svojí vlastní pílí a ta škola mi opravdu poskytla mnohé ve všech rozměrech životních vlastně. I v té filozofii jsem se vždycky hloubala ráda a tak jako pro mě to je prostě škola života.
0: Takže vzpomínáš ráda na všechna školní léta, dala by se říci.
1: A v tom Ústí nad Labem to bylo kruté, protože říkám, já jsem přišla jako holka z vesnice,
0: A stýskalo se ti, nebo co byl největší problém pro tebe?
1: No, psala jsem dopisy 3x týdno, 3x týdnu se mi odpovídalo, jo.
0: Aha.
1: To bylo strašný.
0: Jo.
1: Jo, prostě já jsem najednou jsem bydlela ve velkém městě, což byl strašný přechod, protože na vesnici jsme se všichni zdali.
0: Jasně,
1: a
0: bylo to.
1: Žili jsme partu a tak dále. A najednou já jsem asi byla nejdál ze všech těch 200 kilometrů vlastně to bylo.
0: No.
1: A v podstatě to mě fakt změnilo život, ale zároveň mě to i sformovalo. Takže stýskalo se mi hodně, chodili dopisy 3x za týden, zhruba mi rodiče odpovídali a já jsem psala jim dlouhatánský dopisy.
0: Jasně.
1: Na 8 stránek i více, kolikrát. Jo, jsem všechno já jsem mimo jiné hodně byla nadaná i z těch humanitních větve jsem byla nadaná hodně na básnění, takže v podstatě já jsem tam vkládala i vršíky.
0: Jo.
1: Tak jsem jako ventilovala tímhle způsobem, jo, že jsem prostě, no, nemohla jsem si zvyknout. Jako
0: rozumím.
1: První dva roky byly krutý. A teď ještě ta chemie, jo. Jako my jsme přišli na praxi do chemičky.
0: Neoblíbený
1: a předem. To jsem si myslela, že to vůbec nevydechám.
0: Jo.
1: No. A jediné, co mi drželo, že po roce si mě vzal pan učitel, si mě vzal jako zpěvačku prostě a tím já jsem mohla i z intru daleko častěji.
0: Ano.
1: Měla čas na stískání.
0: Ano.
1: A za mě do kapely a vlastně já jsem tam měla základy profi kapele a pak jsem se tady k tomu postupně jako
0: no,
1: jsem
0: tak.
1: Důležitě, už jsem to takže mi to dalo mnohé i v tomhle pozitivním směru.
0: Zkrátka podrženo sečtenou a velmi jednoduše a zjednodušeně řečeno, nedá se zapomenout, je to tak dáno.
1: Nedá se, nikdy. A čím jsem starší,
0: tím se víc vzpomínám
1: a tím víc si vybavuju spoustu okamžiků, které mě vlastně formovaly a hlavně mě hodně poučily a zachovovaly. Těma pozitivníma zkušenostma.
0: Tak to je dobře. Tak já moc děkuju za úvodní povídání, tak jinak děkuju. Samozřejmě přeju tvým vnučkám tou správnou nohou do té první třídy i do těch dalších ročníků, těm druhým.
1: Chytré, jo. Navíc dcera, ještě teď nastoupila, to ještě musím podotknout. Zdravím Karolínku, svoji dceru.
0: Ano.
1: Která nastoupila teď po 2 letech vlastně, kdy teda měla i nějaký zdravotní problémy, takže nastoupila do školství.
0: Mm-hmm.
1: No a učí matematiku a informatiku.
0: Jo. No tak vlastně tý držím taky palce teda velmi, ať mám vzorné study.
1: Karolínce taky drž palce.
0: Ano, přesně tak. Dano, děkuji moc krát, hezký večer, mám slyšenou
1: děkuju,
0: zase někdy.
1: Děkuji, krásný večer všem posluchačům.
0: Děkuji, dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

Někdy se ví, co Bůh chystá, a že se nedají stihnout všechna místa, ale je to dobrák altruista, vždyť mi dal tebe domov přístav. A v něm jsi ty, celý můj svět,

0: Tak jste to slyšeli, Karel Gott a jeho dcera Charlotte a písnička Srdce nehasnou a dovolila se k nám Olin z Kopřivnice. Oline, krásný večer přeju i vám.
1: Já vám taky přeji krásný večer a všem, kteří ještě poslouchají.
0: Děkuju.
1: A teda mám začít.
0: Nechám to na vás, protože to téma je hodně, hodně široké, takže nevím, z kterého úhlu pohledu se vám to bude nejvíce líbit, jestli to bude o vás, o dětech, o vnucích, nebo nevím, o učitelích.
1: Na svoje první kroky ve škole, i když je to už sakra dlouho, to už je 60 roků. To nevadí. Vzpomínám si, že když jsem přišel do první třídy, a to mám fakt zafixované v paměti, tak vzhledem k tomu, že to bylo v roce 1960 asi, ano, a tenkrát jsme jako s klukama hrávali na takové ty partizány a na Němce a na já nevím, na co všechno, a vzhledem k mému příjmení jsem byl Němec, jako pořád, a to se mi nelíbilo.
0: Jo.
1: Tak když nás představovali v té škole, v první třídě, to si pamatuju, bylo to přízemí, tam je, u nás byla taková budova, zámeček to byl takový, a tam byla, v té třídě byly na těch stěnách, to by se hl netopír a takový, ty, podle těch písmenek, takové veliké plakáty, jakoby, vždycky to zvířátko a počáteční písmeno. Rodiče stáli kolem dokola. Vidím, že tam stála i maminka, ona byla taková menší, taková kulatější trošičku. A když jsem se měl představovat, tak jsem místo Němec řekl Hradil, jako můj stařeček, jak se jmenoval. No to samozřejmě ta maminka se začervenala. To není pravda, jak se jmenuje, že teď na mě mluvila, já jsem pořád Hradil, protože jsem díky těm dětským hrám to své příjmení, prostě mě to tenkrát tak vadilo, že to nechápal, že jo, proč to tak jako je. Takže to byl takový vstup do toho, do života školního. Potom to tak probíhalo různě, to už jsem někde povídal, myslím, že to bylo nějaké téma, něco o divadle, takže hráli jsme divadlo dokonce a všechno. A co mi utkvělo v paměti, a nedávno jsme se bavili s kamarádama u piva, že jsme organizujeme, vlastně skončili jsme základní školu, potom střední školu, více už jsem po intelektu nepatral, takže jsem na vysokou došel, ale od samého začátku jsem organizoval srazy.
0: Jo.
1: Když si vzpomenu na ty první, vlastně v tom, to bylo kolem roku, když jsem přišel z vojny 76, tak to bylo napsat dopis, poslat to známku, olíznout, dát tam známku a teď čekat, jestli se náhodou někdo ozve. Tenkrát ještě jsme dávali dohromady nějaké peníze, aby jsme měli na tu organizaci a podobně. A proti dnešku, když člověk napíše pár vět, klepne, dá odeslat a má to celá republika. Víš, že se připravuje nějaký sraz nebo něco takového. Takže to je diametrální rozdíl proti tomu, co bylo kdysi. A když se to psalo, tak ten průklepový papír, kopíráky.
0: Jo.
1: Prostě bylo to úžasné. To ani dneska nikdo neví, co to už je. Kopírák černý a průklepový papír. A nebo cyklostyl, když se to rozmnožovalo, na tu blánu se to napsalo. No to jsou vzpomínky, které patří do historie, už to je to, jak vyšité. Na shodou okolnosti jsme na příští týden ve středu. Máme setkání s průmyslovky, s klukama. My jsme byli ve škole v Rožnově pod Radoštěm, to byla tenkrát ještě. My jsme byli možná tak poslední ročník, kdy jsme nastoupili v takzvané střední průmyslové školy vakuové elektrotechniky. Vakuové znamená obrazovky a elektronky a podobně. To už vlastně potom odumíralo a tam nastávali polovodiče, transistory, integrované vody. Takže to bylo, jsme měli opravdu poslední. A ještě si pamatuju, že když jsem chodil na brigády do Tesly, tak se mi podařilo dostat se na ty obrazovky, což bylo velice žádané místo, protože tam byla dost těžká práce, ale tak byla krásně placená oproti jiným. Když jsme seděli u karuselu a dávali jsme baňky jenom na to, aby se tam zatavilo ten systém, do té, aby vznikla ta elektronka. Takže to

0: svými kamarády a spolužáky a budu se těšit zase v Noční lince někdy. Mějte se moc hezky a děkuju.
1: Děkuji.
0: Taky.
1: Dobrou noc a se daří.
0: Děkuju nápodobně.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Hana Zagorová a biograf láska. No a krátce před 11:30 pozdravíme Aničku do Miroslavy. Tak Aničko, krásný večer přeju i vám.
1: Já vám taky přeju krásný večer, paní Jitko, a samozřejmě všem posluchačům a děkuji za přivítání. A než

0: začnu k tématu, tak bych chtěla poděkovat panu Robertu Tamchinovi za dnešní krásné divadlo pro vaši oši, za tu dámskou jízdu. Bylo to krásné, bylo to opravdu, jsem se pobavila a potěšila na duši. A teď k tématu. No, myslím si, že čím víc křížků na těch svých bedrech máme, tak tím raději na naše školní léta vzpomínáme. Já musím říct, že už si nepamatuju, když jsem šla do první třídy. Je to smutné, ale už ty zážitky to už mám v paměti a dokázala bych vyjmenovat od první třídy až do deváté všechny učitele, kteří mě učili, a velice ráda vzpomínám teda až na ten druhý stupeň a nejvíce snad na paní učitelku Štěpánku Kaplanovou, protože to byla úžasná paní učitelka, která nás učila český jazyk, dějepis a občanskou nauku. Byla klidná, s nikým se nedohadovala, všechno dokázala vysvětlit a i platila na ty rošťáky ve škole. A já jsem velice ráda chodila do školy. Já jsem byla sice taková živá hodně, protože když maminka mi vždycky říkala, když bych nedostala denně nějakých pár facek, takže bych snad ani neusnula, ale ve škole ku podivu jsem byla teda opravdu hodná a vždycky mě na rodičovském sdružení chválili učitele a maminka se tomu doma velice divila vždycky, že to nemůže pochopit, že to protože, no byla jsem živé dítě prostě na vesnici. Já jsem v Miroslavi se narodila přímo doma, celý život tady žiju, tak a měli takovou partu, takže jsme měli prostě prostředí, kde bylo možno se vyřádit a nikdy nechyběla nějaká ta lupárna a dřív se nechodilo na policii, ale žalovat domů, že jo. Takže, protože se to vyřídilo stručně a ručně hlavně. A vzpomínám, musím taky říct, že máme čtyři vnoučata, tři vnuky a jednu vnučku a že jsem kromě toho nejmladšího teda byla všem, když šli poprvé do školy, tak jsem se toho vždycky zúčastnila a vzpomínám na to toho 1. září, na to vždycky vzpomínám, když jsem byla na první den s těmi vnoučaty ve škole, ne že bych já je doprovázela, ale byli to vždycky rodiče, ale já jsem musela být jako sekundant vždycky u toho. Takže mám na to taky pěkné vzpomínky na ty školní léta. Scházíme se každým rokem, já to teda nesvolávám, to jestli poslouchá, tak zdravím Helenku Vrbovou, která to s každým rokem a už máme jednu takovou tady v Miroslavi hospůdku, protože chodila jsem taky v Miroslavi, protože tady je základní škola a chodí sem asi z pěti nebo dokonce se sedmi vesnic, chodí sem děti, jezdí, takže stále to tady funguje a děti potkáváme, děti zdraví, takže já si myslím, že vychovávají tady ve škole dobrou mládež, která zase bude budovat tu naši krásnou zem. A to by tak asi byl můj příspěvek.
1: No dobře, tak Aničko, já moc děkuju a jsem ráda, že máte taky krásné vzpomínky vlastně jak na spolužáky.
0: Mám na školu a velice ráda vzpomínám, velice ráda na základní školu vzpomínám. Takže, a já si myslím, že to tak máme všichni, že s odstupem toho věku, že vzpomínáme jenom na ty krásné chvíle, na tu bezstarostnost, jo, a na tu,
1: jo,
0: na
1: ten to je pravda.
0: Životní takový cyklus, kdy opravdu to bylo bez starostí a že jsme k tomu přistupovali s takovou nějakou radostí a že jsme měli kamarády a tak kolem dokola všechno.
1: Ano.
0: Tak jo,
1: dobře.
0: Tak všichni moc zdravím a mějte se všichni krásně a dětem taky i učitelům přeju krásné dny. No a slušilo by se taky poděkovat všem těm prarodičům, těm babičkám, dědečkům, kteří se o naši drobotinu starali, že jo? Já
1: jo.
0: To vím podle sebe, protože jsem vždycky prázdniny měla teda pracovník ohledně těch vnoučat. Ale bylo to radostné a jsou na to taky krásné.
1: Tak to je dobře. Tak děkuji moc krát, Aničko, mějte se hezky, naslyšenou, dobrou noc.
0: Děkuji, nashledanou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Žalman a spol a divoký horský tymián. A na lince teď máme paní Boženku z Hradce Králové. Boženko, krásný večer.
1: Já vám taky přeju krásný večer a všem posluchačům. A já jsem začala chodit do školy 1942 ve válce. No, že jsem chodila do školky, tak jsme měli už takovou trochu disciplínu a já jsem se naučila číst, ještě než jsem šla do školy. To mě má na svědomí děda můj, který asi, aby ho neotravovala, tak mě vystřihoval písmenka a prostě mě naučil číst. No a my jsme měli ještě, byli tři třídy, první, jako a pak byli čtvrtý a pátý ročník, ty byli v jiný třídě už. No a my jsme se pak, no já jsem byla nějako dlouhá chvíle, když si jako četli, protože ty Poupata už jsem měla přečtený a tak jsem se musela hodně držet, abych nezlobila. No, a šlo mě to, jako učení mě šlo docela dobře. A pak u nás v té školy udělali devítiletku. No tak jsem poslední dva roky chodila u nás jako do školy. A v 51. roce jsem vycházela a už jsme měli nalajnovaný prostě kam k domu, že kolik jich může do školy, kolik musí do hornictví, do zemědělství a do kovoprůmyslu. Tak jsme se ještě s kamarádkou přihlásili na elektrikářské učiliště do Semil, protože jsem do školy jako nemohla jít, pro táta byl nemocnej, pak měl sezónní práci, no prostě by to naši zatěžovalo, tak jsem nechtěla, tak jsem se šla učit elektrikářkou, ale můžu vám říct, že jsem neměla vůbec žádný základy z fyziky a bylo mě docela těžko, když jsme jako začali chodit do školy a ještě jsem měla tu smůlu, že mě jako vyvolal pan učitel a to bylo prostě o vysoký peci a takový ty a já jsem si myslela, že to, že mě to stačí, co jako jsem poslouchala, ale to mi stačilo akorát na devítiletce, protože nás jich nebylo moc ve třídě a já jsem se neuměla učit. Já jsem měla jako dobrou paměť, no a já jsem tam dostala první pětku, co jsem vůbec jako dostala. No a pak jsem se teda zpamatovala a učila jsem se. No,
0: no tak, a bavilo nebo nebavilo to učení?
1: No, víte co, nejdřív nebavilo. Víc mě pak bavily ty dílny, kde jsme jako měli desky před sebou a dostali jsme vypínače a zásuvky a žárovku, že jo, s objímkou a tak. Tak v té práci mi to bavilo, když já jsem nějakou smůl, já jsem si musela vždycky jako něco omakat a takový, abych viděla a pak teprve mě to šlo do hlavy, abych si to dokázala představit, víte? Takže jsem to měla takový, no, všelijaký, ale jo, vyučila jsem se a to řemeslo jsem stejně nedělala, protože tu elektrikářku, ale já jsem se učila jako elektroinstalatérkou, kde jsme zaváděli elektriku v barákách, že jo, no ale pak jsem šla na rozvodný a tak, tak to zase bylo něčem jiným a pak jsem převíjela motory, ale to ne, už je dávno pryč a jen jsem chtěla říct ještě o své nejmladší vnučce zašla první rok do školy a byli v Ostravě a pak se měli stěhovat sem do Hradce, tak tady zůstala.
0: Ano.
1: A šli do školy. První den to přijeli rodiče, že jo, a šla s nima a ona měla nový boty a ve třídě se nějak smekla a upadla.
0: Mm-hmm.
1: A říká, no, za to může máma, protože mě dala nový lakovky a mě se strašně smekají. Takže se uvedla hned první den ve škole tímhle s tím, no, jinak ráda vzpomínám na školu. A,
0: tak to je no, dobře. Tak Boženko, poděkuju moc krát taky za vaše vzpomínky a povídání.
1: No,
0: každopádně přeju hezký večer.
1: Vysvědčení z první třídy.
0: No, krásná památka.
1: A to tak. Mám psaný ještě německy.
0: Jo.
1: To bylo Bemen und Meren.
0: Ano,
1: no,
0: ano.
1: Takže To jsem si schovala, už se sice rozpadá,
0: ale je schované. Boženko, musím poděkovat. Děkuju moc krát, hezký večer přeju a mějte se moc hezky zase příště u nás.
1: Děkuju vám.
0: Já taky děkuju. Naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Tak tolik Jožo Ráš, skupina Elán a jedna taková odpočinková, pomalejší baladická zalúbení. No a dovolala se k nám paní Zdena z Moravy od Brna. Tak paní Zdeno, hezký večer.
1: Dobrý večer, všechny zdravím.
0: Děkuju nápodobně, taky vás a zdravíme.
1: A dnes poslouchám celý den rádio, protože je 120 výročí Českého rozhlasu.
0: No tak děkujeme moc krát za přízeň, no, samozřejmě.
1: No, a jinak poslouchám každý den noční linku.
0: Tak, to děkujeme.
1: Já usínám po jedné hodině.
0: Tak, to je dobře. No a co to dnešní téma, jak vás oslovilo, nebo co vás na tom zaujalo?
1: Dneska mě to oslovilo dobře, protože ráda vzpomínám na školu.
0: No.
1: A jsem si tak vzpomněla, že jsme měli loni tady výročí školy a byla tam výstava. Uh-huh. A tak jsem se tam měla sedět na vystavenou fotku z první třídy, jak sedím v první třídě lavícím, mám ještě obyčejný pero, kalamář a bylo tam napsané, paní ředitelka napsala děvčátko z první třídy.
0: Jo.
1: A šli jsme tam okolo a jeden z námi se podíval a říká, to seš ty. Takže mě každý poznal. No a potom, jako my máme srazí, teda jsme mývali ze základky, jenomže už to nikdo nedělá a už tak nějak nás ubývá. Mm-hmm. Není to už, ale ze střední školy, z ekonomické školy nám sami volají, máme sjezd absolventu každých 5 let.
0: Aha.
1: A já už za 12krát. A vždycky jsem se zúčastnila.
0: Takže tohle to máte ráda, tyhle srazy a povídání.
1: Ano.
0: No.
1: A když to bylo za 5 let, tak jsme nás teda u stolu, my se přihlásíme a oni udělají takový stůl, každý ten ta třída a podle toho, kolik se přihlásí. Mm-hmm. Tak to za 5 let nás byl teda plný stůl, že? To ještě bylo. A přišel ještě za náma pan třídní učitel, podíval se na nás, a teď se podíval na mě a říká mě příjmením a říká, Rozrtová, vy jste pořád stejná. Teď to bylo za 10 let, opět zase nás tam bylo hodně ještě a tak sedíme a on zase přišel 3 dny, ten stejný, se přišel podívat za náma, podíval se na nás, pohlížel si, zase podíval na mě a zase řekl, Rozrtová, vy jste pořád stejná.
0: Jo.
1: Teď to bylo za 15 let, no všichni už čekali, co bude, co jsme seděli u stolu, všichni už byli pod stolem, protože už se smáli. A on se zase opravdu podíval po nás a zase řekl, že jsou pořád stejná. A no, že potom už umřel. Ještě jsme byli před stadionem, držel nás tam držel mě za ruku a to a ještě nás s kamoškou. A on umřel. No tak teď to bylo za 20 let, přišel, už nemohl přijít, přišel, ale profesor z matematiky. Mm-hmm. Se tak podíval po nás a teď se podíval na mě a řekl, už mě neřekl příjmením, ale řekl, vy jste pořád stejná. No, taky umřel. Teď už jsme to měli za 25 let. A teď jsem šla tak ze schodu dolů a ta spolužačka jedna mě říká, a všichni na mě, kdo ti to bude říkat? Protože už ti učitelé nebyli. Mm-hmm. No a ona se na mě podívala a říká, ty jsi opravdu pořád stejná. Takže to bylo takový, opravdu to máme teď zase za 2 roky, každých 5 let nás ta škola, máme sjezd absolventů v Brně. Takže zatím jsem se zúčastnila a je to velice pěkný, ale už se nás schází, jsme třeba u stolu jenom 7.
0: Jo.
1: Už je to teda málo. No a jinak teda měla jsem dnes první, moje pravnučka za do první třídy.
0: A byla jste se podívat?
1: Nebyla protože představte si, že ta škola se opravovala nebo přistavovali tam něco a ona bude zahájena až za týden.
0: Aha.
1: Doma. A ta její sestřička, vlastně druhá pravnučka, šla do školky, strašně se těšila a ta druhá byla doma.
0: Jo, no tak to doženete, týden není žádný čas, že jo, i když pro ně teďka asi jo, samozřejmě, no, to víte.
1: Ano, a těší se teda za to šikovný holky,
0: tak to je dobře.
1: A teďka mám doma zase vnučku,
0: ano.
1: Která chodí, si vybrala uměleckou střední školu, už půjde do 4. ročníku, do 4. ročníku, a ona je tak strašně šikovná, a vlastně sama vybrala tu uměleckou. Ona má tam 1, já říkám, to není normální. na konci roku přišla a říkám, ukáž vysvědčení, něco dostaneš. A ty nevíš, jaký mám nepamné, vím, že už má kluka, tak říkám, myslím, se zhoršila. Ona sem jedničky, tak říkám, no, to není normální.
0: Prosím, tak to jí...
1: Ona se teda na vysokou chce, se
0: jo,
1: teda...
0: Jo.
1: Takže ona, jo, a ten kluk šel taky na vysokou, teď maturoval, ten její...
0: Takže mají před takže sebou spousty studentských let.
1: Velice holka, jo, a právě si vybrala to uměleckou, tady z těch předmětů uměleckých všechno napadla. Má nadání, no.
0: Tak to je dobře.
1: Já jsem, říkám, pochom se, říkám, po babičce, že?
0: Tak paní Zdeno, děkuju taky moc krát. Mějte se hezky, ať se jim daří a celé vaší rodině, jo?
1: Já děkuju. Taky, já jsem se jednou dovolala, málo kdy se dovolám.
0: Budu si tak těšit zase příště, taky.
1: Zdravím,
0: naslyšenou.
1: A nashledanou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

Paní Marta Kubišová a její písnička Depeche. Půlnoc klepe na dveře a těsně před půlnocí se podíváme také do pošty, jinak za všechny, za vaše písemné odkazy také děkuju moc krát. No a píše se tu třeba pan Otoman Zlínský dodává k tématu. Díky škole jsem si prodloužil mládí. Komenský měl pravdu, protože vzdělávání může být i zábavné, a to i v dnešní době. Není totiž lehkých a těžkých předmětů. Jsou jen dobří a špatní učitelé. No a Petra Skladna dodává. Dobrý večer, mě moc bavila vždycky čeština a zeměpis. Petra Skladna. Tak vám, přátelé, děkuju. Popojedeme a přehoupneme se s písničkou od Krise Isaaca do nového dne, kterým bude středa.

0: Tak s písničkou Chrise Isaaca Wicked Game jsme se přehoupili do nového dne. Je tady středa s datem 2. září na prahu nového dne. Nám všem přeju, aby to byl den vydařený, abychom z něj měli radost, aby se všem, kteří se opět ráno vypraví do školy, tak aby se jim dařilo a aby se tam těšili také na ty své nové školní zážitky, spolužáky, učitele i předměty. No a nám všem přeju samozřejmě krásnou noc a úspěšný den s radostí ve zdraví a ať nám také všechno jde dobře od ruky, ať nás všechno baví a také s radostí. No a o čem bude noční linka, ještě až do 1 hodiny si můžeme a budeme povídat na téma a zpátky do lavic a nevrátili byste se rádi do školy. Chodili jste rádi do školy a vzpomínáte třeba na základní, střední, na vysokou, na spolužáky, školní lásky i na své učitele. No a jaký předmět vás eventuálně bavil? Pořádáte po mnoha letech stále i srazy se spolužáky a utkvělo vám třeba i nějaký konkrétní spolužák v paměti? Když potkáváte žáky s aktovkami, tak co pak se vám konkrétně vybaví? Začíná nový školní rok, možná jste vyprovázeli také do školy vaše prvňáčky, vaše děti, vaše vnoučata, možná jste sami usedli za katedru, stále učíte. Se začátkem školního roku určitě mnozí také vzpomínáme na svoje školní léta. Nevím, jak dalece třeba jdou vaše vzpomínky, ale jestli si vybavíte i první třídu, ale na školu se určitě zapomenout, na tom se shodneme, myslím, všichni, nedá zapomenout. A to díky učitelům, spolužákům, prvním láskám i úsměvným historkám. No a jsou také učitelé, kteří nás samozřejmě poznamenají na celý život. Tak a telefon k nám do noční linky jako vždy 731 800 900, pak je tu web rozhlas.cz/linka a máme i e-mail nocnilinka@rozhlas.cz. Tak krásný nový den, krásnou noc a můžeme pokračovat.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Iveta Bartošová a také Petr Sepeši a knoflíky lásky a dovolal se k nám také František ze Židlochovic. Františku, krásnou noc vám přeju.
1: Ano, paní Tuška, vám taky přeju krásnou noc v rozhlasi a všem posluchačům přijímačům.
0: Děkuji moc. Tak Františku, jak vy vzpomínáte na svoje školní léta?
1: Paní Tučko, já vám to řeknu tak, mě škola moc nebavila, ale já nevím, pokud to můžu mít, když teďka byl samý jedničkář, jo?
0: Jo, no, to se stává někdy, ano.
1: Škola moc nešla, ale prošel jsem to dvěma ušima, jak se říká, jo? Učení. Tam už to bylo trochu lepší, tam už se něco dělalo, tam jsme skládali cihličku ke cihličce, pak se to rozdělávalo, pak se to skládalo znova, to jsme se učili z dění, jo, pak to mě jako tu, nějak to obítání a tak to mě šlo, ale bavila mě ta matika a rysování, jo.
0: Ano, ano.
1: Matematika asi proto, abych si uměl něco spočítat, až jednou budu dospělý, tak abych si uměl spočítat peníze, nebo vyvěřit stavbu, jo, namalovat nějaké plány, rysování mě taky bavilo, jo, takže tam to už šlo, to se taky v praxi jako využil pořádně, tady to co se učení naučil, jo, no a využívám stále, no, a jinak s žákama, z obecné školy se potká, byl nás 10 ročník, jeden v těch Kupřicích a už jsme jenom 4. Tak s tím jedním Frantíkem, Kubešem se potkáváme jedno za čas.
0: Ano.
1: No, s Mňatko Dresterovou, tam se, to už jsme se neviděli od školy, ale jinak manželka je můj ročník, jo? Tak takhle se potkáváme, no, a s učení ještě se potkáme, když jsem tam s jedním Švorem. Ten teď byl někde v Hrlicích, takže to jsou takový, co se s těma lidima potkáváme, a jinak říkám, i když tu školu jste neměl rád, tak tam vzpomínám na ty zážitky všelijaký. Těch zážitků, víte, Lotrovin hlavně, toho bylo hodně, že teď Lotrovin, no, někdy jsme za to aj trpěli, protože tehdy se mohlo dostat třeba rákoskou po ruce, jo, nebo tak, nebo když kluci někde kouřili na záchodě, tak jak přišli, a i v učení to bylo tak, tak nás učitel vždycky vytáhla za kotlety, jo. Kotlety, a to jsme vždycky stávali na špičky, jo. Když nás takhle trestal, pan učitel, no. No a tak já jsem, když aj v té obecní škole, tak jsme byli dost využívání na tu zemědělskou práci, jo. No. A i kolikrát, když jsme byli nemocní, byli jsme doma, tak přece tam ten dobytek byl, museli jsme to spravit, museli jsme to umět, to dokážu ještě dneska všechno tu zemědělskou práci udělat, takhle, jo. No, jinak říkám, nevím, jinak v té obecné školy taky mě těch hodně věcí schází z toho učení, víte?
0: Jak to?
1: Já když vidím, když vidím ty lidi, s kterýma se třeba baví, jak všechno umí, o dějiny a všechno prostě, no, tak toto já doháním teprve teďko v těchto mých letech, jo, doháním, no, a mám rád ty dějiny, jo, když prostě jak něco vidím v televizi nebo v rádi slyším, tak to sedím, to poslouchám, no, protože jsem se to nenaučil jako kluk, no, tak to musím se učit teď, jo.
0: Jasně.
1: Když se někde bez prostředí těch mých kamarádů nebo o tom bavíme, tak abych taky něco uměl odpovědět, jo.
0: Jasně.
1: No, ale vidím, že mi to schází, no, jako, no, ale nevadí, já už to nějak dožiju, ten život. Hlavně se nenechat šídit, víte, když máte dostat nějaký peníze za práci, tak to dostat a nenechat si ošidit, jo, tak to znamená dělat dobrou práci a umět si to spočítat, jo.
0: Ano, no. No, tak to je taky důležitá věc, samozřejmě, to víte, že jo.
1: Teď třeba máte všechny ty svoje pracovníky, někdy kolikrát musíte umět uhájit ty jejich výkony, jo, to taky je důležitý, takže člověk musí umět jednat taky, jo, to je prostě přesto nejde vlak, Jo, přece když uděláme někde za 50 tisíc práců, tak si to neřeknu, nebo nedostanu jenom 20, že jo?
0: Ano, ano. Ale pojďme zpátky ještě k té škole, Františku. Jak vzpomínáte třeba na školní léta vašich dětí? Doprovázel jste je do školy, nebo...
1: chodil jsem na nějaký ty schůzky, jo?
0: No jo, třídní schůzky, to je taky zážitek často, ano.
1: No, taky, to bylo taky kolikrát, když jsem tam seděl, tak jsem se musel červenat, že to bylo o mým klukovi třeba, jo?
0: Děli no, se takže, věci, říkáte, jo, někdy.
1: Ale ti učitelé asi byli takový diplomati, jo? Aby to třeba neslyšeli všichni ostatní, tak vám to řekl nějak šikovně.
0: Ano, prostě, ano, ano, ano, prostě diplomaticky.
1: No, jasný.
0: Dobře. Tak Františku, taky poděkuju, ať se vám daří, samozřejmě hezké dny přeju a děkuju za povídání, za vzpomínky a přeju hezkou noc. Mějte se krásně.
1: Dobrou noc.
0: Dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Skupina Kryštof a písnička jménem Ty a já. No a dovolila se k nám také paní Marie od Uherského Brodu. Krásnou noc, Maruško.
1: Krásnou noc, paní Jitko, a všem posluchačům.
0: Děkuju.
1: Také bych ráda vzpomněla na moje první učitele.
0: No povězte.
1: Na pana řídícího na vesnici, co nás učil. To byl velice milý člověk a právě dokonce jeho syn chodil, byl můj spolužák. A oni bydleli přímo na té škole. A jednou se právě stalo, že pan řidici s manželkou někam odjeli a jejich kluk Jirka nás zavolal do školy, a že se budeme hrát na schovávanou ve třídě.
0: Jo.
1: Já, ale dopadlo to špatně. Tam byla taková plastická mapa vzadu, takový stůl a přikrytý. A my jsme se hrali a někdo tam skočil na ten stůl a tu desku prorazil.
0: Jo.
1: No a potom z toho měl opletačky, ten jejich syn právě dostal od pana řídícího. Ten to za nás všechno odnesl.
0: Jo.
1: Tak to byla moja první vzpomínka. Potom mě učila mladá paní učitelka a to byly jenom dvě třídy.
0: Ano.
1: Tak to jsme se učili vždycky dvě třídy. Jako podle žáku nás bylo třeba jako v ročníku jenom 8-4 holky a 4 kluci. A potom byly 3 třídy a my jsme pochytávali učení už aj z těch vyšších tříd. Třeba ve čtvrté se učili o lidském těle, tak my už třeba druháci nebo třetíáci podle toho, s který jsme byli ročníkem, tak jsme to chytali jako už z toho vyššího ročníku. My jsme měli třeba něco psat a my jsme poslouchali, co ona vykladala tým starším ročníkům. No, bylo to zajímavé. No a teď se scházíme jako z Měšťanky.
0: Ano.
1: Potom jsme šli z Uherského Brodu na Měšťanku, tak všechny ročníky se scházíme tam v Brodě v Panském domě, tak už nás tam chodí tak kolem dvacítky.
0: Jasně.
1: Teď nám zrovna jeden zemřel tady. Tak já jsem vyfotila to parte a když se asi teď v září se scházíme, tak asi tam budu to parte ukazovat tým ostatním z okolních, těch vesnice z toho Uherského Brodu. Takže je to tam zajímavé, že si povykládáme jako, co jsme prováděli a na ty učitele a to je asi tak moje
0: vzpomínka. Ta
1: škola, to jsem do ní chodila,
0: ano.
1: Tak tam už se neučí a je z roku, bylo na tam napsané roku 1884, byla vystavená. Teď to má obec, tam mívá nějaké schůze nebo nějaké scházení při nějakých posezeních a tak. A chodí se jako k nám do vedlejší vesnice, kde chodí všechny ročníky. Tam je přistavěna už
0: vesnice. Už je to jinak všechno, ano.
1: Počítačová třída, takže tam už je ty tři víc, takže tam chodí 5 ročníků. Dokonce moji pravnuci, teď nastoupil včera můj druhý pravnuk, tak jsou zvědavá, jak se mu ve škole líbí a starší chodí do třetí třídy. Takže tam budu zase vědět, jak se tam učí a co jich tam se jich vyptávám, co je tam zajímavého.
0: Ano, ano,
1: tak
0: ano.
1: Tak to je
0: ano.
1: Asi moja vzpomínka.
0: Dobře, tak moc děkuju, Maruško. Jinak ať se líbí vašim pravnukům samozřejmě ve škole, ať mají spoustu krásných zážitků a tím to všechno jde a baví je to taky aspoň trochu a vám přeju krásné dny a pevné zdraví a mějte se moc hezky. Také děkuju.
1: Děkuju.
0: Naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Vysočinou jsme se projeli se skupinou Rangers v našem vysílání Noční linky na vlnách Českého rozhlasu a dovolala se k nám paní Vlastina z Krnova. Krásnou noc, paní Vlastino.
1: Dobrý večer, paní Jirtuško.
0: Děkuju, taky
1: já
0: přeju.
1: Já vás moc zdravím.
0: Nápodobně.
1: A jsem šťastná, že jsem se dovolala konečně po dlouhé době. A chtěla bych pozdravit Pepina z Valašska, včera mě pozdravoval, a Roberta z Olomouce.
0: Dobře.
1: A teď bych chtěla k tématu.
0: Ano.
1: Nastupovala jsem na jeseníka do první třídy a měla jsem pana ředitele Štesla. Hrozně přísný pan ředitel, ale aspoň naučil.
0: Jasně.
1: A byl pořádek ve škole. To, a potom jsme do střední školy, jak bylo, že pět tříd národní a tři byl do střední. To jsem chodila jenom 8 roků a pak po nás už chodili levitky.
0: Ano,
1: a,
0: ano.
1: No a potom paní učitelka Urbanová, pak jsme tam měli z Valašska Lidi Čomkovou z ruštiny, jo, a Michalika, pana učitela Michalika, ten nám jednou vykládal příhodu,
0: ano,
1: že se v noci zbudil a že myslel, že mají doma zloděje a nakonec holčina měli tři holky a ta prostřední, že chtěla jít na záchod, nemohla trefit na záchod v noci, tenkrát se málo svítilo, že? Tak si měsíček dal. No a nemohla se trefit do záchodu, tak vytáhla pánvičku z toho a čurala do pánvičky. Přišel ráno do školy a nám to vykládá.
0: Jo.
1: Normálně to na ní prozradilo. No a my jsme se jí nesmáli, protože tenkrát děti nebyly takový, byly takový přátelský. Dneska no, mají mobily a já nevím co. A oni si neumí povykládat.
0: No, tak ta doba je samozřejmě jiná. To zase...
1: Je to úplně jiný, ta doba, jak to bylo za nás. Tak my jsme měli tolik kamarádů a do dneška máme kamarády, ale už nás žije jenom pět. Už jedno je to, já už budu mít taky 83 roku,
0: Rozumím. A na jaký předmět vzpomínáte rád, Vlastino? Co jste se ráda učila?
1: Já? Když jste se dívala, dějepis, zeměpis, přírodopis.
0: No, krásně.
1: Jsem milovala.
0: Ano, ano.
1: Plně.

0: chodila jsem do Červeného kříže, my jsme měli Červený kříž. A to jsem potom dělala celý život, pomáhala lidem, bouráky ošetřovala, volala sanitky, protože ještě tenkrát ani autobusy pořádně nejezdily. Tak když někdo tohle, tak na Bejboře byl jeden telefon, že? Mm-hmm. A jinak nikdo ještě neměl. No to bylo v 50. roku, že? Od 50. roku. No a tak jsem to dělala celé život a pomáhám. A no teď už ne, teď už pomáhají mě.
1: Jo.
0: A už jsem zůstala na vozíku. Já jsem zůstala na vozíku, tak si jsou spadná úplně.
1: Takže já potřebujete pomoc.
0: A najednou na vozíku.
1: Tomu rozumím, že to pak není veselý.
0: A jsem ráda, že se aspoň dovolám.
1: Jo, to je dobře.
0: Jo, a poledne Olomoucké rádio. A tam má plno přátel, já má strašně moc přátel.
1: Tak to je fajn, vidíte to. Dobře. Dobře. Tak paní Vlastino, moc vám děkuju, opatrujte se, hodně zdraví vám přeju. Ať je vám lépe. A mějte se hezky. Děkuju moc krát, naslyšenou, hezkou noc.
0: Ahojte.
1: Děkuju.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Jirka Korn a písnička se jmenovala úplně jednoduše Dík. No a během téhle písničky se k nám dovolala paní Věra z Náchoda. Krásnou noc, Věro, přeju.
1: Taky všem, všechny vás zdravím a taky přeju všecko pěkný a chtěla bych se taky připojit teda k tomu tématu.
0: Ano, připojte.
1: Moc mě to nadchlo. A takže já jsem ročník 49, chodila jsem v Červeném Kostelci, je to okres Náchod, do školy. Nezapomenu na první den, kdy mě vedl tatínek a mě to hrozně zklamalo, že ne maminka, ale byla jsem teda... Musela jsem jako to nějak, prostě nějak jsem to tak brala, že to tak mělo být. No a tak to se měla paní učitelku Hermanovou v první třídě, na to nezapomenu nikdy, její manžel byl učitel zpěvu, tak to taky teda nezapomenu nikdy. A učila mě teda jenom ten jeden rok. Pak jsme měli paní učitelku Justovou, tu jsem teda měla až do páté třídy a moc se mi milovala. Prostě nikdy taky nemůžu zapomenout na ní. Všecko to mám v hlavě, jak to všechno bylo.
0: To je dobře.
1: Jenom bych chtěla říct, že mě, tak jak se mi milovala, tak mě moc zklamala. A to musím říct, ale to je tak něco, nevím jak. Dneska, když to řeknu, tak už to je takový ode mě šeredný, ale... Potom šla na mateřskou dovolenou a já jsem na ní měla takovou zlost strašnou, že nás opustí. Já jsem prostě neměla ráda, když se mě jako ty učitele měnili. A já jsem si tak na ní zvykla a opravdu jako prostě a teď jsem tak nemohla s tím smířit. Když přijela s tím hošičkem, když se jí narodil, tak všechny letěli ke kočárku a já ne. A přitom jsem se tam ani nepoznávala, jak jsem měla ráda děti a ona to moc o mě už musela asi vědět tohleto, protože nikdo mě jako nic na to neříkal a maminka mě povídala, to přece nemůžeš, to přece ona chce svý děti a to je její cíl, to ona přece tohle co nemůžeš takhle brát. No tak jsem to tak nějako všecko vzala, pak jsme měli další paní učitelku starší, která byla vlastně ještě, učila i mou mamku a to nezapomenu taky na jeden okamžik 12. dubna, když zletl ten Gagarin do kosmu, tak ona přišla do ty třídy a takhle úplně tleskala rukama a děti, co se to jenom stalo, to vám musím všecko říct a popovídáme si potom a to úplně nezapomenu, jak to prožívala, ale my taky teda s ní jako všecko dobrý. Tak a teďka ještě bych jsem jenom chtěla ještě se zaspomínat na paní učitelky dvě, které ještě žijou, které se měla v druhém stupni, paní učitelka Věra Faltová z Červeného Kostelce a paní učitelka Škodová Zdena, ta je teda z Náchoda, ty obě žijou. Na ty taky nezapomenu, měla jsem je všechny ráda, nikdy jsem nepoužívala na učitela šerenné jméno nebo nějakou nadávku, nikdy bych to z pusy nevypustila, prostě ve mně to tam nebylo, tak jsem to tak nemohla nikdy udělat. A teď ještě jsem něco chtěla říct. Jo, a potom bych chtěla ještě jenom říct taková spojitost s mojí dcerou, která my jsme se potom přestěhovali do Náchoda z toho Červeného Kostelce a teď ta moje dcera začala chodit tady v Bělovci, v těch lázních Bělovec, to určitě každý zná, tak začala chodit do školy a přišla celá natěšená, jakou mají paní učitelku, no úplně ji milovala. Já jsem si říkala, no tak kdo ví, co to bude, tak až půjdu na rodičovský, co jsem říkala, tak se musím teda podívat na tu nejlepší paní učitelku. No ale jako nechala jsem jí přítom, protože já jsem taky byla takováhle, tak proč bych jí
0: dobře,
1: z něčeho.
0: Dobře.
1: A teď teda jsme přišli na rodičovský sdružení. Já jsem si sedla do její lavice, paní učitelka otevřela dveře. My jsme se na svět podívali a ona to byla ta, co učila mě. Ta paní učitelka Škodová z Náchoda, která ještě žije.
0: Tak no, to vidíte.
1: Už je, Takže já na to strašně vzpomínám. Měla jsem ráda češtinu a ruštinu. Paní ruštinářka, ta už teda taky zemřela, tu jsem taky měla moc ráda. A na všecko vzpomínám moc ráda. A když, že jsem teďka už stará, tak klidně řeknu, že bych to klidně opakovala všecko.
0: Ráda znova do školy, dobře.
1: Všecko.
0: Tak paní Věro, moc taky děkuju, takže zdravím do Náchoda.
1: Takže děkuju, všem dobrou noc.
0: Mějte se hezky.
1: Mám taky všechno pěkný, mám vás všechny ráda. A moc mě, se mně moc líbí, když mluví z Miroslavy ta paní
0: jo,
1: Anička.
0: Tak jí pozdravíme.
1: Říkám to dobře.
0: Tak jí pozdravíme, jo?
1: Ano, taky pozdravíme, protože já taky jsem zrakově postižená, mám praktickou slepotu.
0: Rozumím, tak byste si rozuměli.
1: A já jako teda hrozně jí obdivuju, jak ona teda umí v tom žít a já se toho strašně bojím, kdyby se to mělo zhoršit.
0: Tak paní Věro, moc vám děkuju, přeju vám všechno
1: taky
0: dobré, ať se
1: všechno
0: jste horší. Dobrou noc, naslyšenou, a my popojedeme dále.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Marcela Holanová, Cesty lásek. No a dovolal se k nám také Hynek z Vysočiny. Hynku, krásnou noc přeju i vám.
1: Já se vracím zpátky do dětství a přeji vám především hezkou noc.
0: Děkuju, nápodobně.
1: Ráno. A protože mě je 72 let, tak se musím vrátit o 660 roku zpátky.
0: Ano.
1: A to se vrátím do mých rodných na Loučan, kde jsme měli jednotřídku. A tam jsem byl vypravený mýma rodičema do první třídy. Tam jsem vlastně začínal brát rozum u pana učitele Marka. A ten s náma byl 3 roky a potom tam nastoupila paní učitelka Kazatelová, která k nám přišla z Hrotovic. Tehdy jsem netušil, že ty Hrotovice budou jednou mou vesnicí, kde budu bydlet, nebo městečkem. Protože dneska v těch Hrotovicích žiju a s tou paní učitelkou samozřejmě jsem se tady potkával. No a k tomu, jak jsem studoval, já jsem jako neměl obzvlášť velké problémy s učením. Víceméně jsem se učil pod poslechem, protože tam to byla 5 třídka v jedné místnosti, takže tam se dalo poslouchat i to, co se budeme učit příští rok. No a mě to tak utkvělo v paměti, že mě to stačilo.
0: Jo.
1: A tam jsem začínal, protože tady ta paní učitelka nám tam pořádala ochotnické divadla. Tam byla moje první setkání s tady tím divadelnictvím. A jako, protože jsem k tomu měl tak nějak sklony, tak mě to zůstalo a provázelo mě to prakticky postupem času.
0: Jasně.
1: Když jsem byl potom v učení, tak tam jsem byl oblíbený čtenář Stařečka Pagáča. To byla celkem humorná záležitost. A jako spolužáci to brali a dobře se u toho vždycky bavili. A já jsem tady to Slovácko Sasudí už jsem znal z paměti.
0: Jo, rozumím.
1: No a potom následně jsem přišel tady, se přistěhoval do těch Hrotovic, tady jsem si postavil s mojí manželkou, jsme si tady postavili dům, tady jsme vychovali 3 dcery.
0: Jo.
1: A musím říct, že jsme je taky všechny 3 vedli k tady tomu muzicírování a všechny 3 jako se naučili hrát na harmoniku a prostě vedli jsme k tomu a oni se nám podděčili. Potom, když měla manželka 60, tak nám udělali takový krásný pásmo průtah naším životem. To, jako, já jsem z toho moc neviděl, protože jsem to prosazel.
0: Jo, tak to je krásná to věc.
1: Tak dojemný a prostě nádherný.
0: Ano.
1: No a prostě potom se mě to hodilo, to, že jsem kdysi dávno zpíval ve sboru,
0: ano.
1: Tak mě hodilo, že jsem dokonce tady účinkoval několik let v Dechovce, v kapele. To byl zpěvák. No a to divadelnictví taky ve mně zůstalo, protože tady v Hrotovicích jsem pochovával basu.
0: No ale to už trošku odbočujeme. My jsme přeci jenom u té školy, Hynku, tak zkuste třeba zazpomínat ještě jenom v krátkosti, jak jste prožíval třeba, když vaše děti pak chodili do školy. Jestli jste je doprovázel, jestli jste se jim věnoval.
1: No. Měli jsme na ně celkem dost času, takže jsme se jim věnovali a potom dál to kvitovali s povděkem, protože i oni se to naučili a přenášeli to potom dál na svoje děti.
0: Jasně, to, co se naučili doma ve škole, tak pak se posílali dál. Tak to
1: bylo dobrý a dneska, když já pozoruju, jeden vnuk hraje na klávesi celkem rodině, dokáže udělat taneční zábavu sám. Mm-hmm. No a ten nejmladší vnuk, tak ten už 4 roky navštěvuje trumpetu do základní umělecké školy.
0: No a teď tak bude, to je krása.
1: A skřídlovku, takže myslím si, že jsme jim tady to předali.
0: Nádherně, ano.
1: Vnoučku,
0: dobře. Prostě. Hinku, musím poděkovat, moc vám děkuju. Ať se vám daří celé rodině, hlavně pevné zdraví a dětem, ať se ve škole líbí, vnoučatům taky. A děkuju moc. Mějte se hezky, naslyšenou.
1: Já děkuju za to, že jste mě zvedla.
0: Dobrou.
1: A přeji hezkou noc.
0: Dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

Brontosauři dohráli svůj valčíček, no a my vstupujeme do finále té úterně středeční noční linky. Pojďme se podívat také ještě do pošty, protože jste hodně psali, za což mnohokrát děkuju. Pan Václav dodává: předem zdravím všechny linkaře a přeji příjemný poslech noční linky. Dnes to bylo přesně 40 let, co jsem nastoupil do první třídy. Jsem oproti místním volajícím linkařům poloviční mlaďoch, ale do školních lavic bych se vrátil hned. Vzal bych si to znovu hezky od první třídy. Tenkrát jsem si sice moc nechápal, proč mě odvedli do školky, kde jsem si mohl hrát, a místo toho jsem musel sedět v lavici a poslušně poslouchat to, co nám ředitel školy povídal. No a pamatuju si to, jako kdyby to bylo dnes. Tak tolik pan Václav. A ještě pan Mojmír Kříž ze Svitav dodává k tématu: v 15 jsem se zamiloval do spolužačky Jarky. Bohužel to nedopadlo dobře. Teď už se za ní jenom modlím. Hezký večer. Úplně nevím, ale patří to asi do naší dnešní noční linky. Každopádně, pane Mojmíre, taky děkuju. No a protože náš čas, přátelé, vypršel, tak se patří poděkovat za pozornost, za společnost. Loučí se Jitka Lukešová, přeju vám krásnou noc, hezké sny. Pokud se vám vůbec nechce spát, tak doufám, že si z našich nočních pořadů vyberete. V tom případě vám popřeju hezký poslech. No a já se budu těšit jako vždycky brzy naslyšenou. Děkuju moc a dobrou noc.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Divadlo pro vaše uši.
1: Buďte vítáni, dámy a pánové. Ani se tomu věřit nechce, ale je to tak. Takový herec, jako byl pan Josef Vinklář, považte ještě neměl v historii divadla pro vaše uši svoji vlastní hodinku z rozhlasového archivu. Je tedy nejvyšší čas to dnes napravit. Hezký večer. Pane.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Rád vzpomínám na ty vzácné chvíle, kdy ve svém bytě v Praze na Kampě Josef Vinklář taky vzpomínal zase na svoje dětství. A Kampa tomu ještě dodávala ty správné kulisy, ale to spíš s ohledem na Vinklářovo účinkování v poválečném divadle pánů Voskovce a Wericha, protože dětství Josefa Vinkláře patřilo v Praze na Smíchov. Ale kdo ví, třeba i tam měl Josef Vinklář takové správně splnitelné i nesplnitelné klukovské sny zároveň, jako kdysi Mark Twain o tom, že se jednou vydá, co by kormidelník na parníku po Mississippi.
2: Domníval jsem se, že kormidelník nemusí dělat nic jiného, než udržovat loď v řece. A nezdálo se mi, že by to byl buchví jaký kousek, vždyť řeka je přece tak široká. Loď vyjela z New Orleansu ve 4 hodiny odpoledne a my jsme měli hlídku do 8. Pan Bixby, můj šéf, srovnal loď a vláčel ji za záděmi ostatních lodí, které ležely u břehu, a pak řekl: tu máš, vem si a stírej hezky těsně tyhle parníky, jako by sloupal jablko. Chopil jsem se kola a počet mých tepů vzrostl do 100, protože se mi zdálo, že sedřeme bok každé lodi v řadě, podle níž jsme jeli tak těsně. Zatajil jsem dech a začal jsem tahat loď dále od nebezpečí. Myslel jsem si svoje o kormidelníkovi, který neuměl nic lepšího, než nás zatáhnout do takového nebezpečí, ale byl jsem příliš moudrý, než abych to říkal nahlas. Za půl minuty jsem měl už široké bezpečnostní pásmo mezi Paul Johnsonem a loďmi a za dalších 10 vteřin jsem byl nemilostivě posazen stranou a pan Bixby se znovu pouštěl do nebezpečenství a dřel ze mne kůži zaživa. Tím, že mi vyčítal mou zbabělost. Byl jsem raněn do hlouby své duše, ale musel jsem se obdivovat klidné sebedůvěře, s níž se můj šéf nakláněl z jedné strany svého kola na druhou a projížděl kolem lodí tak těsně, že se neštěstí zdálo každým okamžikem nevyhnutelné. Když trochu schladl, řekl mi, že klidná voda je až u břehu a proud uprostřed a že se proto musíme otírat o břeh, když jedeme proti proudu, abychom využili klidné vody a držet se hodně uprostřed, když jedeme dolů, abychom využili proudu. Umínil jsem si pro sebe, že se stanu kormidelníkem, který jezdí po proudu. Tu a tam mne pan Bixby upozorňoval na různé věci. Řekl, tohle je 6 mil. Přikývl jsem. Byla to docela milá informace, ale já jsem nemohl chápat její důsažnost. Neuvědomil jsem si, že by mne to mělo nějak zajímat. Jindy zase řekl, tohle je 9 mil. A později řekl, tohle je 12 mil. Všechny milníky byly přibližně v úrovni vodní hladiny. Všechny se mi zdály stejné, jednotvárně nemalebné. Doufal jsem, že pan Bixby začne mluvit o něčem jiném. To se však nestalo. Začal se otáčet kolem dalšího milníku, nadšeně se zahleděl na břeh a pak řekl, tichá voda končí tady u těch stromů, teď přejedeme na druhou stranu. A tak tedy přejel. Jednou nebo dvakrát mi půjčil kolo, ale neměl jsem štěstí. Buď jsem málem uřízl okraj některé třtinové plantáže, nebo jsem se zatoulal příliš daleko od břehu a tak jsem znovu upadl v nemilost a byl jsem zavržen. Konečně naše hlídka skončila, povečeřili jsme a šli jsme spát. O půl noci mi prudce zasvítila do očí zář lucerny a noční hlídač řekl, pojď, vylez, a odešel. Nemohl jsem pochopit tuto podivnou proceduru. Přestal jsem se tedy o to pokoušet a zase jsem usnul. Za malou chvilku to byl noční hlídač znovu a tentokrát byl hrubý. Rozlobil jsem se. Řekl jsem mu, co vás to napadá brouzdat se tady uprostřed noci? Jak to teď vypadá, nebudu moci do rána zamouřit oko. Noční hlídač řekl, ať mě čert, jestli ti to zrovna nepřijde vhod. Právě se vracela dosavadní hlídka a zaslechl jsem její surový smích a takové poznámky jako: hej, lídači, to nové štěně ještě nevylezlo? Možná, že je trochu zíčkaný. Dej mu kus cukru do hadříku a pošli pro nějakou chůvu. Zároveň se objevil na scéně pan Bixby. O nějakou minutu později jsem lezl po schůdcích do kormidelnické budky, část šatů na sobě a část v náručí. Pan Bixby šel těsně za mnou a dělal poznámky. To pro mne bylo něco nového, vstávat o půlnoci a jít do práce. Byla to podrobnost kormidelnického povolání, která mi vůbec nikdy nepřišla na mysl. Věděl jsem, že lodi se plaví celou noc, ale jak si mi nikdy nenapadlo uvažovat o tom, že někdo musí vylézt z teplé postele a řídit je. Začal jsem se obávat, že kormidelnictví není tak docela romantické, jak jsem si představoval. Byla to poměrně temná noc, přestože svítilo hodně hvězd. Velký plavčík stál u kormidla, zamířil kocápku na jakousi hvězdu a udržoval ji přesně uprostřed řeky. Břehy po obou stranách nebyly o mnoho dál než půl míle, ale zdály se být podivuhodně daleko a podivuhodně nejasné a nezřetelné. Plavčík řekl: musíme přistát u Jonesovy plantáže, pane. Ozval se ve mně pomstychtivý duch. Řekl jsem si: přeju vám pěknou zábavu, pane Bixby. Budete mít co dělat, abyste našel plantáž pana Jonese v takové noci, jako máme dnes. A doufám, že ji nenajdete do smrti. Na horním konci plantáže nebo na dolním? Na horním. To nepůjde. Za tohoto stavu vody jsou tam kůly nad vodou. Není to tak daleko k dolnímu konci a budete se s tím muset spokojit. Dobrá, pane. I když se to Jonesovi nebude líbit, počítám, že to bude muset spolknout. Plavčík pak odešel. Můj zápal začal chladnout a můj údiv stoupat. Tady byl člověk, který se nejen nabídl, že najde plantáž v takovou noc, ale že najde ten nebo onen její konec, který budete chtít. Měl jsem strašnou chuť zeptat se ho na něco, ale dostal jsem už tolik stručných odpovědí, kolik se jich vešlo do mého nákladního prostoru, a zachoval jsem tedy klid. Chtěl jsem položit panu Bixbymu jen jednoduchou otázku. Zda je opravdu takový osel, aby si představoval, že najde onu plantáž za takové noci, kdy všechny plantáže vypadají přesně stejně a jsou stejně zbarveny. Přemohl jsem se však. V ty dny jsem mýval blahodárné návaly rozváhy.

0: Pan Bixby zamířil k břehu a za chvíli u něho přistál jako za denního světla. A nejen to, ještě si k tomu zpíval. Zdálo se mi, že jsem vložil svůj život do rukou zvlášť neodpovědného vyvrhele. Náhle se obrátil na mne a řekl: jak se jmenuje první bod nad New Orleansem? Zaradoval jsem se, že jsem sto odpovědět okamžitě, a také jsem tak učinil. Řekl jsem, že nevím. Nevíš? Tento způsob mě zarazil. Rázem jsem se octl na nohou. Musel jsem však opakovat jen to, co jsem řekl předtím. No, ty jsi povedený, řekl pan Bixby. Jak se jmenuje další bod? Zase jsem nevěděl. No, to už přestává všecko. Řekni mi, jak se jmenuje vůbec nějaký bod, o kterém jsem ti říkal. Chvíli jsem přemítal a zjistil jsem, že to nedokážu. Tak se podívej, kde jsi začal nad 12. mílí křižovat řeku?
1: Já nevím.
0: Ty nevíš, napodobil můj protáhlý způsob řeči. Co vůbec víš?
1: Já nic. Opravdu.
0: U velkého ducha Cezarova já ti věřím. Jsi nejtupější hlava, jakou jsem kdy viděl a o jaké jsem kdy slyšel. U Mojžíše, to je o tebe nápad, aby se stal kormidelníkem. Ty, vždyť bys nedovedl kormidlovat ani krávu po cestě. Je, ten se rozčílil. Byl to nervózní člověk a poskakoval z jedné strany kolen na druhou, jako by ho pálila zem pod nohama. Chvíli to v něm zase vařilo a pak znovu překypěl a znovu mě opařil. Koukej, proč myslíš, že jsem ti říkal jména těch bodů? Se strachem jsem chvilku uvažoval a pak mě pokušitel navedl, abych řekl: no, abyste mě pobavil, myslím. To bylo jako červený hadr pro bíka. Zuřil a bouřil tak, právě přitom křižoval řeku, že jsem usoudil, že ho to úplně oslepilo. Najel totiž na kormidlo obchodní pramice. Obchodníci ovšem vyslali k nám nahoru salvu ohnivých sprostot. Nikdy nikdo nezakoušel takový pocit vděčnosti jako pan Bixby. Byl plný až po okraj a tady byl někdo, kdo mu dovedl odpovídat. Otevřel okno, vystrčil hlavu a pak následoval takový výbuch, jaký jsem nikdy předtím ještě neslyšel. Čím víc se vzdalovali a slábli nadávky mužů na pramici, tím více pozvedal pan Bixby svůj hlas a jeho přívlastky nabývaly na váze. Když zavřel okno, byl úplně prázdný. Byli byste ho mohli celého procedit sítem a nenašli byste v něm ani tolik nadávek, abyste jimi mohli rozčílit svou vlastní matku. Náhle mi řekl nejmilejším tónem: musíš si, chlapče, opatřit nějaký zápisník a vždycky, když ti něco řeknu, hned si to zapsat. Je jenom jeden způsob, jak se stát kormidelníkem. A to je naučit se celé této řece nazpaměť. Musíš ji znát jako abecedu. To pro mne byla slabá útěcha, protože moje paměť byla vždycky nabita jen slepými patronami. Když jsme ujeli proti proudu asi 700 nebo 800 mil, byl ze mne poměrně statečný kormidelník při jízdě proti proudu za denního světla. A než jsme dojeli do St. Louis, udělal jsem ždibec pokroku v nočním kormidlování. Ale jen ždibec. Měl jsem zápisník, pěkně napěchovaný jmény měst, bodů, prahů, ostrovů, ohybů, klidných vod a tak dále. Ale všechny tyto informace se daly najít jen v zápisníku. V hlavě jsem z nich neměl ani jednu. Přece jsem však neklesal na mysli dlouho. Usoudil jsem, že bude nejlepší udělat nějaké ústupky, protože pan Bixby bez pochyby práší. Pojednou zatáhl za provaz a několikrát zazvonil na velký zvonec. Všechny hvězdy teď zmizely a noc byla černá jako inkoust. Slyšel jsem, jak kola víří vodu u břehu, ale nebyl jsem si tak docela jist, že vidím břeh. Z horní paluby se ozvalo volání neviditelného strážného. Co je, pane? Jonesova plantáž. Řekl jsem si, chtěl bych mít tu odvahu a vsadit se s ním. A Ani jsem však nepípl. Chtěl jsem se jen dívat. Pan Bixby dával zvoncem znamení do strojovny a za chvilku příď lodi přistála u břehu. Na výstupku zazářila pochodeň, kdo si vyskočil na břeh a hlasně jakého černocha na břehu řekl: daj mi ten pytel masa Jones. A v příštím okamžiku jsme byli zase na řece a všecko bylo v pořádku. Chvilku jsem hluboce uvažoval a pak jsem řekl, ale ne nahlas. Opravdu. Najít tuhle plantáž, to byla nejšťastnější náhoda, jaká se kdy vyskytla, ale podruhé se něco takového nemůže stát ani za 100 let. A pevně jsem věřil, že to byla v skutku náhoda.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
1: Mezi dobré přátelé herce Josefa Vinkláře patřili výtvarníci, literáti i dramatici, třeba Oldřich Daněk, autor několika divadelních her napsaných přímo pro herce tehdejšího realistického divadla Zdeňka Nejedlého, kde Josef Vinklář byl, jak se říká, jedním z pilířů tamnějšího souboru. Ale vedle jiných byl jeho kamarádem i spisovatel Arnošt Lustig. Spojovalo je mnohé a vedle jiných i jméno novináře a povídkáře Oty Pavla. Ostatně právě na něj společně vzpomínali Josef Vinklář a Arnošt Lustig v jednom z toboganů Tomáše Slámy.
2: Já myslím, že na světě se dějou zázraky. Zázrak číslo jedna je, že Ota Pavel se stal národním pokladem v Čechách, který měl strašně rád. Za druhý, že jsme se tady sešli v památníku národního písemnictví. Já jsem tady tedy poprvé a jde mi mráz po zádech. Já jsem se sem nikdy neodvážil, protože být spisovatel, to je něco svatého. A my nevíme, jestli jsme spisovatele, my se to dovíme za 100 let po své smrti, už nahoře v nebi, jestli jsme opravdu spisovatele byli. A za třetí, že mu vycházejí sebrané spisy. To je vrchol, který žádný spisovatel si netroufá doufat, že mu vyjdou sebraný spisy za jeho života. A o to by sebraný spisy za jeho života samozřejmě nevycházejí. Jsou pochybnosti, že ho vůbec za jeho života vzali do svazu spisovatelů. Já si vzpomínám, že mě jednou zavolal Drda, Očenášek a Jan Noha, což byl takový triumvirát ve svazu spisovatelů, a říkali, tak my už tě máme plný zuby. Třetí rok dostáváš šanci jmenovat v literárních novinách nejlepší knihu roku a po třetí už jmenuješ nějakého člověka, který ho nikdo nezná. Nějaký Ota Pavel. A já jsem říkal, to je vaše chyba, že ho neznáte, protože já čtu jeho rukopisy a jsou to nádherné věci. Čili od neuznání k uznání je samozřejmě lepší, než od uznání k neuznání, což

to neumí nikde na světě, pak Švabinský, ale v Pérovce, Šíma, Kubišta, dlouhá pauza jako stodola a já. Proč to říkám? Já to říkám proto, protože Arnošt Lustig v době, kdy prostě o tu Pavla neznali nejenom ti významní spisovatele, které on jmenoval, ale kdy o něm nevěděl vůbec nikdo a on měl za sebou asi dva sportovní články v československém vojákovi, o Honzovi Veselým a o Rudlovi Kučerovi, jeden cyklista, druhý fotbalista, tak mi říkal, ale Lustig už v té době byl slavný, už měl natočený film Transport z ráje a už měl vydaný knížky a říkal, hele, já tě upozorňuji, že jeden spisovatel, který toho bude umět daleko víc než já. No, pán, no nebyl mi, když už napsal takový knížek, že Diamanty noci už byly venku a to. A on povedal, pán, a kdo? A on říkal, on ne, teďka já mu píš, jaký sporťák, ale to bude spisovatel prostě jako víno a bude určitě lepší než já. Pán, jak se jmenuje? Ota Pavel. A já jsem ho pak poznal a dost jsme se prostě spolu stýkali, ne často, ale stýkali. A já jsem ho jednou vzal do divadla, protože on byl strašně nesmělý člověk. A přišel na představení dva na koni, jeden na oslu, Oldřicha Daňka, a já jsem ho vzal dozadu do šatny. Takže on poprvé byl to a tam byly holky prostě jenom v župánkách a připravovali se prostě na představení. Ale už v té době ho strašně milovali a on to pokládal za veliký štěstí. A bylo to 4 dny před jeho smrtí, bylo to ve středu a on umřel v sobotu. A on mě ještě druhý den napsal dopis, kde je napsáno, Pepiku, ještě jednou ti děkuju za lístky a za hezký večer, kde jsi jel na oslíku za spravedlnosti, tvůj Ota Pavel, jo. Já jsem tam jel na oslu, jako prostě hledat, to byli žoldnéři. A on byl hrovnej kůk a potom, když mě jeho žena poprosila, abych mu recitoval na pohřbu, tak jsem to udělal. Ale to není to nejdůležitější. Já si myslím, že jeden hlas by tady měl zaznít, který není přítomný, ale měl by zaznít a to je hlas, který vyznal Otovi lásku prostě způsobem skutečně nevídaným. Mějte chvilinku trpělivost, stojí to za to. Kdo z lidí věděl v okolí Buštěhradského zámku a připařených vsí, že malý poprovic kluk bloumající kolem rybníků a stohů a šachet a ocejchovaný pak na dosmrti válkou, nosí si po kapsách kouzelnou tuštičku, která té prašné, avšak líbezné krajině navždycky vydobyde slávu. Kdo věděl z kolegů v pražských redakcích, že mladý sebevědomý novinář vrhající se věčně věkům do kdejakého vandru a dobrodružství předstoupí jednoho dne vymezený katastr sportovních rubrik a vyšlápne si na svaté pole krásného písemnictví, sám, věčně půl dítě na truc osudu. Je to 1000 let starý příběh. Nešťastný pro nás, co jsme žili blízko něj a znali jsme do posledního písmene jeho nejmíň 5 příštích knih. A šťastný pro českou literaturu. Říkali o něm, že je sarojanovského rodu, snad, ale mně se vždycky zdálo, že je to jediný prozaik, který se své hlavě takřka programově dere k poetice lidové písně. Ne nadarmo ji musel pořád citovat. Ne nadarmo měl největší radost z míst, kde se mu podařilo promluvit, jak mu zobák narost. Možná to bylo tím, že věčně hledal tu nejpřirozenější, tu nejsrozumitelnější řeč mezi lidmi. Ano, on by dal půl království za dobré slovo. Za dobré slovo na pravém místě. Za dobré slovo mezi pravými lidmi. A všechny ty jeho knížky jsou vlastně jenom z těch dobrých slov, kterých měl plno po kapsách, nebo je směnil tu za starou pohlednici, tu za hrneček na kafe, tu za knihu, kterou nemohl mít doma, protože byla moc smutná. Jakoby ty jeho byli jenom veselé. Ota Pavel byl poslední 3 léta těžce nemocen, po dlouhé měsíce uzavírán v léčebně, vracel se do života a do světa spěchajícího bez konce, kam si dál a dál a vážil si takřka živočišně každé chvíle harmonie a krásy a dobra. Byl posedlý touhou nalézt ve zdejší mír a klid.

0: ale byl ještě stokrát víc posedlý svou prací. Věděl, že neumí psát po štipkách, věděl, že umí rozdat buď všechno, anebo nic. A vždy si znovu jist, že rozdán do samého dna, stane zas na konci sil před branou léčeben, nemohl jinak, přiřízl tu štičku a pokračoval dál. Tisíc let starý příběh, který vlastně nikdy nedopadá jinak. Když si šla pár dní po pohřbu jeho žena pro úmrtní list, bylo tam v rubrice povolání napsáno místo spisovatel dělník. Všichni, kdo to četli, byli udiveni, jak se mohli přehlédnout asi o 20 roků. Ale v podstatě to nebyl tak velký omyl. Skutečný dělník a skutečný spisovatel jsou si svou lopotou, svým neúlevným dříčstvím, svým urputným obracením hlubin a vynášením daru země na světlo světa blíž, než by stoprocentní úředníci i snobové věřili. Karel Šiktanc.
1: Když se tohle prosadí, tak to vypadá všechno jako, že to šlo jako po másle. Ale ono to nešlo jako po másle. O tu nikdo neuznával. O tu nikdo neuznával. Říkali mu, ševče, drž se svýho kopita. Seš sporták, buď sporták. Ale aby se jako ubíral do oblastí duše, no to je vyhrazeno psychiatrům a uznaným spisovatelům. Takže...
0: Teď si udělali dost reklamy prostě se svou knížkou, já vám to jenom chci stížit, pánové. Oba vás mám rád. Voskovec říká nádhernou větu, říká, kvalita odpovědi je odvislá od kvality položené otázky.
1: To jsem říkal.
0: Takže jsem na vás zvědavý, pánové. Jo? Jak to
1: jsem přece říkal.
0: Dopadne. Pokud jde o tu Pavla, on jednou strašně litoval, že jsem mu nevyprávěl historku o Honzovi Veselý, když už měl napsanou tu povídku ze závodu Míru a to, tak já jsem Honzu znal jako kluka, on jezdil na pekařském kole a vyhrál první závod na Smíchovském okruhu, který se jmenoval Memorial Jardy Ciláře. A on měl opravdu, on jezdil u Vlčku, dělal v pekařství a jezdil s Krosnou prostě housek denně ráno a na tom cestovním kole vyhrál v té Zborovské ulici. Tím z něj udělali jaksi cyklistu. A on potom, když poprvně v životě pobyl otka rozvodu na Zbraslav jíloviště Praha, tak mě to kolo cestovní půjčil, protože spal u nás, on neměl budíka. A moje mutra měla budíka, ale on zas ukradl u těch vlčků prostě asi 20 housek a ty jsme měli k snídani, což jsme tedy opravdu v té době neměli. A já jsem, on mi říká, člověče, já jsem měl sen, já pamatuju, jaké, on říká, představ si, já měl sen, že v cílový rovince, když jedu cukrák, přijíždím do té roviny a ty cílový ty pobiju o tu rozvodu. To byl jediný závodník český teda do té doby, který jel Tour de France. A říkal, hele, jdi nahoru, protože tady bys nic neviděl a uvidíš, jak tam přijde. Já tam opravdu stojím a on přijeli gumu na gumu, ten rozvoda s tím Veselým a ten Veselý hozením gumy vyhrál. A ten Ota Pavel říkal, ty vole, proč mi to neříkal dřív, teď já bych to býval napsal i s tímhletím. No.
2: Já myslím, že snad nebude od věci, když zaspívám písničku, která má svoji historii taky. Před 33 lety jsme ji přes jednu noc s Františkem Novotným, jináč též redaktorem Českém rádiu, napsali za jednu noc do rána, byla hotová, je to vlastně česká verze Elvisovy kdysi písničky Integetou a vlastně nikdy takhle nebyla vydána, takže teď jsem ji teprve konečně naspíval tak, jak jsme ji tehdy napsali a je to i dárek nejenom vám, ale i Frantovi Novotnému, který nás třeba možná slyší. Jako tenkrát zase slyším slaný vítr vát a na rezavý ploty hrát tam v ghetu.

poslední čas na prach se promění, jak už tolikrát. Zase slyším slanej vítr vát a narazavý ploty hrát tam v ghettu.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
1: Když jsem tu mluvil o těch malířích a výtvarnicích kolem Josefa Vinkláře, mnohokrát byl před rozhlasovým mikrofonem hostem vedle malíře Vladimíra Komárka a taky přečetl jeho paměti Pojednání o mé radostné cestě od kolébky ke krematoriu. Bohužel ta nahrávka je už dnes trochu technicky slabší. Tehdy se natáčelo ještě na šumící kazetu. Ale já věřím, že emoce vyprávění Josefa Vinkláře a Vladimíra Komárka jsou nadčasové a silnější než ta stárnoucí technika. Co říkáte? Mějte se dobře a s divadlem pro vaše uši zase někdy naslyšenou.
2: Táta toužil potom, abych byl strojním zámečníkem. A taky mě zavedl k Ježkom do dílny. Bylo to v neděli a ptal se mě, jestli se mě to tady bude líbit. Povídám, že velice, že si tu dílnu nejdřív vymaluju. Ty svěráky a šajiny procházející uprášenýma oknama, to rozhodlo. Pan mistr, starý praktik, povídá, ať si táta veme kluka domů, že z něj zámečník nebude. Naši se poradili, když jsem pro umění, čili pro krásu, tak se budu učit zahradníkem. Já to odkládal až do 1. ledna 1944 a celý čas jsem chodil do Košťálova k panu Zikešovi, kde jsem se učil malovat. Byl to invalida, inteligentní člověk a rozuměl barvám. Maloval sladké krajiny s virtuózní znalostí barvy. Je to legrace, ale od něj jsem se naučil všechno o barvách. Vlastně víc, než jsem v životě potřeboval. Denně jsme chodili ven malovat krajinu. Já mastil malinké formáty krajinek a hlavně se díval na pana Zikeše, jak maluje. On měl jednu nohu kratší a já to kulhání po něm napodoboval, protože jsem cítil, že to patří k umění. Aby to neviděl, že taky kulhám, chodil jsem za ním. Co si o nás mysleli lidi, to nevím. Jenomže čas se nachýlil a já šel na toho zahradníka. Od 1. ledna do 1. května. Takže jsem se naučil odhazovat sníh z pařníku a roznášet kytice a věnce na pohřby. I do pokračovačky pro zahradníky jsem chodil, ale jak říkám, do 1. května. Pak mě pan mistr vyhodil pro neschopnost. Tvrdil, že ani malíř ze mne nebude, protože nevím, že mistra Jana Husa na Staroměstském náměstí vytvořil myslbek.

9. květen a vypukla svoboda. Ještě dnes se tomu divím, co to se mnou tenkrát udělalo. Ta radost, že si můžu na vlastní hubu říct, co chci a že mě nezavřou. Bylo to přímo opojné a já se toho pocitu nemohl nabažit. Často si na to vzpomínám. A byl jsem už rozhodnutý, že budu malířem. Mohl jsem taky zajet domů, na Slovensko. V Čechách na mě ovšem čekala tvrdá realita v podobě sklářské školy. Za ten rok, co jsem byl na sklářské škole, jsem tomu umění moc na frak nedal. Za celý rok jsem vyleptal akorát jednu malou vázičku. Je pravda, že vydržela ve škole nejdéle. Byla totiž prasklá a tak na ní přikrývali suřík. No a kromě té vázy jsem zdobil skleněný nočník. S tím jsem měl nepříjemnost. Právě když jsem ho pracně namáčel do kyseliny, což je fuška, protože ucho celou tu vázu táhlo k jedné straně, přišel pan ředitel a šli s ním Američanky, co by delegace. Neodbytně chtěli vědět, co tam v té kyselině mám, a tak jsem to musel vytáhnout. Všichni se smáli, až na pana ředitele. Tomu se tato nádoba zdála nedůstojná. I když jsem na tom vyleptal všechny krásy českého ráje, včetně trosek a prachovských skal. No a já musel platit pokutu za zneužití kyseliny. Ta leptárna byla vlastně naší první klubovnou. A protože jsme ještě nic neuměli, měli jsme o sobě velmi dobré mínění. Rada a Malý a Jira se rozhodli, že budou z druhého ročníku dělat zkoušky na akademii. A udělali. Což mě rozčílilo a šel jsem dělat dodatečně zkoušky z prvního ročníku. Dostal jsem se tam. Ve sklářské škole to někteří kantoři nemile nesli. Abych pravdu řekl, mě se na tu akademii ani moc nechtělo. Praha byla pro mě přímo strašlivým blázincem. Když jsem poprvé vylez z nádraží a viděl ty davy lidí, bejt tam sám, tak jsem se hned vrátil domů. Ale tátu jsem neměl odvahu přemlouvat. Vždycky během celého studia jsem schovával své věci. Maloval jsem vlastně ilegálně. Byl jsem přesvědčen, že se to profesorům nemůže líbit. Kamarádům se to samozřejmě také nelíbilo. Na obraz sedící dívky, co je teď v Litoměřické galerii, vytrvale přimalovávali nočník a první dveře, co jsem maloval, prostřílali šipkama. Mě to nerozčilovalo. Akademie měla svoje kouzlo. Každej se tam cítil jako v předpokoji nesmrtelnosti. Holt byli jsme Rembrandti. Blbost je velký dar přírody. Činí člověka šťastný.

Já nikdy nikoho nenavštívil, ale jednou jsem měl odvahu jít za zrzavým. A byl jsem tak drzej, že si ho tam namaluju. A ona mě začala řvát, co si myslíte, já tady mám čas tady sedět, že jo, asi prusám, že jo, musím si vařit, každý to přepepří v té hospodě. A já pám, no ale chvilinku, aspoň pánové, tady máte fotografie. A on vám měl na dlouhém stole spoustu fotografií sebe, co sám dělal samospouštěm. Yeah. To znamená, že třeba jsem tam viděl fotografii asi 50 centiáků vysokou, kde byl nahatej, jako stál na Jana Křtitele s takovým klackem. Všiml jsem si, že byl operovaný na slepý střevo, ten tmavý flek. A protože to blbě fotografoval, tak to byl takový rozmazaný, ale to byl nejhezčí obraz od zrzavých. Víte, ty nožičky, on měl takový buštíky, přesně teda, jak je maloval ty panáky, a tak to prostě zmáč spoušť, doběh tam počkal, až to cvaklo, a teď tam vidím tu krásnou fotku 50 cm, že no a teďka mi chodilo po hlavě, protože on šel vařit, že jo, mám si vzít, nemám si vzít, ale taková ta drzost má, teď mě to nedá, že jo. Vám co by vy. Tak jsem prostě si to dal stranou, takovou tuhle tu fotku a k tomu ještě jinou takovou hlavičku. No a teď jsem čekal, jak to dopadne, že jo. Teďka on přišel a pám tady ty dvě. A on najednou jakože jo. A teďka já mě přišel, jak jsem slyšel, že takhle před smrtí každý mu ten život proběhne hlavou, tak mě tam proběhlo hlavou, jak budu lítat od ateliéru k ateliéru a ukazovat nahatýho. A do toho on povídal, jo, to můžu. No nemáte představu, ty raz, na čí vzal nůžky, tu hlavičku ustřih, tu mě dal a tělíčko se tam nevíl. Já jsem s tím neřekl ani popel, paj, co jsem mohl říct. Akorát teda vím si, a to často, to vzpomínám poslední takovou větu jeho. Pán mistře, já taky maluju, mohl bych vám ukázat svoje obrázky? A pán, proč? Já to nepotřebuji vidět, když vás to baví, malujte si. A já to vždycky vzpomínám, když takhle chválím ty hlava, nehlava, ty všelijaký obrázky, jak si jak bylo upřímné, proč vás to baví, jak si malujte. To se mi líbil ten hlo, to nevím, kdo vymyslel, a ten je strašně hezký, že když chci vidět pořádný obraz, tak se koukám na ten svůj.

jsem byl dlouho zaměstnaný, když jsem si všiml, že u nás je móda dělat chudýho. A musím říct, že u druhých lidí to nějak kladně nepůsobilo. A tak jsem se rozhodl, že já budu dělat bohatýho. Začal jsem to realizovat tak, že když jsem dostal peníze za diplomy, rozměnil to na 50 koruny a narovnal na složený kapesník, a když jsem seděl na porodě u svého nadřízeného, tak jsem prostě vytáhl kapesník jen takhle dabile a peníze lítaly po podlaze. No a já mluvil plyně dál, jakože o nic nejde, a postupně je zhrabával do kapsy. Je pravda, že jsem je za dveřmi pečlivě přepočítal, jestli nějaká nezapadla za kredenc. No a tuhle produkci jsem mohl provádět každý měsíc. Vždycky byla věrohodná. Ono se tenkrát moc šetřilo a nám nadávali, že je voda drahá a že máme před odchodem z domova vykonat své potřeby a neplýtvat státními penězi za vodu a telefonovat, že se vůbec nesmí. Je pravda, že to vyznávání bohatství taky něco stálo. Když někdo přines svačinu, tak jsem odmítal drobné, abych si s mincema neumazal kapsy. Kolegové hudebníci záviděli, jak si ti malíři žijou, a že prej, jestli bych namaloval obraz za 1000 korun. Povídám, za 1000 korun se mi neoplatí otvírat málkastnu. A tak teda, kolik tak dostanu za obraz? Tenkrát jsem nosil v peněžence potvrzení, že na hluboké mi dali za takovou plachtu 15 000. Tak ten papírek jsem ledabile vytáhl z kapsy, aby viděli korpus delikates, a zas ho schoval. A jak dlouho takovej obraz maluješ? Jo, tak to není legrace, povídám. Někdy taky celý dopoledne. To v nich hrklo. Dopoledne 15 000, odpoledne 15 000, měsíc má 30 dnů, některý dokonce 31 dnů. A tak proč teda dělám učitele, když jsem tak bohatý? Rozšafně jsem vysvětlil, že peníze nejsou všechno. No a že taky musím mezi lidi. Tohle moje počínání se zalíbilo i synovi Vladimírovi. A když na obecné škole na něj doráželi Romové, že máme moc peněz, tak jim povídal, ať si přijdou s pytlama, že ty peníze máme ve sklepě. A takhle v neděli ráno koukám a u vrátek malí cikáni s pytlama a syn povídá, že si jdou pro ty peníze. Tak jsem jim vysvětlil, že máme ten sklep strašně vlhkej a že ty peníze splesněvěly a že až budu mít čerství, že jim vzkážu.

Cítil jsem se už přestárlý, když mi v roce 1955 napsali vojenští páni, že o mě je jej zájem, abych se dostavil na vojnu. Tak jsem se nechal ostříhat, naši mě čistě umyli a já šel. Nejdřív nás vezli do Liberce k obědu a odtamtud do Prahy, kde jsme stihli večeři. Pak mě znovu umyli, ostříhali a já byl voják. Ze začátku to bylo krutý. Slamníky jsme měli nacpaný do kulata a tak jsem musel spát na břiše, abych nespat a připadal jsem si, jako když jedu na koni. Když se dověděli, že maluju obrázky, tak mě pan velitel zamknul do skladu s dekama a já tam maloval březové háječky. Vadil mi jen zápach naftalínu. Vojnu jsem nebral na lehkou váhu a salutoval jsem i kostelníkovi ze svatýho Víta. A když jsem měl propustku do půlnoci, stál jsem před branou v 20-stupňovém mrazu a dovnitř nešel, dokud nebouchla 12. Důležitější funkci jsem dostal až koncem prvního ročníku. Ty starší ušli do civilu a nebylo koho poslat do stráže jako velitel. A tak přišla řada na mě. Kapitán mě utěšoval, ať se toho nebojím. Prostě připochoduju s vojákama na nádvoří, tam se zastavíme, uděláme vlevo bok a já parádním krokem, to se musí dupat. Přijdu k panu kapitánovi, udělám k poctě zbraň, zahejbám hubou, jakože dávám hlášení, no a po dupu zpátky. A tak si povídám, tohle bych zvládnout mohl. Jenomže když jsem k němu šel tím parádním krokem, zdálo se mi, že při každém dupnutí se zvracím na jinou stranu. A tak celý spocenej dávám na sebe pozor, abych neupadl, a když jsem takhle dokomíhal k veliteli, zapomněl jsem dát k poctě zbraň a místo toho levou rukou zasalutuju. Na nádvoří to zahučelo a v oknech taky. Tam totiž s oblibou se dívali na rozdílení důstojníci. Já si uvědomil, že salutuju levou rukou, a tak přendávám samopal do levý a znovu salutuju pravou. No a to už se smálo mužstvo a byl průšvih. Dlouho se důstojníci dohadovali, jestli jsem to udělal schválně, nebo jestli jsem opravdu tak tupej. Zvítězili ti druzí a já zavřenej nebyl. Je pravda, že vícekrát jsem velitele nedělal a tak jsem kreslil Žižku na koni a Žižku bez koně a pak husity s koňma, takže jsem si připadal jako na dvoře koňskýho řezníka. Pak jsem najednou zase musel pryč od autopraporu a byl jsem převelený k Přelouči, k technickým jednotkám. Tam to bylo zajímavější. Byla tam spousta zlodějů a doktorů. Tak jeden spisovatel, Vladimír Vondra, a teď já. Tam jsem taky prodal obrázek jednomu důstojníkovi. Maluju takhle u jednoho baráčku a on jako, co by to mohlo stát. Já povídám, že ten dekl stojí 10 korun a barvy 8 korun. Ta cena se mu zdála přijatelná a tak volá do okna manželce, ať mu podá 18 korun. Žena zas naději, že má jen 20 korun, ale ten dotyčnej mecenáš trval na tom, ať se podívá podrobnejch. No a holka opravdu našla a já prodal obraz. A tak jdu na zámek a kapitán Vyštejn na mě, co pak, že nemaluju. A já mu s chutí hlásil, že jsem právě prodal obraz za 18 KČS. No a Vyštejn to roznes dál, až se to zpátky dověděl můj mecenář. Předvolal si mě a domlouval mi, že tedy, když se mi to zdálo málo, že jsem mohl říct a on, že by mi dal tu dvacku celou. Taky jsem byl činný jako restaurátor. Byl tam nějaký kapitán Růžek a ten vždycky, když se pohádal se ženou, tak vzal ze stěny svatební fotografii a praštil s ní o zem. Sklo se rozbilo a těma střepama měli na fotce pořezaný huby. Tak jsem to vždycky zaretušoval a dal přerámovat. Za ten rok si už ani nebyli podobní.